o nečesaných vláskách. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky... No právě. Dlouhé vlásky rozhodně nebyly Helenčinou chloubou. Helenka se totiž strašně nerada česala. Auto tahá! Nebo nech mě, já nechci! Křičela pokaždé, když se k ní někdo přiblížil s hřebenem v ruce. A kdyby jen to. Vlásky si nechtěla ani mít. Raději zalezla pod postel, do skříně, nebo si narazila kulicha až na nos a ne ho sundat. A tak měla vlásky zacuchané, rozčepířené, prostě vypadaly jako stará rozdrbaná rohoška. Málo platné byly všechny prosby i výhrušky. Nedala si říct. A pak se to stalo. Ráno se Helenka probudila a překvapilo ji, že má podivně těžkou hlavu. Div, že se jí nekývala pod vlastní vahou od jednoho ramene k druhému. Co to je? Úžasem vykřikla, když spatřila svůj obraz v zrcadle. Na hlavě měla cosi obrovského. Byl to neuvěřitelný, velkolepý vlasový útvar. Vypadal jako čínská pagoda, jako prapodivný palác. Kdyby se ho ovšem někdo odvážil zkoumat důkladněji, objevil by důmyslný labyrint, plný komůrek, místnůstek, chodbiček, můstků a sálků. Helenka nevěřícně zírala do zrcadla. To jí na hlavě, co si slabounce štíplo. A po chvíli zase. A zase. Není těžké uhodnout, kdo v tom paláci bydlel. Vešky. A byly to pěkné čiperky, neposedy a treperendy. Jak se Helenka brzy přesvědčila, od rána byly v jednom kole. Pobíhali po paláci z jedné komůrky do druhé nahoru dolů. Zastavili se, jen aby Helenku z lehonka štípli a běželi dál. Pobíhání ustalo až na večer. Hned na to ovšem začalo večerní navštěvování. Kdyby se někdo odvážil počínání vešek zkoumat důkladněji, zjistil by, že se ty malé potvůrky v podvečerních hodinách sesedají v malých sálcích, společně hodují a přitom brebentí, chechtají se a plácají se po malinkých zádech. Helenka to však nevěděla. Slyšela jenom vzdálené hučení a zlobilo ji jejich štípání. Na vlásky, jestli se tomu tak ještě dalo říkat, si přesto nenechala sáhnout. No a co? Řekla umanutě. Palác na hlavě hned tak někdo nemá. Navíc jsem si už dlouho přála mít nějaké domácí zvířátko. Byla to ale paličatá holka. Jenže nikdo by to štípání, svědění, hučení a šumění dlouho nevydržel. Vešek bylo den ode dne víc a víc. Byly drzejší, upovídanější a hlučnější. Takže nakonec i Helenka přece jen poraženecky zvolala. Pomoc, já už nechci! Na řadu přišly šampóny, kartáče, hřebeny, nůžky. To byl tanec. Toto lítalo. Hotovo! Vyběhla Helenka vesele z koupelny a zatleskala ručkama. Zoubky svítily jako perly, tvářičky probuzené chladnou vodou jen zářily a vlásky, krátké vlásky jí náramně slušely.

0: Byl jeden král a měl 3 dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny 3 rád.
1: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
2: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
1: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
3: Já jsem nejstarší, tatínku.
4: A já nejhezčí.
1: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás vlastně tatínku miluji.
1: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
2: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
1: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
4: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
1: Také jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
2: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
1: Jako co?
2: Jako sůl.
1: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
2: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
1: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
2: Ale tatínku, život bez soli.
1: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
2: Tatínečku.
1: Tak už jdi.
0: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
5: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
2: Ráda, babičko.
5: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
2: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
5: Však já tě to naučím.
2: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínku, tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné, já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane, pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si král, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticha až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: Kam pak, děvenko, proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata. A po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane. Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zase já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé na...

Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: Je dobré pro duši i pro tělíčko.
1: Digi hádanka.
2: Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
1: Co je to? Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen,
2: listopad, prosinec. Měsíce mají 31 dnů. A kolik jich má 28 dnů?
1: Únor má 28 dnů, jenže...
2: No jo, ale leden má taky 28 dnů.
1: A pak 29, 30, 31, no 28 musí mít všechny měsíce.
2: Myslíš?
1: Mhm.
2: Aha, takže všechny.
1: Všechny.

0: Dávej pozor, hurvínku. Skočíš mi do samoobsluhy pro nějaké drobnosti. Mám dnes hromadu práce, ani nevím, jestli s tím obědem budu včas hotov.
1: Samo sebou, taťuldo.
0: Tak tedy, dáváš pozor?
1: Simano, taťuldo.

0: Ja, to si zapamatuju.
1: Žádné zapamatuju, to my už známe. Náš táta vzkazuje vám rendlík, abyste mu půjčili dobré jítro. Žano, vezmi si hezky ten lísteček. A ještě něco, až půjdeš kolem trafiky, tak mi tam kup balíček šňupavého pepře. Nějak mi v noci zalehlo v uších.
0: Ano, balíček šňupavého pepře.
1: Ty si vždycky hochu samá ligrácka a pak toho polovinu zapomeneš. Vidíš. A já bych také na něco zapomněl. Zazvoníš u paní Kateřiny a vypůjčíš u ní formu na knedlíky. Tak, alou do díla.
0: Hned to rozjedu, jen co si obléknu brnění.
1: No vidíš, a já si zatím skočím do sklepa pro kbelí kokosu. Tak tu dlouho neotálej, šup šup, hezký, žáno. A ať to všechno běží jako na drátku.
0: Poněkud divná atmosféra tohoto jitra. Něco se chystá. Co pak věští náš rodinný kalendář? Především včerejší datum. Aha, tu to máme. 1. dubna, apríl. Záhada s včelými krky je rozřešená. Letos se ta ťulda vytáhl. Jiná léta mě posílal pro 10 deka semtele dnes, abych si na to vzal dodávku. Když si dá s tím aprílem takovou práci, nesmím mu zkazit radost.
2: Hrdinku, nejdeš nakupovat?
0: Dománičko, taťulda vaří, tak budu pendlovat mezi plotnou a samoobsluhou.
2: Jú, a co vaříte, smím-li se ptát?
0: O co? To půrko strouhaný, šindel polejvaný, čtvrlo na patero. Koště! Na keselo, na 9 míst, na 4 málo a na 5 nic. Přijď k nám, taky povídám.
2: Cože?
0: Pidlička nože.
2: Hurvinku.
0: Prolomte se nebesa, spadni buchto jako necky. Na půl lokty máku v ní, čemu se divíš. Máme slavnostní oběd, otcovu specialitu.
2: A stejně ti nevěřím.
0: Tak nevěř. Ale s hrůzou hledím, jakou máš ve svetru strašlivou díru.
2: Jak to? Vždyť je to úplně nový svetr.
0: Apríl!
2: Já, ty jsi mi dal, hurvínku.
0: To nic máni. Taťula na mě nachystal obrovskou aprílovou boudu.
2: A ty jsi mu na ní skočil?
0: Ne, ne, zatím jsem ho přitom nechal, ale abych scháněl včelí, krky a chroustí vejce, to se mi zrovna moc nechce.
2: To je směšné, chroustí vejce.
0: Moc směšné, ale pojď, snad mě cestou něco napadne, jak se z toho dá vyaprílovat.
1: Už jsem se smíchy ani nemohl udržet, jak mi kluk naletěl na ten můj apríl šňupavý pepř. Čím bude starší, tím s ním bude větší legrace. Je to takový dětina.
0: Je, tak už jsem tady, to je ranec, ještě že mi pomohla mánička. Ta šla jenom pro stražené mléko.
1: Tak jak jsi pořídil?
0: No slavné to není, skoro nic neměli.
1: No to bych řekl.
0: Tak počkej, kde pak mám ten lísteček, jo tady, hele, včelí krky. Pan vedoucí říká, že mají letos jen moc vykroucený ty krky, abych je nebral. Vzal jsem ti tedy prvotřídní žabí stehínka. Ty vrabčí zoubky neměli, tak jsem ti vzal na zub něco delikatesního. Je to francouzská paštička ze zaječích jazyčků. Poslední chroustí vejce koupila paní správcová, tak jsem vzal jedno pštrosí. To pavoučí sádlo už také zcela vyškrábali ze sudu a tak jsem vzal sádlo z mladých šneků s mandlovou nádivkou. A pro ty zalehlé uši...
1: To je můj konec.
0: Pro ty zalehlé uši jsem musel doběhnout až do lékárny a tam mi doporučili 2 hřebíky.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Jenom hřebíček do jednoho, druhý do druhého ucha. To prý zaručeně pomůže. No, snad jsem nic nezapomněl.
2: Na tu formu na knedlíky.
0: Správně. Paní Kateřina si dává moc poroučet a omlouvá se, že prý si potřebuje sformovat sváteční klobouk, takže forma nebude. To je všechno. Tady je nákup a tady je účtenka ze samoobsluhy.
1: Neklame mě můj zrak. 250. 7,60.
0: O něch 7,60 jsem zaplatil, 250 zaplatíš panu.

0: vedoucímu příležitostně a raději i hned.
1: Je to možné? Je to možné? Chlapče, vždyť to měl být jen takový malý aprílový žert.
0: To bude, otče, nějaké nedorozumění.
1: Nedorozumění? Za 257,60. To je ale...
0: Aprí!

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzlá. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme. Louskáme jazykové oříšky.
2: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bot.
1: Justino, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch.
2: Prampouch?
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bo.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé, snudlí, neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku. Takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggie má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy, to se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.

0: Vesničku.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
0: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: proč se kapr Stříbrňák nedopočítal. Kapr Stříbrňák se probudil. Otevřel ospale oči, vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky a znovu na něj šlo spaní. Do ničeho se mu nechtělo. Potápěl se do snů, ale najednou si vzpomněl, že chtěl dnes počítat šupiny.
1: Víc už to nemůžu odkládat, řekl. Nedá se nic dělat.
0: Bylo po spaní. Otevřel oči do kořán a vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých málem jako balonky z pouti. Potom zlehka zamával pravou ploutví, zamával i levou a rozjel se pomaličku ke kořenům staré vrby. V zeleném přítmí tůně bylo jeho oblíbené místo. Měl tam klid a ticho. Nikdo ho nerušil. Hned se dal do práce. Počítá, ale co to? Pořád se nemůže dopočítat. Pořád mu jedna stříbrná šupina chybí. Zkusil to znovu, ale darmo nadarmo byla pryč. Co teď? Říkal si ustaraně. Snad jsem ji někde ztratil. Jezdil jsem a tam po rybníce, mohl si oči vykoukat a po stříbrné šupině ani vidu, ani slechu. Vyptával se raků, žab a potápníků, ale všichni vrtěli zamítavě hlavou. Nikdo o ní nevěděl. Slunce už dávno přešlo oblohu. Zapadlo v dálce do lesů a nad rybníkem se stmívalo. Hladina potemněla, rákosí tiše šumělo a celý kraj se chystal ke spánku. Kapr Stříbrňák byl nešťastný. Bloudil marně rybníkem, hledal, ale kde nic tu nic. Tma houstla a houstla, noc kvapem zrála, černá jako saze už se zdála. Bylo vidět čím dál míň, voda zmodrala na inkoust a kapra bolely ploutve. Oči mu vypovídali službu. Najednou slyší, jak na něj volá zelená váška. Kapře Stříbrňáku, podívej! A ukazuje nahoru k obloze. Kapr vykoukl z rybníka a šťastně polkl. Na černém nebi svítila stříbrná šupina. Kolem ní blikaly malé hvězdičky. To jsem rád, že už vím, kde je, řekl kapr. Bude mě chybět, ale aspoň posvítí v noci všem, kteří ještě nespí. Vypustil vzhůru k hladině pár bublin velkých jako jarní duhové skleněnky, zavřel ospalé oči a pomalu se potápěl do snu. A zatímco spal, plul po nebi měsíc jako stříbrná kapří šupina.
2: Piggy vtip.
3: Haló, volám vám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?
2: Jo.
4: Musí ho vypnout.
2: Já kdybych byl hlídací prasátko,
3: no.
2: Já bych každého vítal.

0: Za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Přijímací zkouška. Dovnitř se Hihlík dostal opět světlíkem a hlavně nepozorovaně. Nikdo z Dederonovy smečky se kolem nepotloukal. Začal systematicky prohledávat suterén. Bylo tu plno sklepních kojí a komor. Jedna měla železné dveře. Hihlík odtamtud zaslechl hlasy. Pootevřel, nahlédl škvírou dovnitř a koukal na Tulamora juniora. Seděl na hromadě různobarevných ponožek. Teď Hihlík poznal hlas Kudly Deterona.
3: Všechny tyhle ponožky jsou z nočního zátahu u jednoho Číňana, hulákal.
2: Hihlík se protáhl škvíru. Dederon stál proti dveřím. Na krku měl jeho amulet. Tak to ne! Popadla ho zlost. Zhoupl se v kolenou, že skočí po Dederonovi, ale než se stačil odrazit, přidrželi ho zezadu dva páry rukou. Někdo mu podrazil nohy a do pusy vrazil roubík. Pak ho vhodili dovnitř k Dederonovým nohám.
3: Ale, hrdina Hihlík,
2: zvolal Dederon. Když se Tulamor junior zpamatoval z překvapení, chtěl se ke svému bratranci hlásit. Hihlík mu naznačil, že se jako v životě neviděli. On to ovšem nepochopil.
4: To je můj bratránek, tichá voda a dědův mazánek,
2: oznámil Dederonovi.
3: Tak takhle ho neznám, řekl Dederon.
2: Hihlík se zbavil roubíku a horečně přemýšlel, co teď.
3: Tak, co to chceš?
2: Zavrčil Dederon.
4: Svůj amulet, odpověděl Hihlík. A k tobě do party.
3: To beru, řekl Dederon, ale nejdřív musíš složit přijímací zkoušku.
4: Jakou zkoušku?
3: Co takhle loupeš za bílýho dne?
4: Co?
2: Vytěsil se Hihlík.
3: Prostě vyrobuješ nějaký krám s ponožkama. Nemusíš toho nosit moc, jen co uneseš. Když to zvládneš do večera, udělím ti podvazkový řád. A tenhle amulet ti vrátím. Co ty na to?
4: Tak jo,
2: odvětil Hihlík ledabile.
4: Uvidíme se večer.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejméně 3 hodiny, než dala Hubertův pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, paňácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková, tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví. Vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
5: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
5: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
5: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
5: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
5: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
5: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
5: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
5: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad. A pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem. Napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
6: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
6: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
0: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl. Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace. Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
3: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
3: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
5: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
0: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadelka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc.
7: Deco, Deco, l'envia cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, se večer procházel měsíc. Šel pomalu, pomaloučku a dával pozor, jestli borovice dost voní, smrky rostou rovně a jestli všechny malé sojky spí.

0: kabátek zelený, oči jako dva povidlové vdulky. Kdo pak jsi?
1: Já jsem, prosím, drak.
0: Oh, drak?
1: Vlastně spíš dráček.
0: A jak se jmenuješ?
1: Melichárek.
0: Ať mě tma spolkne. To si musím napřed srovnat ve své stříbrné hlavě. Drak a v mém lese. Kde pak ses tu tak najednou vzal?
1: Já jsem, prosím, utekl.
0: Utekl? A odkud?
1: Z pohádky.
0: Ale co pak to se smí? Pořádný drak z pohádky nemá co utíkat. Jenže ty asi budeš nějaký pěkný dračí panáček. Tak se mi zdá, že si na tebe budu muset posvítit.
1: Ale pane Měsíc, jaký já jsem drak? Hlavu mám jen jednu a ještě malou a dokonce trochu šišatou. O, jen se prosím koukněte. Když se narovnám, nejsem větší než smrkový pařízek. A to ještě stojím na špičkách. Já jsem opravdu jenom takový docela obyčejný dráček. Dokonce nejím ani princezny. Už se do pohádky nemůžu vrátit, to snad uznáte.
0: Sakulente. Ať mě tma spolkne, jestli vím, co budeme dělat.
1: Tak to je pěkné nadělení. Tma na krku a já nemám kam jít.
0: Hlavně nebreč. Já to nemám rád. A pláčem se nikdy nic nespraví, to si, Melichárku, pamatuj. A potom v mém lese musí být pořádek. Každý tady má domov a jenom ty mi tu sedíš pod kapradím a nevíš, kam jít.
1: Právě. A teď už si pro samou tmu nevidím ani na špičku nosu.
0: Sakulente, ty jedno dračisko. Nebreben ti pořád, rozeženeš mi všechen rozum. Tak ty nemáš kam jít.
1: Ne.
0: Co kdybys zůstal u mne a dohlížel mi na pořádek?
1: A to se mám, pane Měsíc, stěhovat na oblohu? Už jste někdy viděl draka, aby se kutálel po obloze jako pomeranč? Co kdybych uklouzl a byl bych na to tata dole? Když spadne drak, to je, prosím, hrozná rána. A v tu ránu vám vyplaším celý les?
0: No to bych věru nerad. Tak to musíš bydlet v lese. Vím o jednom starém dubu u Mechové paseky. Bydlela v něm veverka Terka. Měla tam pokojíček jako klícku, ale přestěhovala se o dva stromy dál. Prý pro lepší výhled. Ale jestli tě do toho prázdného dubu pustí, to nevím. No, zkusit to můžeš.
1: Takže mám jít bydlet na strom? Joj! To se mi náhodou líbí. To se mi náhodou líbí.
0: Sakulente, Melichárku, co mi tu najednou poskakuješ jako splašený vrabec? Ještě mi pošlapeš stříbrné střevíce. A Měsíci musí přece střevíce svítit na celé kolo.
1: Nezlobte se, pane Měsíc, to já ze samé radosti.
0: Z jaké radosti? Děláš, jako kdybys už měl vyhráno. A co když tě do toho dubu Terka nepustí? Co potom?
1: Je minánku, pane Měsíc, snad by nebyla taková.
0: Taková nebo maková, to se ještě uvidí. Ráno se jí pěkně zeptej, ale to ti povídám. Až ráno, teď s ní nebude žádná řeč, je to takový spáč, sedmi spáč. Vlezeš si potichoučku do dubu a dneska se tam vyspíš. Však se projednou nic nestane.
2: Měsíc vzal dráčka za ruku a vedl ho na Mechovou paseku. Stříbrně svítil na cestu a les voněl, až to zpívalo, a Měsíc zpíval s ním.
0: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk, i malá liška, spí i zlatá pamatka.

0: Ráno se první probudilo sluníčko. Uklonilo se zemi, nebi i vodě a pak se otočilo na podpatku tak prudce, že celý svět rázem proloupl očka. Jen Melichárek ve starém dubu spal a spal, ať mu sluníčko nahlíželo do okýnka sebe víc, ať ho budilo sluníčkovým hlasem, jak chtělo, nic nepomáhalo. Na víčkách mu seděl sen jako přilepený. Ale najednou ten sen vyplašil nářek. Jajajaj, to je nadělení, to je ale nadělení, jajajajaj. Sen uskočil, Melichárek konečně otevřel oči.
1: Joj, copak, slyšel jsem nějaké naříkání, že by loupežníci ukradli červenou karkulku anebo vílu? Kam se jenom schovali? Dočista nikoho nevidím. A přece, Neverku. A mračí se, zástěrku má umouněnou a ty tlapky. Veverko, Veverko, kde jsou loupežníci?
2: Loupežníci.
1: Loupežníci ukradli karkulku anebo vílu.
2: Karkulku a vílu taky? Ale já ty loupežníky neviděla. A poslechni, co tu děláš ty? Taková podezřelá osoba.
1: No dovol, já nejsem žádná osoba, já jsem prosím drak.
2: Co to povídáš? Draci jsou přece jenom v pohádkách.
1: Však já také z jedné pohádky přišel.
2: To jsou mi noviny. Tak ty jsi přišel z pohádky. A jak se jmenuješ?
1: Prosím, Melichárek.
2: A co děláš na tom dubu?
1: Prosím, já jsem tady spal.
2: No tohle. Ty... Draku, jak si to představuješ? To je můj dub.
1: Když já neměl kde spát, tak jsem si myslel, že...
2: Myslel, nemyslel. To je mi pěkný pořádek. Vloudit se do cizího bytu.
1: Já jsem se prosím nevloudil. Já se chtěl dovolit.
2: Chtěl, ale nedovolil. To jsou mi divné způsoby.
1: Měsíc mi poradil, abych se zeptal ráno.
2: Zeptat se ráno, jestli tu můžeš spát, když už ses vyspal. A ještě si bude dělat legraci. A strašit mě loupežníky.
1: Jeminánku, co pak si to o mě myslíš? Já jsem přece slušný drak. Měsíc mi řekl, že tu smím zůstat. A já se tě na to chtěl dnes ráno zeptat. Myslel jsem, že by to šlo, když ses přestěhovala o dva stromy dál.
2: Ale tenhle dub je taky můj. Dostala jsem ho od prababičky.
1: Poslechni, Terko, nejsi ty lakomá. Co pak může někdo bydlet ve dvou bytech najednou?
2: No tak... Když se ti ten dub tolik líbí, no, tak si ho nech. Alespoň budu mít souseda.
1: Líbí se mi. A moc. Spalo se mi tu jako v pohádce. Celou noc jsem nevěděl o světě. Až teď mě probudilo nějaké naříkání. Povídám si, Melichárku, někoho ukradli loupežníci.
2: Kde pak loupežníci? To jsem naříkala já.
1: Ty?
2: Mám veliké soužení. Zadělala jsem si na buchty. A těsto už nakynulo. Roste. A já ho čím dál víc. Ale já pořád ne a ne zatopit.
1: Je. Tak to přece stačí říct. V kamnech ti zatopím raz, dva.
2: Ty bys to uměl.
1: Když mi pomůžeš, seber honem pár smrkových šišek.
2: Je, těch je tady zrovna na seto.

0: Jirko, šišek máme celou hromadu. A jsou pěkné, voňavé. Z těch bude plamínek jako malovaný. Dýchnu dračím dechem. A je to. Jú, Melichárku, v komíně to udělal. Co tam v komíně? Hlavně, že ti v kamnech hoří. Tak, no a abych zase šel, taky musím vařit. Poledne se blíží, ale pro pánička, já si v pohádce zapomněl kuchařskou knihu.
1: A protože dračí vaření bez kuchařské knihy není žádné vaření, zavřel Melichárek svůj nový byt na dubovou petlici a hurá, koupit novou kuchařku. Když se vracel domů, slunce pálilo a prstem si na něj ukazovalo. Vidíš, vidíš, to máš z toho dlouhého vyspávání. Teď máš bříško plné hladu. Dej si pozor, Melichárku, nebo se schneš na placičku. A sluníčko mělo pravdu. Jak se drak nenají, svrkává se, svrkává, až je z něj, co? Pidi drak.
0: Jej, už jsem takhle dost maličký. Honem, honem, abych už byl doma u starého dubu. Tak se mi zdá, že doma na mě někdo čeká. A podívejme, Terka. A jakou má čistou zástěrku.
2: Něco jsem ti, Melichárku, přinesla. Jestli pak uhodneš, co je to?
0: Jak bych to mohl vědět? Je mináčku. Plný talíř buchet.
2: Jsou smákem.
0: Makové buchty, ty já moc rád.
1: A tak si Terka s Melichárkem sedli pod starý dub a jedli, až to všechno snědli. Nezbyl ani drobeček. A než si slunce s měsícem vyměnilo stráž, měl Melichárek kamarádku i nový domov.

0: Biggy hádanka.
1: Smolíček je malinký.
2: Ukradli ho jezinky.
1: A kdo slyší volání?
2: Pacholíčka zachrání.
1: Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo pak zachránil Smolíčka Pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
4: No já to vím, a víš to ty?
0: Já si myslím, že to byl, Bizon.
4: Ha, ten ne.
0: Tak to.
4: Má takové velké paroží.
0: Byl sop.
4: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
0: A Smolíček, Pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
4: Jelené!
0: Oči máš zelené! To je...

0: pojď se posadit a poslouchej.
1: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížale. Povídej.
0: Tak co by si Spigy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
1: Co?
0: Kocourkov.
1: No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
0: Kdepak, vyhrál jsem bod.
1: No kdo?
0: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jednou jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
1: To se jim tam asi nežilo dobře.
0: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne... Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
1: Vás!
0: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem. No a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
1: Ti byli ale hloupí.
0: No to jo.
1: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci. Že jo?
0: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
1: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj!
0: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna. Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
1: Nosili ho dovnitř!
0: Jo. V pytlích.
1: Beďo, to jsi teď vymyslel.
0: Nevymyslel.
1: To přece nemůže být pravda. Kocourkov.
2: Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty slepičko, budeš mít vajíčko, ráno raníčko.
1: Piggy básnička.
3: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
3: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí. Jen co jsem si po obědě schrup.

0: to bolí, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar, to už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím, to je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole a taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros.
1: Fuj.
0: Pštrosičí.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj, taky no prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Ha, ha.
1: Ach jo.
2: Piggy vtip.
3: Zajíc jde po poušti a potká žirafu.
4: Ta se ho ptá. Zajíci, proč za sebou táhneš ty dveře od auta?
3: Zajíc na to. Abych si mohl otevřít okno, kdyby mi bylo horko.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
2: Ty jsi byl v hospodě,
1: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
3: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ,
1: odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
2: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
1: volal Hihlík.
3: Tak to vyklop.
2: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat,
1: ušklíbl se pan Vavřinec.
2: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako
2: ponožku, navrhl Hihlík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
2: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože?
1: Pan Vavřinec dopadl na židli.
3: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
1: zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
3: Jaký háček?
1: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
2: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Ne moc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
1: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

kocouří drápky, když honí kapky po oknech. Kočičí fousky do dírky ouský, krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek a moc se lek.

spolek, švih a skok mňáu, přes potok mňáu, na sloupek hop, do míče kop, start a cíl mňáu, kos a hýl mňáu.

Sláva mňau, hurá mňau, ať je koček plný dům. Kdo se na nás kočky mračí, ten je pěkný tululum. Sláva mňau, hurá mňau.

kočičí fousky, do dírky ouský krok a dech. Šampion Mourek šláp na cancourek, moc se lek. Číča je prýma, vylepší klíma ve spolek. Švih a skok mňau, přes potok mňau. Na sloupek hop, do míče. Kop, start a cíl mňau, kozajíl mňau. Vyvádíme kočičiny, kočkiny.

0: letos na přes roky loni. Na švandu jsou šampioni. Now!
1: Netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové. Nebo spíš bonui? Dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech oděný. Začíná další lekce čarodějného kouzlení s netopírem Pierrem. Dnes jsem si pro vás připravil jedno kouzlíčko doslova hypnotické. Jestli pak víte, co to znamená? Ono slovo. Hypnotické. Co je to hypnóza? Jak říkáme u nás ve Francii, l'hypnose. Hned vysvětlím. Pokud je někdo v hypnóze, znamená to, že byl uveden do zcela zvláštního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnóza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnóza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Quel malheur, zapeklité. Možná byste tomu nevěřili, ale hypnóza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Ola la! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá. Nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mes amis. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuli. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako: jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v noci ukrutná bouřka. Pršelo a vítr ohýbal stromy až k zemi. Hrom duněl a rachotil a z mraku lítaly ohnivé blesky, že bylo chvilkama vidět jako v poledne. A v takové bouřkové metelici je to ten nejlepší čas na líhnutí všelijakých rarachů, skřítků a strašidel. A najednou uhodil blesk do borovice. Ohnivá čára sjela po kmenu, projela mechem a rozprskla se na tisíc světel. Z mechu se zakouřilo, vyvalila se horká nazelenavá pára, ve vajíčku to zapraskalo. Překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy a vyskočil skřítek Racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp
0: A v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě,
0: rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se Racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek Racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, rastla.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval Racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel Racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
2: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, tři vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
2: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou Racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru a obhlížel ho ze všech stran.
1: Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
0: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
1: Ještě okýnko,
0: vzpomněl si Racochejl.
1: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
0: Zašišlal Rejsek.
1: Takové to mrňavoulinké skřídčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
0: řekl rozpačitě Racochejl.
1: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
0: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
1: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
0: pokrčil Racochejl ramínky.
1: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
0: poučoval skřítek Polníček.
1: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá.
1: Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
2: Nikdo,
0: řekl Polníček,
1: musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
0: Navrhl Racochejl.
1: Správně,
0: přisvědčil Polníček.
1: Je vidět, že se rychle učíš.
0: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
1: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
0: Řekl Polníček.
1: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
0: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
1: Tlačí?
0: Zeptal se po chvíli Racochejl.
1: Netlačí.
0: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
1: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
0: zafuněl polníček a vmuchlal se pod peřinu.
1: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Koko, koko,
0: udělal racochejl.
1: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
0: Polníček vylezl z postele a smál se.
1: Vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
0: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
1: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
2: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
1: Zvědí.

Zlatá nit a budiš. Bylo jedno království, ale docela malé, ne větší než velká ves. Uprostřed toho království stál zámek, pěkný a prostorný jako velký statek. Královal tu mladý král, jenom pýcha mu trochu stoupla do hlavy a žádná nevěsta, široko daleko, mu nebyla dost vhod. A tak dal rozhlásit, že se vezme za ženu jen takové děvče, které umí z obyčejného lnu upříst zlatou nit. Kdo to jakživ slyšel? Len je len, proto roste na poli. A zlato je zlato, proto ještě nikomu na poli nevyrostlo. Tohle si říkali všichni rozumní lidé v tom malém království a svým dcerám pomyšlení na pěkného mladého krále pěkně od plic rozmluvili. Jenže Janička byla sirotek. Mladý král jí už dávno padl do oka a jak mohla, tak se mu do cesty připletla. A jen slepý by nepoznal, že i on má oči jenom pro to hezké.

0: proč si já hříšná o zlaté přízi vymýšlela? A jak tak naříká, otevře se najednou na pár prstů stěna a tou škvírkou se protáhne mužíček. Vousy má dlouhé až k pasu, na hlavě červenou čepičku a kolem těla zástěru. Trochu si poskočí a škodolibě zaspívá. Byla jednou jedna panna, u přeslice uplakaná, uvřete na uvrátku, poženou ji ze statku. Je to tak, je to tak, ale možná naopak. Janička koukala, ani nedutala, jenom nové slzy jí vhrkly do očí. A mužíček spustil. Všechno vím, ale co umím, naučím tě zlaté nitky spřádat, ale něco za to budu žádat. Až se zas rok s rokem sejde, moje čapka si tě najde. Ty uhodneš, ha, moje jméno, nepopadneš na koleno. Vezmeš si mě, ha, za muže, a nic ti nepomůže.
1: Pro pána Jána, to by byla smutná veselka s tímhle bousatým trpaslíkem.
0: Ale co pak měla Janička na vybranou? A tak jen v slzách přikývla a chlapíček se posadil k přeslici. Ručičky se mu jen zakmitaly a už z nich vycházela zlatá nit. A přitom si ještě prospěvoval. Takto na to, takto na to, bude nitka samé zlato. Janička na něm mohla oči nechat. A jak se tak dívala, prsty se jí rozehrály. Posadila se k přeslici a sama začala nitky spřádat. Ani si nevšimla, že se najednou stěna rozevřela, mužíček s červenou čepičkou se škvírou protáhl a byl ten tam. Předla a předla, nitek přibývalo, ale co to? Není to sen? Vždyť se všechno lněné pačesí ve zlato proměnilo. Když mladý král ráno přispěchal do jizby, málem že oslepl z toho jasu, jak jí předeno vydávalo. Ale když si oči zvykly, popadl Janičku do náručí a začal na svatbu všechno schystávat. Svatba to byla náramná a co je ještě lepší? Po hej nepřišlo žádné ouvej. Mladý pár žil ve svornosti a radosti, které ještě přibylo, když se jim narodil synáček. Ale co na plat? Tak jako každá zvonice má svůj zvonec, tak každá písnička má svůj konec. Rok se s rokem sešel a blížila se hodina, kdy si bousatý mužíček přijde buď to pro odpověď, nebo pro nevěstu. Ale jak uhodnout jedno jméno, když jsou jich tisíce? Budiž bych toho pidi mužíka nikdy nepotkala, naříkala Janička. Svého muže milovala, z děcka se těšila, ale přitom měla od samého pláče oči oslepené. Muž by ji rád utěšil a pomohl, ale nevěděl jak. A tak se marně trápil s ní. Jednou to trápení už Janička sama nevydržela a se vším se muži svěřila. Mladý král se dlouho nerozmýšlel a rozhlásil, že dá kus zlata, velký jako tykev, tomu, kdo objeví, najde a přivede pidi mužíka s červenou čepičkou a

0: a vousy až do pasu. A rázem všechno, co mělo v království nohy, rozběhlo se do polí a hájů, do lesů a strání. Kde jakou díru, kde jakou skulinu, i to nejmenší myší doupátko lidé prošmejdili, ale kde nic, tu nic. Vousatého pidimužíka nikdo ani úkratkem nezahlédl. Přišel poslední den. Janička už všechny slzy do dna vyplakala. A král, aby nemusel na to marné trápení hledět, popadl pušku, že snad při lovu na žalost zapomene. Dlouho na srnce ani divočáka nenarazil, prodíral se houštím stále hlouběji. Když tu nebe potemnělo, hrom stíhal hrom a za bleskem šel blesk. Takovou bouři, co se strhla, už dlouho nikdo nepamatoval. Pohůnci se rozutekli do jednoho a král zůstal v lese sám. Kam se v takové psotě vrtnout? Nit na jeho šatech nezůstala suchá, zuby drkotaly zimou a nikde v té studené tmě světýlko, nikde ohníček, aby se usušil a nepohodu přečkal. Jak tak smutně přemítal, udeřil ho do nosu smolný kouř a vůně uzené klobásky. Který čert to na mne strojí pokušení, řekl si nahlas, ale nedalo mu, aby tu záhadu nevyskoumal. Kouř vycházel z díry v zemi. A když král přiklekl a nakoukl dovnitř, spatřil něco, co jen tak někdo neuvidí. Malou kuchyňku, v té kuchynice stoleček, na stolečku klobásky a za klobáskami mužíčka v červené čepičce a s vousy až do pasu. Plnou pusu měl a ještě si prospěvoval.
1: Byla jednou jedna panna u přeslice uplakaná, byla panna u přeslice uplakaná převelice. Když mé jméno neúhodne, přijdu pro ní v noci ve dne.
0: Když uhodne nechci ji, vždyť se budíš jmenuji. Víc mladý král vědět nepotřeboval. Zapomněl na nečas, na hromy a blesky a hnal se za Janičkou houští nehouští, až si lovecký kabát potrhal. Ale i kdyby roztrhal i kalhoty, ta zpráva, s kterou domů spěchal, stála za to. Na zámek vtrhl jako velká voda a ve dveřích volal. Netrap se, ten pidimužík se jmenuje Budiš. Janička stála u kolébky, bledá, jako by z ní všecek život vyprchal. Ale po téhle zprávě zrůžověla jako pivoňka. Už se té noční návštěvy pranic nebála. Odebrala se do jizby a schystala si přeslici, vřeteno a vrátek. Měsíc svítil a Janička zlatou nitku k nitce spřádala, když tu se najednou stěna otevřela a škvírkou se protáhl mužíček v červené čepičce a hned spustil. Tak to na to, předeš nitky samé zlato. Tak to na to, bude hořko? Nebo sladko, buď uhodneš moje jméno, a nebo si chystej věno. Ha, tak uhodneš, jak se jmenuji? Ha.
2: Když jinak nedáš, řekla Janička, zkusím hádat, říkají ti
1: Budiš.
2: A sotva to jméno vyřkla, mužíček vstekle nožkou přidupl, stěna se znovu otevřela a ten zlostný skřítek se škvírkou do noci protáhl a víckrát se už v kraji neobjevil. Ale od těch dob Janička zlatou nitku už nikdy nespředla. Zelnu měla lněnou, z konopí konopnou, ale naštěstí jí to neubralo. Vždyť se měli s králem rádi. Synáček jim kolébku přerůstal a v jejich malém království to kdákalo, kejhalo, mečelo a bučelo. Veselo bylo každý den. A budiš tak i zůstane.
3: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
4: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
3: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
5: To je jasný. Děkujeme vám, skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
6: No, já to budeme.
5: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
6: Děkujeme.
5: Tak to mějte. Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti. Mhm.
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: Tati, my máme problém.
1: No, ano, prosím, my totiž nevíme.
2: Cože, vy že něco nevíte? No. Hurvínek pořád říká, že ví všechno.
0: Všechno vím, jenom nevím, jak se pozná pejsek.
1: No?
2: Ty nevíš, jak se pozná pejsek?
0: Nevím, tati.
2: Tak si vem třeba žerika.
1: To nejde, pane Spejble, když tady teď žerik není.
2: Ale tak jsem to nemyslel, Máničko. Já vám chtěl jenom naznačit, abyste si ho představili. A? No, je to jasné.
1: Ano.
2: Jasné to je. No. A teď mi, Hurvínku, řekni, čím se žerik vyznačuje nejvíc.
0: Nejvíc?
2: No ano.
0: Žerik se vyznačuje nejvíc tím,
2: no?
0: Že by pořád žrál.
2: Aha.
0: Tatí, ten žeriak sedmihlavá saň.
2: No, dobře, to máš pravdu, ale tak jsem to nemyslel.
1: A jak jste, to, jak jste to myslel?
2: No tak, jak jsem to říkal.
1: No.
2: Čím se žerik vyznačuje nejvíc?
0: Štěkáním.
1: No ano, ano.
2: Prosím tě, štěkáním, proto je to pes, aby štěkal.
1: Aha,
2: žáno.
0: To je pravda.
2: Kdyby byl kanár, tak by
0: zpíval.
2: Zpíval, no, by jenže zpíval, no. Kanár má dvě nohy a žerik čtyři.
0: Kráva má taky čtyři nohy a neštěká.
1: A Hurvínek má dvě nohy a ze zpěvu trojku, že?
2: No, no tak, no dobře, to jsem nepliť. Tak no. Trochu přemýšlejte, pejsek no. Si pozná podle toho...
1: No?
2: No?
1: No?
0: Já už vím, tatí.
1: Jo.
2: No tak to řekni.
0: Že je chlupatý.
2: No třeba, no, no.
1: No, jo, no.
0: Má čtyři nohy, jeden ocásek a plnou hubu zubů. Ve městě se vodí na vodítku, což nesnáší a proto jak může, tak uteče. Proto se mu říká pes domácí.
1: No a když má vzteklinu, tak je velice přítulný. A to je lépe si ho nevšímat.
2: Tak proč se ptáte, jak se pozná pejsek, když to vlastně víte?
1: Ne, jenomže my to víme jen tak, že je to pejsek. Ale my chceme vědět, jaký je to pejsek v tom povídání o pejskovi a kočičce.
2: Určitě moc chytrý, Máničko, když o něm vyšla celá knížka, ne?
1: No,
2: to dá rozum.
1: Jo, to jo.
0: To já vím taky, že by pan Čapek nepsal o nějakém psím trdlu, ale jaký byl, rozumíš, jaký?
1: Jaký, no?
2: Asi taky moc hodný, když si uměl tak hezky hrát s kočičkou.
1: Aha.
2: To náš Žery, když vidí Cihlářovic mindu, tak řádí jak fotbalový fanoušek.
1: No jo, ale...
0: Jenomže my chceme, tati, vědět, jaká to byla rasa.
1: No, rasa, no.
2: Jo, rasa.
1: No, já
0: právě.
2: No, tak to jste měli říct hned. Vy zkrátka chcete vědět, jak se pozná jeden pejsek od druhého.
1: Ale,
2: takhle, ne?
1: Ne, no hlavně.
2: Ne, taky ne.
1: Hlavně chceme vědět, jaký byl ten pejsek v povídání o pejskovi a kočičce, když si na to hrajeme.
0: No. Rozumíš, tati, abych věděl, jak mám štěkat.
1: No, jak se poznají pejskové podle rasy, pane Spejble, jak?
2: To je různé, Maňčko, to je různé.
1: No,
2: jsou třeba pejskové, no. Co se pořád třesou jako psí...
0: Šulc,
2: ano. Potom takový, co vypadají zepředu jako trabant pana Huňky, když mu se lhali brzdy.
1: Jo.
2: Potom takový ti huňatí, ovčáčtí,
1: no, ty já znám, těm se říká džuveč.
0: džuveč je přece jídlo, ne pes, byť tatí.
2: No počkej, spadlo. Moc se Máňce nesměj. Ty jsi taky tuhle říkal o jednom pejskovi, že je svetr a on to byl setr.
1: No, vidíš to.
2: A ten pejsek se, Máničko, abys věděla, ano, no. Pro pořádek, ten se jmenuje Čuvač.
1: Aha. Já si myslím, pane Spejble, že ten pejsek v tom povídání byl asi tak velký jako žeriček.
0: To by šlo?
1: Že?
0: Toho umím štěkat líp než on sám?
1: Jo.
0: Počkej, hned to zkusím.
2: To je pravda, Máničko.
1: No.
2: Hurvínek jednou tak krásně štěkal, že se žeriček šel podívat do zrcadla, jestli to neštěká on, představ
1: jo,
2: si. No, tak dlouho mu to nešlo do hlavy, až si u mě vybral tři prášky na spaní.
1: No, a nenalejváte mě trošičku, pane Spejble.
2: No, trošičku, ano. On si žeriček vzal ten prášek, jenom jeden.
1: Je?

0: Biggy hádanka.
1: Bílý bratr.
0: Bílý brácha.
1: Vždycky čekám.
0: Co zas spáchá?
1: Z kouzelného klobouku.
0: Skočí rovnou na louku.
1: Jeden cvičí.
0: Druhý nechce.
1: Každou práci.
0: Zvládnou lehce.
1: Spolu baští chleba krajíc.
0: Žádný chlapec.
1: Prostě zajíc.
0: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
1: Tak dva králíc.
0: To je snadná hádanka. Dva králíc.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na 7 hlásků.
2: Ozývá se to z Ostružin,
1: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v Ostružiní 7 větříků zapletených do pichlavých proutků.
2: Vy jste to vyvedli, ale...
1: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten 7. se ale vrátil, ulomil z Ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku 7 píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
2: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
1: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u Ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
3: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
1: vzdychá ta víla.
2: A proč?
1: Zeptal se Křemílek.
3: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
1: řekla víla.
2: Tak mu zatancuj neučesaná,
1: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
3: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
2: Tak se učeš,
1: poradil jí Křemílek.
3: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
1: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
4: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
3: Jú, to je měsíček,
1: lekla se víla.
3: A já jsem pořád ještě neučesaná.
1: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala a vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
2: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
1: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
4: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
1: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku.
3: Víla řekla, jouva, měsíček už vychází.
1: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
4: zas jedna neučesaná.
1: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo 7 tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
2: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
1: řekl Křemílek.
2: Jenže mně zrovna teďkonc něco napadlo,
1: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku 7 píchláků. V tu chvíli přiletělo 7 větříků a co prý je?
2: Tuhle učešte víru,
1: povídá Vochomůrka.
2: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
1: Větříci se zachumelili, Pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do sedmi kapes pro sedm píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Vysoko nad městem stála na vysokém sloupu socha šťastného prince. Princ byl celý pokryt tenkými lupínky ryzího zlata, oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem mnoho a mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský končel, který si přál získat pověst člověka se smyslem pro umění. Jenže není tak užitečný, dodal, neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického, a to on věru nebyl. Proč jenom nedokážeš být jako šťastný princ? Domlouvala střízlivě uvažující matka svému chlapečkovi, který plakal po modrém z nebe. Šťastnému princi ani nenapadne, aby po něčem plakal. To jsem rád, že na světě je přece jen někdo, kdo je docela šťastný. Zamručel při pohledu na tu nádhernou sochu jakýsi zklamaný člověk. Vypadá zrovinka jako anděl, prohlásili děti ze sirotčince, když ve světle nachových pláštěnkách a s čistě bílými zástěrkami vycházeli z katedrály. Jak to víte? Zeptal se učitel počtů. Vždyť jste žádného anděla nikdy neviděli. Ale viděli ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakabonil a zatvářil se velice přísně, protože byl proti tomu, aby děti snili. Jednou v noci letěl přes město vlaštováček. Jeho kamarádi odcestovali už před 6 nedělemi do Egypta, ale on se opozdil, protože byl zamilován do jedné překrásné rákosové třtiny. Seznámil se s ní časně z jara, když nad řekou pronásledoval velikou žlutou můru, a ta třtina ho svým útlým pasem tak upoutala, že se zastavil a oslovil ji. Mám tě milovat? Zeptal se vlaštováček, který vždycky šel rád rovnou k věci, a rákosová třtina se mu hluboce uklonila. A tak ji tedy začal obletovat a dotýkal se křídly vody a vytvářel na ní stříbrné kruhy. Takto se jí dvořil a to trvalo celé léto. To je směšná známost, štěbetali ostatní vlaštovky. Vždyť ona je dočista bez peněz a přitom má takové spousty příbuzenstva. Ta řeka byla rákosím skutečně přeplněna. Potom, když přišel podzim, všechny vlaštovky odletěly. Sotva byly pryč, vlaštováčkovi se začalo stýskat a jeho milovaná ho najednou nudila. Nedá se s ní o ničem mluvit, prohlásil, a bojím se, že je to koketa. Pořád přece flirtuje s větrem. A v skutku, kdykoliv vítr zavanul, rákosová třtina dělala nesmírně ladné poklonky. Je domácká, to připouštím, dodal, ale já rád cestuji a tak by má žena měla mít cestování taky ráda. Odletíš se mnou? Zeptal se jí nakonec, ale rákosová třtina jen zavrtěla hlavou. Příliš byla připoutána k domovu. Ty si se mnou pořád jenom zahráváš, křikl na ní. Letím pryč, k pyramidám, s Bohem. A odletěl. Letěl celý den a už za tmy dorazil k městu. Kde pak asi přenocuji, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na vysokém sloupu. Támhle přenocuji, zvolal. To je pěkně položené místo a bude tam dost čerstvého vzduchu. A přistál přímo u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichounce, když se rozhlédl kolem sebe a chystal se ke spánku. Ale zrovna když si schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj velká kapka vody. To je divné, pomyslel si.
Na nebi není ani jediný mráček, hvězdy se třpití docela jasně a přitom prší. To severoevropské podnebí je vážně hrozné. Rákosová třtina mívala déšť ráda, ale to jenom ze sobectví. Pak spadla další kapka. K čemu je potom socha, když nechrání před deštěm, řekl si Vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem a rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka, Vlaštováček pohlédl vzhůru a uviděl... Ach, co jen to uviděl! Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že Vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Zeptal se. Jsem šťastný princ. A proč tedy pláčeš? Divil se Vlaštováček. Vždyť si mě celého zmáčel. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha, to jsem ještě nevěděl, co to jsou slzy, protože jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ a jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ačkoliv mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Ale tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha hlubokým melodickým hlasem. Daleko odtud stojí v úzké uličce nuzný dům. Jedno okno má otevřené a já za ním vidím ženu, která sedí u stolu. Má hubený, ustraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejpůvabnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě té světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale matka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky a tak chlapeček pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, donesí, prosím tě, rubín z jílce mého meče. Já mám nohy připevněné tady k tomu podstavci a nemohu se pohnout. Ale mě čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi létají zrovna nad Nilem, po proudu i proti proudu a povídají si s velikými lotosovými květy. Za chvilku se uloží ke spánku v hrobce slavného krále. I sám král tam leží v malované rakvi. Je ovinut žlutým plátnem a balzamován vonými mastmi. Kolem krku má náhrdelník z bledě zelených nefritů a jeho ruce jsou jako uschlé listy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ. Zůstaň u mě jednu jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapeček má takovou žízeň a jeho matce je tak smutno. Já nemám kluky rád, odpověděl Vlaštováček. Když jsem letos v létě pobýval na řece, byli tam dva nezvedení kluci, synkové Zemlína, a ti po mně pořád házeli kamením.
Nikdy mě ovšem nezasáhly, na to my vlaštovky lítáme moc dobře a já navíc pocházím z rodiny, která je hbitostí proslulá. Ale i tak to byl projev neúcty. Ale šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho vlaštováčkovi zželelo. Je tu sice hodně chladno, řekl, ale jednu noc s tebou zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, vlaštováčku, pravil princ. I vyklovil vlaštováček veliký rubín z princova meče, držel ho v zobáčku a vzlétl nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, kde stály andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel, jak tam hrají k tanci. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak úžasné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak úžasná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples uší včas, odpověděla dívka. Poručila jsem si na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Pak letěl vlaštováček nad řekou a viděl lucerny zavěšené na stožárech lodí. Letěl nad getem a viděl staré židy, jak spolu smlouvají a na měděných vážkách váží mince. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec se na posteli zmítal v horečce a jeho matka usnula. Tak už byla unavená. Vlaštováček vhupl do světnice a položil veliký rubín na stůl k ženině náprstku. Pak krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, zašeptal chlapec. To mi jistě bude líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Vlaštováček odletěl zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal, ale teď je mi docela teplo, i když je taková zima. To je tím, že jsi vykonal dobrý skutek, řekl princ. A vlaštováček o tom začal přemýšlet a hned usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo.

0: Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. Pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě. A napsal o tom do místních novin dlouhý článek. Kde kdo ho citoval? Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer poletím do Egypta, řekl si vlaštováček a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude se slétali vrabci a povídali si, to je nějaký vznešený cizinec, a tak se vlaštováček výborně bavil. Když vyšel měsíc, zalétl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zavolal. Jsem zrovna na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Zůstaň u mě ještě jednu noc. Mě už čekají v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Zítra poletí moji kamarádi k druhému vodopádu. V sítinách se tam povaluje hroch a na ohromném žulovém trůně tam sedí bůh Memnón. Celé noci pozoruje hvězdy a když zazáří jitřenka, vyrazí vždycky jásavý výkřik a pak zas umlkne. V poledne se k řece přicházejí napít žlutí lvy. Oči mají jako zelené berily a jejich řev je hlasitější než řev vodopádu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Daleko odtud na druhém konci města vidím v jedné podkrovní komůrce mladého muže. Sklání se nad stolem plným papírů a v obyčejné sklenici tam má kytičku z vadlých fialek. Má hnědé zvlněné vlasy, rty rudé jako granátové jablko a oči veliké, zasněné. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby ještě dokázal psát. V krbu mu nehoří oheň a je mu slabo z hladu. Tak já ještě jednu noc počkám u tebe, řekl vlaštováček, který měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést další rubín? Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes je tomu mladíkovi. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví a dopíše svou hru. Drahý princi, zděsil se vlaštováček. To přece udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ. Udělej, oč tě žádám. I vyklovil vlaštováček princi jedno oko a odletěl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost snadné se do ní dostat, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a dostal se do světničky. Mladík měl hlavu v dlaních a tak neslyšel šum ptačích křídel. A když pak vzhlédl, objevil, že na zvadlých fialkách leží krásný safír. Začínají mě uznávat, zvolal. To je jistě od nějakého mého velkého obdivovatele. Teď tu svou hru mohu dopsat. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořníky, jak s pomocí lan vytahují z podpalubí velké bedny. Hej, rup, křičeli pokaždé, když se bedna zvedala. Já letím do Egypta, volal na ně vlaštováček, ale nikoho to nezajímalo a tak, když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem, zavolal. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ, zůstaň u mě ještě jednu noc.
1: Už je zima, odpověděl Vlaštováček. A co nevidět, tu bude mrazivý sníh.
0: V Egyptě zahřívá slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se koukají kolem sebe. Moji kamarádi si stavějí hnízda v chrámě Bálbeckém a přitom se na ně dívají růžoví a bílí holoubci a vrkají na sebe. Už tě musím opustit, drahý princi, ale nezapomenu na tebe a napřes rok na jaře ti přinesu dva krásné drahokamy a dám ti je na místo těch, co ses jich vzdál. Ten rubín bude rudější než rudé růže a ten safír bude modrý jako širé moře.
2: Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá holčička a prodává sirky. Ale ty sirky upustila do škarpy a nejsou už k ničemu. Otec jí nabije, když domů nepřinese peníze, a tak ta holčička pláče. Nemá botičky, ani punčošky a na hlavičce taky nemá nic. Vyklovni mi druhé oko a zanesí je, ať ji otec nezbije.
0: Já u tebe ještě jednu noc zůstanu, prohlásil Vlaštováček, ale druhé oko ti vyklovnout nemohu. To bys byl potom dočista slepý.
3: Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, naléhal princ, udělej, oč tě žádám.
0: I vyklovl Vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Myhl se kolem holčičky se sirkami a upustil jí drahokam do dlaně.
1: To je ale hezoučké sklíčko, zvolala holčička a se smíchem běžela domů.
0: Vlaštováček se vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl. A tak u tebe zůstanu navždycky.
3: Ne, ne, Vlaštováčku, pravil ubohý princ. Musíš přece do Egypta.
0: Zůstanu navždycky u tebe, prohlásil Vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl pak princi na ramenou a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o červených ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáků zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. O kupcích, kteří pomalu kráčejí vedle svých velbloudů a v rukou si nosí jantarové růžence. O králi měsíčních hor, který je černý jako eben a koří se velikánskému křišťálu. O obrovském zeleném hadu, který spí v koruně palmy a má 20 kněží, aby ho krmili medovými koláči. A o trpaslících, kteří se na velikých placatých listech plaví po rozsáhlém jezeře a ustavičně vedou válku s motýly. Vlaštováčku můj milý, pravil princ, vypravuješ mi o podivuhodných věcech, ale podivuhodnější než všechno ostatní je utrpení mužů a žen. Neexistuje mystérie, která by byla tak obrovská jako mizérie. Zlétni nad moje město, Vlaštováčku, a pak mi vypravuj, co jsi viděl tam. I vzlétl Vlaštováček nad to rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých nádherných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Zalétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště.
1: Pak se Vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl.
3: Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým.
1: Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí.
3: Lupínek po lupínku odlupoval Vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel Vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hráli si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno.
1: S Bohem, milý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku?
3: To jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštováčku, pravil princ. Zůstal si tu až moc dlouho, ale políbit nemusíš na rty. Vždyť já tě mám rád.
1: Já neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti.
3: Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince na rty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo. To se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz.
0: Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka.
4: Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr.
5: No, vypadá bezmála jako žebrák.
1: Bezmála jako žebrák, přitakali končelé.
4: A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr.
5: Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje.
1: A městský písař si ten podnět i hned zapsal.
0: A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem.
5: Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne.
4: Mne,
1: křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali.
3: To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit.
1: a tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček.
2: Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

0: Cpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: A teď ještě jednou.
0: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažené hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladový, od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

kouzlem vrátit koutek náš zpátky závětří v mlázích.

0: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila vesele vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
1: Kdo je ten mladý muž?
0: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl:
2: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
0: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena a nebo muž. A malá čarodějnice řekla:
3: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasiljevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou. Ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
0: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel,

0: Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
1: Co je to za hračičku, výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
0: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
1: Co je to za smetí v té kaši, výsosti? Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí a tady se podávají k jídlu.
0: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
2: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
0: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
3: A teď bychom si, milý Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
0: A Vasilisa odpověděla.
1: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
0: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby jej výsosti předal. Na lístku stálo.
1: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
0: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece.

0: Piggy vtip.
1: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
0: Tátí, bez šlapání.
1: Objede dům podruhé a volá.
0: Tátí, bez držení.
1: Objede dům potřetí a volá.
0: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
1: Asi málo brzdila.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle. My přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Cimana, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No. Kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No, no.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš... Ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano. Třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí,
2: bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak, o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejble nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic, mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý Worcester.

0: Jogi cvičení.
1: A jdeme na to!
2: Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, Kinechová.
2: Já když jsem byla malá holka, tak jsem často na louce válela sudy.
0: Já nejradši z takového mírného kopečka, protože pak se ti tak zamotá svět a připadáš si, že jsi vylezl zrovna z nějakého skafandru z rakety třeba, víš?
2: Víš totiž, že když válíš sudy, tak v podstatě zpevňuješ své tělo a to je velmi důležité, protože samozřejmě stát rovně ve stoje je už věc, kterou jsme se naučili, ale když válíš sudy, tak musíš stáhnout všechny svaly úplně stejně, jako když stojíš. A to už zase úplně tak jednoduché není. A já bych teď chtěla, abychom se takové válení sudu naučili.
0: A ty chceš, abych válel sudy jako had, kdyby si stoupnul do pozoru, viď?
2: Ty máš pořád ty historky s tím hadem. Ty čteš nějakou knížku o hadech?
0: Ne. Jenom vždycky, když ležím, tak si tak připadám.
2: Tak prosím tě, mně připadáš jako krásný, hezký,
0: růžový had.
2: A dost, jdeme cvičit. To jsem zvědavá, jak se Piggymu bude přes to jeho bříško ten sud válet. Ale to se jako, to jste slyšeli jenom vy děti. Tak, v každém případě, Piggy, prosím, děti, prosím.
0: Já jsem to slyšel taky.
2: Já ti držím pěsti, protože jsi zatím zvládl úplně všechny mé cviky a proč by si prostě válení sudů nezvládl taky. Ležíš na zádech?
0: Ležím.
2: Musíš k tomu ale stáhnout svoji.
0: Zadeček, myslíš?
2: Ano, musíte stáhnout své zadečky, musíte také vtáhnout svá bříška, musíte zpevnit záda a takto z těch zad se přes to zpevněné tělo otočit na svůj pravý bok. Teď se, pozor, teď to bude těžký, teď se takto zpevnění musíte položit na bříško. A takto zpevněni se otočit na svůj druhý bok. A teď zpátky na záda.
0: Mě tam vodí ručičky z kopítky.
2: Tak jako, co ti na to mám říct?
0: Asi
2: dáme ty ruce.
0: Víc.
2: Ne. Dáme ruce děti při tomto převalování před sebe. Ležíme na zádech. Ruce dáme do zapažení a zpevníme ramena, záda.
0: Takže nahoru
2: bříško,
0: nad hlavičkou.
2: Přesně tak. Bříško a zadeček. Otočíme se ze zad na svůj jeden bok.
0: Je to nejlíp.
2: Přetočíme se na bříško. Přetočíme se na svůj druhý bok. A zpátky na záda. My jsme to teď dělali pomalu, abyste si přes tento pomalý postup uvědomili, jaké svaly potřebujete při tom válení sudů použít. A my si teď představíme, že jsme na tom kopci, o kterém si před chvílí.
0: Hanko, já si budu představovat, že jsem váleček na těsto.
2: A budeme si představovat, že jsme váleček na tělo.
0: Těsto, třeba veverka lesponka, válečkem válí těsto.
2: A my se teď pouštíme z toho kopce ze zad na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda, na jeden bok na bříško, na druhý bok na záda. Je, Piggy, já už musím končit, mně se z toho točí hlava, mně se z toho točí hlava. Děti, já se jdu napít vody a to je možná dobrý nápad, vy byste si tu vodu teď mohli dát také a pomalinku se vyšouráte ještě jednou na ten kopec. A pokud se vám líbilo válení sudů, tak já mám hezký pocit z toho, že pokud vám to šlo, tak jste zpevnili všechny svaly, které pro tento cvik byly důležité. Piggy, prosím tě, jak ti to šlo přes to bříško?
0: Dobře.
2: Došlo mu to, milé děti. Já ho musím pochválit a už se do něj nikdy nebudu navážet, protože Piggy je velmi šikovný. Mějte se moc hezky, ahoj.
0: Ahoj, bříškováčci.

0: vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
1: Dnes je 20. května
2: a svátek má Zbyšek.
1: Zbyšek je taková odvozenina od jména třeba Zbyslav nebo Zbyhněv.
2: Odvozenina znamená, že z toho jména vzniklo.
1: A to jméno Zbyhněv, Zbyslav se vykládalo jako člověk, kterému zbyl hněv.
2: Ale já doufám, že vám, Zbyškové, hněv nezbyl.
1: Že nejste ani nahněvaní, ani rozvsteklení. Proč byste byli? Protože dnes máte svátek a to je krásný den.
2: Takže všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Ruská pohádka Mluvka bohatýrem. Bylo to za časů cara Vladimíra. Tehdy žila kdesi na širé Rusy stařenka, která měla jediného syna. Jmenoval se Foma a byl jednooký. Jednoho dne Foma vyjel na pole, aby je zoral. Jeho koníček byl velmi ubohý. Tu Fomu zachvátil zármutek i sedl si na mes a seděl. Nablízku něho byla hromada mrvy a kolem ní kroužila a bzučela hejna much. Foma vzal do ruky dlouhý prut a udeřil jim do houfu much. Potom počítal, kolik jich jednou ranou zabil. Již napočítal 500 a ještě tam leželo množství nespočítaných. I měl za to, že je jich tak nesčíslné množství, že je není možno ani všechny spočítati. Přistoupil ke svému koníčkovi a i na tom sedělo 12 velikých ovádů, které i hned jednou ranou své dlaně usmrtil. Na to vrátil se jednooký Foma domů k matce a prosil ji, aby mu dala své požehnání. Neboť, povídá, pobil jsem nesčíslný počet vojáků a hned to pak ještě 12 mocných bohatýrů. Pust mě tedy, mamičko, stanu se bohatýrem. Orati a síti, to není práce bohatýrská, jež se pro mě nehodí, protože ta přísluší sedlákovi. Matka mu tedy požehnala krekovným činům a vypravila ho na cestu, aby se mohl proslavit. Foma si vzal na rameno ostrý srp, na pas si zavěsil košík z líčí a do toho položil zubatý nůž. A tak jel jednooký Foma cestou necestou do dalekých krajů, až přijel ke kamennému sloupu. Nemá je ani zlata, ani stříbra po ruce, ale jenom kousek křídy, napsal tedy křídou na ten sloup. Tudy jel Foma, slavný bohatýr, který jednou ranou porazil 12 mocných reků a na to nesčíslné vojsko přemohl. Potom jel dále. Toutéž cestou ubíral se po chvíli i bohatýr Ilja Muromec. Přijel ke sloupu a přečetl si nápis. Věru, tudy musel se bráti znamenitý hrdina, neboť nepoužil ani zlata, ani stříbra, jenom křídy. Pravil k sobě Ilja a připsal k tomu. Za hrdinou Fomou jel tudy hrdina Ilja Muromec. Za nějakou hodinu dohonil Fomu a pravil k němu. Slavný bohatýre, co myslíš, jak mám jeti, před tebou nebo za tebou? Úzkost ho patrně jímala z onoho nápisu křídou. Jeď za mnou, vzkřikl na něho Foma a hrdě pobídl svého koně. Zanedlouho jel také Aljoša Popovič kolem toho kamenného sloupu. Zdáli již viděl nápis, který zářil jako oheň. Četl nápis Fomův a také nápis Ilji Muromce. Vyňal kus ryzího zlata z torby a připsal na sloup. Za Iljou Muromcem jel tudy Aljoša Popovič. Dohonil Ilju Muromce i povídá mu. Pověz, Iljo Muromče, zdali mám jeti před tebou nebo za tebou? Mě se neptej, zeptej se mého staršího bratra Fomy, zněla Rekova odpověď. Aljoša Popovič dojel k Fomovi a ptá se ho. Fomo, smělý bohatýre, jak poručíš jeti Aljošovi Popoviči? Jeď vzadu za mnou, odpověděl Foma. Tak jeli v řadě za sebou, cestou necestou, do dalekých krajů, až přijeli ke krásným zahradám. Ilja Muromec a Aljoša Popovič postavili si tu krásné bílé stany. Foma však si rozložil na trávu jen pod vlékačky. Náhodou tyto zahrady byly majetkem samého ruského cara a proti tomu carovi vytáhl tou dobou čínský císař do pole se 6 mocnými vojsky. Ruský car poslal Iljovi Muromci zprávu. Císař čínský zdvihl válku proti mně, caři ruskému. Chcete mi přispěti ku pomoci? Když Ilja Muromec ukázal tento list Fomovi, Foma obracel list sem a tam, poněvadž dobře čísti neuměl, potřásl jen hlavou a konečně řekl: pro mě budiš. Čínský císař brzy přitáhl blízko k městu. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli k Fomovi a promluvili k němu slova bohatýrská. Nepřítel táhne proti carovi a již stojí před městem. Musíme města hájiti. Půjdeš ty sám nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Iljo, můj molotče, řekl Foma a ani brvou nehnul. Ilja Muromec tedy vyjel a porazil všecky nepřátele. Brzy na to přivedl zase čínský císař 6 jiných bohatýrů a nad to nové nesčíslné vojsko vytáhl s nimi. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho: pověz, Fomo, slovutný bohatýre, půjdeš ti sám do boje nebo pošleš nás? Jen jdi ty, Aljoško, povídá Foma, jako by se nic nestalo. Aljoša Popovič tudíž vytáhl do pole a přemohl nesčíslné vojsko i 6 udatných bohatýrů. To řekl čínský císař: mám ještě jednoho jediného bohatýra, kterého jsem chtěl ušetřit, ale nyní i toho vyšlu. A zase císař čínský přitáhl s nesmírným vojskem, veda sebou též onoho proslulého, udatného bohatýra. I pravil čínský císař svému hrdinovi: ruský bohatýr nepřemohl nás silou, ale lstí. Proto, co bude ruský bohatýr dělati, dělej ty po něm. Ilja Muromec a Aljoša Popovič přišli zase k Fomovi a tázali se ho: půjdeš ty sám, nebo pošleš nás? Půjdu sám. Přiveďte mi mého oře. Rozhodl se Foma. Koně bohatýrů pásly se na šírem poli a škubali trávu. Ale Fomova kobila stála v ovesném poli a hltavě polikala oves. Ilja Muromec přistoupil ke kobile Fomově, ale ta, že se dosyta nenažrala, začala kousati a vyhazovat kopyty na všechny strany. Tu dopálil se Ilja Muromec, chytil herku za ocas a přehodil ji přes plot. Ale Aljoša Popovič mu řekl: jen aby to neviděl Foma, slavný bohatýr, sice by nám zatopil. Síla přeci není v koni bohatýra, nýbrž v bohatýrovi samotném, pravil Ilja Muromec a přivedl herku Fomovi. Ten sedl si na koně a myslel si: pro mne mohou mě třeba zabíti, aspoň nebudu mít z toho ostudu. Na to zvolna vyjel. Přikrčil se ke krku kobylky a zavřel pevně oči. Čínský bohatýr však vzpomenul si na rozkaz svého pána i sehnul se také a rovněž zavřel obě oči. Na to Foma seskočil z kobylky, sedl si na kámen a začal brousit svůj srp. Čínský hrdina ho napodobil, seskočil z válečného oře a jal se brousit válečný meč. Tu spozoruje, že Foma má jen jedno oko otevřené i pomyslí si: jedno oko přivřel. Dobrá, já ho přelstím a zavřu obě oči. Sotva však oči přivřel, usekl mu Foma srpem hlavu. Pak vzal válečného oře za uzdu a chtěl na něho vyskočit, ale nemohl se naň vydrápati. Proto přivázal k oře stoletému dubu, vylezl na strom a seskočil rytířsky na koně. Sotva kůň ucítil jezdce, vzepjal se a vytrhl dub i z kořeny. Pak pádil vší silou pryč, vláče je za sebou mohutný strom. Foma křičí: pomoc! Pomoc! Ale hloupí Číňané, že rusky nerozumí, s křikem rozutekli se na všechny strany. Bohatýrský kůň rozšlapával je kopyty a srážel je stoletým dubem k zemi. A tak všechny do jednoho pobil. Tu napsal císař čínský Fomovi list. Nikdy nebudu proti tobě válčiti. S tím byl Foma docela spokojen. Také Ilja Muromec a Aljoša Popovič žasli a obdivovali Fomu, slavného bohatýra. Potom jel Foma k ruskému cáři. Čím se ti odměním, slavný hrdino? Tázal se ho cář. Vezmi sobě z mých pokladů zlata, kolik ti libo, nebo přijmi polovici mého slavného cárství. Či chceš moji překrásnou dceru? Jen mi dej svoji překrásnou dceru a pozvi na svatbu mé mladší bratry Ilju Muromce a molodce Aljošu Popoviče. Odpověděl Foma a hrdě vypěl svá prsa. Tak se oženil jednooký Foma s překrásnou dcerou ruského cara. I kdekdo obdivoval se jeho udatenství a slávě, kterou mnohdy bývají zahrnováni netoliko lidé opravdu velicí svými činy, nýbrž i někdy velicí lidé toliko hubou, jako byl Foma, o němž vypravuje tato pohádka.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: léčení mlaskalky a srkavky. Mlask. Srk. Žblunk. Krištof Novák právě dopil hrnek mléka. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani nemusela nakouknout do kuchyně, aby věděla, že Krištof dojedl. Všechno tam totiž stichlo. Paní Novákové bylo hanba, že Krištof neumí normálně jíst. Pořád mu domlouvala a domlouvala, ale její slova zatím neměla žádný účinek. Krištof byl sympatický 10letý kluk. Měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek, ovšem u jídla se chovat neuměl. Dá se dokonce říct, že Krištof se u stolu choval jako čuně. Mlaskal, srkal a hltal jako hladové zvíře. Novákovi si postupně na jeho způsoby zvykli. Krištof směl samozřejmě jíst jen v kuchyni, ale maminka trnula hrůzou při pomyšlení, že ho jednoho dne třeba pozve některý kamarád domů na večeři. Když šel v neděli odpoledne někam na návštěvu, nikdy neskazil legraci a vymýšlel si báječné hry. Dětem proto vůbec nevadilo, že mlaská, srká a hltá jako hladové zvíře. Paní Nováková ovšem měla strach, že by mohl třeba odjet s rodiči nějakého spolužáka k babičce nebo na chatu. To by byla, panečku, ostuda, až by se Krištof zakousl do krajíce chleba. Při jídle zásadně nezavíral pusu a tak se každý mohl přesvědčit, jak se mu tam potrava přemílá a převaluje. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdosi plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Napichoval si velké kusy masa. Vždycky si nabral vrchovatou lžíci hrášku nebo mrkve a pak si ji zasunul skoro až do krku. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Krajíc chleba si obyčejně místo na talířku mazal na dlani, až ho celý rozdrobil a rozpatlal. Brambory s omáčkou si vždycky na talíř rozmačkal a míchal tím, dokud nevznikla kašovitá hmota, připomínající spíš žrádlo pro psa. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z misky, takže vlastně ani nepotřeboval lžíci. Stále rozhazoval rukama a metal kusy jídla po celé kuchyni jako kameny z praku. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna, ale já myslím, že to úplně stačí, abyste si mohli udělat představu o tom, že sedět při jídle vedle Krištofa bylo stejné jako sedět vedle hladového vlka. Není nutno dodávat, že ani pohled na něj nikomu chuti nepřidával. Paní Nováková leštila sváteční příbory, říkala si, že Krištof jí jako čuně a byla z toho smutná. Měli by postavit nějakou školu, kam by se děti chodili učit společenskému chování, uvažovala. A docházka by byla pro všechny povinná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková.
1: Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry. A tak jsem si myslela, že to bude děti jistě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý. A mimo to asi 12 dospělých.
0: Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek černé kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel, ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem, hrůza pomyslet.
2: Co budeme dělat? Co si počneme?
0: Zaúpěla na hlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit a konečně ho už naučit, jak se má chovat u stolu. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka řekne, aby se aspoň jednou dokázal najíst trochu přijatelně. A pak ať si klidně mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá až bluňká. Paní Nováková se zachvěla. Vzala telefon a zavolala své známé, paní Tušlové.
2: Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Náš Krištof se vůbec neumí chovat u jídla. Co s ním mám dělat?
3: To vám, paní Nováková, nepovím. My jsme nikdy Petra, Pavlu ani Prokopa neomezovali. Vždycky si dělali, co chtěli a, abych pravdu řekla, už několik let jsem je u stolu jíst neviděla.
2: A kde tedy jedí?
0: Podivila se paní Nováková.
3: Však oni si vždycky někde něco popadnou. Prokop se například momentálně nejradši živí houskami s pomazánkovým máslem a chodí na ně v noci. Přes den by to prý byla zbytečná ztráta času. Pavla zas nejí nic jiného než piškoty a banány. Chodí si je kupovat sama. Na to, že je jí teprve 7 let, je úžasně šikovná, nezdá se vám?
2: Pro boha, jak může být to dítě živo jen o piškotech a banánech?
0: Neudržela se paní Nováková.
2: A co Petr?
3: Petr, počkejte, já si vzpomenu.
0: Zamyslela se paní Tušlová.
3: Něco určitě jí, ano, už vím. Petr sní, co mu přijde pod ruku. S tím máme nejmíň problémů. Ať mu dám cokoliv, sušenky, bombony, karamely, koláče, zmrzlinu. Nemusím si o něj dělat starosti. Je to hodný chlapec.
2: Vidím, paní Tušlová, že všude je něco. Doufám jen, že máte dobrého doktora. Nejspíš ho budete potřebovat.
3: To snad ne,
0: zvolala paní Tušlová.
3: Já i můj muž jsme se jako děti stravovali zrovna tak. A nic nám neschází. Manžel teď například nejí nic jiného než uzenáče a grapefruity a já zase...
0: Paní Nováková rychle položila sluchátko. Uzenáče a grapefruity. Hrůza. Ale komu má zavolat? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Larifáry a svěří se jí se svým trápením. A opravdu. Nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila, jak Krištof stoluje. Pak dodala, že má jít na návštěvu ke kamarádovi a nakonec jí vyhrkly slzy. Paní Larifáry ji začala chlácholit.
4: Nelamte si s tím hlavu. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní. Rozhodla jsem se totiž, že vám na pár dní půjčím Kvída.
2: Jakého Kvída?
0: Zeptala se paní Nováková.
2: Kdo je to?
4: Čuník.
0: Odpověděla paní Larifáry.
2: To snad ne!
0: Vyděsila se paní Nováková.
2: Žádného čuníka nepotřebujeme. Nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi?
4: Nebojte se, s Kvídem nebudete mít vůbec problémy. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm ani nebudou vědět.
2: Ale kam mu mám postavit koryto?
0: Starala se paní Nováková.
4: Kvído přece nic takového nepotřebuje.
0: Vysvětlila jí paní Larifáry.
4: To je právě to. Má vybrané společenské chování a když ho necháte jíst v kuchyni u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Kvído Krištofa naučí, jak se má chovat.
2: To by bylo opravdu skvělé.
0: Zaradovala se paní Nováková.
4: Jistě,
0: řekla paní Larifáry.
4: Každá maminka, které jsem Kvída půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na Kvída v domě tak zvyknete, že se vám ani nebude chtít mi ho vracet. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si Kvída tolik oblíbí, že si ho chce nechat. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý den, když se setmí a všichni sousedé jdou spát, musí proběhnout. Ať se u mě Krištof cestou ze školy zastaví a já pošlu Kvída s ním. Zrovna dneska ráno mi ho vrátila paní Martinová.
2: Ale co mu budeme dávat jíst?
4: Přesně to, co Krištofovi, jen mnohem větší porce. A ještě něco? Kvído má rád černou kávu. Nejraději se šlehačkou a hodně sladkou. Po každém jídle jí vypije až 5 hrnců. Jinak si s ním ale nemusíte dělat velké starosti. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
0: Paní Nováková našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě. Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky a když si vzpomněla, co říkala paní Láry Fáry o Kvídově dokonalém chování, našla ještě sváteční plátěné prostírání, které si šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaťukání na domovní dveře. Stál před nimi Krištof, který obyčejně chodil bez klepání, a velký růžový pašík. Chlapec oznámil.
5: Tohle je Kvído, maminko, a ode dneška bude bydlet u nás. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
2: Tak, pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu.
0: Prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl, hurá! A hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl hrnek s kakaem a začal ho s mlaskáním a srkáním hltat. Kvído šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív

0: Zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvído u stolu počíná. Hleděl na Čuníka s otevřenou pusou, na horní mrtu měl vousy od kaká a na bradě drobečky. Kvído se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu ještě otřel kakaové vousy a smetl z brady drobečky. Krištof byl bez sebe nadšením. S plnými ústy prohlásil:
1: Ty jsi opravdu chlapík, Kvído.
0: Kvído mu naznačil, aby nejdřív dojedl, než začne mluvit, a Krištof se obrátil na maminku.
1: Co mu říkáš, mami? To je chytrý Čuník, viď? A jak je roztomilý.
0: Kvído se podíval na paní Novákovou a ona by mohla přísahat, že na ní šibalsky mrkl. Krištof obyčejně slupl jídlo za 3 minuty, ale tentokrát uplynula celá 1/4 hodina a chlapec stále ještě seděl u stolu. Snad měl takovou radost, že si přivedl domů Kvída, a možná se mu líbilo, jak pašík umí stolovat. Když přišla paní Nováková uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Krištof teprve před chviličkou dojedl a Kvído ještě svačí. Paní Nováková se ho zeptala, jestli chce přilít kakao. A on přikývl a podal jí svůj hrneček. Krištof se zatím zakousl do jablka.
2: Chramst, chroup, mlask.
0: Kvído se natáhl přes stůl, jablko mu vzal, slezl ze židle a otevřel si kuchyňskou zásuvku. Vytáhl z ní nůž a nařezal Krištofovi jablko na malé dílky. Ze všech vykrojil jaderník a úhledně je urovnal na talířek od sušenek. Pak přisunul talířek Krištofovi. Krištof si nasoukal celý dílek jablka do pusy, ale Kvído se na něj zamračil a zavrtěl hlavou. Uchopil sám jeden srpeček a trochu si ukousl. Krištof spolkl první dílek jablka a sáhl si pro další. Tentokrát si ho už ale nenacpal do pusy celý. Ukousl si jen tolik, kolik mohl normálně sníst. Když Krištof s Kvídem dojedli svačinu, odvedl chlapec Čuníka dolů do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvído se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a kývl, že je se svým pelíškem spokojen. Oba pak zamířili do obývacího pokoje, kde si mohli podle libosti hrát. Na zemi našli červený tenisový míček. Kvído ho zvedl a podal ho Krištofovi. Chlapec mu hodil míček zpátky. A tak si házeli až do 5 hodin, kdy si Krištof obyčejně pouštěl rádio. V tu dobu totiž pravidelně vysílali seriál o kovbojích.
3: Doufám, že ti to nebude vadit, Kvído. Já to hrozně rád poslouchám. Kdyby sis ale chtěl házet míčkem, nebudu to rádio radši zapínat, řekl chlapec.
0: Kvído zavrtěl hlavou a přitočil se ke krbu.
3: Ty myslíš, že mám zatopit?
0: Pašík přikývl. Krištof škrtl zápalkou a podpálil papír pod hraničkou dřeva. Kvído se blaženě natáhl na rohošku před krbem a zavřel oči. Krištof se stočil do klubíčka k rádiu a poslouchal svůj oblíbený seriál. Oba byli spokojeni. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Krištofa na večeři, kam přijde taky bratr paní Tomkové, že se radila s paní Lárifáry a jak k ním přišel Kvído. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě, že by se měl jeho syn učit slušnému chování od Čuníka.
4: To jako kdybys chtěla udělat kozla zahradníkem.
0: Rozesmál se nakonec.
5: Nech toho, Filipe!
0: Okřikla ho paní Nováková.
5: Kvído je opravdu báječný.
4: Tak si myslím, že bych se měl na toho vašeho Kvída podívat,
0: poznamenal pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Nejprve nahlédl do dřevníku. Žádného Kvída tam nenašel.

0: šel. Pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a tak ji zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu i pod žehlící prkno.
1: Kví, kví, kví!
0: Zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené, a tak je zavřel a zamkl. Přitom si brůčel pod vousy cosi o lupičích a neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se raději půjde zeptat Krištofa, kde toho čuníka má. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl, že se kvído rozvaluje na rohožce před hořícím krbem a poslouchá s Krištofem rozhlas.
1: Kví, kví, kví! Tak tohle je kvído!
0: Zavolal vesele tatínek. Kvído pootevřel očka, kdo ho to ruší, a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu poklonil.
1: Já jsem z toho jelen.
0: Nevěřil svým očím pan Novák. Krištof se zasmál. Že je kvído prima, viď, tati? Pan Novák se vzpamatoval.
1: Vždycky jsem ti říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
0: Kvído se na něho chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví. Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za ušima. Kvído se zdvořile, ale rázně otočil a šel si zase lehnout na rohošku.
1: Tak si myslím, že bych se měl jít radši podívat, jak jsme daleko s večeří.
0: Prohlásil tatínek. Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku, jenomže kvído, který šel s ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Potom zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal si pečlivě drhnout mídlem paznechty i rypáček. Když byl hotov, vypustil vodu z umyvadla a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si kvído důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se pořádně vydrbal mídlem. Pak se také utřel a viděl, že čuník mezitím vzal kartáč na vlasy a pečlivě si uhladil štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval a pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková si neuvědomila, kdo je kvído, a připravila k večeři kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a vypečené do zlatova. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a pak si ukrojil kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, kvído? Ty nemáš rád kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec pochopil. Vysvětlím to mamince. Usmaží ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky usmaží vajíčko, uklidňoval ho. Kvído si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou. Pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se čůníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s Kvídem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se rozhodl, že se půjde trochu proběhnout ven, ale zjistil, že dveře na zahradu jsou zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece. Vyběhl po schodech, chvíli zápolil se dveřmi od sklepa, pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání na dveře vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková:
2: Dále!
0: A velice se podivila.
2: Tobě je tam asi smutno, viď, Kvído?
0: Zeptala se. Čuník zavrtěl hlavou.
2: Tak je ti zima?
0: Strachovala se paní Nováková. Čuník znovu zavrtěl hlavou.
1: Už to mám!
0: Vykřikl pan Novák.
1: Ty si chceš se mnou taky házet míčem, viď? Tak dobře, kamaráde. Alice, pojď se podívat, jak nám to půjde.
0: Paní Nováková nebyla proti. Kvído vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
2: A kde máš svou deku, ty můj chudáčku?
0: Vykřikla paní Nováková.
2: Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kde by tak mohla být?
0: Pan Novák jen něco zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku.
1: A jak jsem mohl tušit, že je to Kvídův pelíšek?
0: Paní Nováková deku znovu rozložila a Čuník si ji pečlivě uhladil. Pak si přehnul jeden cíp jako malý polštářek.
2: V životě jsem neviděla tak chytré zvíře. Chová se skoro jako člověk.
0: Poznamenala paní Nováková. Kvído po ní šlehl vyčítavým pohledem.
1: Postel máš připravenou a my se snad už můžeme vrátit nahoru,
0: prohlásil pan Novák. Kvído ho však táhl ke dveřím na zahradu.
1: Co se ti ještě nelíbí, kamaráde? Dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát.
0: Maminka spráskla ruce.
2: To je ono. Paní Larifáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvído mohl v noci proběhnout po zahradě.
0: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Včera večer jsme měli k večeři kotlety a dneska zase šunku. Kvídovi se div neudělalo špatně.
2: A já měla dojem, že se mi včera večeře povedla. Vždycky jsi měl přece kotlety rád.
0: Jenže je to vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa.
2: Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvído všiml? Pro pána. Musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám radši k snídani ovesnou kaši a topinky. Pospěš si a já zatím vyvětrám, aby tu ta šunka nebyla tolik cítit.
0: Když do kuchyně za chviličku přišel Kvído, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil veliký kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu a teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a schrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Nakvída dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a uviděl pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky. Promiň, Kvído, já už nebudu takové hladové čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, já myslel, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvído se na něj tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro trochu šlehačky. Čuník zavrtěl hlavou. Vzal Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na dvě stejné poloviny. Jednu z nich si přendal na svůj talíř. Krištof se zaradoval. Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit? Kvído přikývl a posypal si kaši dvěma lžičkami cukru. Krištof ho sledoval a pak udělal totéž. Když si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvído mu vzal lžíci a předvedl, jak se má kaše správně jíst. Nabíral si ji po malých soustech a dbal na to, aby měl pokaždé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm. Je to mnohem lepší než dřív? Kvído se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec talířek od kaše vylízat, ale pašík zavrtil hlavou a ukázal mu na lžíci. Krištof tedy talíř vyškrábal a pustil se do topinek. Kvído mu ukázal, jak si musí každou topinku nejdřív namazat máslem a marmeládou. Naučil ho upíjet mléko a otírat si bílé vousy na horním rtu. Vypadalo to, že Krištofovi tohle vyučování vůbec nevadí, protože než odešel do školy, objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu domů poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To se už u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvído dohlédl na to, aby se důkladně vykoupal a oblékl, protože na návštěvu nikdo nechodí jako čuně. Chlapec si musel sám vyleštit boty a vzít si čistý kapesník. Když se Krištof rozloučil, zamířil pašík do kuchyně, aby se podíval, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo Kvídovi náhle smutno. Odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Chlapec se vrátil až kolem 10. hodiny. Byl nadšením celý pryč a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomků k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé to byla paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejlépe vychovaných chlapců, kterého kdy poznala.
3: On totiž ví, co se sluší a patří.
0: Paní Nováková byla na svého syna pyšná a usmívala se. Potom volala paní Lárifáry. Vyptávala se paní Novákové, jak se daří Kvídovi.
2: Musím uznat, že má opravdu skvělé společenské chování. Je roztomilý. Je mi do pláče, když si pomyslím, jak někdy lidé prasatům křivdí.
0: Vyjádřila svůj názor paní Nováková.
4: Kvído je ovšem mezi nimi výjimka.
0: Prohlásila paní Lárifáry.
4: Ale proč vám vlastně volám? Dneska ráno mě požádala paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky.
0: Maminka si nenápadně utírala slzy, když se s Čuníkem loučila, a měla dojem, že i jemu se u nich docela líbilo.

0: Piggy vtip.
1: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
0: Nemůžu se vzbudit včas.
1: No nemáš budík.
0: Mám, ale zvoní, když spím.
2: Tomu rozumím, já bych spal pořád.
3: Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální. Čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila. Jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte? Já doufám, že se máte dobře. My si teď společně ukážeme, jak se má správně a rovně stát. Je to důležité proto, abyste v životě měli rozhled. Teď se hned postavíme všichni do snožení, to znamená, že dáme paty k sobě a špičky vytočíme do stran. Už stojíte? To jsem moc ráda. A teď hezky podsadíme pánev, stáhneme obě půlky zadečku a máme správné držení těla. Narovnejte se mi, hoďte ramena dozadu, vystrčte na mě prsa, ještě hlavu zdvihněte a máme správné držení těla. Teď se mně zdá, že jsem zapomněla na vaše bříško, takže ještě zatáhněte bříško a teď už je to určitě hotový. Tak tomuto se říká správné držení těla. Zkusíme to společně ještě jednou, pokud vám něco vypadlo. Takže začínám, milé děti, nohy dáme k sobě, stáhneme zadeček, ramena hodíme dozadu, prsa naopak dopředu, hlavu narovnáme vzhůru, zatáhneme bříško a ještě jednou, toto je správné držení těla. Trénovat to můžete klidně i s maminkou nebo s tatínkem a to klidně i během dne. Třeba v obchodě, když čekáte na hračky, anebo jinde, když čekáte frontu u pokladny. Milé děti, mějte se moc hezky a správné držení těla dodržujte, i když mě neuslyšíte.
3: O šídlu, kohoutovi, kačeru a houserovi. Šlo šídlo do lesa na houby. Potkalo kohouta. Šídlo, kam jdeš? Jdu do lesa na houby, pojď se mnou. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kohout poslechl a šli dál. Potkali kačera. Šídlo s kohoutem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Kačer poslechl a šli dál, potkali housera. Šídlo s kohoutem a s kačerem, kam jdete? Jdeme do lesa na houby, pojď s námi. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Houser poslechl a šli dál. Když přišli do lesa, dostali všichni z vlka strach. Nedaleko ale uviděli chaloupku a tak se do ní schovali. Kohout si sedl na bydlo, kačer vlezl pod lávku, houser vyskočil na lávku a šídlo se vpíchlo pod práh. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vrazil do světnice vlk a zarval na ně. Všechny vás sežeru! Ale kohout, který seděl na bydle, měl nejvíce odvahy a zakokrhal. Všichni obíte! Houser křičel. Kijem, kijem, kačer. Šak tak, šak tak, šak tak. A konečně spod prahu vyskočilo šídlo a píchlo ho do boku. Pích, pích! Vlk se hrozně polekal a utekl. A tak šídlo, kohout, kačer a houser šli nazbírat houby a vesele se vrátili domů.

0: Dnes je 20. května.
1: A svátek má Zbyšek.
0: Zbyšek? Je taková odvozenina od jména třeba Zbyšav nebo Zbyhněv?
1: Odvozenina znamená, že z toho jména vzniklo.
0: A to jméno Zbyhněv, Zbyšav se vykládalo jako člověk, kterému zbyl hněv.
1: Ale já doufám, že vám, Zbyškové, hněv nezbyl.
0: Že nejste ani nahněvaní, ani rozvsteklení. Proč byste byli? Protože dnes máte svátek a to je krásný den.
1: Takže všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jsem šel kolem potu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

za situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v koji, v troji. Volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce. Řekla to, že ne, prý je ložené, že tam u ní zůstanou.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: snadě, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme s piráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelím

Letecký den. Když čmeláci nemají zrovna co na práci, tak si hrají. Čmelda s Brundou znali spoustu všelijakých čmeláčích her, ale nejradši měli všecko lítá, co křídla má, protože nad stonožkou pokaždé vyhráli. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha lítá. Chyba, chyba, křičel Brunda, spletla se stonožko, protože blecha skáče. Vždyť při tom skoku letí vzduchem, smlouvala stonožka. Ale je to skok a ne let, blecha nemá křídla. Pamatuj si, stonožko, že ten, kdo nemá křídla, nemůže létat. Ty taky nelítáš, poučil stonožku Čmelda. Ale ráda bych, povzdychla si stonožka. Když tak na vás koukám, jak přelétáváte z květu na květ, připadá mi to docela snadné. Ozvalo se v tu chvíli Vzpomínek a hop, jedním skokem se mezi nimi objevil zelený koníček. Létání půl zdraví, vyvolával. Letecký den i pro neletce, letecký den pro každého, kdo má chuť a odvahu. Já mám chuť, volala stonožka a potichu dodala, i odvahu. Zelený koníček se rozřechtal na celou louku. Ty, stonožko, víš to jistě? To tedy vím, zamračila se stonožka. Ale co ještě nevím, co jsi nám zapomněl povědět, je, kdy a kde se ten letecký den koná. Koníček smíchy až poskočil. Právě přece teď na paloučku, u paloučku. A už mě nezdržuj, musím ještě oběhnout celou louku. A byl zase jedním skokem pryč. Tak ty chceš jít opravdu na letecký den, kroutil hlavou Čmelda. Snad nevěříš tomu hopsálkovi, i kdyby smávala všema nohama, stonožko, neuletíš ani metr, vsaď se. Klidně, řekla stonožka, a jestli se mě podaří vzlétnout, tak vy dva nevěřící brundibáři poletíte se mnou.

0: Nad paloukem se už vznášel veliký balón a pod ním v mateří doušce se zlobil malinkatý pavouk.
1: Prošťáci, darebáci, uličníci!
0: Křičel, rozčíleně poskakoval a vyskakoval a olizoval si svých šest noh, ale marně. Na provázek od balónu nedosáhl.
2: Copak, divil se Čmelda, copak se ti stalo?
1: Někdo mi odvázal balón, stěžoval si pavouček. Co když mě uletí? Celý letecký den mám zkažený.
0: Tak ono se dá opravdu létat bez křídel, žasla stonožka. S tímhle krásným balónem jsem to mohla dokázat i já. To je ale smůla, litovala a bylo jí do pláče. Brunda s Čmeldou na sebe mrkli.
1: Co dáš, pavoučku, když ti balon přitáhneme dolů?
0: Pavouček se hned začal usmívat, jak to dovedou jen šťastní pavouci.
1: Jestli to dokážete, tak si může vaše kamarádka dneska létat zadarmo, jak dlouho bude chtít.
0: A zase si olízl svých šest nohou. Stáhnout balon zpátky k zemi, to byla pro čmeláky hračka, když měli křídla. Pavouček potom držel balon pevně za provázek a pobízel stonožku.
1: Nastup si, stonožko, letecký den právě začíná.
2: Tram, ta, ta, ta.
0: Zatroubili Čmelda s Brundou slavnostní fanfáru, ale stonožka se najednou do létání nehrnula. Okukovala balon ze všech stran.
1: A unese mě? V poslední době jsem trochu přibrala.
2: Můj balón by unesl 10 stonožek, uklidňoval jí pavouček. Ale místo je tu jen pro jednu.
0: Stonožka si tedy nastoupila, čmeláci do balónu strčili a pavouk pustil provázek.
1: Drž si klobouk, stonožko, volali na ní. Poletíš vzhůru.
3: Já, jaký klobouk, polekala se stonožka. Je, já žádný nemám.
0: A pak zase, když se podívala dolů.
3: O, to je hloubka. Pomoc, Čmeldo, Brundo, kde jste?
2: Pozor, ať nevypadneš, nenahýbej se, napomínal jí pavouček a prosil čmeláky.
1: Poslyšte, Brundi Barci, ta vaše kamarádka je neukázněná. Domluvte jí, ať se nechová ve vzduchu jako na zemi.
4: Ale stejně je na ní legrační podívaná tady od spodu. Smáli se čmeláci a vydali se vzhůru za stonožkou.

0: Stonožku brzy přešel strach a létání se jí začalo líbit. Dostala chuť namířit si to výš a ještě výš a ještě. Už dost, dál ani kousek, varovali čmeláci. Byli teď tak vysoko, že kolem nich pluli bílé mráčky.
1: Je, vy se bojíte,
0: posmívala se jim stonožka. Nevydržíme tak dlouhý let a tady nahoře není kam si sednout ani kde se schovat.
1: Jenže mě to nevadí, já mám balón a ten je lepší než vaše křídla. Ponese mě vzhůru, pořád vzhůru, jenom vzhůru.
0: Rozjařeně volala stonožka a opravdu její balón stoupal stále rychleji.
2: Přeskočilo jí z toho řídkého vzduchu tam nahoře, usoudili svorně čmeláci, když se vraceli na zem a stonožčinu písničku slyšeli s čím dál větší dálky.

0: Než stonožka dospívala, bílé mráčky, obláčky se kolem ní hustě nakupily a z jednoho najednou proti ní vyrazil ostrý ptačí zobák.
1: Ale podívejme, housenka, kde se tady bereš?
2: Já tady létám. Promiňte, omlouvala se stonožka. A nejsem housenka, ale stonožka.
1: Opravdu, podivil se ten ptačí zobák. Tak to tedy mám štěstí, stonožku jsem ještě nikdy nejet.
2: Nejsem k jídlu, urazila se stonožka. A nechte mě být.
1: Ale my rorejsové si nevybíráme. Uvidíš, že mi budeš chutnat. Pojď sem.
0: Mávnul pták křídlem a málem stonožku sezobl.
2: Oho, tohle bylo jen ovlásek, polekala se stonožka. Čmeláci měli pravdu, tady není kam se ukrýt.
1: To není a na zem je daleko,
0: liboval si rorejs.
1: Tak už neuhýbej, stůj, nebo mě rozlobíš.
0: Další rorejsův útok přežila stonožka jen zázrakem. Balón letěl chvíli vzhůru, pak zase uhýbal do stran, ale dolů to nešlo.
2: Kdyby tady byli Čmelda s Brundou se mnou, určitě by mi poradili, naříkala stonožka.
1: Taky bych je sezob, jako tebe.
0: Rorejs se znovu rozehnal zobákem, ale stonožku minul a trefil se do balónu. Jak se rorejs tvářil na splasklý balón, to už stonožka neviděla. Snášela se rychle dolů, přistála s pořádným žuchnutím, ale byla šťastná, že je zase zpátky na zemi. Tak si stonožka užila svůj letecký den. Ale víckrát prý už létat nechce. Na zemi je to pro stonožky pohodlnější a dá se tam hrát všecko lítá, co křídla má. Komár lítá, včela lítá, váška lítá, blecha. Jenže teď už stonožka nikdy neprohraje.

0: básnička. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: dobré pro duši i pro tělíč.
1: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá sluňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta a přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy, uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné, ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho. Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně, oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné. Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři. Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načechral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila. On tančí, vždyť on tančí, vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vstyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat. Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice? Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl.
2: Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu.
1: Co najdete? Zajímala se Odeta.
2: Něco malého. Nebo taky nic.
1: Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody. Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý, usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří. Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem.
3: Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice,
1: prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů.
3: Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím.
1: Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
4: No, co na něm ta holka vidí?
1: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
4: Konečně tu bude klid.
1: Usmál se na sloní maminku.
4: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici. Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance od jak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s plameňákem. Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
1: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.
5: Jak hlupáček vysvobodil princeznu. Byl jeden chudák a ten měl jednu jedinou krávu. Posílal s ní na pastvu své syny, ale jenom ty dva starší, nejmladšího raději neposílal. Nejmladšímu se to nelíbilo. Povídá otci.
6: Táto, pošlete mě také někdy pást krávu.
5: Co tě vede, hlupáčku? Bránil se otec. Měl strach, že by hlupáček krávu dobře nenapásl, nebo že by se mu někam zatoulala.
6: Jen mě pusťte, povídal hlupáček. Uvidíte, že také dovedu, co umějí bratři.
5: Otec hlupáčkovi dlouho jeho nápad vymlouval, ale potom řekl. Když tolik prosíš, jdi si krávu pást. Ráno dostal hlupáček krajíc chleba, vzal krávu za provaz a vedl ji za vesnici. Tráva za vsí byla uschlá a rostlo tu bodláčí a kopřivy. Chudinko, řekl krávě hlupáček. Tady by ses mi nenapásla. Počkej, najdu ti něco lepšího. Táhl krávu na provaze dál a dál. Chvíli táhl hlupáček krávu, chvíli kráva hlupáčka, tak ušli pěkný kus cesty, až přišli k veliké řece. Kráva vlezla předníma nohama do řeky a hlupáček si myslil. Aha, chce se napít. A povolil jí provaz. Kráva vlezla do řeky i zadníma nohama a
6: táhla hlupáčka za sebou rovnou doprostřed řeky. Hlupáček nepouštěl provaz. Když mu byla voda po krk, popadl krávu za ocas a povídá si. Ať se stane, co se stane, od krávy se nehnu. Pluli řekou a přepluli na druhý břeh. Jak byli na suché zemi, táhla kráva hlupáčka ještě dál a dál, až přišli ke skvostnému zámku. Brána do zámku byla otevřená a v zámku byly samé chlévy. Nebyly to chlévy, jaké měli na vsi. Hlupáček si mohl oči vykoukat. Žlaby ze zlata, jesle ze stříbra a v nich nejkrásnější a nejskvostnější seno. A bylo ho tam, že by postačilo pro celé stádo. Kráva se hned k jedněm jeslím postavila a pustila se do sena. Když se nasytila, položila se a přežvikovala. Potom zase vstala a nažrala se ještě jednou a odvedla hlupáčka zase ze zámku.

0: poté šlo všechno jako poprvé. Když přišli za ves, kráva hlupáčka odtáhla k řece. Hlupáček chytil krávu za ocas a řeku přepluli. Došli do zámku, kráva si tam pochutnala na vonavém senu, lehla si a přežvikovala. Jak tu ležela, přiběhl malý černý psíček a dal se do hrozného štěkotu. Hlupáček si myslil, že psíček chce krávu kousnout. Proto se rozehnal bičem a chtěl udeřit. Psíček uskočil a řekl lidským hlasem. Nebij mě, zle bys pochodil. Přijď zítra zase a udělej, co ti poradím.
1: A co pak?
0: Zeptal se hlupáček. Psíček odpověděl. Přinese zítra s sebou sekiru a usekni mi hlavu. Hlupáček slíbil a když se kráva nasytila, šli domů. Doma pověděl otci a bratřím, že zítra půjde na pastvu zase. Bratři se mračili, ale otec řekl. Však vy tak dobře pást neumíte, jen ho nechte, ať jde pást. Hlupáček si musel sekiru půjčit u souseda. Doma takový poklad neměli. Když bratři viděli hlupáčka se sekirou, smáli se, jen aby si něco neudělal. A jestli prý ví, za který konec sekiru držet. Hlupáček se o bratry nestaral a ráno se vydal na pastvu se sekirou. Brzy se dostali do zámku. Kráva chroupala seno a pak se položila jako dřív a přežvikovala. Sotva ležela, přiběhl psíček a řekl hlupáčkovi. Teď pojď se mnou, ale bát se nesmíš. Hlupáček vzal sekiru a šel za psíčkem dlouhou, dlouhánskou chodbou. Na konci chodby psíček přikázal. Usekni mi hlavu. Hlupáček se rozehnal sekirou a hlava odskočila. V tom okamžení stála před hlupáčkem spanilá princezna. A celý zámek ožil. Hrabata, knížata, hraběnky v sametu a hedvábí, sluhové v livrejích, a samá záře jiskření a zlatá a stříbrná světla. Všechna urozenost spěchala k princezně s uctivými poklonami. Princezna padla hlupáčkovi kolem krku a zeptala se ho, jestli nechce být jejím manželem. Hlupáček se dlouho nerozmýšlel. Kývl hlavou a svatba musela být ještě ten den. Jestli krávu dovedl zpátky do vsi, nevím. Na to se musíte zeptat jeho táty.

0: vylezlo asi 1000 mravenců. A tak se slon otřepal a všechny mravence schodil. Všechny až na jednoho. A ten křičel:
1: Nebojte, kluci, už ho škrtím!
2: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: Tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy.
3: Ty někam jdeš?
2: Podivil se Havran.
3: Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště.
2: Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
3: Dobrý den, vedete prosím košťata?
2: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
4: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky a košťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
3: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště. S násadou, anebo bez? S násadou, žádala malá čarodějnice. Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
4: Jak pak by se prosím hodila tahle?
2: Úslužně nabízel pan Peprníček.
3: No, myslím, že bude stačit, řekla malá čarodějnice.
4: Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
3: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
4: No prosím, prosím, jak si přejete?
2: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
1: Hanko, jestli dobře jste spolu to dopadlo.
2: Soutěžili?
1: No.
2: Jak to dopadlo?
1: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
1: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
1: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
1: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
1: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
1: Učíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
1: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
1: No.
2: Obalíme to s páskou.
1: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Ne, stačí.
1: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
1: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak, a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky, anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
1: A takový házet
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
1: Jo, takže jedna ruka jde do zadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míček, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
1: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
1: Je to, pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano,
1: já už jsem to pochopil.
2: Přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu.
1: Jo.
2: Tak co, dáme si soutěž?
1: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
1: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá,
1: chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
1: Jo, tak se přebál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
1: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak
2: Piggy,
1: já můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že bude létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
1: Víš, co mě napadlo?
2: Ne.
1: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
1: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo
1: koule,
2: vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj děti.

0: jestli pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, rozumíš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj. Pytlík, hola, houba, já půjdu, co pif, pap, puf.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: A ze všeho nejdůležitější je na lázu šmitka.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmitka.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zadrmolila, ale to prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak si?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba netáhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím já, Brouk Pitlí. No, no, no, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalo, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: Čehy!
1: To mohl být karambol.
2: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
3: Vy, kaní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
2: Pardon, vašnosti šneku.
3: Tak to je u vás šnek, vy halaburdové. Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
1: Ale víme.
3: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejda nadával do šneku. To se dělá nadávat.
1: Ale vždyť mi přece...
3: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
1: Ale já přece...
3: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklouni.
2: Pardon, podoučíme se, vašnosti.
3: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje hamba.
4: Tiki kalendář. Dnes je 20. května.
5: A svátek má Zbyšek.
4: Zbyšek? Je taková odvozenina od jména třeba Zbyšav nebo Zbyhněv?
5: Odvozenina znamená, že z toho jména vzniklo.
4: A to jméno Zbyhněv, Zbyslav, se vykládalo jako člověk, kterému zbyl hněv.
5: Ale já doufám, že vám, Zbyškové, hněv nezbyl.
4: Že nejste ani nahněvaní, ani rozvsteklení. Proč byste byli? Protože dnes máte svátek a to je krásný den.
5: Takže všechno nejlepší.

0: No, a na řadě je rada šestá. Tram, tada, tam, tada,
1: tam, tada, tam, tada. Koncert a divadlo není příležitost k vyřádění. Samozřejmě taky výstava, cirkus a kino, abyste mě nechytali za slovíčko.
0: Děti, z téhle rady se dovíte, jak se na kulturním podniku chovat nemáte. Protože jak se máte chovat, to jistě každý z vás dvou ví.
2: No, to jistě z nás dvou
3: ví Mánička.
2: Ví Hurvínek.
0: Aha, takže si to pro jistotu připomeneme. Tak například, že do divadla nebo na koncert si oblékáte šaty slavnostnější než na výstavu, do cirkusu nebo do kina.
1: Samozřejmě, že jste umytí a učesání, že ano?
0: Ano.
1: Před odchodem si ještě podíváš na co, Máničko?
2: Na sebe, do zrcadla, jestli by to sluší. Poněvadž jinak bych nešla.
3: Ty se moc často do divadla nedostaneš, viď, Máničko?
1: No tak, Hurvínko, to se nedělá tohle. Ale hlavně si podíváš, no, Hurvajs, no, co musíš mít sebou?
3: Peníze na limonádu.
1: No ovšem, spousta lidí v divadle umřelo žízní. Ale já myslím, jak si na co nesmíš zapomenout.
3: Pozasínat doma, aby se neplýtvalo energií, než se vrátím z divadla.
2: Ano.
1: No to taky samozřejmě, ale bez čeho by tě do divadla nepustili, no?
3: Bez čeho letí?
1: No, sáhneš do kapsy, jo?
3: No, sáhnu do kapsy.
1: Jestli máš...
3: Kaťata.
1: Stupenku, šmudrcho pořád. Bez té by tě tam neto...
3: Nepustili.
2: No, ale ovšem, bez kaťat taky ne, pane Spejble.
1: No, samozřejmě, Máško, to je pořád. No, tedy vstupenku máš a jako slušně vychovaný člověk přijdeš do divadla jak?
3: V kaťatech.
1: Včas přece.
3: Včas v kaťatech.
1: No, protože kdo přijde do divadla pozdě...
3: Bez kaťat.
1: Budí...
2: Diváky, kteří usnuli.
0: Ale co pak do divadla se chodí spát, Máničko? Budí nežádoucí rozruch.
1: Tak je to správně.
0: Tak je to.
1: Na své sedadlo se samozřejmě necpeš, nebo řekl bych lépe, nevalíš jako velká voda, ale...
3: Zurčím tam a bublám jako potůče.
1: No tak, zurčím bublej. A slušně poděkuješ, Žano, když diváci vstávají, abys mohl...
3: Probublat.
1: Abys mohl projít, ne?
3: Ano, abych mohl prozurčit.
1: No tak dobře, ty potůčku. A vždycky procházíš, jak si bych řekl, čelem k ním.
3: A proč ne zády?
2: Já se taky divím, Hurvínku. Ze zadu si mnohem hezčí.
3: Jo, myslíš?
2: A?
3: Ty ze předu, Máni.
2: Fakt?
3: No, ale musí být tmatmoucí.
2: Jo, si toho zase
1: Hurvínku,
2: nechá.
1: Proč ne zády, se ptáš? No, abys někomu nedupl na nohu, ne?
0: Ale když už někomu na tu nohu šlápneš...
1: No, tak řekneš, no?
3: Já víc nemohl.
0: Ale ovšem, tak nevkusně se nežertuje, Hurvínku. Zdvořile se omluvíš. Ovšem, ještě než jdeš na svoje místo, koupíš si program. Když na to zapomeneš...
2: Tak ho nemám, viď, bábinko?
0: No jistě, ale nemůžeš...
2: Si v něm číst, když ho nemám, že ano?
0: No pochopitelně, ale kdybys ho chtěla mít...
2: Není mi to nic platné.
0: Musíš počkat na přestávku. Nesmíš se prodírat z řady ven, nebo dokonce luskat na uvaděčku prsty, že?
1: To je správně, no. Paní Kateřino. Já bych ještě doplnil, když dovolíte.
0: Ano.
1: Když začne představení, představ si to, Hurvínku.
3: Já si ho představuji.
2: Já taky.
1: Tak v hledišti samo sebou...
3: Se zasne.
1: No, ano. Musí tam být jaksi...
3: Tmá, když je zasnuto.
1: No jistě, když se zasne, tak je tmá, to dá rozum. Ale není...
3: Tam světlo.
1: No i Šmangote, když je tmá, tak...
3: Není světlo.
1: No to dá rozum, když jsem to říkal. Ale není slušné, jak si mluvit.
0: Tak, ano.
1: To jsem chtěl říct.
0: No.
3: To si řekl moc hezky, tatí.
1: No, vidíš. Divák se má...
3: Dívat.
1: Dívat. Potichu, že ano.
3: Copak se může dívat na hlas, tatí?
2: Nemůže.
1: Já chci říct, že musíš být potichu. Tedy ne si šeptat třeba se sousedem, nebo dokonce napovídat hercům, nebo šustit sáčkem z bombony, hlasitě je chroupat, mlaskat. Nesmíš kašlat.
2: Jejde nám ke, pane Spejbla, co když mám kašel?
1: No, když máš kašel nebo rýmu, odložíš...
3: Je v šatně, co tě mohlo napadnout, dítko?
1: Odložíš návštěvu divadla.
2: Aha.
1: Nebo koncertu.
0: No, a proto si taky na koncertě neprospěvuješ se zpěvákem, Máničko.
2: Jasně, jenom si tak pobrukuju, že?
0: Ale ani to ne. Vedle tebe sedí posluchači.
3: Kteří třeba mají sluch, Máni.
1: Které by to rušilo, Hurweis.
3: Teď já vím.
1: No tak... Kdyby si pobrukoval každý, víš, jak by to vypadalo?
3: Jako hejno medvědu na výletě.
0: No vidíš, taky si nepodupáváš do taktu. Ani nadšeně nejucháš. A naopak, když se ti něco nelíbí, necháš si to pro sebe.
1: No a teď si řekněme, tohle představení skončí, no a co udělá slušný divák? No,
3: vyskočím a pádím k šatně.
1: Ale slušný divák účinkujícím poděkuje.
2: To mám za nimi letět do šatny.
1: Ale potleskem přece jim poděkuješ.
0: Takže divák nevyskočí a nepádí honem k šatně. Tam se netlačí, nestrká a nehádá. Pokud jdete spolu, Hurvínku, vyzvedneš kabáty ty. Napřed si oblečeš ten svůj.
2: A na něj ten můj. A já budu bez kabátu.
0: Ale ty máš nápady. Hurvínek se obleče napřed, aby měl volné ruce a mohl do kabátu pomoci tobě.
1: I tady platí, že chlapec pomáhá do kabátu dívce. Muž ženě, starší osobě pomáhá ta mladší, žáno.
4: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

0: o Popelákovi. Ve výnosném statku uprostřed návsi žila bohatá vdova se třemi syny. Karel a Bronislav byli vlastní synové, ale ten třetí, ubožák, byl nevlastní. A sám už ani nevím, jak se správně jmenoval, protože mu doma i v celé vsi nikdo jinak neřekl než Popelák. To proto, že byl stále ukoptěný v jedněch umazaných šatech. Nové mu macecha nikdy nekoupila. Za to Karel i Bronislav si ve všední dny chodili jako páni. Nic nedělali a peníze zbytečně utráceli. Všechnu práci za ně musel udělat ubohý Popelák. A za všecko dostal často k jídlu jenom suchý krajíc chleba, zatímco Karel s Bronislavem set spali drahými lahůdkami. Za to byl Popelák, chvála Bohu, stále zdráv jako řípa a nikdy nezastonal jako jeho nevlastní bratři. Macecha mu záviděla jeho pevné zdraví a krásně urostlou postavu. Když si k němu v duchu přirovnala své dva syny slabochy, tomu potom ukládala ještě horší práce, aby byl ještě víc ukoptěn a umazán. Jednou přišli Karel s Bronislavem z hlavního města celý rozjaření a vykládali překvapené matce, že královská dcera uspořádá v zámku nádherný ples, na který se musí dostavit všecka mládež z celého okolí hlavního města. Žádali matku, aby se s nimi hned vypravila do města a na ten ples jim nakoupila drahého šatstva, prádla, zlaté hodinky a jiné všelijaké parády. Blažená matka jim všecko přislíbila a už v duchu viděla své syny, jak tančí se samotnou královskou princeznou. Když se pak druhého dne chystala na ten slavný nákup a sedala na dvoře do kočáru, ze žertu zavolala na Popeláka, když vyvážel z chlévů na kolečku mrvu, co by si přál, aby mu přivezla z města. Kdyby snad chtěl jít také na ten bál do královského zámku, chechtala se macecha i bratři. Princezna by ti tam jistě velmi ráda uviděla. Ale Popelák si z toho nic nedělal. Maminko, já se spokojím i s tím, co se vám cestou za klobouček přichytí. A zas klidně pokračoval ve své práci. To se ví, že macechu ani ve snu nenapadlo, aby nevlastnímu synu něco z města vozila. Když si však po návratu z města sundávala z hlavy klobouk, vypadlo z něho cosi na stůl.
1: Tomu umouněnci se opravdu jeho hloupé přání vyplnilo. Tu máš tedy, Popeláku, co jsi spřál mít a hleď za to pořádně pracovat.
0: A hodila nevlastnímu synu 3 lískové oříšky. V den slavného bálu v královském zámku bylo ve statku od rána rušno. Karel i Bronislav chtěli být ze všech mládenců nejlépe nastrojeni, aby si jich sama princezna povšimla, a proto honili ubohého Popeláka hned pro tohle a hned zas pro něco jiného. Musel doběhnout k ševci, aby jim znovu přeleštil bodky, a hned zase pro holiče, aby je lépe nakadeřil a navoněl. Popelák se prací div nestrhal a ještě mu macecha připravila pěknou práci. Nežli odjeli do hlavního města, smíchala dohromady plný plecháč hrachu a plecháč čočky. Nařídila mu, aby to pořádně přebral, než půjde spát. Ale Popelák si z toho docela nic nedělal. Když macecha a nevlastní bratři odjeli, vyšel na dvůr, zahvízdl na holuby a oknem je pustil do světnice. Dobře věděl, že jeho miláčkové hrách i čočku brzy čistě přeberou a za odměnu si se zobou všecka nepotřebná zrnka. Ještě uzamkl vrata a prohlédl celý statek, aby se přesvědčil, že se nic zlého ve stavení nepřihodí, a pak spěchal k lesu, kde u starého dubu byla studánka. Nejdříve se napil čisté studené vody a potom se umyl ve stružce, aby vodu ve studánce neznečistil. Zatím vyšel měsíc a popelák poznal, že konečně přišla jeho chvíle. Už dávno věděl, co se bude dít, neboť mu to častokrát ve snu projevila neznámá vlídná paní. Vyndal z kapsy první ořech, rozkousl jej a sotva jej položil na zem, hned se z něho vyloupl bohatě vystrojený kůň. Také pěkné šaty byly přehozeny přes sedlo a když se do nich popelák oblékl, přehlédl se ve studánce od hlavy až k patě jako v zrcadle. Ale čas spěchal, proto rychle vyskočil na koně a už letěl jako s větrem o závod ke královskému zámku.

Královský ples už byl v plném proudu. Hudba krásně hrála a princezna si k tanci sama vybírala urostlé hochy. Karel i Bronislav se marně před ní vystavovali. Ani si jich nevšimla. Když bylo 11 a plesání už dostoupilo svého vrcholu, tu trubač náhle oznamoval nového hosta. Princezna i tanečníci byli velmi zvědavi, kdože se to opovážil tak pozdě dostavit na ples. Vždyť už to byla pro princeznu téměř urážka. Když se však rozletěly dveře a v nich se objevil urostlý mládenec, tu se všem rozjasnily líce. Hudba hned zahrála k novému tanci.

Mládenec bez dlouhého otálení předstoupil s poklonou před královskou dceru, jako by ho zrovna sama k tomu vybízela. Neznámý hoch tančil lehce jako pírko a princezně se zdálo, že se vznáší nad podlahou. Když však udeřila poslední 12. hodina, tu se královské dceři neznámý hoch z náruče jemně vyvinul a zmizel mezi tanečníky. Marně ho princezna mezi ostatními hochy hledala. Už po něm nebylo ani

Karel, Bronislav i matka druhý den dlouho vyspávali, ale Popelák už měl svoji práci udělanou jako vždycky. Když se konečně probudili, o ničem jiném nemluvili, nežli o tom krásném plese a o neznámém junákovi, který se tak zalíbil i samotné princezně. Však i princezna vzpomínala jen a jen na neznámého tanečníka a marně si hlavičku namáhala, kdože by to mohl být. Tu jí napadlo, aby pořádala druhý ples. A zase byla na ně pozvána mládež z celého okolí. To se ví, že Bronislav i Karel se zase chtěli na ples vypravit a žádali matku, aby pro ně nakoupila ještě dražší obleky a prádlo, ještě nádhernější prsteny, ale střevíce si na ples nevzali. Koupili si také tak vysoké boty, jako měl ten cizí mládenec. Ale co to bylo platné? Když krejčí ani švec za nic na světě nemohli udělat Karla ani Bronislava tak vzrostlými, jako byl ten cizí junák. A proto si v duchu oba přáli, aby ten chlapík už raději na ples ani nepřišel. A zase bylo na statku schonu jako před tím prvním plesem. Zase bylo běhání a křiku a na Popelákovu hlavu se snesla plná nůše nadávek, že je pomalý a hloupý, jak doví co všecko. A nežli na ples odjeli, zase mu macecha smíchala hrách s čočkou a nařídila mu, aby do rána všechno čistě rozstřídil. Inu dobrá, pomyslel si Popelák. Od čeho měl svoje dobré kamarády? Holuby. Tím si tedy hlavu nelámal a když nastal vhodný čas, zabezpečil statek a zase spěchal ke své studánce. Tam se opět umyl a když vyšel měsíc, rozlouskl druhý ořech. Zase se z něho vyloupl kůň, ale ještě mnohem krásnější a celý stříbrem vyzdobený. Také šaty byly mnohem ozdobnější, ale na to Popelák tak tuze nedbal. Rychle se strojil, aby už byl raději na královském zámku, neboť i jemu se princeznička velmi líbila. Ples byl opět v plném proudu, ale všichni návštěvníci i s princeznou byli jaksi roztržití a byli zvědaví, zdali ten neznámý junák zase přijede na ples. Princezna tancovala jako z přinucení a zdálo se jí, že ručičky hodin jdou pomalu kupředu. Odbyla 11. trubač zatroubil a na nádvoří vesele zařechtal kůň. Dveře se rozletěly a princezna hned rozpřáhla ruce vstříc vzácnému hostu.

Zase tančili jen spolu, ale jak odbyla 12., junák ihned přestal tančit a než se princeznička nadála, byl ten tam. Princeznu už tanec nezajímal a už se ani nedívala, koho bere k tanci.

0: Po tom druhém plese byla princeznička ještě smutnější. Svěřila se vším staré chůvě a ta jí pověděla, že musí uspořádat ještě třetí ples, jak se to v pohádkách sluší. Když se však junák ještě neprohlásí a bude chtít zase tak tajemně zmizet, pak nezbude nic chytřejšího, nežli na něj políčit a chytit ho na led. Poradila namazat práh u plesové síně krátce před půlnocí hustým lepem. Princ se přilepením zdrží trochu přes půlnoc a tím také zmizí kouzlo. Princeznička se velmi potěšila a hned vyhlásila, že se bude konat třetí nejslavnější ples, jaký kdy byl na královském zámku pořádán. A celý týden se zase na statku i v kraji o jiném nemluvilo, nežli o tom třetím plese a o tajemném cizím junákovi. Pardie Motika zahuhlal u kamen popelák, když ty závistivé řeči o neznámém chlapíkovi poslouchal. To mám už sám chuť se taky k té muzice podívat. Macecha i bratři se rozchechtali, div se po podlaze neváleli.
1: Ty bys tam dělal pěknou parádu, ty umouněnče, smála se Macecha. Princezna by jistě padla do mdlob, jakmile by tě jen očkem zhlídla. Táhni raději čistit chlívky, to ti tak ještě sluší.
0: Popelák se na oko smutně ze světnice vypotácel, ale na zápraží několikrát vesele poskočil, až se celý statek zakymácel. Tak se těšil na třetí ples a jen mu bylo líto, že podle nařízení, které dostane vždy ve snu, musí i třetí ples opustit dříve, nežli půlnoc odbije. Proto i v ten večer spěchal ke studánce a umýval se ještě pečlivěji nežli předtím. Rozlouskl třetí ořech a zase z něho vyskočil kůň jako jiskra, tentokrát zlatem ozdobený. A také šaty byly samé zlato. Popelák se v mžiku oblékl, vyskočil na koníka a už letěl jako vítr krajem ke královskému zámku. Třetí ples byl nejkrásnější ze všech. A také princeznička byla ten večer krásnější než jindy. Všude bylo plno vzácných květin, hudba hrála jako v pohádce, ale princezna netančila. Seděla v čele tanečního sálu v květinovém háji, pozorovala taneční rej a každou chvilku mrskla očkem po hodinách. Když se přiblížila 11. hodina a trubač zatroubil, už se nezdržela a běžela až ke dveřím, aby prince uvítala hned, jak vejde do sálu.

Při tanci se princeznička neznámého prince vyptávala, z kterého je království, a dávala mu všelijaké chytré otázky, aby se podřekl, ale on se jenom vlídně usmíval a nepromluvil. Sotva začalo být 12, uklonil se své líbezné tanečnici a hned zamířil k východu. Princezna hořela zvědavostí, zdali se osvědčí její nástraha, ale byla opět trpce zklamána. Jenom v temné dálce vesele zařechtal kůň a o kámen zazvonila podkova. A přece po neznámém něco zbylo. Na lepkavém prahu stála přilepena velká bota, ze které se princ musel co nejrychleji vyzout, aby nepromeškal přesně určený čas k odjezdu. A tak místo prince měla princezna jen jeho botu. Marně pořádala princeznička další skvělé plesy. Neznámý princ se už na nich neobjevil. Ale moudrá chůva zase dobře smutné princezničce poradila. Ten junák musí být přece v našem království. Najdeme ho podle boty, kterou tady nechtě zanechal a kterou si nyní musí obout v zemi každý mládenec. A kterému nespadne z nohy, ten bude ten pravý. Princezna hned vypravila posly, aby šli po celé zemi a všem mládencům botu oskusili. Napřed kráčel dvorní ministr. Za ním se loudal královský strážník se vzácnou botou a na konci si pyšně vykračoval písař s ohromnou knihou, do které si zaznamenával každou zkoušku. Zkusil botu jeden, druhý, třetí mládenec a má úcta, už se šlo zase do jiného stavení. To se ví, že všem mládencům byla bota dost. Až moc dost. A to byla právě chyba. Když si mladík botu obul, vzal jej královský strážník pod ramena a řádně jim zatřásl. Když mu bota z nohy spadla, byl zamítnut a poslové šli o dům dál. Není divu, že nastala proto mezi mužskou chasou řádná mela. Všichni chtěli mít veliké nohy, aby se jim na nich bota udržela, a mnozí kvůli tomu podstoupili i bolestivé operace. Nechali si dávat odvoz do nohou žihadla, kladli nohy do mravenišť, chodili bosí, šlapali maznou hlínu pro cihláře, ale nic jim to nebylo platné. Všem na pořád bota z nohy spadávala. Už zbývala jenom jedna jediná vesnice a konečně už i jenom jeden jediný poslední statek. A to byl právě statek naší známé vdovy Hurbalové. Když spatřili poslové oba její vlastní syny, tatrmánky, tak mávli zlostně rukama a zkoušku odbyli už jen tak ledabile. Pan ministr by byl nejraději někam utekl. A tu se ještě náhodou zeptal, zdali už ve statku není žádný jiný mladík. A vdova mu s úšklepkem pověděla, inu, je tu ještě jeden? Ale to je vyloučeno, aby to byl onen krásný princ. Vždyť je to ukoptěný hromotluk, pane ministře. Nejraději by se jenom někde popelil. A proto mu říkáme popelák. Ale pan ministr si ho přál také vidět. A když popelák ostýchavě přišel, tu královským poslům zajiskřily oči. Přestože byl popelák umouněný, špinavý a roztrhaný, byl přece jenom vzrostlý jako jedle. Vždyť sotva prošel dveřmi. A když mu botu oskusili, tu zůstala Selka i synové s otevřenými pusami. Vždyť pro krýle pána popelák tu botu stěží obul, a když jej královský strážník s námahou trochu pozdvihl, tu se bota z nohy ani nepohnula, ačkoliv jí popelák pořádně zatřepal. Pan ministr si oddechl.
Nepřivede sice na zámek nějakého prince, ale přece aspoň našel v zemi hocha, kterému je bota dost. Za to Popelákova nevlastní matka a nevlastní bratři se mohli smíchy poválet, když si představili, že ten krásný princ by mohl být jejich Popelák. Považovali to za náhodu, že Popelák má právě tak velkou nohu, jako má neznámý princ. A tím to pro ně bylo odbyto. Pan minister ještě selce Hurbalové nařídil, aby Popeláka řádně umytého vypravila v neděli do královského zámku na 11. hodinu, kdy jsou u princezny audience. Tohle bude zase jednou podařená návštěva. Smál se ministr a vracel se do hlavního města s blahým vědomím, že dělal, co mohl. Za to Selka Hurbalová řádila až hrůza. Jak já k tomu přijdu, že má ten umouněnec zrovna tak velkou nohu jako ten neznámý princ? Teď abych se pro ostudu bála hlavu ze stavení vystrčit. A ještě se nám bude nyní celá obec vysmívat, že máme ve stavení prince a že o tom ani nevíme. Nejraději bych uviděla, jak ho všichni kozly nesou na horoucí skálu, aby už byl jednou od něho svatý pokoj. Rozkaz je rozkaz. A tak Selce nezbývalo, nežli chystat nevlastnímu synovi slušnou výbavu, aby přišel na královský zámek aspoň trochu upravený. Když však přišla neděle a Selka Popeláka ráno scháněla, aby se šel řádně umýt, tu shledala ke své hrůze, že po něm není vidu ani slechu. Zmizel tak, jak chodil celý týden, neumyt a neučesán. A ustrašená Selka už jej v duchu viděla, jak se hlásí u princezny umazaný jako čuně, a proto hned kázala zapřáhnout do kočáru, aby mu v tom zabránila. Ale Popelák do zámku nešel. Podle nařízení, kterému zase ve snu projevila ona vlídná paní, odebral se ráno ke své studánce, aby se v ní čistě umyl. A tu se opět objevil krásný kůň a na něm krásné šaty. Tu kůň promluvil lidským hlasem. Tentokrát už jedeme naposledy, milý Popeláku. A neděkuj mi. To máš odměnu za to, že jsi vždycky tak vlídně zacházel se všemi domácími zvířaty a že jsi jim nikdy neublížil. Nyní pojedeme sice na poslední, ale za to veselou cestu.

Zatím královská dcera smutně přecházela ve své komnatě. Už byla s tím usmířená, že ta pohádka tak divně dopadla, ale chtěla přece jen aspoň vidět toho vesnického junáka, který je zrovna tak silný jako ten cizí princ. A 11. se blížila.

Tu pojednou začnou trubači slavně troubit hlučnou fanfáru, jaká se troubila jen nejvzácnějším hostům. Princeznička spěchá k oknu. A co to vidí? Ke královskému zámku letí tryskem jezdec na překrásném koni, jako pták přeskočí vysokou hradbu a naráz zastaví před jejím oknem. Zamává čapkou na pozdrav a princezna už spěchá na nádvoří, aby uvítala toho, jehož se věru v tuto dobu nenadála.

Nevýslovně šťastná jej hned uváděla do slavnostní jizby a tam jej dvořanům představila jako svého královského chotě. A nic jí nevadilo, když jí princ pověděl spravedlivě, že je jenom ten obyčejný popelák. Byla i hned svatba s nádherným plesem, na který se zase dostavila mládež z celého království.

A teď si, milé děti, představte ten výjev, když se král hlásil k Selce Hurbalové a k jejím dvěma synům jako jejich ztracený, umouněný popelák. Padli na kolena a snažně prosili krále za odpuštění. Ale král jen mávl rukou na znamení, že už to všechno větrové odvanuli a ještě je bohatě obdaroval. Podle toho usoudili všichni hosté, že budoucí král má dobré srdce a těšili se na spokojený život pod jeho žezlem. A v skutku žijí všichni spokojeně dodnes. Král Popelák, královna i celý jejich šťastný.

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

Kdyby v pavoučím lese měli hodiny, určitě by se zastavili. Byl prostě takový den, kdy se vůbec nic neděje. Větřík nefouká, slunce nesvítí a potůček nebublá. Takový nějaký den je nejlépe prospat nebo věnovat studiu života mravenců. A tak se pavouček Pája vypravil proti proudu potoka k mraveništi. Byl asi v půli cesty, když potkal Artura. Málem se srazili. Dávej pozor na Artura, ozvalo se před ním. Pája se zastavil a koukal. Viděl před sebou něco žlutého. No co koukáš, řeklo to žluté naštvaně. Neviděl jsi nikdy mravence? Pája se znovu rozhlédl. Ale žádné mravence neviděl. Kde jsou? Zeptal se. Právě k ním jdu. Chtěl bych poznat, jak žijí. Jeden stojí před tebou a říkají mu Artur. Zavrčelo to žluté. Teprve teď si Pája všiml, že je to mravenec. Já jsem Pája, pavouk. Ale co se ti stalo? Nic se mi nestalo, jenom jsem se opýlil. Opil, opravil ho Pája. Opilil, zařval Artur. Opilil. Uklouzla mi noha na lilii, vletěl jsem po hlavě do pilu a teď nesmím domů. Ale to je hrozné. Co teď budeš dělat, zesmutněl Pája. A v tom dostal nápad. Ta pojď k nám, můžeš bydlet u mě. Já nevyženu nikoho. Mám pěknou pavučinu, bude ti tam jako v pršince. Artur si něco nespokojně brumlal, ale cupital za Pájou. Tak, milý Arture, udělej si pohodlí, řekl Pája, když vyšplhali do jeho pavučiny. A co bude?

0: Jdeme jíst, vycenil zuby mravenec. Počkáme, až nám sem něco přiletí, řekl pája. A co, když nic nepřiletí? Taky se to někdy stává, připustil pája. Ale já mám hlad. Dal bych si muši vajíčka, oznámil Artur. Muši vajíčka nemám, ale můžeme si povídat. Vyprávěj, co všechno si zažil, prosil pája, protože měl příběhy raději než plný žaludek. Jenže Artur se převaloval v síti a brůčel a vztekal se. Já jsem nic nezažil a příběhy jsou k ničemu. Když mě tu máš, tak mě krm, jsem tvůj host, přines mi muši vajíčka. Já ti nějaká seženu, povzdechl si pája a začínal litovat, že se s tím divným žlutým mravencem potkal. Běžel proti proudu potoka k mraveništi a říkal si, že je asi lepší, když se nic neděje. A že vůbec není moudré zvát si domů na návštěvu někoho, koho vůbec nezná. Z myšlenek ho vytrhl ostrý povel. Stát, ani hnout, řekni heslo! Teprve teď si pája všiml, že stojí u ohromného mraveniště a tenhle křik se ozýval před ním i za ním a kolem něho. Pavouček byl obklopen hordou divokých černých mravenců. Co teď? Neslyšíš? Heslo! Tajné heslo! Křičel ten největší z nich. Pár vajíček pro Artura. Tohle pája zvolal, protože ho nic lepšího nenapadlo. Mravenci začali pobíhat kolem dokola a ten největší, co vypadal jako jejich dozorce, vycenil strašlivá kusadla. Tak ty znáš Artura, zařval. Přiznej se, kde je, kde se zase ulejvá, kde se fláká. Pája přiznal, že Artura ubytoval ve své pavučince na zeleném smrku blízko potůčku. Víte, on se bojí přijít domů, protože je celý žlutý, vysvětloval. To my dobře víme, že je celý žlutý, zářval dozorce a ostatní mravenci se rozchechtali. Pájovi se ulevilo. Nevěděl sice, co je to za vtip, ale kdo se směje, nemůže být přece zlý, říkal si v duchu. A to není všechno, dodal. Je celý žlutý a ještě k tomu má hrozný hlad, má chuť na muší vajíčka. Na muší vajíčka! Ha! Dozorce vyskočil a začal cvakat kusadly. Také má asi hlad, napadlo páju. Ale teď se musím především postarat o Artura. Přece jen je to můj host, pomyslel si v duchu. Tak už se může Artur vrátit, zeptal se. On se musí vrátit, kdyby nechtěl, řekl dozorce a obrátil se k četě černých mravenců. Pochodem vchod, směr zelený smrk u potučku, rozkaz zní přivalit trestance Artura, mrtvého nebo živého. Trestance? Artur je trestanec, vyděsil se pája. Jasně, řekl dozorce, to je přece vidět už na dálku, co pak není žluťák? To je, přikývl pája, on totiž spadl do květu lilie. Nikam nespadnul, přerušil ho dozorce. To my jsme ho tam zatres šoupli, jako každého, kdo nechce makat na stavbě mraveniště. Žlutá je barva ulejváku. Aha, řekl pája, ale nerozuměl ničemu. Na co se divíš, zazubil se dozorce. Jak to děláte u vás, když někdo nechce pracovat na stavbě pavučiny? U nás si každý uplete sám svou pavučinu a v ní pak bydlí a chytá mouchy. A kdo vám vládne? Přerušil ho mravenec. Máte královnu nebo krále? My máme strýčka sekáče, ale ten nevládne, jenom nám radí a vypráví různé příběhy. A teď už má asi o mě strach, vzpomněl si pája, protože se začínalo stmívat. To my, mravenci, nemáme na vyprávění čas, řekl dozorce a řekl to možná trochu smutně. Ale hned na to se postavil do pozoru a zařval: teď upaluj domů a když příště potkáš mravence žluťáka, radši se mu vyhni. Pája rád poslechl, upaloval domů a když potkal žlutého mravence Artura, který se vracel v doprovodu černých mravenců zase do práce, raději se jim vyhnul. I když mu bylo Artura líto, a vlastně nejen Artura, všech mravenců, kteří pro samou práci nemají čas na vyprávění a dobrodružství.
1: O klukovi, který se tuze bál pana doktora. To vám byl jednou takový kluk. No, protivný kluk to byl. Takový protivný, že by se mohlo jmenovat Protislav. A mohli by ho také volat Próťa. A nebo Protík. A ten kluk se tak tuze bál pana doktora. Jindy? Ha, jindy? To dělal hrdinu. Draka prýže by se nebál, obra že by přemohl, loupežníka že by bacil kamenem a ani trochu, že se nebojí kominíka. Ale otevřít na pana doktora pusu a ukázat mu jazyk nebo mandle, to se bál. Toho živou mocí nemohl nikdo přinutit, aby se nebál a pusu pořádně otevřel. Ale tomu klukovi se jednou začal kazit zoubek. Tak s ním šli k panu doktorovi, aby mu ten zoubek spravil a zaplomboval. Ale kluk se tak bál, že nechtěl otevřít pusu. Ne a ne, a že ji neotevře. Bránil se až hanba. A tak mu pan doktor nemohl ten zoubek spravit a šlo se s nepořízenou domů. Ale co pak bylo? Zub se kazil čím dál víc. Bolel. Dělala se v něm pořád větší a větší díra. Ale kluk ne a ne a že se pana doktora bojí a že pusu neotevře. Díra v zubě byla čím dál tím větší a pořád větší a větší, až se z ní udělala hotová propast. A ten kluk se jednou nějak při chůzi nešikovně ohlédl a nedal pozor na cestu a tak klopítnul a bác. Už tu byl malér. Spadl do té jámy, co měl v zubě, zmizel v ní. Byl pryč. A ztratil se. Docela se ztratil? Ano, docela se v ní ztratil. Kluk byl pryč a jen ta jáma zůstala. Tak neblahý konec vzal ten Próťa, čili Protislav, protože se tak tuze bál pana doktora a nechtěl si dát zaplombovat zub.

0: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
1: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
0: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!
0: Hlupá paní!
3: 3 a 2 je 5, 12 a...
4: Dobrý den.
3: 15. Dobrý den.
4: Vyhasla vám cigareta.
3: 30. Nemám čas ji znovu zapálit. 25, 31, uf, tedy to je 501 622 731 500 milionů. Čeho? Ty jsi tu ještě? Už nevím čeho. Mám tolik práce. Já jsem vážný člověk. Nebavím se hloupostmi.
4: Čeho 5 milionů?
3: 7. Za celých 54 let, co tu bydlím, jsem byl vyrušen jen 3krát. Před 22 lety chroustem spadl Bůh ví odkud a já se 4krát spletl ve sčítání. Před 11 lety jsem měl revmatický záchvat. Chybí mi pohyb. Nemám čas se jen tak potloukat. Jsem přece vážný člověk. A po třetí zrovna teď. Říkal jsem 500 milionů.
4: Milionů čeho?
3: Milionů hvězdiček, které vidíme někdy na obloze. Věcičky, které se třpití. Zlatých věciček, o kterých sní lenoši. Jenomže já jsem vážný člověk. Já nemám čas na snění.
4: Ach tak, hvězd.
3: Ano, ano, hvězd.
4: A co děláš s 500 miliony hvězd?
3: 500 000, 1 621 731. Já jsem vážný člověk. Já jsem přesný.
4: A co s těmi hvězdami děláš?
3: Co s nimi dělám?
4: Ano.
3: Nic. Patří mi?
4: Tobě patří hvězdy?
3: Ano.
4: Ale viděl jsem už krále, který...
3: Králové nejsou majiteli, králové vládnou a v tom je rozdíl.
4: A co ti pomůže, že máš hvězdy?
3: Jsem bohatý.
4: A co ti pomůže, že jsi bohatý?
3: Mohu si nakoupit jiné hvězdy, pokud se někdy objeví. 500 tisíc milionů, 22 tisíc...
4: Jak ti mohou patřit hvězdy?
3: A komu patří?
4: To nevím. Nikomu.
3: Patří mně? Neboť já jsem na ně myslel první.
4: A to stačí?
3: Ovšem, když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. Když najdeš ostrov, který nikomu nepatří, je tvůj. Když máš jako první nějaký nápad, dáš si ho patentovat, je tvůj. A mně patří hvězdy. Protože nikdy nikoho přede mnou nenapadlo, že by mu mohli patřit.
4: To je pravda. A co s nimi děláš?
3: Spravuji je a přepočítávám. Není to zrovna snadné, ale já jsem vážný člověk.
4: Patří-li mi květina, mohu ji utrhnout a odnést. Ale ty nemůžeš utrhnout hvězdy.
3: Ne, ale mohu je dát do banky.
4: Co to znamená?
3: To znamená, že napíšu na papírek počet svých hvězd a potom zamknu ten papír do zásuvky.
4: A nic víc?
3: To stačí.
4: Já mám květinu a každý den ji zalévám. Mám 3 sopky a ty vymetám každý týden. Vymetám totiž i tu vyhaslou. Pro mé sopky, pro mou květinu je užitečné, že mi patří. Ale ty nejsi hvězdám užitečný.
3: 342 milionů 500, 5 milionů 223.
5: Biznesmen nevěděl, co odpovědět. Dospělí jsou podivní, řekl si malý princ v duchu a vydal se na cestu. Už proto, že měl o vážných věcech jiné představy.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje.
2: A nebo vy? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně. Chtěla říct.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla a teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhuji
0: jako
2: k uším.
0: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka,
0: trpaslík
2: dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na
2: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměla ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: bydlel u pana Vavřince. Neměl žádné sourozence a už 3 roky postrádal rodiče. U pana Vavřince bydlel s dědou. Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné sbírky ponožek pro lichožrouty bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční. Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti v Africe. Domorodí lidé tam prý chodí buď úplně bosí, nebo na boso v sandálech. A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem. Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného. A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion, buď s léky nebo se zbraněmi občas odjíždí, bylo rozhodnuto. Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil do Afriky. Jako první pomoc vezli 2 pytle ponožek různých velikostí. Jak budou moci pomáhat dál, to se uvidí. Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se Hihlík spíš staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou 2.
1: Tiki kalendář! Dnes je 20. května.
2: A svátek má Zbyšek.
1: Zbyšek? Je taková odvozenina od jména třeba Zbyšav? Nebo Zbyhněv?
2: Odvozenina znamená, že z toho jména vzniklo.
1: A to jméno Zbyhněv, Zbyslav, se vykládalo jako člověk, kterému zbyl hněv.
2: Ale já doufám, že vám, Zbyškové, hněv nezbyl.
1: Že nejste ani nahněvaní, ani rozvsteklení. Proč byste byli? Protože dnes máte svátek a to je krásný den.
2: Takže všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hádej, hádej kdo. Harmonie se chovala jako obyčejná dívka. Byla sice princezna, ale od ostatních dětí se mnoho nelišila. Pravda, do školy ji vozil řidič Rolls-Roycem, nosila stříbrné střevíčky, na hlavě stříbrnou korunku posázenou rubíny a perlami, přes ramena saténový pláštík lemovaný bruselskou krajkou, ale jinak mezi spolužáky bezvadně zapadla. A tahle princezna milovala hádanky, soutěže a kvízy. O přestávce vyskočila na lavici, zjednala si ticho a už to začalo. Schválně, hádejte, jestli dnes budu vyvolaná z matiky. A dostanu jedničku nebo pětku? Kdo správně odpoví, dostane velký vůz. Nebo malý vůz. No samozřejmě, když tohle řekne dcera z královské rodiny, kde slovo platí stejně jako podepsaná smlouva, proč do toho nejít? Starý Fiat už doma dosluhuje, blatníky rezaví a nový vůz zdarma by se jistě hodil. Proto děti hádali o 106. Většina se přikláněla k jedničce. Harmonie je sice úplně normální holka, ale co si budeme namlouvat? Zkuste dát princezně pětku. Jenomže matikář byl solidní, spravedlivý, měl už krátce do penze, nebude si přece kazit charakter a protože princezna nic neuměla, dostala pětku. A je tu vítěz hádání. Jarolím Fousek z předposlední lavice. Tak dobře, ať prý večer přijde k zámku. Když dorazil, princezna ho povodila po cimbuří a ukázala mu jasnou oblohu posetou hvězdami. Na ní krásně svítil velký vůz a hned kousek vedle malý vůz, oba viditelní pouhým okem. Harmonie velkoryse mávla rukou a řekla: hele, tak je tvůj, malý nebo velký, vyber si. A když prodloužíš vzdálenost zadních kol velkého vozu, objevíš polárku. Tu máš jen tak zadara, abys neřekl, že jsem škrťa. Jarolím Fousek zůstal stát s otevřenou pusou a s prekem odešel domů. Nemohl nic dělat. Tahle výhra nebyla ani právně napadnutelná. Rodiče mu doma řekli, že příště má být chytřejší a sázet se jenom o peníze. Jenže rozkřiklo se to a s princeznou už nikdo nechtěl soutěžit. A ona měla ještě v zásobě tolik hádanek. Tak doma ubrekávala a že to není žádná hra a že jí to takhle nebaví. Táta král už toho měl plné zuby. Musí vládnout a k tomu je potřeba klid v rodině. To ví přece každý. Jak má zavádět nové daně, když mu holka pořád fňuká, co má dělat, že se nudí a hádej, tati, jak ti v království říkají, když uhodneš, dám ti pusu. Na to se pan král chytil a začal to zkoušet. Snad spravedlivý? Ne. Tak moudrý? Kde pak? Chyba. Můžeš hádat do třetice. Tak co třeba ten nejlepší? Káchá, skákala princeznička. Prohrál jsi, neuhodl jsi, říkají ti králík, protože měříš jenom 1,65 m. Král byl poněkud zklamaný, ale pak si řekl, no co? Stejně jsem velký, i když je králík malý. A už mi dej pokoj. Nemůžeš si vzít radši sudoku a luštit si v koutku? Ale dcera je dcera. A vyhovět jí chtěl, tak si král řekl, udělám jí radost, ať má tedy ještě jednu hádankářskou soutěž. Pojmu ji ovšem velkolepě a taky, aby byla k užitku. Proto si král vyžádal od natěšené princezny 3 hádanky. Povedly se jí na první pokus. Poté byla urychleně zvolána tisková konference, kde královský ceremoniář vyhlásil pravidla soutěže. Účastnit se může každý, kdo ještě nedosáhl 18 let. Kdo bude znát odpověď na všechny hádanky, dostane velký a malý vůz. Královské slovo na to. Nastal den D. Na zámek byly vypraveny autobusy plné nedočkavých soutěžících, kteří se ještě cestou pilně připravovali. Hlavně ti, kterým nebylo špatně, protože si ráno před cestou prozíravě vzali kinedril. Autobusem se teď neslo samé. Hádej, co to je? Leze, leze, poželeze, nedá pokoj, až tam vleze. Já to vím, přece klíč. A co tahle? Je to zelené jako fazolový lusk a za příští zatáčkou to bude honem vystupovat. To je jasné. Pepíček Klímů, který snědl už tatranku, 2 chleby s řízkem a větrník. To bylo lehké. Vzájemně se těšili na výhru a doufali, že ten velký vůz nebude zase jenom na obloze. To by bylo snad trestné. A navíc přece patří tady Jarolímu Fouskovi. Ha, ha, ha, ha. Ale autobus už stál před zámkem. Soutěžící se zapsali na listinu a shromáždili se v nádherně vyzdobené slavnostní síni. Přední části místnosti vévodil obrovský trůn na podstavci, aby sedící králík, pardon, pan král, zhlížel z výše na ostatní. Hned vedle postávala princeznička Harmonie, svátečně oblečená, na nohou zlaté střevíčky, na hlavě zlatou korunku posázenou diamanty a přes ramena zlatě vyšívaný pláštík. Přece nebude mít na sobě všední oblečení, které nosí do školy. Slavnostní fanfáry zazněly. Tram ta da da da da da dam. Vyšňořený rádce udeřil ozdobnou holí o podlahu a hlasitě pronesl. Všechny vás vítám na této v Praze královské události. Tímto vyhlašuji hádankářskou soutěž za zahájenou. Ale ještě bych rád jménem pana krále uvítal naše sponzory automobilovou firmu Zařaď, Zatlač a Syn, kteří pro vítěze připravili cenu velký a malý vůz. Potlesk pro sponzory, prosím. Ohlas měli úžasný. Pánové Zařaď, Zatlač a Syn vstali ze židlí a klaněli se. No, pěkná reklama pro firmu. Mnuli si radostně ruce. Ale už dostala slovo princezna Harmonie. Teď vyhlásí 3 hádanky. Stoupla si před obecenstvo, vůbec se nebála, uklonila se a přečetla hrdě otázky. První hádanka zní: kdo je v království největší? Neznámo proč, v tuto chvíli se pan král začal na sedadle vrtět, pohvizdovat si a všelijak na sebe upozorňovat, až musel být ceremoniářem napomenut. Ještě jednou a vyvedou ho ze síně. Potom dal konečně pokoj a poněkud schlíple poslouchal dál. Druhá hádanka zní: kdo rozbil skleněnou výplň na autobusové zastávce u nádraží? Teď si chtěl pan král jen tak ze sportu zase hvízdnout, ale dobře udělal, že to neudělal. A poslední, třetí hádanka. Kdo napsal na zeď naší školy nápis? Princezna harmonie je obyčejná harmonika. Tuto soutěžní otázku princezna pronesla poněkud žalobným tónem a zdůraznila i hrubky. Nastalo ticho. Nejsou to lehké otázky. Přítomní soutěžící se dívali tázavě jeden na druhého. Kdo to ví? Nepoví. Ovšem, velký vůz je opravdu silná motivace. Kamarád, nekamarád, já to vím. A tak se přihlásím. Hádejte, kdo se hlásí. Pepíček k dýmu. Ačkoliv v autobuse netrénoval, protože napřed se soustředil na příjem potravy ve formě tatranky, chlebu s řízkem a větrníku a po několika zatáčkách se zase soustředil na něco úplně jiného, znal okamžitě řešení všech hádanek. Zašumělo v davu. Pepíček si odkašlal a zvolna pravil. Tak já tedy odpovím. V království je největší náš králíkovský pan král. Král nadskočil na trůně. Tenhle mladý muž se mi začíná líbit. Ten má budoucnost, bude z něj jednou dobrý politik. Správná odpověď. Tak dál. Skleněnou výplň rozbil Jarolím Fousek, náš spolužák z předposlední lavice. Já ho viděl, jak vztekle kopl do skla. A to se nemá, že? Dodal svatouškovsky. Dobrá, trochu podrazil kamaráda, ale ještě pořád má budoucnost, pomyslel si král. Zašumělo zase v davu. Už druhá hádanka byla bez zaváhání zodpovězena. A vzhledem k silně zarudlým uším Jarolíma Fouska určitě správně. A teď ta třetí, poslední a možná i nejtěžší otázka. Ten nápis jsem tam, napsal já. Ale to neměl být hanlivý nápis. Já chtěl jenom vyjádřit, že se mi harmonie líbí a že ji beru bez ohledu na její bohatství a královský původ jako normální, obyčejnou holku. A jako takovou, jak jsem už říkal, bez ohledu na její hrady, zámky a bankovní konta, jsem ochoten a připraven vzít si ji za ženu. Samozřejmě, až oba oslavíme 18 let. To byla bomba. Pepíček se sice přiznal ke zničení školní zdi, ale úmysly měl čistě romantické, takže ještě pořád by z něj mohl být dobrý politik. A dobrý manžel. A dobrý nástupce královského trůnu, uvažoval pan král. Pokud ovšem chlapec odmaturuje z rodného jazyka. Co teď? Vítěz je jasný, ale za jakou cenu? Staří Fousci, rodiče Jarolíma Fouska, museli zaplatit sklenáře a synek pak docházel 2 měsíce do psychologické poradny. Pepíček Klímů sám pod dohledem školníka smazal milostný nápis na školní zdi a několik let věnoval mimoškolnímu sebedoučování jazyka mateřského. Když dovršil 18 let a úspěšně složil maturitu, stal se politikem a opravdu si vzal za ženu princeznu Harmonii. Vždyť přece, bez ohledu na její hrady, zámky či bankovní konta a královský původ, byla úplně obyčejná normální holka, která se chce vdát. A hádanky? Hádala pořád. Hádala ráda. I po celé manželství s Pepíčkem Klímů se hádala. Harmonie Klímová. Ale to už je zase jiný příběh. Je, a co výhra pro vítěze? Ten velký a malý vůz? Ano, firma Zařaď, Zatlač a syn dodrželi své slovo. Ovšem, když se sepisovala smlouva o předání velkého a malého vozu, už si nikdo nevšiml odstavce psaného malilinkatým písmem. V něm stálo, že příjemce ještě není plnoletý, proto nemůže dostat vůz normální velikosti, jelikož nevlastní řidičský průkaz. A tudíž mu firma věnuje velký a malý vůz na setrvačník. Oba vyrobené pouze pro tuto příležitost. Jako bonus dostal vítěz ještě polárku. Mražený smetanový krém. Kdo by se potom zlobil? V království byli všichni spokojení. A tak to má být. Ať se hádanky, hádky a problémy řeší vždycky smířlivou cestou. A ať se tak neděje jenom v pohádkách.
1: Vigi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
3: A teď ještě jednou.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Pro krejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajný, kteří milost pánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče: Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky.
1: No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš, kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí, poradil ještě a byl pryč.
0: Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando.
2: Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka.
0: Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšila poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní.
2: Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo?
0: Nepřestávala se divit Anče.
1: To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem.
0: Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den sotva slunce vstalo, přiběl Hajný do sednice a volá:
2: Lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk.
0: Než se Anče stačila začervenat, zaburácel odhor Krakonošův hlas.
1: Co se zdá první noc, to se taky splní.
0: Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil.
1: Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik.
2: Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka.
0: To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí odzdola k chaloupce supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory.
2: Himmlaudondonrvrtrkrucajs element, co na mě takový ráš?
0: Je to milost, pán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat?
1: A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice.
2: Koukám, že vás přibylo,
0: houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla:
2: Milospane, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen dotruhli položit.
0: A Trautenberg hned:
1: Já už ty truhle skoro ležím. Nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá. Naříká slzu z oka mačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě a to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenbergovou brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou. No právě, obrací to Trautenberg, rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal. Vemlouvá se hlasem andělským a kdyby chtěli,

0: poslední. To už Anče nevydržela. Kubíčku zaprosila. Každý se někdy ocitne v úzkých. A když milospán sám přišel... No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal. Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu? Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajny kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a k lidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s Bohem chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
1: Račte si šáhnout. Kdyby mi sova Andula řekla jdi do světa a dělej legraci, nestratilo bych ani vteřinu. Ale že mi řekla jdi do světa a straš, ztratilo jsem celou noc. Sedělo jsem totiž v roští a marně jsem čekalo na nějakého kolem jdoucího. Teprve za svítání jsem od kraje lesa zaslechlo jakési lidské mumlání. Hned jsem zajásalo, že hned napoprvé vystraším několik lidí najednou a stanu se tak rázem proslulé. Ale pak jsem vidělo, že je to jenom jedna babka. Šla po ránu na houby a mluvila si pro sebe. Seš ty, klouzek trnitý? Zeptala se hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
2: Nejsem.
1: Odpověděla si po chvilce.
2: Seš hlíva červenožlutá, která je našemu lidu dobře známá pro tvou podivnou pachuť a těžkou stravitelnost. Neberu tě.
1: A šla dál. Teď na ní vybafnu, povídám si, a hned jsem za ní vyrazilo. Jenomže v tom jsem si vzpomnělo, že jsem nepovedené. Ale při živé vzpomínce na Andulu jsem zase sebralo odvahu a stanulo jsem té babce za zády. Bu-bu, povídám čistě pro pořádek. Ale babka nic. Místo, aby se lekla, klidně se zadívala k další hromádce mechu.
2: Seš ty plžatka zemní?
1: Zeptala se té hromádky mechu a dloubla do ní koncem hole.
2: Nejseš,
1: odpověděla si po chvilce.
2: Seš křemenáč stepilý, který náš lid s oblibou sbírá pro tvou vydatnost a jemné aroma, i když při kuchyňské úpravě zčernáš. Beru tě.
1: A sebrala houbu a pokračovala v cestě. Bu, bu, opakovalo se mi dozad o něco hlasitěji, ale babka se ani neohlédla. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, zahulákalo se mi přímo nad hlavou. Ale babka si jenom narovnala šátek a šla dál. To jsem blázen, vydechlo jsem zaraženě a samým úžasem jsem se svěsilo do borůvčí. A v ten moment jsem dostalo žďabilní nápad. Nejdřív jsem neviditelným vzducholetem babku dohonilo a pak jsem se kousek před ní tiše vnořilo do hromádky mechu za pařezem a nechalo jsem ze sebe koukat jenom vršíček hlavy. A pak jsem bez pohnutí čekalo.
2: Seš ty pejchavka obrovská?
1: Zeptala se babka té hromádky mechu a dloubla do mě koncem hole.
2: Hihi,
1: vyjeklo se.

0: smíchy, protože mě to hrozně zalechtalo a vyletělo jsem ze země. Nejsem pejchavka obrovská, jsem strašlivé Pepi Bubu, z kterého vašemu lidu naskakuje husí kůže. Ale babka se na mě jenom pobaveně zadívala.
1: Říkáš něco?
0: Jsem Pepi Bubu a straším vás, osobo, prohlásilo jsem v hrdém pozoru se vzorně napnutým ocáskem.
1: Musíš víc nahlas,
0: povídala babka a natočila se ke mně uchem.
1: Já krapátko nedoslýchám.
0: Povídám, že jsem strašidlo, zařvalo jsem nezlomně. Zakvílela babka do lesního ticha.
1: Prej strašidlo, lidičky, držte mě.
0: A v záchvatu smíchu si musela sednout na pařez.
1: To mě hnedka po ránu někdo rozveselil.
0: Rozveselilo, pravil jsem jí.
1: Cože?
0: Zeptala se babka s vytočenou hlavou. Rozveselilo, křiklo se jí do ucha. Protože co by strašidlo, jsem středního rodu. A jmenuji se Pepi Bubu a jsem nesklonné. A vy?
1: Já jsem provdaná Hustilová, Růžena,
0: odpověděla babka.
1: Takže se mi říká Hustilka. Bydlím v krajním stavení tady ve vsi Palčáky. Jsem vdova a mám kozu.
0: To řekla, vstala z pařezu a ukázala holí ke kopci Šlubka.
1: Koukej, vyšlo sluníčko, nevycucne tě?
0: Nevycucne, odpovědělo jsem co nejhlasitěji. Já jsem nezničitelné. Sice mě sova Andula vykejchla nakřivo, ale přesto jsem dobrý materiál. Račte si šáhnout. A trochu jsem se jí vypouklo vstříc. Ani jsem to nedokřičelo a už mi Hustilka zvědavě natáhla ruku do místa, kde má normální strašidlo hrudník. Zakvičelo jsem na celý les.
1: Dost, já jsem příšerně lechtivé.
0: Jenže Hustilka se nesmála. Místo toho s pootevřenou pusou koukala na svou vlastní ruku.
1: Člověče,
0: vypustila ze sebe ohromeně.
1: Vždyť já ti dala ruku skrz, úplně skrz tebe. Vidíš to?
0: Pakže nejsem strašidlo, povídám s převahou a s živou vzpomínkou na Andulu jsem se hrozivě nadmula. A pak jsem se protáhlo do hadí pentle a roztočilo jsem se kolem Hustilky, jen to svištělo. A na závěr jsem dopadlo k zemi jako dunivá placka.
1: To je nádhera,
0: rozzářila se Hustilka nad mou tvárností.
1: Když se umíš takhle proměňovat, tak to já mám nápad. Ty mě totiž protáhneš komín, Pepi Bubu. Jestli chceš něco vědět.
0: Jsem pro, přikývlo jsem.
1: Cože?
0: Zeptala se Hustilka. Říkám, že bych vám mělo ze všeho nejdřív protáhnout ty vaše uši, zahulákalo jsem, protože s vámi by jeden přišel o hlasivky. A v tu ránu se jí proletělo jedním uchem tam a druhým ven.
1: Šmankote!
0: Vyjekla Hustilka a honem se opřela o hůl, protože s ní ten nenápadný průvan pěkně zalomcoval.
1: Kde jsi, Pepi Bubu?
0: Zde, zašeptalo jsem ze vzdáleného mlází. Slyšíte mě?
1: Aj, jak ty, můj rošťáku zlatej!
0: Spráskla Hustilka radostí ruce.
1: Já teďka slyším houby růst.
0: Tak to je žďabilní, zajásalo jsem.
1: Cože to je?
0: Zavrtěla Hustilka hlavou.
1: Nevím, co to meleš za podivný slova, ale teď se jde na ten komín. Vlez si do košíku, beru tě.
0: Načež jsem se zcvrklo na velikost švestky a spokojeně jsem si lehlo vedle křemenáče stepilého. a jak jsem s blednoucí vzpomínkou na Andulu začalo v tom košíku klimbat, ještě jsem zaslechlo, jak si hustilka sama pro sebe povídá.
1: To by mě ve snu nenapadlo, že na starý kolena budu chodit se strašidlem.

0: Vinetů vyjde ráno ze stanu. Dostane ránu mezi oči a klesne k zemi. Za ním vyjde Old Shatterhand. Dostane ránu mezi oči a také klesne k zemi. Po chvíli se oba proberou a Vinetů praví. Můj bílý bratr také šlápl na hrábě?
1: Pozdrav do Lodíši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem si.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Dnes máme ve studiu Hanku Kynichovou a překvapení!
2: A já vám hned, milé děti, řeknu, co to překvapení je. Kromě Piggyho je ve studiu také Sašenka a...
3: Sofinka.
2: A Sofinka. Jsou to moje holky a ty dneska budou společně s námi i s vámi cvičit. No, my tak ze začátku budeme trošku možná zpívat. Naučíme se text lidové písničky, kterou určitě znáte, a pustíme se do toho hned teď. Piggy, začneš?
1: Já možná začnu někde úplně.
2: Tak jinou tóninu ti zvolím.
1: Víš co?
2: Ne.
1: Možná, že by bylo dobré, kdyby nám Sašenka se Sofinkou dali tu tónínu.
2: Tak holky.
1: Od které se to zpívá.
2: Takže 3, 2, 1, teď.

0: Mamko, co jsou to ty rýnský, víš? Jsou asi penízky.
1: To jsou asi penízky, ale já jsem Piggy
0: jako dolary,
1: tolik ani nepřemýšlela o textu. Já jsem spíš přemýšlela o tom, jaký typ pohybu zvolím a napadl mě pochod. Tak co kdybychom teďka děti jak vojáci šlapali pravá, levá, pravá, levá. No holkám, mým se tady moc nechce, já věřím, že vy děti doma cvičíte. A my tady za toho pochodu si dáme ještě jednou slova.
0: Takže děti uslyší i dupání.
1: A pořádně budeme holky dupat. 3, 2, vy děti doma pořádně zadupejte taky a začínáme teď. Kol.

0: udělalo bác. A na bác všechny děti lehněte na zem. Holky ve studiu už také leží.
1: Jako to rozlámané kolo.
0: Jako to rozlámané kolo. Piggy, šup na zem, kopítka nahoru. Kopítka.
1: Já se klepu jak brouček, víš, jak nemůžeš stát.
0: Klepeme děti nohama, rukama, ležíme na zádech a ještě chvilinku vyskočíme nahoru. Holky, kluci, teď. Piggy, no taky se zdvihni ze země. Je, toto trvá, toto trvá. Už je nahoře, Piggy, a jdeme ještě jednou. Tři, dva.
1: Šlapeme zase.
0: Šlapeme zase, ruce do pasu. Tři, dva, jedna, teď.
2: Kolo, kolo vlínský, za čtyři vlínský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.
0: A ležíme na zádech, kopítka. Děti, já se s vámi musím rozloučit, protože Piggy nemůže vstát a já mu musím jít pomoct. Mějte se krásně, zase příště na viděnou. Už je nahoře. Tak se rozluč s dětmi a dneska už končíme.
1: Ahoj, jdeme mami domů.
0: My už jdeme mami domů.

0: tati, pospěš si ještě nějaké ty ozdoby a cukroví a dárky, ať je vidět, že jsou Vánoce.
1: Ozdoby nejsou.
0: Nejsou?
1: No, všechny jsou rozbitý.
0: A cukroví?
1: Cukroví není.
0: Není?
1: Všechno snědený.
0: Páni, ha, to tedy budou Vánoce, tě prsk. A dárky?
1: No, na to, dárky, na to bys jí směl radši sednout, hulvínku.
0: A je, tak už sedím. Co je?
1: No tak bych ti měl popřát veselý Vánoce, že ano?
0: Sím, ano.
1: Jenže letos asi tak moc veselý nebudou. Co říkáš?
0: Nic jsem neříkal.
1: Já za to nemůžu.
0: A kdo za to může?
1: No prostě mi nevyšlo něco, s čím jsem najisto počítal. Bude to asi až po svácích, tedy
0: nějaký ty peníze.
1: Jo, nějaký ty peníze, aby bylo jasno. A tak to letos o Vánocích bude asi...
0: Bude asi kapánek slabší.
1: No, tak asi kapánek.
0: Kapánek.
1: No, tedy co se dárků...
0: Podotýče?
1: No, tak...
0: To asi rozhodně.
1: No, to rozhodně.
0: No, já ti, taťuldo, vůbec nic nevyčítám.
1: No jo, ale koukáš jako zmoklá slepice.
0: Ale kde pak? Kam tě vede slepá vášeň? No jo, já vím, no.
1: Já vím taky, no, stromeček prázdnej.
0: Stůl holej.
1: Bez dárků, to jsi asi nečekal, viď?
0: Nečekal, tati. Já to totiž věděl určitě.
1: Neříkej.
0: No, a tak jsem si tady, jak si dovolil, kdybys dovolil... Abych si dovolil s veškerou úctou tady tento malý dáreček.
1: Co je to? Co to má být? Co je to za balíček?
0: No to víš, na Dědu Mráze nebývá vždy spolehnutí a štědrým příbuzenstvem zrovna neoplýváme. Tak jsem si dovolil k potěše rodiče svého.
1: Je to jako, jak si...
0: Ano, tobě. Vybrat směsku oblíbených melodí pro tu rozhrkanou mašinu, kterou s nesmírnou nadsázkou nazýváš gramofonem.
1: Ale hulvínku, co pak to děláš? Takovýhle překvapení.
0: Ty nemáš radost?
1: Ale jo, mám, no, co bych neměl?
0: No, netváří se zrovna nadšeně. A já jsem si myslel, že...
1: Ale ne, počkej, já náhodou radosti plesám. A já sám, alespoň v duchu, víš, abys věděl. Ovšem... Když si teď pomyslím, jak já bych to jenom herné z čarta by to vzal.
0: Co je? To si ty desky ani nepřehraješ?
1: Ale ano, ovšem, když jak si, víš, rozumíš.
0: Kde je vlastně gramofon? Ještě včera tu stál?
1: Ale gramofon, co pak? Gramofon, toho si nevšímej, to jak si...
0: V tom balíku je všecko, co máš rád, tati.
1: Jo, ano.
0: No, slavní mistři pěvci.
1: Je, ty já mám rád.
0: No, symfonie.
1: Ty taky.
0: A dokonce jedna celá opera.
1: Neříkej.
0: No, ale bez předehry.
1: Proč?
0: Tam mě se s tou praskla.
1: Jo, takhle.
0: Já nezapírám, ty desky nejsou docela nové, ale přece jsem si myslela, že taťuldo...
1: Poslíš Hurvajs. A kde jsi na to všecko vlastně vzal, když doma nemáme ani korunu?
0: No, jsou jistě cesty, jak si v nenadálé nouzi opatřit ti prostředky.
1: Cože? Ty jsi něco...
0: Ne, v tom není nic nečestného.
1: No proto. Konečně, já jsem ti taky připravil malé překvapení.
0: Taky?
1: Ty desky, to má čas, moře času. Jestli vůbec někdy... Budu mít...
0: Vážně, jak si to, taťulo?
1: Počkej, nech se překvapit. Když jsi měl minulou zimu na lyžích takovou havárku, vzpomínáš?
0: Jo, vzpomínám.
1: Tak jsem ti něco pořídil, abys nemusel sedět doma. To budeš překvapený.
0: Tě prsk, mám takové tušení. Takové velice neblahé tušení. Co pak to taťulda přinese?
1: Tak, abys věděl, tady máš lyže. Taky nejsou úplně nový, žano, ale ještě užiješ až.
0: Lyže? Už je to tady. Tati, kde jsi je vzal?
1: No, kde by? V obchodě asi. V půjčovně lodiček to nebylo.
0: A za co? Když jsi říkal, že...
1: No za co? Hele, nech si takový otázky. Ptám se já snad tebe? No tak. No ale abys věděl, dal jsem do bazaru ten starý gramofon a místo něho jsem ti tam vybral lyže. Nebo ti snad lyže z bazaru nejsou dost dobrý?
0: Ty jsi tam dal gramofon do bazaru? Tak to je teda náramný.
1: Že jo?
0: To se ti tedy dokonale povedlo. To je dokonce velkolepý.
1: Velkolepý? A proč?
0: Protože já jsem zase v bazaru střelil ty přebývající hole k lyžím, abych měl na desky pro tebe.
1: Šmangote, takže...
0: Takže jsme předtím měli hole bez lyží a gramofon bez desek a teď pro změnu máme desky bez gramofonu a lyže bez holí.
1: No to se teda vydovádíme.
0: Ale to nevadí, tati. To přece vůbec nevadí. Hlavně, že si rozumíme, no ne?
1: No samo sebou.
0: A taky na tyhle ty Vánoce do smrti smrťoucí nezapomeneme.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Lavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení, křičel a vytruboval na trumpetu. Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě.
0: Usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i toho, tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulína.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Jej, ten umí věcí.
3: No, jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Ce, takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo tohleto, to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: Tohle, to jsou ale kouzla a čáry. No teda, jak vy to jenom děláte, no to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně, jak vy to jenom děláte.
3: No, to je toho, měl tu růži v rukávu, zabručel Nevrle Čmelák.
2: Jo, kníkl Cvrček, vytáh tu růži z rukávu, to známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde, dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum, vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
2: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl,
0: huhlal překvapeně Čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně Plavůňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím. A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel Čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně Plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se Čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: A lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem.
1: Pojďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou.
0: Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa!
0: Vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi!
0: Křikla za nimi ještě Plavůňka. Ale kdepak, už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ty dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané brouččí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva jako by na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
4: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma... Doma je vždycky nejlíp.
5: Mám pro vás novou Piggy básničku.
6: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
5: A teď ještě jednou.
6: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
5: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Byla nebyla v křišťálovém paláci žila pyšná princezna. Tak pyšná, že se jí i květiny v zahradě museli uklánět. Tak zlá, že se jí srdce změnilo v ledový diamant, který studil jako rampouch. Pořád jenom něco chtěla. Od samého rána se křišťálový palác otřásal princezněným umíněným křikem. Chci bílé šaty z obláčků, chci jahodovou omáčku, chci pravou hvězdu na opasek, kočku chci tahat za ocásek, chci, aby na mě rostly trny, chci ušít polštář z mořské vlny. A tak dál, a tak dál. Div, že král z toho nestonal. Kudy jen chodil, hořce vzdychal a ze samého hoře kýchal. Toť se ví a toť se rozumí, že princezna už měla všechno na světě. Ale čím víc měla, tím víc chtěla. A celé noci přemýšlela, co by si ještě mohla přát. Samým přemýšlením už nemohla ani oka zamhouřit. A tak vstala a vyšla si do zahrady. V tom stanula jako skamenělá. Kam jen oko pohlédlo, na listí stromů, v trávě i na květech se v paprscích slunce třpitily kapky rosy. Zářily jako duhové perly. Takovou nádheru dívka ještě nikdy nespatřila. Dlouho ze sebe nemohla úžasem slůvko vypravit, ale pak se rozeběhla do paláce a uměně se rozkřikla. Chci náhrdelník z rosy, slyšíte? Chci na své šíji nosit nejkrásnější duhové kapky. Chci a chci a chci. Král s královnou nad rozmarem dcery nešťastně lomili rukama. Marně jí konejšili, marně jí domlouvali. Umíněná princezna nic nedala na jejich slova. Starý utrápený král rozmaru dcery nakonec přece jen ustoupil a povolal do paláce nejlepší zlatníky a šperkaře z celého království. Pod trestem smrti jim poručil do 3 dnů zhotovit princezně náhrdelník z nejkrásnějších kapek rosy. Zkroušení řemeslníci jen smutně svěsili hlavy a v duchu se už loučili se životem. Což by se někde ve světě našel mistr, který by dokázal takový zázrak. 3 dny nešťastní muži vysedávali v královském paláci s rukama v klíně a plakali nad svým osudem. Po poslední bezesné noci vyšel si jeden z nich, mladý zlatnický tovaryš, do královské zahrady, aby se naposledy rozloučil se sluncem. V planoucí záplavě orosených květů ze všeho nejkrásněji zářily slzy v jeho očích. Tu se před ním rozvilo růžové poupě a z květu vystoupila malá, křehká víla. Ve vlasech se jí třpitila čelenka z duhy a kolem něžné šíje zářil duhový náhrdelník z rosy. Zlatník úžasem o něm měl. Jsem rosná víla, usmála se nad jeho ohromením útlá pana. Zaslechla jsem tě vzlikat. Tvůj pláč je krásný, krásnější než nejkrásnější kapky mé rosy. Dej mi své slzy, ozdobím jimi čelenku z duhy, žadonila. Nemusela dlouho prosit. Mladý tovaryš sklonil hlavu a hořce zaplakal nad svým osudem. Slza za slzou příštila z jeho očí do dlaní malé rosné víly a ty slzy jiskřily v paprscích slunce jako oslnivé hvězdy. Děkuji ti, zašeptala okouzleně víla a zkrášlila duhovými slzami rosnou čelenku. Jak se ti odměním? Dej mi svůj náhrdelník z rosy. Zachráníš život můj i životy mých druhů, poprosil zlatník a svěřil se víle se svým trápením. Ale víla smutně zavrtěla hlavou. Nemohu splnit tvé přání, zašeptala. Kapky rosy jsou drahokamy víl. Kdokoliv z lidí se jich dotkne, tomu se rozplynou pod rukama. Pak se na okamžik zamyslela. Ale dám ti dobrou radu, mládenče, řekla a něco zašeptala Zlatníkovi do ucha. Chlapcova tvář se rozzářila. Děkuji ti, má dobrá rosná vílo, zvolal vesele a spěchal do paláce. Před královským trůnem už odevzdaně stáli jeho druzy, hlavy svěšené, a čekali na králův nelítostný ortel. Zlatník poklekl před panovníkem a jeho pyšnou dcerou. Králi, promluvil zvučným hlasem, splním rád princeznino nevšední přání, ale mé skromné znalosti se ani zdaleka nemohou rovnat jejímu vytříbenému královskému vkusu. Ať tvoje dcera se mnou vyjde do zahrady a sama si podle své libosti nazbírá ty nejkrásnější drahokamy z rosy. Zhotovím ji z nich náhrdelník, jaký lidské oči ještě nespatřili. Jakmile Zlatník domluvil, princezna nedočkavě vyběhla do zahrady a dychtivě vztahovala ruce po největších a nejzářivějších kapičkách rosy. Ale když se jich dotkla, duhové kapky se pod jejími prsty rozplynuly v obyčejné stružky vody. Pyšná dívka se nevzdávala. Zahlédla na záhonu růžové poupě zářící tou nejčistší duhovou rosou, ale marně se namáhala. Po křišťálových krůpějích jí zůstaly v dlaních jen malé kalné loužičky. V té chvíli se růžové poupě rozvilo a uprostřed květu se vztyčila útlá postava rosné víly se zářivým náhrdelníkem kolem šíje. Princezna mohla na skvostném šperku oči nechat. Bezcitná, pyšná krasavice, promluvila víla přísně. Chtěla si poslat na smrt nevinné lidi, protože nesvedli to, co sama nedokážeš. Rosa odedávna patří květinám a vílám. Lidská ruka se jí nezmocní. Když tolik toužíš po náhrdelníku z rosy, zvol si některou růži za svůj domov. Staneš se jednou z nás, ale pamatuj. Zůstaneš zakletá tak dlouho, dokud tvůj otec a matka nevypláčou tolik slz, kolik je po ránu krůpějí rosy. Po těch slovech víla lehce pohnula rukou a na její pokynce kolem dokola rozvily nádherné květy. Princezna se dychtivě rozběhla k nejkrásnější bílé růži a bez váhání vstoupila do jejího květu. Kolem šíje se jí v paprscích raního slunce zatřpitil nádherný náhrdelník z rosy a princezna se roztančila radostí. Pak se nad její hlavou zavřely bělostné lístky. Nedobře si zvolila, marnivá krásko. Bílá je v našem království barvou věčného smutku, povzdechla víla. A i nad ní se zavřelo růžové poupě. Daleko od nás stojí smutný palác. Žije v něm stařičký král se svou bělovlasou královnou. Dnem i nocí pláčí. Až vám někdy bude zase do pláče, milé děti, přidejte své slzy k slzám stařičkého krále a smutné královny. Třeba jim vaše slzičky pomohou vrátit zakletou dceru.
1: O chudém mládenci a chamtivém králi. Pohádka z Bhútánu. V jedné vsi, v zemi hřmícího draka, žil kdysi chudý mládenec. Sice měl malé pole, ale neměl čím by je osel. Často žádal bohaté sousedy, aby mu dali něco málo pšeničného zrna, ale vždycky od nich odešel s prázdnou. Jednou zase šel k sousedům, kteří právě sklízeli pšenici, a sledoval, jak jim jde práce od ruky. Jak tam tak stál, přistálo mu na hlavě pšeničné zrno. V tu chvíli dostal nápad. Šel blíž a dělal, že se baví s dělníky na poli. Vlasy mu tak postupně těžkly dalšími a dalšími zrnky. Večer šel domů zvesela a spřádal spoustu plánů. Když si z vlasů všechno zrní vysypal, rozesmál se, protože viděl, že jeho skoro plná mírka. Může teď zasít obilí a pak ho sklízet stejně jako sousedé. Hned druhého dne zoral pole a připravil všechno na setí. Sousedé

0: neznal mezí, protože pole už bylo samý napůl zralý klas. Byl to učiněný zázrak. Co sousedi sklidili za 3 měsíce, on sklízel za pouhé 3 dny. Božstva jsou mi určitě v těchto dnech nakloněna, pomyslel si cestou domů. 3. dne se mládenec zase na pole vrátil a zjistil, že je nejvyšší čas obilí sklidit. Rozhodl se, že to udělá následujícího dne. Vzal veliký koš, ostrý srp a vydal se na pole. Jaké bylo jeho zklamání, když zjistil, že sklizeň je už z poloviny snědená. Uvažoval, kdo by v tom tak mohl mít prsty, a rozhodl se, že viníka najde. Schoval se za veliký balvan a čekal. Zanedlouho přiletěl pták a pustil se do jeho obilí. Chlapec rozzlobeně popadl koš a ptáka jim přiklopil. Snědl si mi úrodu a teď za to zaplatíš, zabiju tě, vyhrožoval chlapec ptákovi. Prosím, nedělej to, odvděčím se ti, žadonil opeřenec, ale chlapec mu nevěřil. Pojď ke mně domů a já ti něco dám, pokračoval pták. Chlapec se po chvíli přece jen nechal obměkčit a ptáka ušetřil. Ty máš ale křídla a já létat neumím. Jak bych s tebou mohl držet krok? Zeptal se chlapec. A tak pták létal ze stromu na strom a vždycky počkal, až ho chlapec dojde. Po dlouhé cestě dorazili k ptákovi domů, ke spáře ve skalním útesu.
1: Děkuji ti, že jsi mě ušetřil. Podívej, co pro tebe mám. Možná si řekneš, že tohle je úplně obyčejný hrnec. Dokáže ti ale dát cokoliv, o co si řekneš, řekl pták a podal chlapci starý, rozbitý hrnec.
0: Chlapec poděkoval a šel domů. Moc tomu všemu nevěřil a tak se rozhodl, že zjistí, jestli ho pták nepodvedl.
2: Dej mi jídlo, dej mi maso, vykřikl. A jen co to dořekl, stal se zázrak. V hrnci se objevilo maso a další jídlo. Chlapec se zaradoval, že ptáku daroval život, protože teď už nikdy nebude muset pracovat. Den co den si pochutnával na rýži a masu a tak byl každým dnem silnější. Není divu, že lidem z okolí začalo vrtat hlavou, z čeho chlapec žije. Nikdy jej neviděli pracovat a přece měl jídla dostatek. Jednoho dne se to doslechl samotný král. Vyslal proto své muže, aby zjistili, co je na té zvěsti pravdy. Velmi rychle přišli záhadě na kloub a všechno králi řekli. Jenže král byl veliký chamtivec a jen co se dozvěděl, jak se věci mají, chtěl hrnec pro sebe. Když jednou mládenec nebyl doma, královi muži mu vyměnili starý hrnec za jiný. Hladový a unavený chlapec řekl večer hrnci o jídlo. A ono nic. Všechna jeho čarovná moc se už asi vyčerpala. To příliš dlouho nevydržela, mudroval chlapec, když se večer snažil usnout s prázdným žaludkem. 2. dne se vypravil za ptákem, že si mu postěžuje. Pták mu pověděl, že kouzelná moc hrnce se nikdy nevyčerpá a že ho asi někdo vyměnil za jiný, falešný.
1: Nebuď ale nešťastný, vezmi si tuhle kozu. Když ji zvedneš a zatřeseš jí, vypadne z ní všechno, co si budeš přát, vysvětlil chlapci opeřenec. Chlapec dar s radostí přijal. Cestou domů zvedl kozu a zatřásl s ní. Přál si nové šaty, boty a klobouk. A skutečně, všechno dostal. Radoval se, ale radost mu dlouho nevydržela. Král mu zase kouzelnou kozu vyměnil za obyčejnou. A tak chlapec znovu šel za ptákem. A pták mu vysvětlil, že kozu asi někdo vyměnil. Tentokrát dal chlapci hůl.
3: Zvedni ji a řekni, Zamagači Tengače. Tak získáš, co si chtěl, poučil ho pták.
0: Aby chlapec vyzkoušel kouzelnou moc hole,
2: Zvedl ji a vykřikl: Zamagačitenga.

Kačhe. V tom okamžení hůl dopadla na jeho záda a dala mu 3 rány. Zlodějům, co mě okradli, teď ukážu, co jim patří, povídá. Začalo za ním chodit spousta lidí z okolí. A co prý ta hůl umí? A tak jim to tedy pověděl. Hůl mu prý nadělí všechny drahé šperky, po nichž jeho srdce zatouží. Stačí jen zvolat Zamagači Tengačhe. Král nelenil a hůl chlapci ukradl. Ten, když zjistil, že mu ji král vyměnil, zaradoval se, že mu lest vyjde. Dalšího dne král do paláce svolal všechny ministry, královny, princezny, prince, příbuzné a spoustu dětí, aby jim ukázal své kouzelné předměty. Zamkli za sebou dveře, aby je chudý mládenec náhodou neuviděl. Král před shromážděnými postupně předváděl kouzelné předměty a ty se všem převelice líbily. Nakonec jim ukázal hůl a zvolal Zamagači Tengačhe. V tom nad ním hůl začala poletovat a dala po 3 ranách jemu i všem ostatním, co se v paláci shromáždili. Snažili se utéct, ale nemohli, protože dveře byly zamčené. Až po tomto výprasku král poručil svým mužům, aby kouzelné předměty, hrnec, kozu i hůl, vrátili chudému mládenci. A ten žil šťastně až do smrti.

0: vtip. Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.
2: Bábinko.
3: Ano?
2: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
3: Kterého myslíš?
2: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
3: No, to já...
2: No, přeci toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
3: Jo, tak to byl pštros.
2: Špros?
3: Pštros.
2: Pštros?
3: No, ano.
2: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
3: Ach jo.
2: A bábinko?
3: No, co je zase?
2: Co je ten pštros zač?
3: No, to je obyvatel Afriky.
2: No, nazdar.
3: Co je?
2: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
3: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
2: Mohla.
3: Ale nemohla.
2: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
3: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
2: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
3: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
2: Ojej.
3: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
2: No.
3: No?
2: No. I tak třeba...
3: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
2: Že je velký.
3: No a?
2: A tlustý.
3: A?
2: A má silnou a vrásčitou kůži.
3: A proč?
2: Protože se špatně žehlí.
3: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
2: Aha.
3: A Máničko?
2: No.
3: Nech už těch hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
2: Co bych tam dělala?
3: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
2: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
3: A co?
2: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
3: A proč na ten jih odlétají? Aha.
2: Protože pěšky je to daleko. Aha.
3: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
2: To nevím.
3: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, tady je Figy, já se vám hlásím s Hankou Kinichovou. Ahoj Hanko.
2: A já vás taky děti zdravím, samozřejmě tebe Figy taky.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, jak se máš?
0: Já se mám dobře.
2: A myslíš si, že bych tě mohla něco naučit, respektive přes tebe to naučit naše děti? Víš, čeho jsem si totiž všimla? Ty naše děti mají velmi špatné držení těla. Je to asi tím, že třeba málo sportují, anebo je to prostě nikdo nenaučil. Figy, chodil někdo z tvých kamarádů třeba na balet nebo na gymnastiku, nebo třeba na různou pohybovou průpravu, protože tam to všechno můžou učitelé ty děti naučit.
0: Hanko, já mám kamaráda Vojtu. Vojta je kocour.
2: Ano.
0: S Vojtou se nedá nikdy vyhrát, když se závodí.
2: To bude asi tím, že on má správné držení těla, protože když umí ovládat všechny svaly na svém těle, tak se mu líbí běhá, dělá kotoul, leze se mu na stromy, může tě škádlit, může tě nějakým způsobem vždycky prostě předběhnout. A já bych chtěla, Figy, aby se ti to taky podařilo. Proto já ti teď vybavím pár informacemi.
0: Dobře.
2: A to samé uděláme i u našich dětí. Takže děti, správné držení těla začíná od postoje našich chodidel. Dáme je mírně od sebe.
0: Ano.
2: Mhm. Pokrčíme kolena.
0: Ano.
2: Lehce podsadíme pánev. Náš vystrčený zadeček dáme dopředu. Takovou houpačku si s ním uděláme.
0: Takže já se chytím za ocásek.
2: Za zadek a podsadíš ho dopředu.
0: A šoupnu si ocásek vlastně skoro pod bříško.
2: Tak, takže teď už máme srovnáno spodní část těla a jdeme od pasu nahoru. Narovnáme se. Musíme u toho samozřejmě zatáhnout bříško dovnitř. A už nám zůstávají jenom ramena. Ramena nejdříve vytáhneme k uším. A teď je prudce pustíme dolů. Tak. Táhneme je za dlaněmi dolů a hlavu naopak za provázek jakoby nahoru. Takže možná vám to připadá takové kostrbaté, takže lehce ubereme z toho napětí. A pokud máme zpevněné hýždové svalstvo, tak je to to, čemu se dá říct, že stojíme rovně.
0: Zpevněné hýždové znamená, že ty dvě půlky jdou k sobě?
2: Přesně tak. A teď, když budeme trošinku přes hlavu vnímat naše svaly, tak já cítím, jak mám pevný přední sval na noze. Mám taky pevný zadní sval, těsně pod zadečkem. Mám taky pevný úplně svůj hýždový sval, tedy zadek. A také, když si sáhnu na bříško, tak je v napětí. Není tam žádný povolený vak. A když bych si sáhla na svá ramena, tak je měla mít taky v lehkém napětí. A pokud toto se nám děti podaří a budeme na to myslet, třeba když stojíme na zastávce a čekáme na tramvaj nebo na autobus, tak trénujeme tento správný postoj.
0: Hanko, víš, jak si připadám? Já si připadám jako stromeček, který má kořeny v zemi, ty jdou z nožiček a hlavičkou, jako kdybych tlačil proti sluníčko.
2: A zal napadá mě zeptat se tě, je ti v tom dobře?
0: Je to prýma.
2: Tak jo, takže když už to cítí Figy, tak děti, pojďme ještě jednou, pokud vám nějaký povel vypadnu z hlavy, já ještě jednou vezmu, jak se můžeme správně postavit, když budeme třeba stát někde ve frontě. Nohy máme mírně od sebe, lehce pokrčená kolena, sáhneme si rukama na náš zadek a postavíme ho lehce dopředu. Posuneme ho lehce dopředu.
0: Ocásek pod bříško. Šup.
2: Ano. Sáhněte si na bříško, jestli je pevné. Vyvězte obě své ruce. Vytáhněte ramena k uším, nadechněte se. A s výdechem ty ramena pustíte dolů. Tak, táhneme hlavu nahoru. A to je krásné se podívat na to, jak je Figy rovný a přesně tak si teď představuju vás doma, jak stojíte rovně u
0: Hanko, v pokojících. Nemám bříško, někam zmizelo.
2: Někam zmizelo, protože ty si ho vytáhnul všemi svaly, které máme od pasu nahoru. Já s toho mám ohromnou radost. Já musím tentokrát Figy mu zatleskat. A vám, pokud se vám to povedlo doma, tak tleskám taky. Mějte se hezky a už teď se těším na setkání s vámi.
0: Zíra,
2: ahoj.
0: A

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Dnes je 20. května.
1: A svátek má Zbyšek.
0: Zbyšek? Je taková odvozenina od jména třeba Zbyslav nebo Zbyhněv?
1: Odvozenina znamená, že z toho jména vzniklo.
0: A to jméno Zbyhněv, Zbyslav, se vykládalo jako člověk, kterému zbyl hněv.
1: Ale já doufám, že vám, Zbyškové, hněv nezbyl.
0: Že nejste ani nahněvaní, ani rozvsteklení. Proč byste byli? Protože dnes máte svátek a to je krásný den.
1: Takže všechno nejlepší.

0: To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu Nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud nedal srdce, které vystřílel na výročním trhu. Pořád ho měl tajně zabalené v šátku pod hromádkou sena na bamberáku. Každý den chodil pod kůlnu, každý den seno poodhrnul, jestli mu na jeho skrýši paní máma nepřišla. Než vyjel, napjal přes bamberák plachtu, ještě jednou poodhrnul seno, aby viděl cípek šátku. Pak práskl bičem, až spadl kus omítky se štítu. Mrholilo, všude bylo bláta, všude bylo ošklivo a přesto si Francínek pískal a vyhlížel Evelínku.
1: Ne, že by bylo to mrholení obzvlášť stvořené pro její procházky, ale ona je přece polní žínka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli. Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce. To není jen tak trefit 30. Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě. Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl. Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna. Kdyby tě to trošku pustilo, mohli bychom to spolu dát i dohromady. Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš. Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu. Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější. Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když jsi z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá, tak paličatá. Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne. Na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splihlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo. Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu. To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát. Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády. Dotklo se jí, jak i Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo. Naštěstí ho to zrovinka napadlo. Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš. Odvezu tě, kam budeš chtít. Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka. Dojdu si tam sama. A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku. A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe. Stejně ti musím něco ukázat. Něco pro tebe mám. Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju. Já nic nechci, trucovala Evelínka. A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám, odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem. Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš. Evelínka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny 4 cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm 5 tlustých, vykulených myšek, které čekali, co se bude dít. Teda, přesněji řečeno, původně tam to marcipánové srdce bylo, celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali. Jenže to Evelínka nemohla tušit. Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly a rozutekli se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu. Já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejdete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl. A smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek mlaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní, co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala. Z toho si nic nedělejte, chlácholil ho Ondroušek. Řekněte mi, proč se zlobí, a já jí to vymluvím. Já se s ní totiž kamarádím a mám u ní velké slovo. Francínek na něj nedůvěřivě pohleděl, jestli si klouček z něho neutahuje. Ten mu však hleděl do očí odhodlaně a bezelstně. Tak mu to Francínek vyklopil všechno do puntíku. Vymluvím jí to, řekl na to Ondroušek. Vsaďte se se mnou o hrstičku jahod, že jí to vymluvím. A taky mi řekněte, co jí mám vzkázat. Francínek přemýšlel a přemýšlel a vymyslel to teprve před vraty. No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád požních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jed. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně. Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála kredenc.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje, zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy z podvozku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobák. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji. Jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohlédne k nebi a povídá: Vorel, co? Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde. Jo, u mě je to pro vás malý. A utíkat už nemůžete? Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce. Já už nemůžu. A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáka a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho. Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to. Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil. No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták. Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece. No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá. Orel zabořil oba spáry do zajíčka. S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte. Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil. Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá. Orel snědl zajícův mozek, vyklovl mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy? No přece chrobák. Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli, opravil ho chrobák. S hovniváli se orlové nebaví. Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může.
1: U mě a pro mě si ho vnívál.
0: Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě. U mě si ho vnívál, pro mě si ho vnívál. Vyhrabal se, vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel:
2: No dobrá, no, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
0: Nebe bylo čisté, orel vrhal svůj stín někde daleko odtud a chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
1: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi?
0: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout. Chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
2: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
0: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal let kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No a když se tam jednoho dne zabílela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín.
3: U mě na klíně si postav hnízdo. Tady, u mě na klíně, budou vajíčka v bezpečí.
0: A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to.
1: Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě.
2: No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co?
0: A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrrr. Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala. V řídkém, vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl, avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když si chrobák a když tě mrzí, že seš chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když si zajíc, to se nedá nic dělat.

0: No, chlapci, kde jste kdo? Sfukovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
0: Rampiči, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale no. Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Je!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figy, ale
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš tako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... No, neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat ta se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říká?
0: Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak, když jinak nedáte. No.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy, no, ty kuličko jedna, no.
4: Adámku, metr.
5: Jo.
4: Tak dělej. Dík.
6: Prosím.
4: Ty jsi tady?
6: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
4: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
6: Jak se hýbe kopretina?
4: Aha.
6: Jeníku, jaké je to být naživu?
4: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
6: Je mi pořád smutno.
5: Kapitola druhá,
7: která vypráví o zlém mlynáři, o Filipkovi a Dorotce, o létajícím mlýně, o krávě Kunegundě i o šedivé myši.
8: Daleko, daleko nad hlubokým jezerem stál malý zelený domek. Žila v něm velmi šťastná rodina. Stará babička se šedivými copy a malí sirotkové Filipek a Dorotka. V zahradě za domkem v červené boudě bydlela početná psí rodina a pod schody se usídlil starý šedivý kocour Baziliš. Děti si hrály se zvířátky, měli spoustu barevných hraček a celé dny trávili v bezstarostných hrách s kocourem. Babička si večer česala šedivé copy a vyprávěla dětem prapodivné zkazky. Děti měly babičku rády a byly velmi, velmi šťastné. Až se jednoho dne stalo něco hrozného. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Prostě jednoho dne děti najednou zůstaly doma úplně sami. Sousedé říkali, že babička odcestovala do nebe. Děti neměly co jíst a proto se vydali do světa hledat nový domov. Na světě tehdy panovala bílá ledová zima a jedna vánice střídala druhou. Nebýt pomoci hodných zajíců, kteří Filipkovi a Dorotce půjčili své staré kožíšky, kdo ví, jestli by děti nebyly cestou zmrzly.
7: Šli.
2: Šli.
7: Šli.
2: A šli.
8: Když na bílé pláni spatřili veliký černý mlýn. Jako paňác rozhazoval dlouhýma rukama a sýpavě skřípěl. Bylo na něm vidět, že už je velmi starý, utrmácený a vysloužilý. Děti měli dobrá srdéčka a proto se rozhodli, že mu pomohou. Šli tedy až k němu. Když byli docela blízko, mlýn se náhle zastavil a až docela nahoře v podkroví se s rachotem otevřelo malé okénko. Opatrně z něho vykoukla hlava podivného staříka na dlouhém zarudlém krku. Hlava svým tvarem připomínala vejce, byla úplně lysá, za to však z ní čněl dlouhý

0: Dýchavičný mlýn se stěžka znovu dal do lopotného pohybu. Mlýn byl černý nejen zvenčí, ale také zevnitř. V jeho útrobách byla spousta všelijakých kol a koleček, háků a háčků, kladiv a kladívek, spirál a spirálek, šroubků a šroubečků, závitů a závitků, kivadel a kivadélek, klik a kliček, zubatic, hřebíků a pružin. Takový složitý mechanismus byste mohli vidět snad jedině, kdybyste vlezli do útrob starého orloje. Všechno se tam kroutilo, kroužilo a otáčelo se, třáslo se, houpalo a poskakovalo, rachotilo a bzučelo, prostě vydávalo nepopsatelný rámus. Hluboko ve sklepě byl obrovský kámen a pod ním druhý, ještě větší. Bylo to srdce mlýna. Všechny stěny byly doslova obsypány různě velkými klíckami na ptáky, ve kterých seděly smutní holuby. Většina z nich měla vytrhaná péra. Mlynář bez dlouhých caviků dětem přikázal, aby se pustili do práce. Od té doby byl život Filipka a Dorotky tuze těžký a krušný. Děti spaly v temné komůrce společně s krávou Kunegundou, která, i když měla dobré srdce, byla tak zaneprázdněna žvýkáním trávy, že jí na děti nezbylo ani trochu času.
1: Kromě toho musela každý den ze sebe vydat 3 litry mléka. A to přece není jen tak.
2: Dorotka každé ráno vodila Kunegundu na louku,
1: kde se kráva napěchovala bezpočtem snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří.
2: Celý den se prostě cpala trávou.
0: Čas od času Kunegunda truchlivým hlasem zpívala staré holandské balady. Vzpomínala na dávno zašlý čas mládí, na svého snoubence, fešáckého bíčka Fernanda a slzy jako hrachy.
1: Ale kdeže, jako švestky.
0: Se koulely do trávy jedna za druhou. Kunegunda si často takhle poplakala a louka byla stále vlhčí a nakonec se podobala močálu. Dorotčina bosá chodidla mrzla od chladivé rosy. Když se večer obě vrátili do mlýna, Kunegunda se uložila k spánku, zatímco Dorotka musela ještě uklidit celý mlýn a uvařit večeři pro zlého mlynáře. Filipek zase celý den pomáhal při výrobě mouky.
3: Byla to hrozná práce.
0: Mlynář nejdříve nachytal spoustu bílých holubů a zavřel je do klícek. Pak jim vytrhal bílá pírka, která naházel do stroje a uvedl mlýn do chodu. Všechno se začalo hýbat, kroutit a skřípět a z bílého ptačího peří vznikala nejprapodivnější mouka na světě. Když byla mouka hotová, mlynář ji sypal do pytlů a každý z nich opatřil nápisem nejlepší bílá mouka na pečení chleba. Tu pak prodával lidem. Jestliže někdo snědl třeba jen krajíček chleba upečeného z této mouky, jeho srdce se pokrylo smutkem a od té chvíle se už nedovedl smát. Mlynář to dělal proto, že byl zlý člověk a chtěl, aby všichni lidé byli zasmušilí, zarputilí a aby se nikdy nesmáli. Lidé nakupovali u mlynáře mouku, pekli z ní chléb, jedli jej a byli čím dál tím více smutní a mrzutí a pořád měli pláč na krajíčku. Zlý mlynář byl radostí celý bez sebe. Z gruntu poctivý starý mlýn, který před lety mlel jen z gruntu poctivou mouku ze zlatého obilí, nevýslovně trpěl, když viděl, co se děje.
3: Ale co si měl chudák počít? Mohl mlít jen to, co mu přikázal mlynář a ve skrytu duše litovat kakabusany i ubohé ptáčky. Malému Filipkovi bylo nesmírně líto holubů odsouzených

0: ke smutnému šedivému životu v klíckách. Nosil jim vodu na pití, staral se o ně a pomáhal jim, kde se dalo.
1: Zlu však přesto zabránit nemohl. Byl to konec konců jen malý chlapec. A tak dál těžce pracoval a teprve pozdě večer, když už všichni spali, společně s Dorotkou spřádal sny o vysvobození holubů a o radostném, veselém životě. Kunegunda těžce vzdychala ze spánku, černé zdi mlýna praštily a děti unavené celodenní lopotou usínaly. Tou dobou se s mlýnem začaly dít prapodivné věci. Mlynář obcházel zdi kolem dokola, zabuchoval okna a na dveře pověsil veliký visací zámek. Čekal, až odbije půlnoc. Mračna zakrývala měsíc, nastala úplná tma. Mlynář vzal na sebe kožich z černých netopírů a uvedl mlýn do pohybu. Jeho ramena se točila stále rychleji a rychleji, stěny i střecha se roztřásly a všechno ve mlýně se začalo hýbat. Mlýn totiž stoupal do povětří. Nejdříve zvolna, jako by se nerad loučil se zemí, nadnášel se líně a těžkopádně, jenom jeho ramena vířila rychlostí blesku. Mlýn se vznesl nad vysoké stromy, byl pořád výš a výš a pohupoval se ve vzduchu jako loď na klidném jezeře. Kolem dokola se prostírala noc. Tma byla tak hluboká, že nikdo z městečka by nikdy nemohl odhalit tajemství mlýna a jeho nebeských výletů. Když se někdo tou dobou čirou náhodou dostal do blízkého okolí mlýna, říkal pak jenom, byla taková tma, že ani ten zatracený mlýn nebylo vidět. Nikomu ale ani na mysl nepřišlo, že mlýn nebylo vidět, protože odletěl. A mlýn letěl, letěl jako veliký černý pták. Jeho obyvatelé spali a ani nepozorovali, že se vznášejí. Jenom mlynář otevíral okénko v podkroví a vystrkoval ven svoji lysou hlavu na tenkém krku. Jeho šedivý plnovous se třepotal ve větru, když začínal svůj ďábelský zátah. Nejdříve vyhodil okénkem dlouhou udici, svábnou návnadou již bylo zrnko hrachu. Za chvíli se kolem mlýna slétlo hejno vrkajících bílých holubů. Ty právě mlynář lovil. Když se některý holoubek chytil na návnadu, zákeřný lovec vtáhl udici dovnitř a se zlověstným chechotem vsadil oběť do jedné z klícek. Mlýn vzlétl výš a potom zase níž, otáčel se a kroužil, vzdaloval se a zase se vracel, až se v dáli objevil růžový svit rozbřesku. V tom okamžiku mlynář blesku rychle svinul návnadu, zaboukl okénko a mlýn, jak jen mohl nejrychleji, pádil zpět ke kakabusům. Jako vrtulník se spustil rovnou dolů a přistál právě na místě, kde jej před 100 lety postavili. Když se na obzoru objevilo slunce, bylo všechno zase v nejlepším pořádku. Starý mlynář spokojeně chrápal pod kostkovanou peřinou a jeho tvář se šklebila zlým úsměvem. Děti by se asi nikdy nedověděli nic o tajemství mlýna, kdyby jim jedné noci rouška toho tajemství docela náhodou nebyla odhalena. Byl večer jako každý jiný a děti po úmorné práci ve své komůrce uléhali k spánku. Leželi k sobě přitulené a tiše si povídali, jak se mají na světě špatně a jaký je smutný život v kakabusech. Jak toužili po radosti a štěstí, jak by rádi změnili krušný úděl kakabusanů. Sněli o veselých ulicích, na kterých by nebyly plačící děti, ani zarputilí, nerudní a ustaraní dospělí. Nevěděli ale, co mají dělat. Horečně se svých myšlenek ptali na radu, ale odpověď nepřicházela. Přesto však věřili, že jednoho dne se jejich osud změní a že všichni budou nakonec šťastní. Unavené leželi a spřádali své plány a sny, když tu náhle něco u jejich lůžka slabě zahrašilo. Na polštáři hned u dorotčiny hlavy se objevila malá myška.
2: Dobrý večer, milé děti, pravila a rozšafně přitom pokyvovala hlavičkou.
1: Děti si všimly, že myš je už v pokročilém věku. Její tváře byly šedivé a vůbec nevypadala zrovna nejlépe. Přední tlapky si hřála v malém rukávníčku, který měla pověšený na provázku kolem krku.
2: Bydlím v noře pod vaším pelíškem, pokračovala myš. Poslouchala jsem vás, jak se bavíte, a vím, jaké máte trampoty. Jsem stará a zkušená myš a snad bych vám mohla pomoci.
3: Ach, myško, zašeptal Filipek, poraď nám, co máme dělat, aby lidé ve městě neplakali a aby všude vládla jenom radost.
4: A aby ve mlýně nám ani ptáčkům nikdo neubližoval, rychle dodala Dorotka.
1: Myš přicupitala ještě blíže k dětem, párkrát zakroutila kníry a začala vyprávět. Co vyprávěla myš?
2: Milé děti, určitě by vás ani ve snu nenapadlo, že mlýn, který všichni společně obýváme, je začarovaný. Může létat ve vzduchu jako pták. Ve sklepě jsou dva obrovské kameny. Jeden je černý a druhý bílý. Jestli někdo třikrát zaťuká na bílý kámen, mlýn vzlétne do povětří. Aby se mohl vrátit zpátky na zem, musí někdo třikrát zaťukat na černý kámen. Když jsem byla ještě docela malá myška, bába mi často vyprávěla, že daleko odtud jsou přenádherné kraje, kde jsou lidé pořád veselí. Tam určitě mají lék na nekonečný smutek, který trápí naše město. Musíte se s tímto začarovaným mlýnem rozletět do světa a ty šťastné kraje najít. Ale pozor, zlý mlynář dnem i nocí mlýn střeží. Přece však je jeden den v roce, kdy odchází do města na nákup. Nikdo nikdy předem neví, který den to bude. Dá se to vyčíst jenom z mlynářových očí. Jak víte, má levé oko černé a pravé oko červené. V den, kdy odchází nakupovat, červené oko na několik hodin zčerná. Dívejte se tedy bedlivě do mlynářových očí. Až uvidíte, že má obě oči černé, nesmíte promeškat okamžik, kdy budete ve mlýně úplně sami. Potom zaťukejte na bílý kámen, jak jsem vám poradila. Vzlétnete do světa a jestli budete vytrvalé a odvážné, určitě naleznete zemi, o které sníte, zemi štěstí a radosti. Dobrou noc, milé děti. Zapamatujte si má slova a klidně spěte. Řekla myš, zakroutila kníry, usmála se na děti a rychle zmizela ve skulině pod postelí.
5: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatí, tři koule chlupatý, kdo pak aspoň napoví?

dů. Lidi ani netuší, že jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko ví.

0: vtip.
1: Dva medvědi, otec a syn, jdou po ledovci. A syn se ptá:
0: Tati, nejsem medvěd Brtník?
2: Ne, odpoví otec.
0: A tati, nejsem medvídek Koala?
2: Ne, ty jsi lední medvěd, odpoví tatínek. A proč se vůbec tak hloupě ptáš?
0: Mně je totiž pořád zima.
3: Zapomněl jsi rukavice.

zardinky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedly si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Digi básnička.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
2: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už si, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja? To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kde kdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: Sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Ošklíveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla: no počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky samá kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li jí třikrát za sebou do země, zatřesí se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklíveček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě pod stromy a louskal ořechy. Ošklíveček udeřil sekerou do dutého stromu. Strom se rozštípl a padl s rakotem na zem a země kolem dokola zhluboka zaduněla.
2: Co je? Co se to děje?
0: Vykřikl medvěd, ustrašeně se rozhlížeje kolem sebe. Tu vystrčil z houští Ošklíveček svůj pomalovaný obličej. Jedna půlka jeho tváře svítila popelavou bělostí a druhá se temně leskla černí. Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
2: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Ošklíveček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
2: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko, až do hor. Ošklíveček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
1: Babičko, lidé!
0: Volal.
1: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč. A vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Ošklíveček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo, zatop. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No, jistě, proto jsme tady. No. Beze mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní, co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody. Vytváří se v zimě, a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No, Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé s nudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Mm-hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte. Tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino. Teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.

Příběh o Gustě Bricknerové, o uzenkáři, o Karolíně Hüterové a o obchodní závisti a také o jedné cizí paní a malé ovečce s tmavým flíčkem.

0: Na prostranství před poutním kostelem v Hejnicích na úpatí Jizerských hor kdysi stávaly dvě řady budek, v nichž se prodávalo všechno, co poutníci potřebovali. Od prostého chleba s máslem přes horké párky s křenem až po turecký med. Také tam byly k dostání upomínkové předměty všeho druhu. Růžence všech velikostí i cenových úrovní, modlitební knihy a jiné nábožné knížky, svaté obrázky a další věci, které zbožní lidé potřebují. Přirozeně nejčastěji byla v prodejních stáncích nabízena Mater Formosa, Panna Marie Hejnická, s líbezným úsměvem, na obrázcích malovaných vodovými barvami nebo olejem, na prostých dřevorytech, barvotiscích i na pohlednicích se vzletným nápisem Pozdrav z Hejnic. Kromě toho bylo možné získat Matku Boží jako dřevěnou, sádrovou, ale i jako voskovou a porcelánovou figurku. Stejně jako milostná socha v kostele byly rovněž její kopie zahaleny do dlouhého, zvonovitě se vzdouvajícího pláště, vroubeného zlatými lemovkami a osázeného perlami a drahokamy. Až na to, že plášť milostné sochy na oltáři v poutním kostele byl, na rozdíl od svých kopií z tržiště, osázen skutečnými perlami a drahokamy, nejen perlami a drahokamy z jablonecké bižuterie. Jeden z těchto stánků vlastnila paní Augusta Brücknerová, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, lidmi jinak nazývaná Brücknerka. A ta dokonce nedávno poutníkům nabízela panu Marii Hejnickou ve skleněné kouli, která, když se obrátila a znovu postavila, tak uvnitř padaly jemné, zlaté a stříbrné vločky, jako kdyby se na Matku Boží snášelo zhmotnělé nebeské požehnání. Boudu Brücknerka zdědila po svém zesnulém muži, který již několik let spočívá na věčnosti. Jí samé tehdy táhlo na sedmdesátku, ale ona tu boudu přece neopustila, neboť člověk tady na světě nakonec musí pro něco být, není-liž pravda. Přirozeně ji občas trápilo revma a její potíže se rok od roku zrovna neumenšovaly. Přesto měla Brücknerka svou boudu otevřenou každý den. Na jaře, když se staré lípy na prostranství před poutním kostelem opět zazelenaly, v létě, kdy jí v budce bylo nezřídka horko jako v kamnech, na podzim, když nejen z Čech přes hory, ale i zvenku z Lužice přicházela velká poutní procesí a v zimě přirozeně také. Také v zimě Brücknerka zasedla v 9 ráno za prodejní pult a až do 17:30 večer čekala na zákaznictvo. Většina ostatních trhovců měla své boudy zavřené od všech svatých až do začátku března. Pouze uzenkář a od naproti Karolína Hitterová, zvaná Hitterka, se k tomu nedokázali odhodlat. Uzenkář měl pravdu v tom, když říkal:
1: čím větší zima, tím líp se ty horký buřty prodávají. A musí být pořádně horký. To je přece jasný.
0: A Hitterka? U ní to byla čistá obchodní závist, která ji nutila otevřít boudu i v zimě. Jinak by jí totiž mohlo proklouznout mezi prsty pár krejcarů, které by pak zřejmě schrábla Brücknerka. A to Hitterku obzvláště hnětlo. Upřímně řečeno, obrat nebyl v těchto týdnech zrovna značný. V zimě žádná procesí nepřicházela a hejničtí si upomínkové předměty pochopitelně kupovat nepotřebovali. Na nejvýš třeba pár vánočních ozdobiček nebo hraček, ale i tyto jen s mírou. Hitterka a Brücknerka proto nabídku svého zboží v této době před svátky odpovídajícím způsobem rozšiřovali. Například o svíčky a zlaté třásně na stromeček, o vánoční hvězdy a barevné koule ze skla, také o tahací panáky, houpací koníky, panenky a všeliké další drobnosti pro děti. Figurky do betlémů byly vyřezány z papundeklu nebo ze dřeva. Marie a Josef, líbezný Ježíšek v jesličkách s volkem a oslíkem, všelijací pastýři, králové z východu a hlavně ovečky. Velké a malé, jedny se pasoucí, jiné odpočívající na betlémských nivách. Jejich vlna byla krásně bílá. U biblických beránků a oveček to přece ani nemůže být jinak. Dřevěná ovečka stála 2 halíře, jehňátka byla

0: petrolej do lampy, jenž to se brzo smráká. A co z toho mám? Vlastně vůbec nic.
1: Přesto Hyterka poslušně proseděla hodiny za svým pultem, i když mrzlo až praštělo. A přesto každý večer vydržela za svitu petrolejové lampy až do 17:30. Vlastně ne do 17:30, ale do té chvíle, kdy Brücknerka zavřela svoji boudu. Až pak teprve i Hyterka opouštěla své místo. Pouze jednou jedinkrát tento zvyk porušila. A sice zrovna na Štědrý den. V hejnicích již všichni byli dávno doma. Už při nejmenším hodinu se neukázal ani jeden zákazník. I uzenkář dneska výjimečně nechal svou pícku vychladnout o něco dříve. Pouze Brücknerka, jako by Hyterce naschvál, nezavírala. A nejen to. Tento večer zůstávala v boudě dřepět i po 17:30, a to i přesto, že byl Štědrý večer. Sedí tam jak bábovka, zabalená do několika dek a jako naschvál nejde domů. Netrpělivá Hyterka již seděla jako na trní. A samozřejmě se na Brücknerku zlobila. A nemálo. Až se jí to čekání zdá nakonec hloupé, a tak přichází k Brücknerce a chce jí říct, že už by měli zavřít. A teprve teď vidí, co se stalo. Brücknerka za pultem spí.
0: Jo, takhle!
1: Hyterka se pěkně rozhněvala.
0: Ale mě to může být jedno,
1: myslí si.
0: Já jdu domů.
1: Tak tichounce jako dneska, snad ještě nikdy pult na své boudě nepřiklopila. Zlehounka nasazuje zástrčku a zamyká. Pak ještě jednou vchází dovnitř a zhasíná petrolejku. Pomalu zatahuje knot, až lampa potemní. Doufejme, že dveře nebudou moc skřípat, až je bude zvenku zavírat. To by tak chybělo. Ale ne, jde to dobře. Krátké vrznutí, pak po dvojím otočení klíčem zacvakne zámek. Brücknerka spí nerušeně dál. Vůbec si toho nevšimla. Ruce má složené v klíně, šátek jí trochu spadl do čela. Klidně oddechuje. Při výdechu se jí mírně nadouvají líce. Vypadá to legračně a Hyterka si říká:
0: jen si spí dál, Brücknerko, pro mě, za mě až do rána.
1: Hyterka tedy odchází domů a tam si jako každý den dopřeje horký čaj. Tentokrát je však se spoustou cukru navíc a s dvojitým množstvím rumu, neboť za prvé je dnes Štědrý den, že ano, a za druhé se musí řádně zahřát po tom dlouhém vysedávání ve studené boudě. Nuže dopřejme jí, dobří lidé, ten horký čaj se vším, co si do něj přimíchala. A obraťme naši pozornost zpět ke Gustě, vdově po blaženém Franci Brücknerovi. Na nádvoří před hejnickým poutním kostelem je ticho. Střížky budek, hlavy a poprsí skamenělých svědců, kteří stojí kolem, vše je pokryto mocnou vrstvou sněhu. A s výjimkou Brücknerčina vlastního chrápání zde v tuto noční hodinu není nic, co by jí mohlo vyrušit ze spánku. Tu ji ale náhle probouzí údery zvonu. Když pak napne uši a bezděčně počítá, slyší 4 jasné údery, následované 12 temnými.
0: Ježíš Maria,
1: myslí si a nevěří vlastním uším. Skutečně ještě sedí za pultem a z kostelní věže bije půlnoc.
0: Ne, uvažuje. To není možné.

0: Možný. To se mi snad jenom zdá.
1: Ale ne, nezdá se jí to. Sedí ve své boudě za svitu petrolejky a venku je hluboká noc.
0: To přece není možný.
1: Udiveně si z čela povytahuje spadlý šátek.
0: Co pak mě nemohla hyterka vzbudit, než šla domů? Ne, ne, na tomhle světě už není žádný spolehnutí. Bůh ví, že ne.
1: Bricknerka jen kroutí hlavou, nad hyterkou i nad sebou samou.
0: Ale dobře, že jsem se probudila, bručí si. Jinak bych mohla v boudě snad i umrznout, aniž bych si toho všimla.
1: No naštěstí Bricknerka neumrzla. Ale řádně unavená to je. A jestli tu zůstane sedět ještě déle, tak hrozí, že zase usne.
0: Myslím, že tohle radši nebudeme pokoušet,
1: uzavírá.
0: Takže vstávat, ať můžu jít konečně domů.
1: S těmito slovy se vymotává z dek a chce se postavit, ale k tomu již nedojde, protože něco slyší. Lehounký a sotva znatelný šelest směrem od kostela. A pak vidí, jak k ní podél řady bud mezi temnými kmeny stromů míří postava.
0: Co pak,
1: říká si Bricknerka.
0: Kdo to tak může být? Takhle pozdě na štědrej večer a ještě k tomu ženská.
1: Neboť teď i přest mu vidí, že ta postava má na sobě dlouhý, stejnoměrně se nadouvající, nabíraný plášť. A ta postava se ten dlouhý šat přidržuje rukama, aby ho nesmíkala po sněhu.
0: Kam asi jde? Uvažuje Bricknerka. A kdo to vůbec je?
1: Ta neznámá přistupuje k boudě, před obličejem má závoj utkaný jakoby ze stříbrných vláken.
0: Ne, zjišťuje Bricknerka. Tuhle neznám. Ale je mi nějaká povědomá. Z dálky se mi už musela párkrát zahlídnout.
1: Ta cizí paní teď stojí před ní na druhé straně pultu. Světlo petrolejky jí padá pouze na něžné a jemné ruce, zatímco obličej zůstává ve tmě.
0: Dobrý večír přeju, říká Bricknerka.
1: Tak co to bude, mladá paní?
2: Jen drobnost,
1: odpovídá ta cizí paní.
2: Nějakou hračku pro mého kloučka. On má dnes narozeniny, víte?
0: Neříkejte, povídá Bricknerka. Tak to máte štěstí, že tu výjimečně ještě jsem. Co takhle houpacího koníka, mladá paní? Třeba tenhle šimlík s červeným sedlem. Nejlepší zboží z Bílého potoka, ten se jen tak nerozbije. Dokonce ani od dvou, tří dětiček ne.
2: Já mám pouze jedno a to si hraje stále samo,
1: říká ta cizí paní.
2: Neměla byste něco menšího? Však rozumíte.
0: To víte, že jo, odpovídá Gusta. Můžete si vzít třeba louskáčka. Třeba tady toho kníratýho v husarském kabátci. Ten se bude vašemu kloučkovi určitě líbit.
2: Dozajista,
1: praví ta cizí paní.
2: Ale mně připadá trochu velký a zdá se mi navíc i trochu hrozivý.
0: Tak si vemte tohodle tahacího panáka, radí Gusta. Nebo třeba tuhle škatuli? S vojáčkama?
2: Ne,
1: praví ta cizí paní a vrtí hlavou. Vojáci také nejsou to pravé pro jejího kloučka. Vojáci určitě ne.
0: A co třeba selský dvoreček, navrhuje Gusta. Nebo archa Noémová, ta spousta dřevěných zvířátek, dobyteček, kozičky a ovečky, sloni, velbloudi, žirafy a lvy, všechno po dvou. To by přece bylo něco pro malýho kluka, co nemá rád vojáčky.
2: Určitě máte pravdu.
1: Říká ta cizí paní.
2: Určitě, ale tohle všechno, paní Gusto, zabírá příliš mnoho místa. Ani nevím, kam bychom to přes den dali.
0: No, míní Gusta a ruce rozprostře nad pultem. Pak bude nejlepší, když si sama vyberete. Klidně si berte do ruky, co chcete. A nemusíte spěchat. Prosím, na pár minutkách mi nesejde.
1: Ta cizí paní děkuje, že je to od paní Gusty velmi milé. A poté se pátravě rozhlíží po pultu. Několikrát se dotkne konečky prstů toho či onoho. Zkouší dřevěná chrastítka, trumpetku, potom kukačku, píšťalku vypálenou z hlíny. Nakonec bere do ruky jednu ze skleněných koulí s Matkou Boží. A když to v kouli začne sněžit, zasměje se a povídá.
2: To je ale legrační. Co si ti lidé nevymyslí?
1: Její smích zní jasně a přelíbezně. Když pak na to později Gusta, vdova po blaženém Franci Brücknerovi, vzpomínala, vždycky se jí vybavilo, že to znělo jako stříbrné zvonečky. Jako stříbrné zvonečky to znělo. Nakonec ta cizí paní vytáhla jednu z dřevěných oveček z jesličkového stáda. Ovečka ležela na zeleném prkénku, jako by na pastvině.
2: Tuhle si vezmu.
0: Rozhodla se.
2: Ta se bude mému kloučkovi líbit. Kolik stojí?
0: Tahle.
1: Brücknerka jí vzala ovečku z ruky a zblízka si ji prohlédla.
0: Musí to být zrovna tahle. Vždyť má tmavej flíček. Tady, na hřbetě. Někdy,
3: víte, jsou tyhle figurky trochu kazový. Raději si vemte nějakou jinou, pěkně bílou.
1: Už chtěla Gusta ovečku s malou vadou vyměnit za jinou. Ta cizí paní to ale nepřipustila.
2: Ne, ne,
1: bránila jí.
2: Já přece znám mého kloučka. Ovečky s drobnými vadami jsou mu nejmilejší. Jen mi ji dejte, paní Gusto. A povězte, kolik stojí.
0: Normálně by stála 2 halíře, odpověděla Gusta. Ale vám ji dám, mladá paní, za polovic, protože je kazová. Mám vám ji zabalit?
2: Děkuji, není třeba,
1: odvětila ta cizí paní.
2: Vezmu si ji pod plášť, nemám to přece daleko.
0: Aha, podivila se Gusta. Takže vy bydlíte tady někde na blízku?
2: Již dlouho,
1: pravila ta cizí paní.
2: Mnohem déle než vy, paní Gusto.
1: Nejpozději nyní měla Brücknerka nastražit uši a zarazit se, ale to se nestalo. Ta cizí paní drží v levé ruce ovečku a pravou rukou vytahuje spod pláště minci.
0: Ne, ne, žádnou minci. Perla to je. A k tomu zasazená do zlata.
2: Musíte mě omluvit,
0: řekla.
2: Bohužel nemám u sebe ani halíř. Ale pokud nemáte nic proti, tak si vezměte tady.
1: S těmito slovy pokládá perlu na talířek a odchází. Vlastně neodchází, ale pluje zlehka nad sněhem zpátky tam, odkud přišla. Ke kostelu. A teprve teď, v okamžiku, kdy stoupá po schodišti, Bryknerce došlo, komu že prodala ovečku s temným flíčkem. A kostelní portál se pootvírá a ta cizí paní už dávno není cizí, ale je něžná a útlá. Na několik okamžiků to ze dveří zazáří jako z říše nebeské.
3: Pro Krista pána,
1: proletí kustě hlavou.
3: Kam jsem jen dala svý oči? Jak to, že jsem ji nepoznala?
1: Nemějme to té dobračce za zlé, že byla úplně mimo. Potom všem, co se jí tu přihodilo, může učinit pouze jediné, a to také činí. Padá na kolena a prosí Matku Boží o shovívavost.
3: Já jsem s tebou mluvila, praví, jako bys byla obyčejná ženská z chalupy. A místo toho jsem měla padnout k tvým nohám a líbat lem tvýho roucha. Neměj mi to tedy, prosím pěkně, v tvý milosti za zlý, když jsem přece nemohla vědět, že jsi to byla ty.
1: Takto se Gusta modlí za odpuštění, dokud z věže poutního kostela neodbije půl jedné. Poté se s hekáním zdvíhá, zavírá svou boudu a jde domů. Druhého dne ráno na božího dvánoční si Gusta, vdova po blaženém Franci Bricknerovi, nejprve pomyslela.
3: To jsem ale měla dneska v noci krásný sen, jak k mý boudě přišla Matka Boží a po dlouhým hledání si koupila ovečku. A pořád mi říkala paní Gusto a já jsem jí říkala mladá paní, prostě jen tak.
1: Když pak ale Bricknerka spatřila v pokladničce perlu a k tomu zasazenou do zlata, tu ji, již podruhé, pojala bázeň boží. Teď totiž měla před očima důkaz, že se jí to všechno v žádném případě nezdálo. Při bližším patření jí teď bylo jasné, co dnes v noci Matka Boží položila na talířek.
3: Bože na nebesích,
1: pomyslela si ta dobračka při pohledu na perlu. Smím já vůbec kdy něco takového přijmout? Co tedy dělat? Tehdy ještě bydleli v klášteře vedle hejnického poutního kostela bratři Františkáni. Bricknerka to všechno mohla odvyprávět páteru Kvardiánovi a poprosit ho, zda by pro Bůh tu perlu nevrátil Matce Boží na hlavní oltář. To by zřejmě pro pana pátera Kvardiána nebylo těžké. Ale kdo pak by se chtěl odloučit od perly, jíž Matka Boží vlastní rukou zaplatila?
3: Ne, ne, pomyslela si Bricknerka. Jestli to půjde, tak si ji nechám.
1: A teprve pak jí to napadlo. Hned první den po svátcích k obrovskému překvapení uzenkáře i hytorky pověsila na boudu ceduli s nápisem Pro okolnosti zavřeno. Ona sama ale jela drahou do Liberce. Tam zašla k zlatníkovi Zíbrovi, který měl krámek na Staroměstském náměstí, a ukázala mu tu perlu. A zeptala se ho, kolik by za ni dostala, kdyby ji chtěla levně prodat. A ten pan zlatník Zíbr odhadl cenu perly a zlatého zasazení bratru na 300 korun. A jestli chce paní Gusta prodat?
3: Ne, odpověděla Gusta. To je právě to, pane Zíbre. Naopak bych si ji ráda nechala.
1: Potom si v liberecké spořitelně vybrala 300 korun z vkladní knížky, což pro ně byla spousta peněz. A když se Pětkou vrátila zpátky do hejnic, šla z nádraží přímo do kostela a do obětní pokladničky před milostnou sochou vsunula tlustou obálku s 300 korunami. Ovšem bez toho jednoho halíře, za který prodala tu ovečku. Vyrovnané účty jsou totiž vyrovnané účty. Tak si nakonec mohla perlu při dobrém svědomí ponechat. A nikdo se o tom nikdy nic nedozvěděl.
3: Hyterka už vůbec ne.
1: Ta by se tomu na nejvýš posmívala a kroutila by hlavou.
3: To je ti podobný, pověděla by asi Gustě.
1: Kdyby se tohle stalo mně, víš, co bych udělala? Pěkně bych se Matce Boží poděkovala a tím by to pro mě bylo vyřízený.
3: Jo, Hyterka, možná, že to nakonec vůbec nebyla náhoda, že si panna Marie Hejnická onehdy na Štědrý večer tu ovečku s drobnou vadou koupila u Gusty, vdovy po blaženém Franci Brücknerovi, a ne u ní.

máš chuť, stačí říct té správné slečně, můžeš se tu točit.

0: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
1: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.

Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim bam, bim bam, a už je těch pohádek konec. Bim bam, bim bam.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli. Ruce mi to nestačily.
1: Má drahá mami,

Slon. Docela malé uši nejsou k ničemu. Kdo má moc malé uši, neslyší skoro nic a ani neví, jestli mu jdou náramkové hodinky. Ale moc velké uši nejsou také nic příjemného. Sloni mají ohromné uši a neřekli byste, jaké s tím mají trápení. Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy. Slyší z dálky hvízdat vlak a zblízka čmeláka. Slyší zpívat ptáky a bubnovat déšť. Slyší to všechno a nepřipadá jim to nijak zvláštní. A také, co je na tom zvláštního? Ale sloni rostou. Mají uši větší a větší a slyší čím dál víc věcí. Ze začátku je to baví. A říkají si mezi sebou, slyšel jsi, jak spadla omítka? Kde to mohlo být? Tady přece žádné zdi nejsou. To víte, že maličcí sloni závidí těm větším slonům, že slyší tolik věcí a těší se, až vyrostou. Ale starší sloni rostou a rostou, začínají mít uši jako malé náměstí a slyší tolik věcí, že se to nedá spočítat. Jdou třeba dva velcí sloni vysokou trávou. Daleko široko se nic nepohne. Maličkému slonu by se zdálo, že je všude úplné ticho. Ale dva velcí sloni slyší hluk. Slyší všechno možné. Slyší, kde si v dálce bouchání dveří. A křik na chodbě, rány z pušek, volání kamelotů, saxofon a výkřiky a smích a třeskot skla a rány na dveře a 20 sirén. Slyší to všechno na své procházce vysokou trávou, kde se široko daleko nic nepohne. Chtěli by si něco povídat ti dva sloni, ale nemohou, nerozumí vlastnímu slovu. A myslí si, tohle přece nelze snášet a běží si koupit vatu do uší. Ale kde vzít tolik vaty do obrovských uší? Slonů je hodně a vaty málo. To by se na světě nemohlo vyrábět nic, než vata do uší. A sloni, čím jsou starší, tím jsou zuřivější. Nepřál bych vám potkat starého zuřivého slona. Poznáte ho z dálky. Běží vysokou trávou, protože si myslí, že tomu uteče, ale pozná, že je to marné. A troubí svým chobotem, dělá veliký rámus svým zdviženým chobotem, aby přehlušil aspoň na chvíli to, co už nemůže poslouchat. Tehdy si velcí sloni přejí být malými slony, což malí sloni nikdy nepochopí. Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží, a říká, poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám, je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

Pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se synem pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu taky dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšil, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvůj počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru. Po 3 letech se prostřední syn vrátil v nových šatech a otec vystrojil hostinu a sezval na ní známé z širokého okolí. Nejmladší syn se jmenoval Jan. Lidé ho považovali za hlupáka, protože se pořád popelil na peci. I on naléhal na otce, aby jej pustil na 3 roky do světa. Otec kroutil hlavou, myslel si, co pak ten ve světě dokáže, když rozumu moc nepobral, popelí se pořád na peci. Jan naléhal a otec nakonec povolil. Byl rád, že se hlupáka na 3 roky zbaví. Jan se toulal světem a přišel do jedné dědiny, zrovna když tam na trávě za humny kravaři zabíjeli malého psíka. No Janovi bylo psa líto, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa 2, Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa 3, Jan, pes a kočka. Za třetí dědinou zabíjeli kravaři na cestě háda. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě 4, Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi, vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihl je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který kraluje nade všemi hady. Bude mne kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan hada poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřeli, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne
Zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci 3 dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o 3 patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé, a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krále, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádher. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodilo, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stole jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže, že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No, Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár se 4 přežím. Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému otci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela
k velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jan a výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval, a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje, rozhodl se, že se k tomu moři podívá. Přišli na mořský břeh, Jan povídá psovi, ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš se za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne se po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala. Bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes podruhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohledli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

0: Tyky hádanka.
1: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
2: Kdo pak ví, odpoví.
0: Chlapeček, yeah. Vytesaný
3: Pinokio!
0: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
3: toho,
0: nikdo v lese.
3: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
0: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
3: To je pravda, ten jenom když lhal.
0: Já vím, kdo byl ze dřeva a sněd a spolikal úplně všechno, co našel.
3: A kdo?
0: Veliký, veliký otesán.
3: Je. Yeah.
0: Takže malý otesánek.
4: Čertovská svatba. To, že se čerti ženili, jste už asi četli nebo slyšeli. Ale opravdovou čertí svatbu tu ještě neviděl nikdo. Ve spodním 10. patře pekla sloužil v blízkosti Luciferova doupěte čert Eman. 2 metry vysoký, chlupatý jako opice, nos zahnutý jako sloní chobot, ruce jako 2 chobotnice. Ocas dlouhý, že by si na něm udělal 3 uzly a kopytem uměl vykřesat jiskry, až oči přecházely. Ostatní čerti se ho pro jeho hromotludskou postavu trochu báli a čert Eman jim svou nadřazenost dával také pěkně najevo. Abych pravdu řekl, někdy s ním nebylo k vydržení. Ale Lucifer ho měl rád. Říkal si, až budu starý, to bude nástupce na luciferský trůn. To bude postrach. To bude metla. I samotný Eman na Luciferovo křeslo tak trochu pomýšlel. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Luciferovi občas přinesla oběd nebo večeři sličná čertice Rita. No, tedy sličná. Posuďte sami. Uši odstáté, malý placatý nosík, oči jako 2 uhlíky, jazyk až na prsa, v pase štíhlá jako tyčka a hubené a chlupaté nohy. Samozřejmě kopyto a ocas čertice nemají, podle toho se také velice dobře rozpoznají od čertů. Z našeho lidského pohledu žádná krasavice, ale čertům se velice líbila. A zvlášť Emanovi. Jak ji uviděl, hned studem zčernal. Čerti se totiž nečervenají, jako my lidé, nýbrž černají. A Eman byl vždycky černý jako uhel, jakmile Ritu jen zahlédl koutkem oka. Rita dobře věděla, že je z ní Eman paf, ale nedala na sobě nic znát. Naopak, vždycky mu provedla nějakou tu čertovinu. To potom Eman vždycky jen někde v koutě vztekle prskal oheň. No, ale tak jako u lidí, i u čertů platí, co se škádlívá, rádo se mívá. Jednou se Eman osmělil a požádal Ritu o ruku. Čertice zrovna nesla Luciferovi večeři a jak Eman začal, večeři upustila a ještě si do ní sedla. Ani vsteky nemohla prskat, protože už na tu chvíli čekala přes 50 let. Nejdříve se tvářila, že je překvapená, pak uražená, pak že si to rozmyslí, ale za chvilku už byla svolná a kdyže bude svatba. Eman celý radostí bez sebe jen pořád vyrážel. Lucifer se už nemohl dočkat večeře, v břiše mu kručelo, vstekle vyletěl z doupěte a co nevidí. Jeho večeře je na zemi a v ní svorně šlapou Eman s Ritou. jak tu spoušť spatřil, zařval, zadupal a spustil.
5: Co to tu provádíte, chlásko čertovská? Nevíte snad, co je vaše povinnost? Kde mám jídlo? Mám hlad!
4: Čertice Rita strachem zdřevěněla, za to Eman si stoupl hrdě před Lucifera a řekl:
5: Lucifere, králi čertovské říše, velice si ti omlouváme za to, co se stalo, ale musíme ti oznámit, že se zde s čerticí Ritou chceme brát.
4: Lucifer jenom něco zamručil na znamení souhlasu, jakože tu omluvu přijímá, ale v duchu si myslel: ty čerte bláznivá, neuvědomuješ si, do čeho lezeš. Od svatby budeš muset tu krásnou čertici jen a jen poslouchat. Načež oznámil, že jim bránit nebude, ale ať už mu konečně přinesou novou večeři. Když se dosyta najedl, slíbil, že jim do týdne vystrojí svatbu. Celé peklo se připravovalo na ten slavnostní den. Bába Feranda napekla tolik jídla a dobrot, že už se jí to ani do spíže nevešlo. V den svatby, těsně před obřadem, vyletěli všichni čerti z pekla na zem a prováděli pekelné reje. Začalo se blýskat, hrmět, liják, jako když z konve leje, a vítr skučel ze všech stran. Zkrátka počasí, jako když se čerti žení. Teprve po dlouhé

Dnes je slavnostní den. V tuto nezapomenutelnou chvíli se čert Eman a čertice Rita žení. Jako nejvyšší vládce pekel jim dovolují od dneška společně žít a přeji jim, aby spolu vychovali mnoho čertovských potomků. Tímto považuji váš sňatek za uzavřený. A dle čertovských zvyků plivl na Emana i na Ritu pro štěstí. Novomanželé se už konečně mohli posadit vedle sebe a začala hostina. 31 dní jedli, 28 dní pili a 31 dní odpočívali. Ptáte se, jak šel život Emanovi a Ritě v pekle dál? Přesně tak, jak Lucifer předpověděl. Rita Emana zapřáhla a Eman nestačil ani lítat. Zanedlouho měli spolu 7 čertíků, jednoho krásnějšího a zlobivějšího než druhého. Rita byla šťastná a Eman ještě šťastnější. A tak to přece má být, ne?

chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někým, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen v lese.

0: chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí, ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Čočo, čoča, čo, hodě, čurej jste tam potají, v noci nazad čurají, když vystrčí ty kadla, máma s nima nebo točí, nikdy nic nepřinese.
1: Biggy básnička.
2: Biggy, Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňá.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěníčky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelice uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun. Křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla Víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali Ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: A zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: rybky.
1: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
2: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsem tu zase já, vaše veverka Laskonka.
1: A já!
0: A můj věrný kuchyňák. Tedy nejlepší pomocník v kuchyni, Piggy.
1: No jo, kuchyňák. Kuchyňský robot, obr, dobr, bobr. Co dneska budeme dělat, Laskonko?
0: Říkala jsem si, že bychom mohli připravit pro všechny nějakou zdravou svačinku. Co říkáš?
1: Ráda, svačínek není nikdy dost. To aspoň říká Hugo, kdykoliv ho vidím.
0: Tak se do toho pustíme. Všude je zase k dostání spousta řetkviček, tak si uděláme řetkvičkovou pomazánku.
1: Tak jo, řetkvičky, to je moje. Jednou o nich složím řetkvičkovou hymnu. Já mám rád řetkvičky.
0: To jsem ráda, doufám, že děti taky. Řetkvičky jsou kromě toho,
1: že budou mít svoji vlastní hymnu.
0: No, i náramně zdravé a mají v sobě spoustu vitamínů.
1: No jo, vitamíny, to říkala i Justýna. Posledně jsme je u ní sázeli. A věděla, že se dají pěstovat nejen na záhonku, na zahrádce, ale třeba i doma, za oknem, v truhlíku. Fakt, může si je takhle vypěstovat úplně každý.
0: Ano, ano, to se nám hodí, že už děti vědí, jak na to. A teď jim poradíme, jak tu jejich řetkvičkovou úrodu chutně zpracovat. Na dnešní mňamku budeme potřebovat chystej svazek řetkviček, pažitku, sůl, lučinu,
1: kelímek síru kotič,
0: chlebíček, na který pomazánku pak namažeme.
1: To tady leží, mám.
0: A dále kulaté nůžky na nastříhání pažitky. Dvě misky a prkénko a nůž na krájení. S nožem budu ale řezat já a dětem doma s řezáním pomůže někdo dospělý.
1: Takže nůž si také připravíš sama, viď?
0: Ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože, že jsou nože ostré, ví i malý ježiček. Všechno mám, říkej dál.
0: Tak, poprosím tě, abys pořádně a pečlivě omyl všechny řetkvičky od hlíny. Podávej mě a já je budu krájet na plátky a dávat do misky.
1: A to je ta krájecí dospělácká část, co? A nemohl bych je třeba nastrouhat?
0: No, to bys mohl, dobrý nápad, ale pozor na kopítka, ať si je tam nenastrouháš taky. Přeci jen ty řetkvičky nejsou moc velké, tak opatrně.
1: Nejsem kotě z kotěhulek. Strouhám mistrovsky jako krtek.
0: Tak, výborně. A teď mi dej ty řetkvičky, co jsi nastrouhal krtku. V druhé misce zatím smícháme všechno ostatní. Lučinu, tak. A ty tam vyklop s kelímku sýr kotič.
1: A do toho přijdou ty nakrájené a nastrouhané řetkvičky.
0: Přesně tak. Šup tam s nimi. Ještě malinko posolíme. Můžeme zamíchat.
1: Robotický míchač typ 2.0.0 opět na scéně. Spouštím funkci míchání a míchám, jako když žába dělá tempa v bazénku. Míchám.
0: Skvělé, Piggy. Tak, tak to by mohlo stačit. Opatrně, ať ti to nepadá z misky. Tak, robote, vypni funkci míchání.
1: Míchání se zastavuje. Pí.
0: A teď rychle namazat na chlebíčky. Kamarádi přijdou, co nevidět. Tak ať máme svačinku nachystanou, než dorazí.
1: Zapínám funkci rychlomazání. Šblenci. Matlám to tu jak slimák cestičku.
0: Ty jsi ale vtipálek. Ty jsi dnes jako nějaká zvířátkovská omalovánka.
1: Počkej. Mám svůj umělecký záměr.
0: Já mám kuchařský záměr a to je také umělecký záměr. Až budou chlebíčky namazané, můžete je ještě posypat pažitkou, kterou si můžete klidně sami nastříhat kulatými nůžkami. Co je na pažitce skvělé, Piggy? Věděl bys?
1: Že je dobrá? Že si jí můžu posypat chlebíček?
0: No, to určitě taky, ale třeba něco o tom, když si ji pěstuješ doma?
1: Aha, no jasně, asi vím, jak to myslíš. Na pažitce je skvělé to, že když si ji doma vypěstuješ v květináči, můžeš ji stříhat, šmik, šmik a sypat na chlebíčky a ona zase vždycinky doroste, doroste.
0: Přesně tak, přesně tak. Takže se stříhání pažitky nemusíte vůbec bát.
1: Já už stříhám nůžkami jako králíček ušima, střih, střih, šmik, šmik, šmik.
0: A chlebíčky jsou hotové. Nádhera. Co říkáš, Piggy? Napište mi, jak dopadly vaše chlebíčky. Nebo mi je třeba vyfoťte, nebo namalujte. Recept na pomazánku i celý postup najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště...
1: Ne, příště, hned. Řetkvičková hymna. Složil já, Piggy. Ježeček, žabička, slimáček, krteček, králíček i...

0: Liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká.
1: Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta.
0: Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen co se ocitla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým a teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto, zhubla a potom, už bez potíží, vyšla z vinice ven.
2: Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně, jak si krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím.
0: Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi: jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul,

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještší kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicu v samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zehladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a hunatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece. Pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloději?
2: že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč si mne neposlechl a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověs mi, víš-li o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou úzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
2: Nehněvej se, Liško, Ryško, věru chybil jsem. Naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.
0: Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
1: V tomto zámku panuje mořská královna. Má tři dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, aby se sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna v Líně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její tři dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem.
2: Vyber sobě, kterou chceš.
0: Tuhle mi dej.
2: Aha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka.
0: Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela.
2: Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje.
0: Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu. Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň.
1: Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj.
0: Kůň letěl po připravené cestě a liška ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka.
1: Vidíš, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka,
0: promluvila k němu liška ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
1: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
2: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohnivák?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
2: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
0: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
1: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
0: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. tu viděli, že jejich prouty jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
3: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
1: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát.
1: Dejte sem kus rachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád.
2: Takové chamradí ani naši koňové nežerou.
1: Královic vzal kus hrachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohla se poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královi ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned pohlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři. Nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo, a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
1: Ještě jednou. Kulatý dům
3: bez dveří.
1: Bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka.
0: Peříčka, no. Aha.
1: Klepneš na něj,
0: počkej,
1: maličko.
0: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka.
1: Slepička má peříčka.
0: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Sluníčko, to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
0: Aha, vajíčko.
1: Je to vajíčko.
0: No, to já mám rád.
4: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou horním koncem paseky. A on tam stojí u kanónu, brouk prskavec a motá něco všema šesti nohama.
5: Přetrhl se mi u kanónu špagátek a nemůžu ho svázat. Kolik bys mohl, když ten špagátek jedněma nohama svazuješ a druhýma zase

0: tak ukažte na to prstem a řekněte hurra! Řekl prskavec a odjel s kanónem do lesa. Křemílek s Vochomůrkou šli dál horním koncem paseky a v tom potkají dub. Žaludy se z něho jen sypou.
1: Já ty žaludy pouštím ze strachu,
0: volá dub.
1: A čeho pak se bojíš?
0: Zeptal se Vochomůrka. Dub točí listy po sluníčku i proti němu, ale víc už ani slovo. Křemílek s Vochomůrkou šli tedy dál. A v tom potkají modrý zvonek. Houpá se ráz a ráz na zelené zvonici a klinká na všechny strany. Dejte si všichni pozor, na paseku přišel mužík Kazbunda.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Kunda je divý mužík, co nepřetrhne, to přerazí.
1: Radši se zavřeme v chaloupce,
0: povídá Vochomůrka. Vběhli do chaloupky, zastrčili závoru a oddychli si.
1: Tak a teď může Kazbunda přijít klidně.
0: A v tom někdo povídá.
2: Už jsem tu.
0: Dveře odskočily, závora spadla a stojí tam mužík Kazbunda. Na výšku není Kazbundy moc, ale síly má za 40. Jen se na něco podívá, už se to začíná kácet.
1: Tak si tu, no,
0: řekl Křemílek.
1: A co nám vlastně chceš?
0: Povídá Vochomůrka.
2: Já jsem přišel pokácet komín,
0: křikl Kazbunda.
1: A proč si nám ho přišel pokácet?
0: Řekl Vochomůrka.
2: No, protože... proto,
0: křikl mužík Kazbunda, vyběhl ze světnice a vylezl na střechu chaloupky. Křemílek s Vochomůrkou zůstali dole a jen na něho volají.
1: Kazbundáku, nestrkej nám do komína.
0: Jenže Kazbunda se tomu smál, až to těm dvěma bralo čepičky. Opřel se do komína.
1: Co teď?
0: Lekl se Křemílek. Kazbunda vyklás komínem čím dál hůř. Ale v tom si Vochomůrka vzpomněl, ukázal na Kazbundáka prstem a zavolal
1: hurrará!
0: A v tu chvíli tam tryskem přijel brouk prskavec s kanónem. Točí kanón na všechny strany.
1: Tak, na koho mám vystřelit? Na Kazbundáka, co nám strká do komína. Teď!
0: Poručil Vochomůrka jako generál. Prskavec nabil kanón a vystřelil. Mužík Kazbunda jen fouknul a uhnulo mu to kolem ucha. Komín už má na mále. Prskavec naládoval druhou ránu a vystřelil. Ale Kazbunda zase jen foukl a uhnulo mu to kolem druhého ucha. Komín už se málem kácí.
1: Ale to je všecko od špatného ládování,
0: povídá Vochomůrka a vlezl si do kanónu. Křemílek zatáhl za špagátek a dalo to ránu, div se všecko nepřevrhl. Jak mužík Kazbunda kymácel na střeše s komínem, vrazil do něho Vochomůrka jako generálská koule. Na to neměl Kazbunda dech a sesypal se dolů se střechy. Vochomůrka chvíli podržel komín, aby cihly zas dobře ulehly, a zavolal na Křemílka.
1: Dobrý, už můžeš

0: to vypadá?
1: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
0: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
1: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
0: Proč děti? Ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
1: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
2: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jo. Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
1: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, vlko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
7: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
8: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
1: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
7: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
8: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
8: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
10: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
11: A teď ještě jednou.
10: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
11: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kam pak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kam pak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou,
0: foukl vítr.
1: Proč ne,
0: souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete éro na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
4: Na co éro? Divili se čápy. Umíme přece létat.
5: Na co éro?
0: Divili se mraky.
5: Co pak neumíme letět a plout?
3: Na co éro?
0: Divil se i vítr.
3: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru
3: hlavu ukroutit. Piggy vtipk.
6: Synáček. Ne, já ty ovesný vločky nechci.
7: Matka, já ti povídám, že je jíst budeš.
6: To je ale výchova, povzdechne si otec. Nevnucuj mu svou vůli. Nech ho, ať se rozhodne sám.
7: Prosím, tak to zkus, na to matka.
6: Podívej se, synáčku, povídá otec. Rozhodni se úplně svobodně. Buď ty vločky sníš, nebo dostaneš.
8: To se moc rozhodnout nemohl.
9: Třeba dostane korunu.
10: Napadla mě během dneška kolo, koloběžka. Ta by stála za pokus. Polojízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: překážkou,
1: ubrzdíme to podrážkou.
0: Kdo neumí řídit,
1: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
0: Setkáme-li se s poruchou,
1: dojdeme k cíli porukou.
0: Setkáme-li se s bahnem,
1: okamžitě zahneme.

0: šmakovinky. Už jsme si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
1: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat. Stopér, štandopér, jdeme teleskop blesku.
0: Já vím, Figi, jsi můj nadšený kuchaříček, učedníček. No a jde ti to moc dobře.
1: Já se snažím, víš. A když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat. To by bylo prýma.
0: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
1: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ. Jú. A řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují.
0: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna. Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
1: A nebo třeba pažitku.
0: No, nebo třeba pažitku.
1: To se hodí vždycky, viď?
0: Vždycky, Piggy.
1: To je nápad, no jo, Kachna, jasně.
0: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
1: Co na něj potřebujeme?
0: No, budeme k tomu potřebovat 2 svazky řetkviček.
1: 2 svazky řetkviček.
0: 2 mrkve.
1: 2 mrkve.
0: Mozzarellu.
1: Mozzarellu, to je taky sýr.
0: A sýr. Vlašské ořechy.
1: Na dochucení něco?
0: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
1: Olivový olej.
0: Balsamikový ocet. Bude stačit pár kapek. Sůl a pepř.
1: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
0: Ne, balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvlášť ne ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
1: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
0: To víš, vaření a všechno kolem něj, to je moje.
1: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky a ty jsi přes tu kuchyni.
0: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy a tak se do toho pustme.
1: Připraven!
0: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
1: To už umím.
0: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
1: To děláš ty.
0: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
1: Hazím! Sněží ořechy!
0: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balzamikovým octem.
1: Jak zakápneme? Kolik?
0: No od každého jen pár kapiček.
1: A jen pár kapiček.
0: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
1: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný, nevadí to? Já ho nemám rád.
0: Nevadí, Piggy.
1: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
0: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
1: Ahoj! Pojď, dáme si do nosáku kosátra, lala! Jo, to je vůně!
0: To je
1: Semínko, hola.

0: O čertovi, který neměl rohy.
1: Pohádka na ř ve všech pozicích.
0: Čertík Vavřinec měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl, jako správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert. Přesto však mu něco chybělo. Přece rohy. Čertík Vavřinec neměl rohy. Příšerná ostuda. Věřte, nevěřte, čert bez rohů to není opravdický čert. Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil. Jednou si vyřezal rohy z březového dřeva, ale vydrželi jen do zítřka. Když ve středu přikládal uhlí pod kotel, přeskočila jiskřička a rohy schořely. Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho. Takový beran, ten má překrásné rohy. Otevřel pekelné dveře do kořán a běžel hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec křičel: uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy. Uhlíř nechtěl přijít o berana, tak řekl: dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a přikládat do milíře. A pro sebe si pomyslel: než se sešeří, snad nějaké řešení najdu. Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstal na pořád. Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala uhlířova žena, Jiřina. Vavřinče, pojď na večeři. No což, ještě se před cestou navečeřím, pomyslel si čert. Měli vepřo, knedlo, zelo a Vavřincovi tak chutnalo, že snědl 13 knedlíků. A přestože měl plné břicho, přidal si i třešňový koláč. Pak se k němu přibatolila tříletá uhlířovic Mařenka a povídá: to je dobře, že nemáš rohy. Já bych se rohatého bála. A uhlířova žena řekla: Vavřinče, zítra budou k večeři řízky. To rozhodlo. Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim dařilo. I když každý den neměli vepřovou pečení a řízky, stejně Vavřince přestali trápit jeho rohy. Vždyť v pekle kuchař vaří jen připálenou řepu a přepepřenou přečku.

O kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby ji očistila a zbavila hmyzu. Andulka si zula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala: až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla: až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál, přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl: děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila. Však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla, a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička,
a Andulka ráda zůstala. Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se po čase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka. A tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, stříbra zlata truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo, a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tuzelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se
a nikomu z nich nepomohla. Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli, sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela, heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal. Kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíhry a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

fa sol la si. Zase špatně. Do re mi fa sol la si do. Teď je to dobře.

0: Biggy hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
1: Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá.
1: Ležím na zádech.
0: Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A to není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoure, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: Je, to bude asi

0: už nesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa. Nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo, a už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt. Jak se to? Čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím.

0: Stýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků a tohle je jeden z nich.
1: Jak to myslíš?
2: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
1: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
1: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
2: Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
2: To je švanda. Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
1: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
2: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
1: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
2: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
1: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
1: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže... Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
1: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
2: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víď, Justýno?
1: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
2: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
1: No, ale ne, jak se jí to jenom... cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady. Brambořík, latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy, svinský chléb či zemský sejr.
1: No tohle, to je zajímavé, to jsem nevěděla.
2: Chudák Kytka, to si nezaslouží, takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
1: Květy bramboříků jsou krásné. I brambory?

0: vždyť je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
1: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
2: Jako když je něco do kolečka.
1: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
0: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
1: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
0: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
1: No, je to také z latiny.
2: Já taky nevím.
1: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
0: Bicykl. No jistě. Kolo je bicykl. To ví navždy. Vraždy. Každý.
2: A ten brambořík byl jak?
0: Cyklámen.
1: Ano.
2: Bicykl. Cykl. Amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
0: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
1: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
2: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
0: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
1: Solanum.
0: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solanum, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
2: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
1: Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
0: Děkuji.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modrooko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Piggy vtip.
2: Při hodině zeměpisu se pan učitel ptá třídy. Děti, kde leží Kuba?
1: Přihlásí se Pepíček a povídá, v posteli a má hrozný kašel.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati, a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností, neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: o nenošených bačkorkách. Plesk, plesk, plesk. Chodbou znělo cupitání bosých nožek. Kdo znal zvuky tohoto domu, věděl, že tudy zrovna proběhla Anička. Moc šikovná holčička, která umí počítat do 10, zná spoustu písmenek a nádherně zpívá. Jedno se ale ještě nenaučila. Nosit bačkorky. Co se kvůli tomu rodiče nazlobili? Jejich dům byl velký, s dlouhými chladnými chodbami a studenými kamennými schody. Rodiče měli strach, že Anička nastydne, a netěšili je ani věčně černé šlapky punčocháčků. Jenže Anička bačkorky prostě buď neměla, nebo je hledala. Ten den jí je maminka připomínala snad 10krát. Nebo 20krát? Ráno je Anička nechala zakopnuté pod posterí. Při snídani buch, buch, spadly pod stůl a zůstaly tam ležet až do oběda. Po obědě si holčička hrála ve svém pokojíčku a opravdu netušila, jakým záhadným způsobem se bačkorky ocitly v krabici se zvířátky. Našla je snad jen proto, aby je v zápětí nechala u skříně s oblečením. Jak se dostali z pokojíčku do spíže, do druhé horní police, nedokázala vysvětlit už vůbec. Maminku by to však zrovna zajímalo. Tentokrát se doopravdy zlobila. Aničko, dnes budeme mít k svačině borůvky se šleháčkou. Hurá! Zavískla Anička, protože borůvky se šleháčkou prostě milovala. Maminka ovšem přísně pokračovala. Ale jestli tě uvidím ještě jednou bez bačkorek, nedostaneš nic. No jasně, přikývla Anička hlavou. Popravdě řečeno, maminčino varování jí přišlo trochu zbytečné. Takovou dobrotu by si přece nikdy nenechala ujít. Aby jí čekání na oblíbenou lahůdku rychleji uteklo, běžela do pokojíčku učesat panenkám vlasy. Amalce udělala 2 culíky, Klárce zapletla dlouhý cop, Sabince ozdobila lokny spoustou barevných skřipečků a Natálce uvázala čelenku s růžovou mašli. Byla to krása. Tak moc se jí panenky v nových účesech líbily, že sebou překvapeně trhla, když se z jídelny ozvalo vytoužené borůvky! Mňam! Brala schody po 2 a už natahovala nedočkavé ručky pro pohár. Maminčin vážný pohled jí však připomněl bačkorky. Na nohou je opravdu neměla. Čelem vzad a mazat. Anička upalovala zpět do pokojíčku. Bačkorky stály způsobně uprostřed místnosti. Ty snad něco chystají. Blesklo holčičce hlavou, aniž věděla proč. Se to stalo. Jakmile po bačkorkách natáhla ruku, uskočili a dokonce Anička by za to dala krk, jako by se tichonce zachichotali. To se mi snad zdá, řekla Anička pobaveně. Tak, konec legrace, jde se na pohár. Jenže když po nich natáhla i druhou ruku, bačkorky, hop, a byly na stole. Ah, to se mi nezdá, zaječela holčička. A bačkorky, hop na skříň. No tohle, koukejte se skočit, dupla Anička bosou nožkou. Bačkorky se skočily a hop a skok zamířili ke dveřím a potočitém schodišti rovnou na půdu. Anička vyběhla za nimi
1: a odhodlaně vstoupila do teplého příšeří. V paprscích slunce dopadajících sem malým okýnkem se vznášel zvířený prach.
0: Odkud si z kouta se ozvalo lehonké zašustění.
2: Tak, a teď vás mám. Anička třemi skoky přistála na zaprášeném gauči.
3: A nemáš,
1: vysmívalo se zrezivělé péro trčící z gauče. Po bačkorkách ani vidu, ani slechu. Aničku objalo zvláštní strnulé ticho. Zkoumavým pohledem prohledávala každičký kout tohoto dávno zapomenutého království. Chvíli ticha ukončilo prudké vrznutí. Dveře staré skříně se rozlétly a bačkorky vyskočily na proutěný kufr. Anička se vrhla za nimi. Z kufru jeden obrskok a bačkorky se vezou v rozvrzaném kočárku. Anička za nimi. Kočárek zastavil ověšák plný těžkých kabátů a bačkorky peláší dolů z půdy. Anička za nimi. Bačkorky se sklouzly po zábradlí, jedno patro, druhé patro a ukryly se za velký květináč.
0: Kde jen můžou být?
1: Rozhlíží se udýchaná Anička. Jenže na odpočinek nebyl čas. Bačkorky už zase vyrazily a zamířily ke dveřím, za kterými holčička ještě nikdy nebyla. Ke dveřím do sklepa.
0: Aničko, pospěš si!
1: Pozdě. Anička sebrala všechnu odvahu a vstoupila do chladné tmy. Ručkama šmátrá po vlhkých zdech. Bosá chodidla hledají okraje studených, kluzkých schodů. Cinkot zavařovacích sklenic Aničku utvrdil, že bačkorky jsou stále ve sklepě.
2: Tak, ještě dva schody, rychle k polici a už vás... A zase nic. Bačkorky hup-dup po schodech nahoru a jsou fuč.
0: Takhle to dál nejde. Chce to plán.
1: Anička vyběhla do pokojíčku. Tady to všechno začalo. Já si tu na vás počkám. Schovala se za závěs u okna. Skoro nedýchala. Čekala. Čekala dlouho. Dlouho. Dlouho. A potom se dveře pokojíčku konečně potichonku otevřely. Bačkorky vstoupily. Z lehunka hubky hubky doskákaly doprostřed pokoje a skoro by se zdálo, že se rozhlíží nejdříve vlevo, pak vpravo
0: a šup! Jediný skok a Anička do nich vklouzla jako po másle.
3: Jupí! Konečně vás mám na nohou!
1: Radovala se. Sedla si na postel a zálibně si prohlížela své obuté nožky. A protože ji ta honička docela zmohla, lehla si a za chviličku už se jí zdál překrásný sen. O čem? O borůvkách se šlehačkou.

Návštěva divadla. Fouskovi se všichni moc těšili. Pan Fousek totiž dostal pro celou rodinu lístky do lóže do divadla. Byla to premiéra nové hry a hlavní roli hrál světoznámý herec Sir Čestmír Košata. Dokonce i Paddingtona všeobecné nadšení nakazilo. Několikrát se vydal za svým přítelem panem Pelichem, aby si nechal vysvětlit, co přesně to divadlo je. Pan Pelich mínil, že má velké štěstí, že se dostane na premiéru. Bude tam mnoho slavných lidí, vysvětlil mu. Řekl bych, že takovou příležitost nedostane většina medvědů ani jednou za život. Pan Pelich půjčil Paddingtonovi několik knih o divadle. Medvídek sice nečetl příliš rychle, ale v knihách bylo hodně obrázků a v jedné dokonce i vysunovací model jeviště, který vyskočil pokaždé, když jste nalistovali ty správné stránky. Paddington se rozhodl, že až vyroste, stane se hercem. Postával na toaletním stolku a pózoval před zrcadlem, jak to viděl v knihách. Paní Fousková na to měla vlastní názor. Doufám, že je ta hra pěkná, řekla paní Ptáčkové. Vždyť víte, jaký Paddington je, bere tyhle věci hrozně vážně. To víte, pokrčila paní Ptáčková rameny. Já budu radši sedět doma a v klidu poslouchat rádio, ale pro něj to bude zážitek a on má navíc nové zkušenosti tak rád. Navíc je poslední dobou ohromně hodný. No právě, povzdychla si paní Fousková, to mi dělá největší starost. Nakonec se ukázalo, že hra samotná bylo to poslední, o co se měla paní Fousková strachovat. Celou cestu do divadla byl Paddington nezvykle potichu. Bylo to poprvé, co byl venku za tmy. A nikdy dřív nezažil osvětlený Londýn. Pan Fousek po cestě autem ukazoval všechny významné pamětihodnosti a do divadla nakonec nakráčeli všichni Fouskovi ve výborné náladě. Paddington měl radost, že je všechno přesně tak, jak mu to pan Pelich popsal. Dokonce nechyběl ani zřízenec, který jim otevřel dveře a zasalutoval, když vcházeli do foaje. Paddington mu na oplátku mávl packou a pak začichal. Všechno bylo vymalováno zlatě a červeně. A divadlo pěkně, teple a přívětivě vonilo. Jen u šatny došlo k menší roztržce, když zjistil, že musí zaplatit, aby tam směl nechat kabát a kufřík. Paní za pultem se značně rozčílila, když jí Paddington požádal, aby mu věci vrátila a rozhořčeně brblala ještě, když uvaděčka vedla Fouskovi chodbou k jejich sedadlům. Předloží se zastavila. Program, pane? Zeptala se Paddingtona. Ano, prosím, odpověděl Paddington a vzal si jich rovnou 5. Mockrát děkuji. A budete si přát o přestávce kávu, pane? Paddingtonovi zasvítili oči. Velmi rád. Zaradoval se a říkal si, jaká je to od divadla milá pozornost. Zkusil se protáhnout do lóže, ale uvaděčka mu zatarasila cestu. Dělá to 7 liber 50 pencí, řekla. Libra za jeden program a 50 pencí za každou kávu. Paddington nemohl uvěřit svým uším. 7 liber a 50 pencí, opakoval. 7 liber 50? To je v pořádku, Paddingtone, řekl pan Fousek, aby se vyhnul dalším nepříjemnostem. Všechny vás zvu, jděte dovnitř a posaďte se. Paddington i hned poslechl, ale když mu potom uvaděčka narovnávala na sedadlo v první řadě polštáře, aby dobře viděl, díval se na ní dost prapodivně. I přesto byl rád, že mu dala místo nejblíže k jevišti. Poslal totiž předem tetě Lucii pohled s pečlivě nakreslenou kopií plánu jeviště, který našel v knize od pana Pelicha. A do jednoho rohu nakreslil křížek, ke kterému připsal moje sedadlo. V divadle bylo plno a Paddington zdvořile zamával na lidi v hledišti. Několik diváků si začalo ukazovat a mávat jejich směrem, což paní Fouskovou uvádělo do rozpaku. Přála bych si, aby nebyl tak přátelský, pošeptala panu Fouskovi. Nechtěl bys si teď sundat kabát? Zeptal se pan Fousek. Venku bude zima, až půjdeme domů. Paddington vylezl na židli a postavil se na sedadlo. Asi si ho sundám, rozhodl se. Začíná mi být horko. Juditka vyskočila, aby mu pomohla. Pozor na můj sendvič s marmeládou, zakřičel, když kabát položila na římsu před něj, ale bylo pozdě. Provinile se rozhlédl.
pro pána, vykřikl Jonatán. Spadl někomu na hlavu, vyklonil se z lože. Tamhle tomu plešatému pánovi vypadá pěkně naštvaně. Peddingtne, Peddingtne, nešťastně se na něj podívala paní Fousková. Vážně si musíš do divadla nosit marmeládové sendviče? Nic se neděje, řekl Peddington zvesela. Mám ještě další v druhé kapse, kdyby někdo chtěl. Jen se obávám, že jsou trochu rozmačkané, protože jsem si na ně v autě omylem sedl. Vypadá to, že se dole strhla hádka, poznamenal pan Fousek a natahoval krk přes římsu. Právě mi nějaký muž hrozil pěstí. A co jste to říkali o marmeládových sendvičích? Pan Fousek byl občas trochu pomalejší. Nic, miláčku, rychle ho ujistila paní Fousková, která usoudila, že bude lepší nechat to být. Bylo to z dlouhodobého hlediska výhodnější. Peddington v tu chvíli prožíval vnitřní boj ohledně divadelního kukátka. Zrovna si všiml krabičky před sebou s nápisem Divadelní kukátka 20 pencí. Nakonec, když si to důkladně promyslil, odemkl kufřík a z tajné kapsy vytáhl 20 pencí. Žádný velký zázrak to není, prohlásil o chvíli později, když se skrz kukátko díval na diváky. Všichni vypadají menší. Vždyť se do něj díváš ze špatné strany, ty tululum, řekl mu Jonatán. Stejně se mi to moc nezdá. Peddington kukátko otočil. Kdybych to byl věděl, nikdy bych si ho nekoupil. Ale na druhou stranu, dodal, když to uvážil, mohlo by se hodit příště. Sotva to dořekl, skončila předehra a zvedla se opona. Na scéně byl interiér obývacího pokoje velkého domu a Sir Chestmere Košata v roli venkovského šlechtice přecházel sem a tam. Z obecenstva se ozval potlesk. Kukátko se nebere domů, zašeptala Juditka. Při odchodu ho musíš vrátit. Cože? Vykřikl Peddington nahlas. Z potemnělého hlediště se několikrát ozvalo psst. A Sir Košata se zastavil a podíval se přímo na Fouskovic lóži. To mi chceš říct? Peddington nebyl chvíli schopen slova. 20 pencí, řekl hořce. To je jako za 2 koláčky. Podíval se na slavného herce. Sir Chestmere Košata vypadal trochu podrážděně. Neměl premiéry rád a tahle začala obzvlášť špatně. Měl ošklivé tušení. Mnohem raději hrál hrdiny, protože je diváci měli rádi a v téhle hře měl roli padoucha. Navíc, protože to byla premiéra, si nebyl některými replikami úplně jistý. Aby toho nebylo málo, když dorazil do divadla, ukázalo se, že chybí kluk, co dělá nápovědu. A nebyl nikdo, kdo by za něj zaskočil. A v obecenstvu došlo těsně před vytažením opony k roztržce. Něco ohledně chlebu s marmeládou, nebo alespoň tak nějak mu to režisér vysvětloval. To byl samozřejmě nesmysl, ale i tak ho to zneklidnilo. A teď ta hlučná skupinka v lóži, povzdychl si. Zjevně to bude jeden z těch nepovedených večerů, které tak nesnášel. Sir Chestmere Košata možná nedával do hry celé srdce, ale Peddington rozhodně ano. Brzy zapomněl na promrhaných 20 pencí a celé se soustředil na zápletku. Poměrně záhy usoudil, že se mu Sir Chestmere Košata nezamlouvá a skrz kukátko se na něj zle díval. Sledoval každý jeho pohyb. A když ke konci prvního jednání vyhodil herec v roli nelítostného otce svou dceru z domu bez jediné pence, Peddington si stoupil na židli a rozhořčeně mával programem. Peddington byl v mnoha ohledech medvěd plný překvapení a měl silně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Když spadla opona, položil kukátko na římsu a slezl ze židle. Jak se ti to líbí, Peddingtne? Zeptal se pan Fousek. Je to velice zajímavé, odvětil Peddington. Zněl odhodlaně a paní Fousková se na něj přísně podívala. Tenhle tón už znala a dělal jí starost. A kam pak jdeš, zlatíčko? Zeptala se ho, když se vydal ke dveřím lóže. Ale jen se projít, odpověděl neurčitě. Tak se moc nezdrž, volala paní Fousková, když se za Peddingtonem zavíraly dveře. Ať nezmeškáš druhé jednání.
Žádné strachy, Marie, chlácholil ji pan Fousek. Nejspíš si chce jen protáhnout nohy a za chvíli bude zase zpátky. Řekl bych, že se vydal k šatně. Ale Paddington rozhodně do šatny nemířil. Šel přímo ke dveřím vedoucím dozadu do divadla. Stálo na nich soukromé, pouze umělci. Když zatlačil na dveře a prošel dovnitř, ocitl se v úplně jiném světě. Nikde žádné červené polstrování, všechno bylo holé. Ze stropu visela spousta provazů, kolem zdí stály opřené části kulis a všichni někam spěchali. Za normálních okolností by to všechno Paddingtona tuze zajímalo, ale teď měl důležité poslání. Všiml si muže, který se sklánil nad jednou kulisou, přešel k němu a poklepal mu na rameno. Omluvte mne, začal zdvořile. Mohli byste mi říct, kde najdu toho pána? Kulisák nepřestával pracovat. Pána? Zeptal se. Jakého pána? No, přece tam toho, vysvětloval Paddington trpělivě, toho zlého. Aha, vy myslíte Sira Čestmíra. Kulisák ukázal na dlouhou chodbu. Je ve své šatně. Raději byste ho ale neměl rušit, má špatnou náladu. Vzhlédl od kulisy. Hej, zavolal, tady nemáte co dělat, kdo vás pustil dovnitř? Paddington byl však příliš daleko na to, aby odpověděl, i kdyby ho slyšel. Byl už v půlce chodby a pečlivě zkoumal všechny dveře. Nakonec došel k jedněm s velkou hvězdou a zlatým nápisem Sir Čestmír Košata.

Teď je jedna z dvorečku. Běží kolem sestřička, žlutounká je celička. Naše máma slepice se zobrazí.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, Nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě, knížky? Ho, no, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda, spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla, he?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Simsala bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Zvedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždyť si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma.

0: Má, jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
1: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
0: No, nevím.
1: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
0: Ne.
1: Ne.
0: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že... No, nevím, to...
1: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
0: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
1: Dobře, představ si zloděje. Máš?
0: Mám.
1: A teď si představ tlupu zlodějů.
0: Jo, mám.
1: Představ si krčmu.
0: Mám.
1: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
0: Jo.
1: No, a jak to tam vypadá?
0: No, to bych koukal.
1: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
0: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano. A buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
1: No, takže docela čurbes, co?
0: Jo, no jo, už to chápu.
1: Tak to bychom měli.
0: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
1: Krčma.
0: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
1: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
0: Jo, no tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
1: Ale to ne, čurbes to je.
0: Oříšková krčma do každé rodinky.
1: Oříšková krčma.
0: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
1: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
0: Oříšek do každé hříše. Řížský oříšek, krčmě,
1: nech už tu krčmu.
0: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
1: Taky ne.
0: Tak nic.

0: Jeníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Piggy vtip.
1: Malý Indián se ptá náčelníka.
0: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my Indiáni taková divná?
1: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
0: Líbí.
1: Nebo Divoký bizon?
0: Taky.
1: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O hloupém Honzovi. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 syny. Tomu nejmladšímu říkali Honzík a třeba, že byl nejmladší, byl ze všech nejsilnější, ale byl i veliký dobrák. Ani kuřeti neublížil a s každým by se byl o všechno rozdělil. Starší bratři se mu vysmívali a říkali mu hloupý Honza. Jejich otec měl stádo ovcí a synové ty ovce pásly. První den pásl nejstarší syn. Když bylo poledne, zavolala matka nejmladšího a povídá mu, dones Honzíku bratrovi na pastvu oběd. Honzík byl hned připraven na cestu, matka mu dala hrnec kaše a Honzík chvátal k lesu, kde jeho nejstarší bratr pásl ovce. Cestou přišel k mostu. Ten už byl velice starý, rozpukaný a byly v něm takové trhliny, že by byl ruku prostrčil. Jak Honzík uviděl ty trhliny, litoval starý most a bál se, aby se nezbortil, tak si umínil, že ten most spraví. Sestoupil z mostu, postavil hrnec z kaší, rukou ji nabíral a trhliny v mostě zamazával. Když všechnu kaši vymazal, měl radost, že most spravil a s prázdným hrncem šel domů. Doma se moc divili, že se tak brzy vrátil, ale Honzík jim řekl, šel jsem po mostě a most chudák starý byl celý rozpukán a samá díra, což pak jsem jej mohl tak nechat, aby se zbořil. Nejstarší bratr, který pásl u lesa, byl už dlouho bez jídla a měl hlad. Když se pořád nemohl dočkat, vyšel na kopec, aby se podíval, jestli už Honzík přichází s obědem. Jakmile se ale vzdálil od stáda, přiběhl vlk a odnesl si tu nejlepší ovečku. Příští den pásl ovce prostřední bratr. V poledne zase zavolala matka nejmladšího. Pojď, Honzíku, zaneseš bratrovi na pastvu oběd. A dala mu hrnec hrachu. Honzík chvátal a jak tak šel, přišel k rybníku. V tom rybníku bylo plno žab. A jak tak Honzík šel po hrázi, vystrkovali žáby hlavičky, vesele kuňkali, jako by volali hrách, hrách, hrách. Honzík si myslel, že žáby chtějí hrách a tak se dlouho nerozmýšlel a hladovým žábám hrách do rybníka vysypal. S prázdným hrncem šel domů. Když se ho doma ptali, proč přichází zase tak brzo, povídal. Žáby v rybníce tak křičeli hladem a volali, abych jim ten hrách dal. Copak jsem je chudinky měl nechat, aby zahynuli hladem. Na pastvě se bratr nemohl dočkat oběda a tak šel Honzíkovi naproti. Ale v lese zase čekal vlk a jak pasák odešel, chytil si vlk ze stáda tu nejlepší ovečku a odvlékl si ji do lesa. Třetí den pásl Honzík. Jeho bratři odmítli mu přinést oběd, aby ho potrestali za to, že je nechal ohladu. Ale Honzík si vzal sebou veliký kus chleba a tak se hladu nebál. A jak tak pásl své ovečky, číhal vlk s vlčicí v lese a čekali, až pasák odejde. Když pořád Honzík neodcházel, vyběhl vlk z lesa a zase se hnal po nejlepší ovečce. Ovečky se rozbíhaly a strachem bečeli. Honzík sice byl dobrák, ale s vlkem neměl slitování. Měl sebou silnou hůl a tou vlka zabil. Honzík pronásledoval vlčici až k doupěti, kde si mladí pochutnávali na mladém teleti. Ještě tam zbyl veliký kus a tak jej Honzík sebral a šel za svými ovečkami. Doma bratři čekali, s jakou se Honzík vrátí z pastvy a bude-li mít všechny ovečky. Mysleli si, že se mu některá zaběhla nebo že mu nějakou vlk odnesl. Ale zmýlili se. Večer Honzík přihnal s veselou, ovečky byly všechny a ještě si přinesl veliký kus masa. Z toho masa měli všichni dobrou večeři. A tak Honzík vynahradil svým bratrům obědy, o které je připravil. Od té doby měl od nich pokoj a už se mu nevysmívali.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalejte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele. Těším se na naše příští setkání.

0: Kouzelník Magnus. Do jedné říše vpadlo nepřátelské vojsko. Odkud přišlo, nikdo nevěděl. Nepřátelští bojovníci pálili tiché dědiny, drancovali je a obyvatelstvo nemilosrdně ubíjeli. Lid sice často postavil se jim na odpor, vždy ale podlehl. Kamenné jeho zbraně tříštily se o těla cizích bojovníků, jež byla od hlavy až k patě pokryta temným, tajemným oděním z neznámé tvrdé látky. Z téže hmoty byly vyrobeny meče, kopí i palcáty nepřátel. Podobalo se, že veškerá říše bude podrobena cizinci. Král uposlechnul rady svých důvěrníků a obrátil se k mocnému kouzelníku, jež obýval prostranou jeskyni ve vysokém vrchu, kterýž byl složen z nerostu tvrdého barvy černé. Kouzelník poklonil se nízko králi a ptal se ho, čeho žádá. Mocný muži, ty znáš mnoho a jistě dovedeš nám poradit, jak bychom se zbavili nepřítele, jež hubí moji říši, oznamoval král. A kdo je ti škůdcem? Otázal se kouzelník. Podivní bojovníci, kteří jsou nezranitelní, jejich zbraně hrozně řádí mezi mým lidem. Kouzelník odstoupil od výklenku a odestřel hustou záclonu. Objevila se lesklá plocha. Kouzelník zapálil před výklenkem hranici dříví a potom nalil červené tekutiny do plamenů vysoko šlehajících. Hustý voný dým naplnil jeskyni. A když se rozptýlil, bylo vidět v lesklé ploše tlupu podivně zahalených a ozbrojených mužů. To jsou oni, ti černí bojovníci, zvolal král s ustrnutím. Tiše, pane můj, tiše, žádal kouzelník a přiklonil ucho k lesknoucí se ploše. Ozval se hukot jako vzdáleného větru. A když stichnul, bylo slyšet podivná slova, králi i jeho rádcům nesrozumitelná. Posléze zanikla opět v hukotu. Oheň uhasnul, záclona spadla. Co ti zvěstuje tvé mluvící zrcadlo? Co to je? Ozval se král nedočkavě. Zrcadlo praví. Nepřátelští bojovníci jsou proto nezranitelní, že jejich oděv je zhotoven z tvrdého kovu. Z něhož ukuty jsou i jejich zbraně. Zrcadlo radí, ať král odnese na vrchol tohoto pahorku svoji korunu i veškeré své klenoty. Mocní velmožové, ať sem také vloží své skvosty. Vše, ať je umístěno tak, aby bylo již zdáli vidět. A jiného nepraví zrcadlo nic? Divil se král. Takové opatření přece nás nezbaví nepřátel. Spíše povzbudí jejich lakotu. Dělej tak, jak chceš, pane můj. Chladně se uklonil kouzelník a pohroužil se opět do čtení tlusté knihy. Jejíž listy byly z tenkých dřevěných destiček pomalovaných divnými značkami. Král odešel nespokojen. Kouzelník, jehož jméno bylo Magnus, sice již několikrát dobře mu poradil, avšak tentokrát jest nepochybně se svou učeností u konce. Mluvil tedy o něm s opovržením. Avšak rádcové jeho domlouvali mu, aby si nerozhněval mocného muže, a posléze jej přemluvili, aby zkusil, co mu Magnus navrhoval. A tak se také stalo. Královská koruna i zlaté a stříbrné šperky, hojně drahokamy posázené, zaleskly se v záři sluneční že zrak oslepovali. A hle, pojednou přihnal se zástup bojovníků, černých jako bouřlivý mrak. Když uviděli poklady na vrcholu, zajásali a hnali se vzhůru. Avšak co to? Kroky jejich pojednou váznou. Král vidí oknem svého paláce, která k cizinci marně se namáhají postoupit kupředu. A než by 10 napočítal, stojí všichni na stráni jako přimrazeni. Ruce se zbraněmi směřují k zemi. Nikdo ani údem nepohne. A když nepřátelé ani později se nevzdalovali, uznal král, že zrcadlo přece jen dobře poradilo. Rychle svolal své bojovníky, třímajíce v rukou kamenné mlaty, hnali se na cizince a hned jali se do nich bušit. Ovšem bez úspěchu, neboť kámen drtil se o nepřátelské odění. Cizinci se nehnuli, jenom vykřikovali podivná slova. Zbrojnuši královi vyrvali jim zbraně. Avšak mocná síla táhla meče, kopí i palcáty k zemi. Takže jich nemohli udržet. Teprve spojenými silami podařilo se jim zbroj dopravit k úpatí vrchu. Potom obtočili ruce, nohy i tělo nepřátel pevnými provazy a s napětím veškerých sil stáhli je z vrchu. Na rozkaz králův byli cizinci uvrženi do ohromného podzemního žaláře, kdež dostávalo se jim jen skromné potravy. Říše byla zbavena nebezpečí. Jásající lid provázal krále, jehož družina nesla drahocené dary k jeskyni kouzelníkově. Magnus však nepřijal darů. Rovněž odmítl nabízenému hodnosti u dvora královského. Nežádám si ničeho, než aby mne nikdo nerušil v mé jeskyni, řekl Magnus. Když král seznal, že kouzelníka nepřemluví, odešel s vroucími díky. Uplynulo několik měsíců. Nejsilnější bojovníci královi nosili nyní jen těžké odění a tvrdé zbraně, které byly odněly uvězněným nepřátelům. Král zatoužil, aby veškeré jeho vojsko mělo také takové zbraně. Neviděl však, z jaké hmoty byly vyrobeny. Vyptával se tedy zajatců a sliboval jim svobodu a poklady, když mu prozradí tajemství výroby. Avšak cizinci nerozuměli jeho řeči a on zase nechápal smyslu jejich slov. Posléze vyslal král nepřátelského vůdce a několik jeho druhů v průvodu stráže k jeskyni kouzelníkově a prosil mocného muže, aby zajatcům tlumočil jeho přání. Ty se s nimi zajisté dorozumíš, neboť jsi učený, zakončil svoji řeč. Magnus se usmál, zakýval hlavou a potom oznámil několika různými jazyky žádost královu vůdci nepřátel. Zajatec stále vrtěl hlavou, že nerozumí. Posléze sebou trhnul. Kouzelník zahovořil jeho mateřštinou. Vyslechnul řeč mocného muže, vůdce se obrátil ke svým druhům a radil se s nimi. Konečně prohlásil, že vyhoví královu přání, avšak jen tehdy, bude-li jim zaručený volný odchod do jejich vlasti a dostanou-li velikou odměnu. Když Magnus pověděl králi, čeho si vůdce žádá, král ihned svolil ke všemu. Nyní ukázal vůdce cizinců na vrch a řekl: tento pahorek se stává z rudy, ze které u nás dobýváme železo. To jest kov, z kterého vyrobeno naše odění i naše zbraně. Naučíme zdejší lid z rudy kov připravovat a zpracovávat. Magnus se zasmušil. Když to poví králi, bude zničeno milé jemu obydlí. A nemýlíš se? Otázal se cizince. Nikoli. Duda je táž jako u nás. Naše však se nevyznačuje onou podivnou silou, kterou nás zde zadržela. Té síly dodalo pahrbku moje umění, objasňoval Magnus. A když král již netrpělivě naslouchal hovoru jemu nesrozumitelnému, Magnus se odhodlal všechno povědět. Hned ale vyprosil si na králi, aby cizinci pátrali v zemi po podobných pahorcích. Doufám, že je naleznou a moje obydlí, že zůstane ušetřeno. Král, ač nerad, svolil. Již příštího dne objevili cizinci menší pahoreček z téže rudy. Za jejich dozoru královi podaní tavili rudu, hotovili nástroje a posléze kuli odění i zbraně. Když zdejší lidé byli náležitě vycvičeni, odešli cizinci za hranice obtíženi zlatem, stříbrem i drahokamy. Král měl nyní mnoho železných bojovníků. Ve své spupnosti podnikal časté výpady do sousedních zemí a vracíval se s hojnou kořistí. Magnus byl roztrpčen touto netušenou změnou povahy krále, dosud vždy míru milovného. Domlouval mu, napomínal ho, avšak marně. Posléze rozkázal král, aby byla zpracována také ruda pahorku, v němž měl Magnus svoje obydlí. Chtěl mít vojsko ještě mocnější, potřeboval železa na zbraně. A když přišli kovkopkové, Magnus se zachmuřil. Tato ruda učinila z vás zlé lidi, ať tedy zmizí z tohoto království. Postavil se na vrchol, mávnul rukou, zazněl strašlivý praskot, vrch rozletěl se na nesčíselné množství kousků a kovkopkové s ustrnutím zřeli před sebou rovinu. S vrchem zmizel i Magnus. Později nacházeli královi podaní kousky oné rudy, jež dosud přitahovala malé částky železa. Byla jich dohromady jen skromná hromádka. Většího ložiska rudy už nenalezli. V upomínku na kouzelníka říkali oné rudě Ruda Magnova, což později změnilo se v název Ruda Magnetová.
1: Piggy vtip.
2: Potkají se dvě myši. Ty, představ si, že mám nového přítele. Tady mám jeho fotku.
3: Vždyť je to netopír.
2: No vidíš. A mě přesvědčoval, že je pilot.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen si jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha radost. Když přiletí moucha radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme ji očekávat, když se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek, nebo uděláme-li radost někomu jinému. Čím déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. Houpačka. Aneb o tom, jak může vzniknout přátelství. V Emušákově bylo velké hřiště. S mnoha prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Každý den, pokud bylo hezké počasí, scházeli se tam všichni malí plyšáci a hráli si. Jednoho dne, z ničeho nic, se na hřišti objevila úplně nová houpačka. Byla zavěšená na obrovském kaštanu, stojícím uprostřed hřiště. Ale nebyla to obyčejná houpačka. Byla kouzelná. Měla modré sedátko. Kromě toho, že se na ní dalo houpat nahoru a dolů, každému, kdo na ní seděl, vyčarovala lízátko. Jakmile se to malí plyšáci dozvěděli, utíkali k ní a prali se o místo. Vyhrávali nejsilnější z nich. Ferda se pral nerad. Lízátko byla sice jeho nejoblíbenější sladkost, maminka mu ho ale nekupovala moc často. Zpovzdálí přemýšlel, jestli se má jít přeci jen prát, nebo počkat, až se všichni vystřídají. Ale plyšáků bylo moc a všichni chtěli na houpačku. Bohužel se pořád dostávalo jen na ty nejsilnější. Někteří, hlavně velký plyšový dráček Eda, měli už dokonce 10 lízátek a přesto se stále handrkovali o místo. Ferda se rozhodl, že se prát nebude. Edu by stejně nepřepral. A nechtělo se mu ani čekat. Slíbil, že přijde na večeři včas a rozhodl se jít domů. Pohoupat se na kouzelné houpačce a ještě získat sladkost ho ale přece jen pořád moc lákalo. Ještě než odešel, zahlédl blízko houpačky malého ježička. Byl opravdu malinký. Nikdo si ho nevšímal. Bylo vidět, že by si také moc rád houpačku vyzkoušel. Druhý den utíkal Ferda na hřiště. Doufal, že se konečně pohoupe. Zase tam ale byla spousta plyšáků. Nevypadalo to, že by na něj mohla přijít řada. Malý ježiček stál na stejném místě a vypadal ještě smutněji než včera. Zase se na něj nedostalo. A tak to šlo každý den.
Až jedno odpoledne, když bylo opravdové vedro a většina rodičů i plyšáků z Imušákova byla u vody, to vypadalo, že by na Ferdu mohla přijít řada. Dráček byl sice pořád na hřišti a ve frontě předbíhal ostatní plyšáky, kteří i v tom parném dni čekali a doufali, že se tentokrát pohoupou. Ale zdálo se, že se na Ferdu přeci jen dostane. A opravdu, najednou stál před houpačkou. Posadil se na lesklé modré sedátko. Chytil se lan, na kterých bylo přivázáno, a už zvedal nožky, aby se odrazil, když tu zahlédl malého ježička, stojícího opodál. Bylo mu ho líto. Věděl, že tak malý plyšák si místo na houpačce nikdy nevybojuje. Vždycky ho ve frontě někdo předběhne nebo přehlédne. A taky mu připadalo, že se ježiček bojí. Měl sklopenou hlavu, svěšené bodlinky a smutné oči. Ozvalo se. Ferda se podíval směrem, odkud zaslechnul bzučení. Na větvičce kaštanu seděla malá moucha. Jmenovala se Radost. Dívala se střídavě na Ferdu a na ježička. Po chvilce, úplně potichonku, tak aby to slyšel jen Ferda, zašeptala. Vidíš toho prcka? Je smutnej, viď? Pozoruju ho už pár dní. Třeba bys mu mohl pomoct, udělat mu radost. Co říkáš? Ferda se jí chtěl zeptat, jak, ale moucha zamávala křídly a byla pryč. Tak se vyhnula pavoukovi, který na ní právě spřádal síť. Ferda rychle přemýšlel. Nemůže přece za to, že je ježiček malinký a bojí se stát ve frontě. Není jeho povinností pomáhat mu, vždyť ho ani nezná. I on sám čekal na houpačku několikátý den. Ale zároveň si uvědomil, že je větší, že jeho by ve frontě ušlapat nemohli, kdežto ježička ano. Položil nožky na zem, postavil se, podíval se na ježička a zavolal. Pojď, nechám ti houpačku, mně se vlastně houpat nechce. Jiní plyšáci toho chtěli rychle využít, ale Ferda se narovnal a dráčkovi Edovi, který ho odstrkoval, řekl,

0: zeptal se zuřivě drak.
1: Slyšel jsi mě,
0: odpověděl Ferda. Už nechtěl utéct. Došlo mu, že kdyby teď utekl, vše, co udělal, by bylo zbytečné. Nepohoupal by se ani on, ani ježeček. Stál si tedy za svým. Ostatní plyšáci se zastyděli. Uvědomili si, že houpačka je pro všechny a měli by se vystřídat. I oni začali dráčkovi domlouvat a Eda ustoupil. Ježeček opatrně přicupital. Ferda počkal, než si sedne. Chtěl ho chránit, ale viděl, že už to není potřeba. Když Ferda odcházel z hřiště, ještě se ohlédl. Mrzelo ho, že nemá lízátko. Moc si ho přál a moc se chtěl pohoupat. Chvíli možná i trošku litoval, ale když viděl, jak je ježeček šťastný, věděl, že udělal dobře. Za pár chvil uslyšel, že ho někdo dobíhá. Ježeček smál se na celé kolo a podával Ferdovi lízátko.
1: Děkuji ti, že jsi mi pomohl. Strašně jsem se chtěl pohoupat. A tady máš, já lízátka nerad.
0: Domů šli společně Ferda i ježeček. Byli z nich noví kamarádi.

učitelka říkala mi, ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí, takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku, přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Vigi básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví.

0: od soboty do pondělí, trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli, proč ne, to já rád. Chcete, dětičky, já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda, chodil s nimi jako kůň, hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu, hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Caparti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pambu ví odkud malý vozíček se čtyřmi koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali, mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. No? Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká vzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
0: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali. Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí. Jdu to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel. Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se.
1: Tak napřed hodně pomalu.
0: Neptejte se hloupě, trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a
0: rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk. Pomoc! Křičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord.
1: Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo.
2: Štěstí, že žádné neměli. A štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: Tiki hádanka.
1: Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
2: Kdo pak ví, odpoví.
3: Myší kožíšek.
0: Princezna myší kožíšek. Princezna se zlatou hvězdou na čele.
3: Aha.
0: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.

Pelandok soudcem. Jednou se dostavili k jeho výsosti králi Sulajmánovi dva muži, kteří vedli mezi sebou spor, aby mu přednesli svůj případ. Jeden si od druhého vypůjčil sekeru a po celý rok se neměl k tomu, aby ji vrátil majiteli. Když se tedy ani za rok majitel sekery nedočkal, žádal své vlastnictví zpět, ale dlužník sekeru odepřel vrátit s tím, že ji sežrali červotoči a že zkrátka ze sekery nic nezbylo. Když král spor této dvojice vyslechl, velmi se podivil a chtěl spor rozsoudit spravedlivě. Přikázal proto svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal Pelandoka. Šakal se okamžitě vydal do džungle, aby chytrému jelínkovi odevzdal poselství jeho výsosti. Pelandok vyslechl sdělení, okamžitě odešel si šakalem ke králi a poslušně se před ním uklonil. Král mu řekl: dal jsem tě zavolat, Pelandoku, abys rozsoudil podivný spor. A pak mu vyprávěl celý případ od začátku do konce. Spravedlivý jelínek historku pozorně vyslechl. Prosím o odpuštění, veličenstvo. Tisíckrát prosím o odpuštění, odpověděl. Ale musím vás požádat o dovolení, abych se směl nejdříve vykoupat a pořádně umýt a potom s pomocí boží případ rozsoudím. Jeho výsost souhlasila. Dobře, Pelandoku, ale vrať se co nejdříve. Jelínek se odběhl vykoupat do řeky, která tekla kolem paláce krále Sulajmána. U řeky uviděl vypálené rýžové pole. Neváhal a vyválel se v tom spáleništi, až byl celý zmazaný ocazí a popela. Pak se teprve vrátil. Král se nesmírně podivil, když spatřil, jak Pelandok vypadá, a zeptal se: jak ses to koupal, Pelandoku? Po umytí jsme přece čistí a osvěžení. Jak to, že jsi ještě špinavější, než když jsi přišel? Pelandok uctivě odpověděl: máte pravdu, veličenstvo, ale v okamžiku, když jsem se chtěl vykoupat, řeka se vznítila a téměř všechna voda schořela. Nemohl jsem se na to dívat, vrhl jsem se do říčního koryta a oheň jsem uhasil. Proto jsem celý od popele a sazí. Vládce strnul a s ním i jeho ministři, vojevůdci, vysocí úředníci, podaní a vojáci, co byli přítomní na poradním shromáždění, neboť nikdo z nich nikdy neslyšel, že by řeku mohl spálit oheň. Potom se vládce obořil na jelínka. Co nám to tu vyprávíš? Jelínek uctivě odpověděl: prosím o odpuštění, veličenstvo. Povídal jsem pravdu, že řeka schořela a že všechna voda padla za oběť plamenům. Tu se vládce rozčílil a s brunátnou tváří se rozkřičel: ty drzý, Pelandoku, copak si ztratil rozum, že mluvíš takové nesmysly? Kdo by věřil tomu, že oheň spálil vodu v řece? Zeptej se všech, co jsou tady, na jejich mínění. Všechno, co říkáš, je pustá lež. Pelandok poznal, že se jeho výsost skutečně zlobí, a honem uctivě poklekl a zaprosil: prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, o tisíceré odpuštění, vládče světa. Řekl jsem to jen proto, že ten, kdo si vypůjčil sekeru, tvrdil podobné nesmysly, že celou sekeru sežrali červotoči. A řada lidí tady mu uvěřila. A teď nechcete uvěřit mně, nejvznešenější vládče, když tvrdím, že voda v řece schořela. Proč nikdo nic nenamítal, když se vypůjčovatel vytasil se lží, že sekeru za rok sežrali docela maličtí červotoči, kteří jsou stokrát menší než obyčejní červy? Vládce chvíli přemítal o slovech Pelandoka a porovnával je se sporem těch dvou. Potom vyhlásil rozsudek, kterým rozhodl, že ten, kdo si sekeru vypůjčil, ji musí okamžitě vrátit původnímu majiteli. Když vládce s Pelandokovou pomocí takto spravedlivě rozhodl, upřímně se zaradoval. Pochválil jelínka a dal mu mnoho užitečných věcí za jeho moudrost a pronikavý um. Udělil mu i titul jeho ctihodnost soudce pralesa, a od té doby musel Pelandok rozhodovat o všech závažných soudních případech.

Magie má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky. Oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Ben, Bijou, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký je jí hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis pater certus a zkrátka všechno v pořádku. Iris se zavrtila ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo: pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371/2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, že můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence. Chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání: pojď, dvořce mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat. Ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoliv ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech, ale je to loajální pejsek. Chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenu mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy. Byla zahloubaná do sebe a chvílemi jí bylo špatně. Olezlá, s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče. Že jsem o 3 roky starší? Ach, kde je mé mládí, všecko je v tahu. I ten bílý, kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy. Je to místo hanby, zalézá do ní jen když je bita a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.
Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat, bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak veliké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy, strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat, ty ocásky. Patnáctý den. Už dělají loužičky. Tím se začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem znamenat tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 000 štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém koši a hrnci, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu. Buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem si všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat.
Myslím, že utemeniště všech řek, nebo aspoň těch velikých, je hájovna, kde hajný chová čubu, jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina, s 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund a s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, jednak nepovinným, tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dál. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 000 dětí zaječelo příliš zoufalé. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu, a Bibi se strašným náskem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů. Nebo Bleký strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat. Nebo Bižů rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olíže dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Bleký nestrpí, aby Bibi pil u maminky, vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blekýmu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti 4 chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu. Podle kynologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvido, Kvazimodo, Kvovádis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala ji čumákem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud nás lidí se týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se s největší rozkoší na naše nosy a zejména uši. Učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek.
Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček. Vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko s máčenou houskou. Mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku. A když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, že zkrátka pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zasťapat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B, jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi, takhle to už dál nejde. Já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa, namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost. Teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník bleký, zároveň s darebou bižů, co má ten černý monokl. Pak šel potěuchlý Ben. Poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se stydila, že je tak vychudlá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky. Tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka. Já jsem zase malá holčička. Hoď mě kamínek, já si zase budu hrát.

0: Kašička.
1: Piggy vtipk. Je to úplně bílé a leze to pod zemí. Co je to?
2: No, to nevím.
1: Krtek v noční košile.

Vlčice a její synové. V jeskyni žil vlk s vlčicí. Z jara se jim narodila dvě mláďata. Oba staří vycházeli spolu na lov a starali se, aby malá vlčata neměla hlad. Jednou, když nedaleko od jeskyně pronásledovali stádo sobů a byli zaujati lovem, vynořil se náhle odkudsi člověk. Lovil zvířata nejen pro maso, aby měl co jíst, ale rovněž pro kožešinu. Vlka zastřelil, avšak vlčici pouze poranil. Jen tak se jí podařilo uprchnout a uklidit se do bezpečí. Ani nevěděla, jak dlouho ležela v úkrytu, než se dostala z nejhoršího a pozbírala síly ke zpáteční cestě. Šlo se jí těžko. Poraněnou nohu táhla za sebou. Sužoval ji hlad, ale neměla čím ho utišit. Přišla jí vhod hromádka ohlodaných kostí, které cestou našla. Se strachem myslela na to, čím nakrmí své mladé. Mláďata zatím čekala a jak čas ubíhal a rodiče nepřicházeli, trápil je čím dál větší hlad. Napřed potichu kňučela a potom naříkala stále hlasitěji. Po několika dnech lovec znovu číhal v těchto končinách na zvěř. Zaslechl nářek a došel po hlase až k jeskyni. Podívejme, vlčí doupě, řekl si. Obezřetně vyčkával, ale když staří vlci nepřicházeli, vlezl dovnitř a mladá vlčata strčil do pytle. Přinesl je domů, nakrmil a uvažoval, co s nimi. Zabít je a kožešinu prodat? Ne, řekl si. Vychovám z nich lovecké psy. Zatím se zranil.

To stará vlčice vycházela před jeskyni a tesknila po svých ztracených dětech. Lovec si tedy vlčky ponechal. Dobře je krmil, pečoval o ně a cvičil je. Vlčata rostla a sílila a na svého pána, který s nimi dobře zacházel, si rychle zvykla a oblíbila si ho. Jen kdesi v koutku paměti jim zůstala matná vzpomínka na tmavou jeskyni a matku vlčici, která je zahřívala svým tělem. Minuly měsíce a lovec zapřáhl své ochočené vlky do psího spřežení a vyjel na lov. Štěstí mu nepřálo a snad by se byl musel vrátit s nepořízenou, kdyby jeho vlci nevyčenichali několik sobů. Muž složil dva pěkné kusy a vracel se spokojeně domů. Najednou uslyšel vít vlka. Vzpomněl si, že v těch končinách našel před časem opuštěná vlčata. Muž se rozhlédl a spatřil u skalisek velkého vlka. Stál se zdviženou hlavou, díval se na jeho dva mladé vlky a dlouze vyl. Byla to stará vlčice a poznala své syny. Rozběhla se za nimi a začala na ně volat. Lovec zvedl pušku a vystřelil do vzduchu. Ale vlčice se nedala odehnat. Běžela za saněmi, zastavovala se a táhle vila. Mladí vlci začali být nepokojní. Otáčeli se k vlčici a zdráhali se jít kupředu. Že by poznali svou matku, uvažoval lovec. On sám ji poznal okamžitě, jakmile vyrazila za spřežením. Neušlo mu, že i v tom nejusilovnějším běhu nejsou její pohyby souměrné a že v hlubokém sněhu napadá na jednu nohu. Zvedl znovu svou pušku. Zamířil a střelil. Vlčice zůstala ležet na sněhu. Tak, a je od tebe pokoj, řekl si lovec. Už mi své mladé neodlákáš. Pobídl spřežení a přetáhl bičem oba vlky, kteří se nechtěli hnout z místa. Celou cestu se pak zastavovali a ohlíželi zpátky. Musím vás přivázat a zavřít, řekl muž, když dojeli domů. Napřed je však dobře nakrmil. Zítra už nebudete o ničem vědět, řekl jim a šel spát. Jaké však bylo jeho překvapení, když ráno místo svých vlků našel ve srubu prohryzanou díru. A když potom vyšel ven, aby se poohlédl po uprchlících a přivedl je zpátky, našel před dveřmi vlčici, kterou včera zastřelil. Přitáhli ji její synové a položili mu ji před práh srubu. Měl to snad být dar za to, že o ně tak pečoval a dobře je krmil, anebo výčitka, že je připravil o matku. Kdo se vyzná ve vlčí duši? V každém případě byl však matčin hlas silnější a zavolal mladé vlky na svobodu. Proti tomu byla i lovcova puška bezmocná.

0: Písničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí 4 krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Výkupné nebo přijímací zkouška? Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo sleduje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
1: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
0: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle. Hned ráno to oznámí, už se nemohl dočkat. Kudla Dederon sice ještě trochu povlával ve svém dudlíkovém opojení, ale tahle zpráva ho vrátila na zem. Zašel se podívat do komory a když zjistil, že celý lup zmizel, začal se chovat naprosto chladnokrevně.
2: No, vidá, juniore, řekl. Teď si dokázal, že ti můžu věřit. S tím zrádcem Hihlíkem si to vyřídím. A ty, jestli chceš, můžeš jít.
1: Kam jít?
0: Vyhrkl Tulík. Takovou reakci vůbec nečekal.
2: Domů přeci.
0: Dederon ukázal ke dveřím.
1: Ale...
0: Začal Tulamur junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
1: Já domů nechci,
0: řekl zarputile jako malý kluk.
1: Už nejsem malej, mně se to líbí.
2: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
0: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tulamur junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
1: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
2: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
1: Přijímací zkouška,
0: odpověděl Tulamur junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
2: Ale Hihlík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
3: Digi hádanka.
4: Hryže dřevo řízy řízy, dřevo z dubu, dřevo z břízy.
3: Hryže dřevo vesele, vždyť má zuby z ocele.
4: Co je to?
5: Kdo pak ví, odpoví.
6: Zuby z ocele má...
4: Žralok!
6: Ten má zuby jako z ocele.
4: No.
6: Ale nehryže dřevo.
4: To je pravda, ten má rád rybičky.
6: Zuby z ocele a dřevo řízy, hryže pila.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
2: Prosím tě, na co pořád myslíš?
1: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl:
2: ale já musím pořád myslet na houpačku.
1: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
2: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
1: řekl Vochomůrka.
2: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
1: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
2: Tak dost, teď zas já,
1: povídá Křemílek.
2: Kdo pak,
1: křikl Vochomůrka.
2: Teď ti teprve něco ukážu.
1: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl:
2: jehlámka, to jsem se lek.
1: A strachy se pustil pro vazů. A jak se pustil pro vazů,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Tse. Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní huperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat huperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblejc si ho, křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly. A křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat, ty křemílku.
0: Jenže křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.
5: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Ahoj, milí písklata. Jsem tady zase. Od blikajícího monitoru a zběsile cvakající klávesnice vás zdraví vaše internetová myška Bibi. Dneska jsem dostala, jak říká Piggy, jeden čupr éňo něňo dotaz. A teda ten je. Ahoj, Bibi. Já jsem Honzík Šepulaj a potřebuju se zeptat, co je čupakabra. No to jsem teda valila očiska, že jo? Něco takovýho jsem v životě neslyšela. Čupakabra. Tak jsem chvíli přemýšlela a říkala jsem si. No jo, to zní jako párek s kečupem. Čupakabra. Ale ať jsem nad tím špekulovala, jak jsem chtěla, stejně jsem nic nevymyslela. Tak jsem šupadila k internetu a zadala tohle prapodivný slovo do vyhledavače. A ty jo? Tak to jsem teda zírala. Hned vám řeknu, co to je. Ta čupakabra. Na internetu se píše. Čupakabra, ze španělského el chupacabras, čupakabra, znamená to doslova vysávač kos. A správně se to čte čupakabra. Je to legendární zvíře, který žije v některých částech Severní a Jižní Ameriky. A teď se podržte. V různých koutech světa se stává, že farmáři občas nahlásí výskyt podivného tvora. Všechny popisy toho divného zvířete nejsou úplně stejný, ale shodují se v tomhle. Zvíře je bez chlupů, říká se tomu, že je lysé, chodí po zadních nohách, má velký tesáky, zuby a oči, který mají tvar mandle. Tyjo. Několikrát bylo zvíře, který se pokládalo za čupakabru, i nějak chycený, do pastí nebo tak, ale nikdy se nepodařilo ho zkoumat nějak dobře, živý a v celku, a většinou se i tak stejně přišlo na to, že to byl kojot nebo pes s nějakou chorobou kůže. Proto byl bez chlupů, jako vypadali mu, protože byl nemocnej. Čupakabru viděli úplně poprvé v roce 1995 v Portoriku. Tam prej vysála krev z 8 ovcí. Brr, no tak to se mi nezdá. Ule. Další zprávy o téhle tajemné potvoře následovaly z Mexika, Texasu a z mnoha dalších států. Teprve v roce 2006 se vědcům dostal do rukou první dobře uchovaný vzorek té údajné čupakabry. Vědci ji tak poprvé mohli prozkoumat. A bylo po záhadě. Šlo o kojota, který měl prašivinu. No to je nemoc kůže. Všechno ostatní do sebe bezvadně logicky zapadlo. Ve zvířeti bez srsti lze jen obtížně rozeznat nějaký známý druh zvířete. Vypadá zkrátka jinak než se srstí, no. Je oslabený nemocí a není schopný lovit divoká zvířata. Aby se uživilo, hledá si snadnější kořist a tou jsou domácí zvířata. Naposledy viděla čupakabru rodina texaských farmářů loni v dubnu. A konečně. Poprvé se povedlo, že byl podobný živočich odchycený živej. Pár dní ho měli v kleci a dokonce ho i nafilmovali. Jo. Zvíře ulovený letos v Texasu ale není žádnej obyčejný kojot. V kleci se živilo masem z kočičích konzerv a potravu si přidržovalo obratnýma rukama s dlouhýma prstama, který se nepodobaly tlapám nějaký psovitý šelmy. Brr, no tak to vypadá, že je třeba tentokrát šance, že to bude fakt ta čupakabra. Vědci dosud zvíře ke zkoumání nedostali, živý už není, a než ho dostanou, tak jen zatím odhadujou, že by mohlo jít o nemocnýho mívala. No jo, tak čupakabra zůstane nejspíš fakt jenom legenda, jak to vypadá. Ale kdo ví? Na definitivní vyřešení záhady vysavače kos si tak musíme ještě chvíli počkat. Tak čau, písklata.

0: Duch pohřbeného. Šel jeden chudý mládenec do města silnicí a nalezl u brány pod zdí lidskou nepochovanou mrtvolu. Kdo tudy šel, plivnul na ní. Mladík neměl mnoho v kapse, ale co měl, rád dal na pohřeb, aby na mrtvého neplivali. Potom se pomodlil nad jeho novým hrobem a šel dál svou cestou po světě. Přišel do Doubravy a tam usnul. A když se probudil, uviděl s podivením, že má plnou kapsu dukátů. Děkoval neznámému dárci a přišel k veliké řece, kde se musel dát převést. Převozníci spatřili, že má plnou kapsu dukátů. Vzali ho do loďky a když připluli doprostřed řeky, dukáty mu vzali a její hodili do vody. Jak ho tak proud sebou unášel, tu se z nenadání mládenec chytil desky a pomocí té desky vyplaval šťastně na břeh. Nebyla to deska, ale duch toho pohřbeného i promluvil k němu takto. Vystrojil si mému tělu pohřeb. Děkuji ti. Z vděčnosti tebe naučím, kterak se můžeš udělat vránou, srnou a štikou. Když se mládenec tomu říkadlu naučil, mohl se pak lehko ve vránu, v srnu i štiku proměnit. Šel dlouho a daleko, až přišel na dvůr mocného krále. A ten jej vzal do služby za dvorního střelce. Ten král měl krásnou dcerušku, ale přebývala uprostřed moře na nepřístupném ostrově v měděném zámku a měla při sobě takový meč, že kdo jím machnul, zvítězil nad největšími vojsky. Tu právě vpadli nepřátelé tomu králi do země i potřeboval toho vítězného meče a velmi po něm toužil. Ale jak jej dostat, když dosud nikdo nepřišel na ten osamělý ostrov? I dal vyhlásit, kdokoliv vítězný meč od královny přinese, že dostane nejenom její ruku, ale že i na trůn po něm bude dosazen. Nikdo se o to nechtěl pokusit, až pak ten pocestný mládenec, jenž nyní byl dvorním střelcem, před krále předstoupil, že pro ten meč půjde, jen aby mu král dal na důkaz nějaké psaní, aby mu královna uvěřila a meč vydala. I podivili se tomu všichni a král mu dal psaní. Poté mládenec odešel do lesa. Nic netušil, že druhý dvorní střelec je mu v patách. Mládenec udělal se nejprve srnou a rychle běžel, až přišel na břeh mořský. Tu se proměnil v rybu a plaval prudce mořem až k tomu ostrovu. A tu pak udělal se vranou a letěl do měděného zámku. V zámku se změnil zase v člověka a podal krásné královně od otce list a prosil, aby mu vítězný meč vydala. Krásné královně zalíbil se pěkný střelec i tázala se ho, kterak se dostal do zámku, protože žádná lidská noha sem nevkročila. I svěřil se jí střelec, že umí říkadla, kterými se udělat umí srnou, štikou a vránou. Královna ho prosila, aby se před ní udělal srnou. A když tak učinil a okolo ní skákal, vytrhla mu tajně ze hřbetu trochu srsti. Potom se udělal štikou a královna opět vytrhla štice ze hřbetu tajně několik šupin. Konečně proměnil se taky ve vránu a začal lítat po pokoji, a královna mu opět vyškubla z křídel několik pírek. Tu královna hned otci napsala list a vítězný meč vydala. Mládenec pak obě věci přijal a letěl jako vrána. Sletěl k moři, jako štika moře přeplaval a pak jako srna běžel přes hory a doly, až se dostal blíž k lesu králova zámku. Tu však ten zrádný střelec již na něj čekal a poznal jej. Napjal luk a srnu zastřelil. Potom mu vzal list i vítězný meč, donesl králi a prosil, aby král ráčil splnit, co slíbil. Král v té radosti hned jemu přislíbil ruku své dcery. Poté vsedl na koně, meč v ruce jel směle proti nepříteli. Jakmile spatřil jeho korouhve, máchal silně proti němu mečem a po každém máchnutí padaly celé řady nepřátel a co nekleslo, dalo se na útěk. Po vítězném boji vracel se král domů a vedl sebou svou krásnou dcerku, aby ji tomu střelci, který mu přinesl meč, dal za manželku. Připravovala se svatba. Už i hudba hrála a celý zámek jasně svítil. Jen královna seděla smutně vedle střelce, který vraždil. Poznala hned, že to není ten, kterého v zámku viděla. Ale bála se otce zeptat, kam se poděl onen pěkný střelec. Měla ho ráda a velmi pro něj tajně plakala. A on ubožák v srnčí kůži ležel zabitý pod dubem. Ležel tam celý rok. Až jedné noci ucítil, že ho z tvrdého spaní kdosi probudil. I stál před ním ten duch, jehož tělo mládenec pohřbil. Vzkřísil ho k životu, pověděl mu, co a jak se s ním stalo a řekl: královna zítra bude mít svatbu. Pospíš do zámku. Ona tě pozná. A ten střelec, který tě zrádně zabil, pozná tě taky. Mládenec skočil na nohy a pospíchal do zámku, kde ve veliké komnatě rozliční hosté jedli a pili. Krásná královna hned ho poznala, vykřikla radostí a omdlala. A střelec vražedník? Jakmile ho spatřil, zbledl strachem a zezelenal. Tu mládenec vyprávěl, jak ho střelec zradil a zabil. A na důkaz toho, že mluví pravdu, udělal se přede všemi srnou a začal královně lichotit. A královna vzala tu srst, kterou mu v zámku vytrhla, a přiložila jí srně na hřbet a srst ihned přirostla. Potom udělal se štikou a královna přiložila šupiny, které měla schované, na jejich místo a hned taky přirostly. Konečně udělal se vránou a královna vzala pírka, co mu v zámku vytrhla z křídel, a pírka zas přirostly. Tehdy rozkázal starý král, aby střelce, který vraždil, popravili. A mládenec dostal mladou, krásnou královnu za manželku. Celý zámek byl jasně osvětlen. Jedli, pili a veseli byli. A královna už neplakala, neb měla, co chtěla.
1: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám Pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žily dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě. A pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči. A už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu. Prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka. Jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
2: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
1: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej. Ještě není čas na večerní žabí koncert. Ještě můžeme doskákat kousek dál. Ještě se můžeme kouknout k lesu.
2: Ouvej, už teď mě bolí nohy. Nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
1: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
2: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
0: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano, tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
1: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
2: Koukalko, ty jsi zbabělá. Zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
1: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
2: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
1: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
2: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
1: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
2: Je naše, protože jsme ho objevili.
1: Měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pily, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven. Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek.
2: Ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu. Utopím se v mléce.
1: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
2: Ouvej, kňourala rozčilená Fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
1: Uklidni se, vzdychla Koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
2: Ale Fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď. V takovém strašném okamžiku nemyslíš?
1: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat.
3: kvákla zas Koukalka a Fňukalka jen piští.
2: Ty jsi tak umíněná, říkám ti přece, že to nemá smysl a já nikdy nedělám věci, které nemají smysl a proto plavat nebudu. Plavej si sama.
3: Tak dobře, kvákla odevzdaně Koukalka, ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
2: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
3: kňourla Fňukalka a už šplhá Koukalce na záda a přitom vzdychá.
2: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
3: Zatím Koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
2: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
1: Musíš,
3: řekla Koukalka a Fňukalka kňourá.
2: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
3: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala Koukalka, ale Fňukalka stejně naříká dál.
2: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
3: Zívá Fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukalka.
2: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
3: pomyslela si Fňukalka a hned dostala na Koukalku zlost.
2: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
3: Fňukalka zatřásla Koukalkou a houkla na ní.
2: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
3: Ne, šeptla Koukalka unaveně. Už ne. A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
4: No, já to vím.
3: A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.

0: Vulerbin je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lasse říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bulerbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali a snědli všechny perníčky, vytáhl Lasse naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bulerbinu. Sáně řídil Lasse. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat sáně zase nahoru k Bulerbinu. A Lasse se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
1: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bosse.
0: Ale Lasse povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubů a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel Zevrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl, poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali. Ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví. Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ.
1: Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď.
0: To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Krtek a parapličko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
3: Já tady jsem ještě nebyl.
2: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se Krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
3: Co pak se nic nedá spravit? To bych se na to podíval.
2: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s Krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
3: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
2: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchli na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
3: Co teď?
2: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Tesák?
1: Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samo

0: pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo Krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. Ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu Krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, Krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si Krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády.
1: Haló, kde jste, kdo? Mám pro vás překvapení.
0: A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a Krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem Krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup, a šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo Krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat. Už tě mám, zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko? Jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny. Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat podpruhované paraplíčko, protože právě

0: právě začínalo pršet. Ale parapličko je ochrání. Na parapličko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschled.

0: Proč sova létá jenom v noci? Bajka z ostrova Celebesu. Jednou, před dávnými časy, se slétli všichni ptáci na veliký ptačí sněm. Dlouho se radili o tom, jakým způsobem by si měli zvolit svého krále. Nakonec rozhodli, že králem bude ten, komu se podaří vyletět tak vysoko, že přinese na zem v zobáku kousek nebe. V určený den se všichni sešli na stanoveném místě. Ale nejmenší ze všech, nepatrný chytrý kolibřík, uloupl dřív, než přišel, z nedalekého pně palmy kousek bělostné kůry a schoval si jej v zobáčku. Potom na daný povel vzlétl s ostatními vzhůru. Tak ptáci letěli, letěli, až z nich na obloze byly jen malé černé tečky. Tu se kolibřík obrátil k vlaštovce, která letěla vedle něho, a prosil ji. Vlaštovko moje milá, jsem už velice unaven, buď tak hodná, vezmi mě chvíli na záda. Protože kolibřík byl tak droboučký, vlaštovce se ho zželelo. Však jej sotva cítila, když si jí sedl na záda. A zase ptáci letěli a letěli, až už je z dola ze země nebylo vůbec vidět. Nakonec byli všichni tak unavení, že nemohli letět dál. Vrátil se orel, obracel se i sokol, unavil se racek a vlaštovka už umdlévala. Jeden po druhém se začali obracet a letěli k zemi. V té chvíli malinký kolibřík zatřepetal drobnými křídly a zvolal. Proč se už vracíte, bratři ptáci? Poleďte výš, poleďte za mnou. Doletíme až k nebi. Ale žádný z ptáků už k tomu neměl dost sil. Kolibřík tedy sám letěl ještě chvíli do výšky. Až nahoru do nebe, toť se rozumí, také nedoletěl. Ale přece jenom se dostal výš než všichni ostatní. Když se vrátil zase zpátky, položil před ostatní ptáky kousek bělostné kůry, kterou předtím uloupl z kmene palmy, a řekl. Tak se podívejte, co jsem přinesl. Byl jsem jediný z vás až nahoře v nebi a tam jsem odloupl kousek omítky z nebeského stropu. Splnil jsem podmínku velkého ptačího sněmu. Budu teď vaším králem. Tahle slova způsobila mezi ptáky hotové vzbouření. Jeden přes druhého začali křičet. Cože? Tohle si máme dát líbit? Tolik statných a silných ptáků je mezi námi a naším králem má být malinký kolibřík? To raději žádného krále než kolibříka. Hr na něj! Zaženeme mu jeho vladařské choutky. A tu všichni ptáci zamávali křídly a chtěli se vrhnout na malého kolibříka. A kolibřík? To si můžete lehce domyslit, že na nic nečekal a raději prchal pryč, seč mu síly stačily. Ale možná, že by ho byli ostatní ptáci přece jen dostihli a polapili, kdyby najednou nebyl uviděl příhodnou myší díru. Jakmile ji spatřil, šipkou se k ní snesl a než bys třikrát zamrkal, už se tam schoval. Ostatní ptáci se schromáždili nad myší dírou a poněvadž nemohli dovnitř, dlouho rokovali, co dál. Nakonec rozhodli, že ustanoví strážce, který bude kolibříka hlídat, aby nemohl uprchnout. Hlásil se o službu ten, hlásil se i onen, a nakonec po dlouhém dohadování se stala strážkyní sova. Prý proto, že má největší oči a že jí tedy nic neujde. Ale snad, že byla vysílena tím letem, ještě týž večer usnula. Kolibřík toho využil, ulétl a od té doby už ho nikdo nespatřil. Když se to ptáci dozvěděli, Rozhněvali se na sovu, že tak špatně hlídala zajatce a chtěli ji na místě potrestat. Měla veliké štěstí, že se jí podařilo ukrýt se v hustém pletivu lián a popínavých květin. Jinak by asi sotva byla vyvázla životem. Od těch časů, poněvadž má strach, že ptáci na to nezapomněli a že by ji ještě mohli potrestat, létá a loví sova jen v noci. A na denní světlo se neodváží.
1: Protože si Mánička píše deníček a nechce mi dát přečíst Čárka, co si píše Čárka. Začínám si také psát deníček Čárka, abych ji mohl také nedat přečíst Čárka, co si píšu Čárka, i když bude loutit a žadonit tečka. Ne Čárka, protože holky jsou zvědavé Čárka, kdežto mi muži ne, teď tečka. Ale kdybych jí dal přečíst Čárka, jak jsem objevil ten důmyslně skrytý poklad Čárka, ta by zírala tečka. Spíš Kaňka. To nic. Záhada začala hned ráno Čárka, ale to ta záhada ještě nevypadala jako záhada.
2: Když jsem kytici vázala, častokrát
1: ticho, žerý, ticho. To má být zpěv, víš. Kam tak po ránu, Máni? Taky k vodě?
2: Do lesa, pro kytky, pojď se mnou.
3: Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež,
1: už zase hlásání.
3: Aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím našemu hospodářství a za udržené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí.
2: Je, Hrvínku, slyšel jsi mnoho hezkých věcí.
1: No dobře. Ale Máni, no? Včera jsi šla na kytky, ano. Předevčírem jsi šla na kytky, předevčírem jsi šla na kytky. No? Mohla mi sně prosím tě říct, co vy s nimi děláte, to je jíte nebo co?
2: Nepleteš si květiny s květákem? Tak jdeš se mnou. Prozradila bych ti hrozitánské tajemství.
1: Že v lese rostou stromy, že jo?
2: No.
1: Kde pak, dívko, my se jdeme vyplavčit. Vidíš, jo, žery? Když jsme šli s Žerikem na přesní dávku Čárka, čili svačinu Čárka, záhadnost té záhady se začala objevovat tečka. Potkali jsme Máničku s tak velkou kytkou Čárka, že vypadala jako louka na pochodu. Tečka. Co to táhnej za chruštímání? To Žerek by natrhal hezčí kytky. I kopřivy tam máš.
2: Se chroští? Náhodou. Tohle je přece divizná. Tady to je jitrocel, tuhle je hermánek.
1: Ten je přece na čaj a ne na ozdobu. Očkoli, já bych dal přednost limče. Mám žížu, že bych se o ní mohla přijít.
2: No tak já tě zvu.
1: Cože?
2: No stejně si musím koupit novou mašli do vlasů. A koupací čepici. A nafukovacího krokodýla.
1: Jo? A za co, prosím tě?
2: No za peníze, heč? Za úplně docela, naprosto dočista moje vlastní peníze, heč, heč.
1: Jak ty bys k ním asi přišla?
2: Prostě jsem objevila poklad.
1: Povídali, že mu hráli. Když uvěřil, tak se smáli. Ty a poklad, jo? A kde?
2: No, nechtěl jsi jít se mnou, tak nepovím, nepovím, nepovím.
1: Máni! Záhadnost záhady začala být ještě záhadnější tečka. Mánička si totiž doopravdy koupila mašly, čárka, koupací čepici a nafukovacího krokodýla, tečka. A navíc zmrzku, čárka, ale nedala mi líznout, tečka. Z bábinky jsem vytáhl čárka, že si to zakoupila za svoje vlastní peníze, tečka. Napadlo mě, čárka, jestli náhodou neobjevila poklad, vykřičník. No, a pokračování zítra. A teď se podívám, jestli náhodou... Žeriku, ten poklad musíme objevit taky.
4: No!
1: Může být ukrytý.
4: Jo, jo, jo.
1: To dá rozum, že může být ukrytý. Poklad nikdo nenechá jen tak povalovat. Ale kde může být ukrytý, ha? No tak já myslím, že úplně všude. Nebo někde docela jinde. Proto musíme Máničku stopovat. Ani nebude vědět, Žeričku, a sama nás k tomu pokladu zavede. Zvíří ho, když nás neuvidí. A proto se musíme, co, Žeri? Proto se musíme maskovat. Ale já bych mohl dělat třeba Mikuláše. To ne, viď, no, taky kde bych se hnal vůsy, viď. Tak třeba, hele, mohl bych dělat strašáka v poli. No, tak. A ty třeba kosa, černého ptáka. Jo, nemáš zobák. A taky nevím, jak by ti šlo lítání. Tak víš co, budeš dělat zajíce. Zajíce budeš dělat, to je nápad. To já, no, Žeričku. Záhadnosti záhady se ještě zezáhadnila, tečka. Můj plán byl senzabájo, čárka. Mánička nás určitě nepoznala, čárka, jenom se divila, čárka, proč ten zajíc tolik štěká, tečka. A pořád si brumlala, čárka, co ten kluk zase vyvádí, čárka, nevím však, čárka, koho myslela, tečka. K pokladu nás nepřivedla, vykřičník. Teprve po obědě došlo k překvapujícímu obratu. Dva vykřičníky. Ne, tři vykřičníky. To bude lepší. Tři, to bude.
5: Poslouchej, Hurvajs, chodíš od ničeho k ničemu, stéblo křížem nepřeložíš a...
1: A proč bych měl překládat stébla křížem, tatí?
5: No tím chci naznačit, že neděláš nic užitečného.
1: Náhodou jsem na stopě pokladu, taťulínku. To tedy budeš zírat.
5: No, radši zírej ty na Máničku.
1: Proč na Máničku?
5: No podívej, co všechno si už koupila.
1: O to právě jde, tatí.
3: Halo, halo. Místní rozhlas vyzývá občany, hlavně děti a mládež, aby se zapojili do sběru léčivých rostlin. Pomůžete tím na...
1: Už zase. A za održené peníze si zakoupíte mnoho hezkých věcí, třeba racka chychtavého sklicí. Promiň, tati, já musel to okno zavřít. Já už to nemůžu poslouchat. Člověk to už umí z paměti.
5: No jo. Člověk to už umí z paměti a přesto ho nenapadne, proč Mánička chodí na kytky, že ano? Ty léčivé byliny jsou doopravdy poklad.
1: Pst, ticho.
5: Co je?
1: Mlčet, nerušit, přemýšlí se, má se nápad, tatí, taťulínku, to je nápad, Žeričku, taťulínku, to je nápad. Celou záhadu jsem úplně hravě rozluštil, tečka. Končím zápis v deníčku. Čárka, jdu totiž na kytky. Tečka. Na ty léčivé. Tečka. A co vy, čárka, děti? Otazník. Vy ne? Otazník.

0: Eduard Petiška, staré řecké báje a pověsti.
1: Trojská válka.
0: Paris, syn trojského krále Priama, odvrhl zákony pohostinství a unesl v noci Helenu na svou loď. Její manžel, král Menelaos, požádal o pomoc svého bratra, mykenského krále Agamemnona. Do všech stran se rozjeli poslové, aby vyzvali řecké hrdiny na válečnou výpravu proti Troji.
1: Do války vytáhl i Achilles, nejudatnější hrdina celé výpravy. Říkalo se o něm, že je nezranitelný. Když se narodil, ptala se jeho matka, mořská víla Tetis, jaký bude mít její syn osud. Sudičky jí řekly, že její syn Achilles bude slavný hrdina, ale v mladém věku padne ve válce. Aby ho ochránila od nepřátelských šípů a mečů, ponořovala ho do kouzelné vody podzemní řeky Styx. Přitom ho držela za patu. Divotvorná voda učinila Achilla nezranitelným na celém těle, kromě paty, které se voda nedotkla. I Achilla vyučoval a cvičil moudrý a silný kentaur jako mnohé jiné řecké hrdiny. V nádherné zbroji, podoben mladému bohu, vypravil se statečný Achilles do války. Doprovázel ho jeho nejmilejší přítel, věrný Patroklos. V Aulidě se sjelo 1200 řeckých lodí. Vrchním velitelem loďstva se stal král Agamemnon.
0: Před vyplutím se hrdinové shromáždili a obětovali nesmrtelným bohům pod velikým platanem. Tu jim Zeus seslal znamení. Ke stromu se připlazil had, ovinul se kolem kmenu a zadávil v hnízdě na větvi 8 ptačích mláďat i s jejich matkou a počinu s kamenem. Věštci vyložili příhodu tak, že válka potrvá 9 let a 10. roku Troja padne. Loďstvo je připraveno a Řekové čekají jenom na příznivý vítr. Plachty visí volně, ani list se nepohne na stromech. Bohyně lovu Artemis se rozhněvala na krále Agamemnona, že jí zabil oblíbenou laň a zdržovala vojsko v přístavu. Když bezvětří nemělo konce, radili věštci Agamemnonovi, aby usmířil hněv bohyně obětí. Obětuj svou dceru Ifigenii, přikazovala Agamemnonovi věštba.
1: Agamemnon zaváhal nad krutou věštbou, ale pro zdar výpravy se přece jen odhodlal k těžké oběti. Poslal domů list, v němž pozval Ifigenii k sobě do tábora. Jakmile list odeslal, zhorozil se činu a napsal hned jiný, ať Ifigenie do tábora nejezdí. Král Menelaos viděl, jak z Agamemnonova stanu vybíhá nový posel. Domyslil se, že velitel změnil své rozhodnutí. Ze strachu, že z výpravy sejde, pospíšil za poslem a novou zprávu mu vzal. Tak Ifigenie dostala první list a poslušně vyrazila na cestu k otci. Zoufalý Agamemnon ji přivítal v táboře a kněží chystali oběť. Už pro ní přišli, vedli ji k oltáři a otec si zastřel tvář.
0: Náhle se snesla mlha a vítr odnesl Ifigenii daleko odtud do Tauridy. V Tauridě se stala kněžkou bohyně Artemidy. Usmířená bohyně položila místo dívky na oltář laň. Příznivý vítr rozčeřil moře a opřel se v plachty. Řekové vypluli z přístavu.
1: Přiblížil se den, kdy trojské hlídky spatřily z městských hradeb stěžně a plachty nepřátelského vojska. Trojští bojovníci se vyhrnuli z města se zbraní v ruce. Vedl je nejstarší syn krále Priama, Hektor. Chtěli uhájit břeh. Řekové věděli, že kdo z nich první vstoupí na trojskou půdu, nalezne smrt. Tak pravila věždba. Jen přirazí ke břehu první loď, už mladý řecký hrdina vyskočí na pevnou zemi a zvolí si dobrovolně smrt. Ostatní vojsko se za ním valí a Hektor z Trojany ustupuje. Achilles vyskočil z lodi tak prudce, že pod jeho patami vytryskl pramen. Nezranitelný hrdina se pustil do boje s takovou silou, že Trojané, zděšení jeho ranami i zářící zbrojí, uprchli za hradby města.
0: Řekové vytáhli válečné lodi na břeh, postavili tábor a obehnali jej náspem. Achilles si dal okolo stanu postavit hradbu z mohutných kůlů, zaražených do země. Brána v hradbě se zavírala obrovskou závorou, s níž stěží pohnuli tři silní muži. Jen Achilles ji dovedl zvednout sám a otevřít si.
1: Každý den vyjížděli Řekové na válečné výpravy do okolí Troje a do tábora se vraceli s bohatou kořistí. Město Troja však odolávalo všem řeckým útokům.
0: Po 9 let války kolísalo vítězství mezi Trojany a Řeky. Po 9 let plakali v Troji vdovy pro své padlé a asijská půda lačně pila řeckou krev. 10. roku vypukl mezi Achillem a Agamemnonem prudký spor o válečnou kořist. Agamemnon byl vrchní velitel a využil svého postavení, aby spor vyhrál. Přinutil Achilla vzdát se části kořisti.
1: Roztrpčený hrdina odmítl dále bojovat. Odešel na mořský břeh a žaloval matce mořské víle, jaká se mu stala křivda. Matka už věděla o příkoří, vyšla z hůčících vln a utěšovala syna. Achilles prosil matku, aby se přimluvila u vládce bohů Dia za porážku Agamemnonových vojsk.
0: Milující matka nedovedla synovi nic odepřít. Přimluvila se u Dia a Řekové začali prohrávat. Achilles seděl nečinně ve stanu, jeho meč a oštěp odpočívali. Trojané se stávali smělejšími a smělejšími. Jednoho dne vtrhli i do řeckého tábora a začali zapalovat lodě. Ani zápach hořícího dřeva nevylákal Achilla ze stanu. Ve chvíli největšího nebezpečí vběhl do Achillova stanu jeho přítel Patroklos. Zapřísahal ho a prosil, když už sám nechce bojovat, ať mu půjčí svou zbroj. Trojané budou myslet, že táhne udatný Achilles a jistě se rozběhnou k městu. Achilles svolil a půjčil příteli nádhernou zbroj. Radil mu přitom.
1: Nedej se příteli strhnout v zápalu boje a nepronásleduj trojské bojovníky. Jen se jim ukaž, to stačí. Jakmile Trojané ustoupí z tábora, hned se zas vrať. Boj před Trojou přenech jiným. Zbroj ti půjčuji jen proto, aby nám oheň nezničil lodě.
0: Patroklos si rychle připjal Achillův jiskřící krunýř, na hlavu posadil přilbici s žíněným chocholem a vybral si dva oštěpy. Achillův oštěp nechal na místě. Ten neuzvedl nikdo jiný než Achilles sám. Nakonec uchopil štít a vyrazil v čele Achillových bojovníků proti Trojanům.
1: Trojané se při pohledu na Patrokla zachvěli jako tráva, po které přeběhne vítr. Spatřili Achillovu zbroj a domnívali se, že se Achilles smířil s Agamemnonem a jde teď sám do bitvy. Trojské řady prořídly. Bojovníci se obraceli na útěk a strhli k ústupu celé vojsko. Řekové vedení Patroklem postupovali za nimi, štít vedle štítu, přílba vedle přílbice, hnali před sebou nepřítele jako zeď, jež se dala do pohybu.
0: Patroklos sveden úspěchem razil si mečem statečně cestu kupředu za trojským bojovůdcem Hektorem. Zapomněl na Achillovu radu a odvážil se do houfu nepřátel, na širé pole před Trojou. V tom ho zranil nepřátelský oštěp. Hektor si všiml, že je Patroklos raněn, probojoval se k němu a zasadil mu smrtelnou ránu. O Patroklovu mrtvolu se rozpoutal boj. Řekové ji vybojovali a odnesli ji do tábora. Achillovu zbroj ukořistil Hektor.

0: čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí, a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi, a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde, kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.
1: Každej má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký a kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybář najde takovej dlouhý.

0: Cože? Co?
1: Už se vysílá. Co?
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou. Zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože posoly by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se. Řekl, věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na
0: patě. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
1: Tam.
0: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzovou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Aha. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu...
0: Ne.

Sluníčko už vyšlo a Moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla zhůru, ale nechtěla Moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně jí hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak Moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou Moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě Moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla Moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, Mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se Moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu?

0: Chcel se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Chunk, pomyslela si Moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo: u všech bílý goril, u všech bílý goril, u všech bílý goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před Mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla. Ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvilinku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste těšindě miminko a tátovi hodně melounu a mám mě košíky na hraní a i kambiete, taky něco, dej, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro kambu jsem si přála? Já jsem zapomněla na sebe. A jak si to Moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí si lámat hlavu s tím, co by si směla přát, Mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda, já budu mít opravdového kamaráda. Zaradovala se Moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: o tlusté velrybě. Jednou jsem seděl u moře, šplouchal jsem nohama ve vodě a díval se na ptáky a na oblaka. Tu mě něco zalechtalo na patě. Dívám se, co to, a tu vidím velrybu, velikou jako... nevím co. Tuze jsem se lekl a ona povídá. Polekal ses. I odpovídám uctivě. Prosím, ani ne tak moc. A tu se ta velryba vyšplouchla z vody ven a byla ještě větší než nevím co. A povídá. Mám já to trápení. Dívá se smutně na vlny, ocasem šplouchá sem a tam. Povídám. Copak? A ona na to. Ale tlustá jsem s odpuštěním až hrůza. Nemotorná. Docela se stydím. Už ani nevím, co mám dělat. Jen tloustnu a tloustnu. Všechny ryby se mi posmívají. Velrybajzla. Všechno zblajzla. Kdybych tak věděla, kdo by mi od té tloušťky odpomohl, dala bych mu za to nevím co. Tu jsem dostal nápad. Řekl jsem velrybě, aby se teple oblékla a až bude v poledne nejvíc pálit sluníčko, aby vylezla z vody ven a skákala 2 hodiny přes švihadlo. Ale rychle, bez odpočívání a nepila přitom ani trošinku vody. Když to bude poctivě dělat celý měsíc, zhubne, až se podiví. Ona moc nevěřila, že by to pomohlo, ale řekla, že to zkusí. Já jsem pak musel utíkat domů, protože mě volala maminka a na velrybu jsem docela zapomněl. Potom jsem byl celý dlouhý čas nemocný. A když jsem se konečně uzdravil, zase jsem běžel k moři. A díval jsem se na ptáky a na oblaka, až plouchal jsem nohama ve vodě. Tu mne zase něco zalechtalo na patě. Hned jsem si vzpomněl na velrybu. Dívám se do vody, kde je, ale velryba... nikde. Jen taková štíhlá štika. Povídám, to jsi ty. A já myslel, že je to velryba. Štika se směje a říká, ta velryba, to jsem já. Poslechla jsem tě a pomohlo to. Poctivě jsem skákala přes švihadlo a všechno tlusté je pryč. Už se mi nikdo neposmívá. Jsem teď štíhlá a mrštná. Ty jsi mi k tomu dopomohl. Řekni si, co bys chtěl.
1: Nevěděl jsem, co bych chtěl. A dokonce jsem se začervenal. Povídám jí, co bych mohl chtít za tak obyčejnou radu?
0: Ona se usmála a potopila se. Za chvíli vyplavala a v puse měla růžovou mušli. Tu máš. Dala mi ji do ruky a plesk. Byla pryč. Zanesl jsem si růžovou mušli domů. A teprve... když jsem jednou ležel v posteli, přišel jsem na to, jaká je to mušle podivná. Ležím a přikládám si ji k uchu, šumí livní moře. A poslouchám s údivem. Hraje v ní překrásná hudba. A když dohrála hudba, ozval se hlas,
1: a vykládal mi překrásnou pohádku. Skončila pohádka a zase bylo slyšet cosi pěkného. Tiše ležím, poslouchám a tak jsem se zaradoval, že to ani vypovědět neumím. Chtěl jsem potom té velrybě, co se z ní stala štika, ještě jednou pěkně poděkovat. Kolikrát jsem šplouchal nohama v moři a čekal na ní. Ale už mě nikdy nic na patě nezalechtalo.
2: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje vskočí čert. A hned pišti a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu. Proskočí zdí a zmizí, jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím více ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém, jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. Ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co? To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak? To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach. Co pak umíte ještě? Přidala se maminka. Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy. To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala. No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo tak jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto... Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
3: Jistý loudal z Raditic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka produkovala. Za dva sloupky dukatu. A bez veliký chci ratu cymbalí a cymbili. I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha. A z vinici v opici, jachacha, cymbali. Loudálka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš teď, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotynce, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli jsme na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatří ti 26. Kdáka ti slyšeti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak loudal se s nůší na zádech, nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený o pec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin, jdu do Prahy pro peníze, přišpendlil to spící loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v Počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla, vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel: tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat! Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, Povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
2: Co to je?
3: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
2: Já jsem rolník.
3: No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
2: Mám po ní sny.
3: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
4: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
3: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
5: No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklatno. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro.
4: Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory, husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit?
3: No už nebreč.
4: Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.

0: Znáš tu pohádku, jak malá holčička Mášenka zabloudila v lese? A jak jí pomohli tři hodní medvědi? Tak poslouchej. Mášenka žila s maminkou a s tatínkem v malém hezkém domečku na kraji lesa. Jednoho dne maminka povídá. Mášenko, myslím, že v lese už dozrávají krásné červené maliny. Co kdybys vzala džbánek a došla je nazbírat? Já bych ti potom upekla ten dobrý malinový koláč. Už běžím, maminko. Odpověděla vesele Mášenka, vzala džbánek a pospíchala cestičkou do lesa. V lese bylo krásně. Všechno vonilo, ptáčci prospěvovali. Jenom ty maliny, o kterých povídala maminka, jakoby se před Mášenkou schovávaly. Ne a ne žádné najít. Mášenka chodila lesem sem a tam, tam a sem, až jí začaly bolet nožičky. Sedla si na pařez, aby si odpočinula, a v tom si uvědomila, že takhle daleko v tom lese ještě nikdy nebyla. A že neví, kudy se dostane domů. Vítr šuměl v korunách stromů a Mášenka si uvědomila, že se ztratila. Ale neboj se a poslouchej, co bylo dál. Tam, kde byl les nejhustší a nejčernější, tam, kam žádný člověk ještě nikdy nevkročil, stála stará chaloupka a v ní bydleli tři medvědi. Vlastně dva velcí, medvěd tatínek a medvědice maminka a s nimi malé medvíďátko Míša. Maminka medvědice právě uvařila k obědu polévku a dala ji na stůl. Ale starý medvěd, když ji ochutnal, řekl:
1: polévka je horká, pojďme se zatím projít do lesa.
0: A tak všichni tři vstali od stolu a odešli na procházku.

Zatím ale malá Mášenka bloudila lesem a hledala nějakou cestičku, která by jí z toho lesa vyvedla. Ale les byl pořád hustší a černější. Když tu před sebou uviděla starou chaloupku, ty už určitě víš, že to byla chaloupka těch tří medvídků. Ale to Mášenka nevěděla. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozýval. Otevřela si tedy a vešla dovnitř. Uviděla stůl, kolem stolu tři židle a na stole tři talíře s polévkou. Vyšplhala se na první židli, byla vysoká a široká a ochutnala polévku z prvního talíře. Ale špatně se jí na té vysoké židli sedělo. A lžíce byla tak velká, že jí Mášenka skoro neunesla. Zkusila tedy sednout si na prostřední židli. Ochutnala polévku z prostředního talíře a pak si všimla, že třetí židlička je docela malinká, tak akorát pro ni. I lžíce byla přesně tak velká, jakou měla Mášenka doma. A tak se do té nejmenší židličky rychle usadila a protože měla po dlouhé cestě lesem pořádný hlad, hned se pustila do polévky. Byla výborná. Ale když vyškrabovala lžící poslední sousto, samou radostí se na židličce pohupovala a tu se té židličce ulomila noha, Mášenka spadla na zem. Ještě, že se moc neuhodila. V druhé místnosti našla Mášenka tři postele. Protože byla unavená, ráda by si na chvíli lehla. A tak si vlezla do první, největší postele. Ale peřina byla tak veliká a tak těžká, že se Mášence moc špatně leželo. Vyzkoušela tedy druhou postel, ale ani tam se jí nelíbilo. Hupla tedy do třetí, nejmenší postýlky a hned se jí oči zavřely a spala.

0: Za chvíli se medvědi vrátili z procházky a tatínek medvěd vidí svoji židli odstrčenou od stolu.
1: Ale, na mé židli někdo seděl? A na mé také.
0: Podivila se medvědí maminka.
2: A na mé židličce někdo seděl a houpal se, až mi ji rozbil.
0: Stěžoval si malý Míše.
1: Ale, co to z mé polévky někdo jedl?
0: Bručel starý medvěd.
1: A z mé také.
0: Divila se maminka.
2: A z mé polévky někdo jedl a až mi ji celou snědl.
0: Hlásil malý Míša. Tatínek medvěd se podíval na svou postel a vidí pomačkanou peřinu.
1: Ale, v mé postýlce někdo ležel. A v mé také,
0: divila se maminka.
2: A v mé postýlce někdo pořád ještě leží,
0: volal malý Míša a ukazoval na spící Mášenku. Ta se probudila a medvědi se jí udiveně ptali.
3: Kde jsi tu vzala? Jsem ještě nikdy žádný člověk nezabloudil.
2: Šla jsem natrhat maliny, nikdy žádné nerostly. Potom jsem zabloudila a dostala se až sem.
4: Maliny? O těch já dobře vím,
0: řekl Míša, kterému se Mášenka zalíbila.
4: Jestli chceš, dovedu tě na paseku, kde se to malinami jen červená.
0: A tak Mášenku odvedl na mítinu plnou malin. Než se rozloučili, ukázal jí, kterým směrem má jít, aby se dostala z lesa ven, domů, ke své mamince a k tatínkovi. Mášenka hezky poděkovala, rychle naplnila čbánek malinami až po okraj a za chvíli už byla doma. To bylo uvítání. Maminka s tatínkem tomu nemohli uvěřit, u koho, že to byla Mášenka v lese na návštěvě. Musela jim to vyprávět znovu a znovu. A mezi tím se po celé chaloupce rozvonil maminčin báječný malinový koláč. Mňam. Máš taky chuť?
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Vánoční večírek Pipi, dlouhé punčochy. Jednou o vánočních svátcích se v malém městečku přihodilo něco moc zvláštního. Na dveřích radnice přímo na náměstí visel velký plakát a na něm stálo: Pipi, dlouhá punčocha, pořádá dnes večer ve vile Vilekule rozloučení s Vánoci a všechny děti z města k sobě srdečně zve. Pořádně se oblékněte. Pipi to samozřejmě nepsala úplně sama. Jak by si poradila s tak těžkou větou, jako třeba, že pořádá rozloučení s Vánoci? Trochu jí pomohl Tommy. Celý den se před radnicí tlačila spousta dětí a slabikovala si oznámení na plakátě. Když děti dočetly, zavískali nadšením a pak se rozběhly, co jim nohy stačily, domů za maminkami. Hned jim o tom pozvání vyprávěli a žadonili, aby jim dovolili na večírek.

0: Tommy a Anika už sice dávno věděli, že Pipi připravuje vánoční oslavu, ale stejně byli jako natrní. U ničeho pořádně nevydrželi, protože se nemohli dočkat večera. Jinak si přece s Pipi hráli celé dny. Ovšem tentokrát jim řekla, že na přípravu vánoční oslavy chce být sama. O svátcích skoro pořád padal sníh, ale teď, když se zástup dětí vydal na večírek do vily Vilekuly, bylo nebe jako vymetené a plné hvězd. Všude vládlo ticho a klid a byla tak akorát příjemná zima. V čele hloučku dětí kráčel Tommy s Anikou. Když Tommy otevřel zahradní branku vily Vilekuly, skoprněl a málem vykřikl. Co má tohle znamenat? V oknech vily Vilekuly se nesvítilo. Nikde nebylo vidět ani to nejmenší světélko. Dům mezi stromy, které se prohýbaly pod duchnami sněhu, vypadal jako bez života. To děti znepokojilo. Možná jsme přišli jiný den, domýšlel se jeden malý kluk. Oslava třeba bude až zítra. To ale bylo zklamání, když se všichni tak moc těšili. Tomík vyběhl na verandu a zkusil otevřít dveře. Byly zamčené. Jednu holčičku to natolik rozesmutnilo, že se dala do pláče. Nezbylo, než se otočit a jít zase zpátky domů. Děti se obrátili a loudali se k brance. Byla to taková zasmušilá skupinka, která se ze všech sil snažila nedat najevo, jak moc je jí to líto. V tom k dětem přihopkal pan Nilsson, Pipina opička, oblečený do teplé kombinézy. Tu mu ušila sama Pipi, aby ve sněhu a mraze neprochladl. Pan Nilsson vyskočil Tomíkovi na rameno a podal mu lísteček papíru. Uvidíte, že Pipi pro nás vymyslela nějaké překvapení, vykřikl Tomík nadšeně a četl, co stálo na papírku. Tam bylo velkými tiskacími písmeny. Jděte po stopě a snězte jí. Po jaké stopě? A jak si vysvětlit, že jí mají sníst? Co pak se dá stopa jíst? Koukejte, zvolal Tomík. Tamhle, podívejte se do sněhu. A opravdu, na bílém sněhu se kroutila jasná červená stopa. Byla z červených karamel a ztrácela se za rohem vily Vilekuly. Netrvalo snad ani minutku a děti stopu vybílili až k domu. A hned za rohem, tam jim bonbóny samým překvapením v krku málem zaskočily. To je ale strom, vydechla Anika. Takový nádherný vánoční stromeček. A skutečně, bylo to tak. U Pipy na zahradě rostlo mnoho stromů a blízko domu se tyčil vysoký, temně zelený, krásný smrk. Teď doslova zářil záplavou plamínků. Ne nějakými malými vánočními svíčičkami, ale mohutnými svícemi, které osvětlovaly celou zahradu. A na stromě nebyly jen svíčky. Visely tam i ohromní perníkoví panáčci, velké košíčky z lesklého staniolu, obrovské podkovy z karamelu, bonbóny zabalené do střepatých pozlátek a všude malé žlutomodré vlaječky. A co bylo ze všeho nejbáječnější? Smrk byl ověšený spoustou balíčků. Děti nejdřív docela oněměly. Ale hned potom vykřikli nadšením. Ta Pipi je tak hodná! Ano, ale kde vlastně Pipi je? Do té chvíle po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Vedle smrku stál velký domek ze sněhu, který Pipi postavila spolu s Tomíkem a Anikou. V okénkách domku se svítilo a ve vchodu se najednou objevila zrzavá hlava.
1: Je tu někdo, kdo by si dal horkou čokoládu s dortíkem, než se pustíme do vánočního tance kolem stromu?
0: Vítala všechny Pipi.
2: No jistě, že děti měly chuť na čokoládu a dortíky.
0: A jedno po druhém vlezli do sněhového domečku.
3: Jakmile jsem na ohradě uviděl plakát "Jsme připraveni na zimu", věděl jsem, že vypuklo léto. A taky jo. Teploměr šel nahoru, punčochy dolů a už jsme si to frčeli do náruče matky přírody, kde se nám nabízely nejrůznější rozkoše, jako opékané bořty, včelí žihadla, rozbitá kolena, hrady, převozy a zámky. Největší hrad byl Karlštejn a největší převoz, když jsme s Taťuldou převezli jeden druhého.

0: Stromeček leží, tady někde určitě bude nějaké strašidlo.
1: Kde by se tu vzalo?
2: Na starých hradech vždycky

0: strašidla jsou a když vyrostou, tak už strašidla nejsou.
1: Ale vždyť povídám, že to je jen taková báchorka. To lidi si ty pohádky vymyslili, protože... Protože se báli.
0: Neblázni, holka, když tata Julna opovídá, že strašidla nejsou.
1: Já se tam radši podívám.
0: Žeriku, ticho.
1: Tak víte, co to bylo? Průvan. Obyčejný průván, přibouh dveře a dveře přiskříply Kastelánovi kočce ocas. Vždyť jsem vám to povídal, strašidla nejsou a basta.
0: To je tedy škoda.
1: Proč, prosím tě?
0: Že když už se tu na hradě díky panu Kastelánovi můžem uložit na noc a nemusíme v liáku hnát až do vesnice, že tady ani toho bezhlavého rytíře neuvidíme.
1: A co bys z toho měl?
2: Já bych se ho bála.
0: Byla by psina. A měl bych po prázdninách klukům o čem vykládat. Hele, tatí, a to ten rytíř nosí hlavu v podpaží jen tak, nebo v kufříku?
2: Yeah.
1: Hele, nech už toho, nebo nás tu všecky svamfrníš. Půlnoc je na spadnutí a my tady strašíme v průvanu. Hybaj do komnaty a už ať jste poduchnou.
0: Stejně je to škoda. Tak pojď, máni.
2: Dobrou noc, pane Spejble.
1: Tak se na tu žeríku podívej. Ten kluk je celý nešťastný, že nemůže vidět bezhlavýho rytíře. A přitom je to úplná hloupost. Že ne? No, copak o to, já bych mu takovou podívanou docela rád poskytnul, aby si přišel na svý, víš? Ale jak to udělat, aby... Leda bychom to strašidílko Hurvínkovi udělali sami? Noční košili si vysoukám až přes hlavu, do ruky kopí, co říkáš? Tak pojď, jde se na to.
0: Já ponesu ten smyták se strašidelnou parádou nahoře a ty budeš vzadu držet prostěradlo, aby pěkně plandalo.
2: Jo, jo.
0: A to jsem na Taťuldu vážně zvědavej, co na to řekne.
2: A to pořád povídal, že strašidla nejsou?
1: Netáhej za tu žerku. Mám to v tebe, kdy to všechno spadne. Pěkně potichu vpřed.
0: Pozor, máni, a pořádně drž.
1: Svým milování, ve velký duchu, nemohli bysme se dohodnout po dobrým?
0: Už budu hodnej.
2: Pomoc, strašidlo.
1: Šmankote, Hurvínku, to jsi ty?
0: To jsi ty, Taťuldo?
2: Pane Spejble, a já jsem se tolik bála.
1: Co vás to napadlo? V člověku se duše třese jako puding na talíři.
0: A proč? Sám si přece povídal, že strašidla nejsou.
1: Nejsou. Samo sebou, že nejsou, ale jeden si nemůže být dost jistý, že ano? A já tu kvůli tobě šaškuju.
2: To se povedlo? Strašidlo! Pomoc!
0: Bezhlavý rytíř!
2: Strašidlo!
1: Jakej pak rytíř? Žerik v brnění a žádný strašidlo.

0: písniče.
1: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
2: Ty se tu paseš?
1: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
3: Vážně?
1: Podivil se beránek.
2: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
1: vykládal ten myslivec.
3: Já bych se tam odvážil.
2: Ty, že bys se odvážil? A kdy to bude?
3: No, třeba až se napasu,
1: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním srachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku. Házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava. A hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
3: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
1: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
3: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
1: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

0: O komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře, nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá. Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem, dodal ještě zajíc jedním dechem.
3: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
3: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Pohádka o chlapečkovi, který příjídlem laskal. Byl jednou jeden chlapeček, který příjídlem laskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček přídlem laskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
7: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
6: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
7: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
6: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
7: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
6: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
8: Tak a je pomlaskání,
6: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání a když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O nespokojené Franciskitě. V jedné vsi žila kdysi dívka jménem Franciskita. Jednou šla do lesa na borové šišky, aby měla čím topit. Kráčela pomalu mezi stromy a žalostně vzdychala. Náhle zvedla hlavu a lekla se. Proti ní stál drobný dědeček s bílými vlasy a modrýma očima. Proč tak vzdycháš, Franciskito? Zeptal se vlídně. Trápí tě něco? Když já jsem tak nešťastná, řekla smutně Franciskita. Kdybych měla doma aspoň kravičku, hned by se mi žilo líp. Podojila bych ji, každý den bych měla krajáč mléka, máslo i smetanu, co by mi pak chybělo ke štěstí. Dědeček pokýval hlavou a řekl, to je snadná pomoc, běž domů a uvidíš. Než se Franciskita vzpamatovala, dědeček byl pryč, obrátila se a běžela domů. Ve vrátkách se zastavila a nevěřila vlastním očím. Na dvoře stála pěkná strakatá kráva a po boku měla ještě strakatější telátko. Za několik dnů šla Franciskita do lesa na chrastí. Náhle se před ní objevil bělovlasý dědeček. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Jaké pak ale, řekl dědeček. Buď jsi šťastná, nebo nejsi. Co ti chybí? Domek se mi rozpadá, do světnice mi prší a mezi trámy protahuje vítr. Kdybych tak měla pořádnou chalupu, to bych teprve byla šťastná. Dědeček se usmál a řekl, běž domů a uvidíš. Franciskita se obrátila a běžela bez dechu domů. Už z dálky vidí. Místo její rozpadlé chatrče stojí nová chalupa z čerstvého dřeva a voní pryskyřicí. Franciskita si zavískla radostí. Uplynulo několik dnů a Franciskita se vydala znovu do lesa. S hlavou sklopenou kráčela mezi stromy a smutně vzdychala. Z nenadání se před ní objevil dědeček. Podíval se na ní modrýma očima a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita, jak bych nebyla, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček, jaké ale? Franciskita se div nerozplakala. Všechny sousedky mají pěkné šaty, jen já chodím ve všední den i ve svátek v cárech. To nic, řekl dědeček, jen se vrať domů, už teď máš, co si přeješ. Franciskita se obrátila a běžela domů, jako by jí za patami hořelo. Otevřela dveře a strnula. Na stole ležely nové šaty, další byly na lavici, třetí ležely přes postel. Franciskita si zavískla radostí a hned si je začala zkoušet. Uteklo několik málo dnů a Franciskita už zase byla v lese. Pomalu kráčela mezi stromy a hlavu měla sklopenou, div do dědečka nevrazila. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Ale to víš, že jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Co pak ti schází? Mám krávu a telátko, řekla Franciskita. Mám novou chalupu, pěkné šaty. Ale k čemu mi to všechno je, když jsem pořád tak sama? Děvčata ze vsi se vdávají, každá má ženicha, jenom já žiju sama samotinka. Tak dobře, přikývl dědeček bílou hlavou. Vrať se zase domů, tam najdeš, co hledáš. Franciskita se obrátila a běžela k chalupě. Mezi vrátky stál urostlý mládenec. Byl to vesnický starosta. Když uviděl Franciskitu, vyšel jí naproti a řekl, Franciskito, ty se mi už dlouho líbíš, vezmi si mě za muže. Netrvalo dlouho a byla svatba. Celá vesnice se radovala a tancovala až do rána. Za několik dní šla Franciskyta lesem a z nenadání se před ní objevil bělovlasý dědeček s modrýma očima. Usmál se vlídně na Franciskytu a zeptal se: tak co, Franciskyto, už jsi konečně šťastná? Franciskyta se na něj zle zamračila a vyjela zlostně. Co si to dovoluješ? Pamatuj si jednou provždy, že pro tebe nejsem žádná Franciskyta, ale vždycky jen a jen paní starostová.
1: O ženě, která nechtěla jíst se svým mužem. V jedné vesnici žili kdysi muž a žena. Muž ráno odešel na pole, oral, sil nebo sekal, v poledne snědl polévku ve stínu platanu, promluvil pár slov se sousedem z vedlejšího pole a znovu se pustil do práce. Jednou v poledne opět seděl ve stínu platanu a pojídal řídkou polévku. Slunce pálilo, země byla rozpraskaná horkem a žárem. Mám tvrdý život, řekl sousedovi, ale přiznám se ti, že jsem docela šťastný člověk. Jen jediná věc mě poslední dobou trápí. Žena mi stůně. Nejí ráno, nejí večer. Mám o ní strach. To mi nejde na rozum, odpověděl soused. Vždyť je pořád tlustší a tlustší. Když jsi s ní bral, byla štíhlá jako proutek a teď je jako sud. Muž pokrčil rameny. Říkám ti, že si přede mnou nikdy nevezme ani lžící kaše. Nic, vůbec nic. Soused se zamyslel. Po chvíli zvedl hlavu a pravil: to je snadná pomoc. Když chceš vědět, proč nejí, vyzkoušej ji. Ráno zapřáhni volky a jdi na pole jako jindy. Já se ti o volky postarám, ty se vrátíš tajně domů, někam se schováš a budeš se dobře dívat. Druhého dne za svítání vyvedl muž volky ze stáje a řekl své ženě: dnes jdu na pole k horám, je to daleko a vrátím se hodně pozdě. Za vesnicí už čekal soused. Muž mu dal volky a vrátil se nepozorovaně ke své chalupě. Když žena vyšla na dvorek nasypat slepicím zrní, vklouzl do světnice a ukryl se v přístěnku. Zatím se venku spustil liják a lilo jako z konve. Žena se vrátila, otřepala vodu z vlasů, zastavila se uprostřed světnice a zvolala: já chudák, co pak si dnes udělám k jídlu, když jsem tak nemocná? Ke všemu jsem ještě promokla na kůži, snad abych si udělala pořádný hrnec kukuřičné kaše. Udělala si hrnec kukuřičné kaše a ještě si do ní nalámala pecen chleba. Netrvalo dlouho a hrnec byl prázdný. Žena vstala od stolu, protáhla se a řekla nahlas: mám to zapotřebí, takhle se namáhat hned od časného rána. Musím si trochu odpočinout. Ulehla do postele a hned usnula. Uplynula sotva hodina, žena se probudila. Otevřela oči a zvolala žalostně: já snad umřu hladem. Kdybych spala ještě chvíli, určitě bych zeslábla tolik, že bych už ani z postele nevylezla. Musím se honem najíst. Vyběhla na dvůr a za chvíli se vrátila s 12 vejci. Udělala si z nich na rendlíku velikou placku, zakrojila půlpecnu chleba a v mžiku všechno snědla. Zalezla do postele a spala až do oběda. Muž v přístěnku měl hlad jako vlk, ale přemohl se a čekal, co bude dál. V poledne se žena probudila, vstala z postele, protáhla se a několikrát zívla. Já snad umřu hladem, zabědovala polohlasem. Nejlepší bude, když zaříznu tu černou slepici. Vzala nůž, vyběhla na dvorek a za chvíli se vrátila s oškubanou slepicí. Uvařila ji v omáčce a posadila se ke stolu. Za chvíli zbyly ze slepice jen kostičky. Jsem moc unavená, povzdychla si. Trochu se prospím. A už byla v posteli. Muž se vyplížil z přístěnku a nepozorovaně vyběhl z chalupy. Za vesnicí už čekal soused. Byl promokrý na kůži. Tak co jsi viděl? Zeptal se zvědavě. Vesničan jen mávl rukou a neodpověděl. Vzal volky a hnal je domů. Když je přivazoval ve stáji, byla už venku černočerná tma. Žena vyšla z chalupy s lampou v ruce a řekla slabým hlasem: Muži můj milovaný, kdybys jen věděl, jak mi dnes bylo zase špatně. Od rána mě bolí hlava a v žaludku mám křeče. Budeš muset udělat večeři sám. Muž upekl dvě kukuřičné placky a zavolal na ženu. Pojď se najíst. Ach, copak nevidíš, zastedala žena, že jsem nemocná. Nespolkla bych ani sousto, ani lžíci bych neudržela v ruce, jak jsem zesláblá. Muž tedy snědl obě placky sám. Když dojedl, žena vstala z postele, pomalu se přišourala ke stolu a sedla si na lavici. Pohledla na muže a zeptala se lítostivě. Hodně si dnes zmokl, pršelo od rána do večera. Muž položil pomalu lžíci na stůl a povzdychl si. Ženo moje milovaná, to byl nečas, že si to ani představit nedovedeš. Všude bláta po kolena. Zrovna jako bych stál v tom hrnci kaše, co si snědla po ránu. A ten lijavec, kapky vody byly ještě větší než ta vejce, co si snědla k polednímu. A kdybych se byl neschoval pod strom, který měl korunu skoro tak širokou, jako byla ta tvá placka, byl bych se vrátil domů zmoklý jako ta slepice, co si ji měla k večeři.
2: Když jsi, Minko, ještě nebyla na světě, jeli jsme lyžovat do Alp se sportturistem. Já, tvůj táta, tvoje maminka a ostatní strýčkové. Ubytovali jsme se pod sedlem svatého Bernarda. V průsmyku postavil mnich Bernard útulek pro pocestné. Před 1000 let. Později ho předělali na klášter, ale ne ledajaky. Mniši z něj zřídili stanici horské záchranné služby. První na světě. A rozhodně nejslavnější. Protože k zachraňování vycvičili psy. Bernardíny. V průsmyku často přicházejí náhlé vánice. Když sníh v Alpách zasype cesty, je zle. Zbloudí se. No a ti mniši tam chodili se psy a zachraňovali zbloudilé. Později vycvičili své Bernardíny ještě líp. Psi chodili průsmykem sami. Slyšeli volání o pomoc a přiběhli k ubožákovi. Nebo neslyšeli nic, ale vyčuchali ho a vyhrabali ze sněhu. a dokonce i z laviny. Nejslavnějším Bernardínem byl Barry. Ale nejhůř skončil. Když zachraňoval svého 40. člověka, přišel o život. Ten člověk ho probodl bajonetem. Byl to voják. Hloupý jako poleno. Uměl dobře střílet a bodat, ale myslel, že Barry je vlk. Třeba, že Bernardín se podobá spíše krávě než vlkovi. Je strakatý přesně jako ona. V tom průsmyku jsem zbloudil i já ve strašlivé vánici. Nebylo vidět ani na krok. A najednou vidím, že 50 kroků přede mnou něco běží. Co je to? Přemýšlel jsem. Ale nebyl jsem tak hloupý jako ten voják. Že to není vlk, říkal jsem si. Vždyť je to strakaté. Že je to kráva. Co ale dělá ve vánici kráva? Ve velehorském průsmyku. V tom to udělalo haf, haf. Jak to, že kráva štěká? Vrtalo mi hlavou. Jak to, že nebučí? Pak to přišlo ke mně a olízlo mě to. Jazyk to mělo velký jako utěrku. Byl však teplý a hladký. Tak jsem poznal, že to není kráva. Ta má jazyk drsný jako rašply. Olízlo mě to ještě jednou a já si všiml, že to má obojek. A na obojku soudeček. A na zádech přivázané přikrývky. Že ty jsi pes. Že ty jsi Bernardín. A že ty mě jdeš zachránit. Radoval jsem se. Bernardíni nosili v soudečku horkou limonádu, nebo co to bylo. A na hřbetě deky. Když měl zbloudilec trošku sil, přikryl se, aby nezmrzl. Pes zatím běžel pro pomoc. Když sílu neměl, zahříval ho Bernardín svým tělem. Mně přišel bohužel zachránit zkažený Bernardín. Lehl si na mě, aby mě zahřál. Byl však těžký jako cent. Kráva by vážila míň. Hřál mě, ale div, že mě neudusil. Jdi dolů, valachu. Udusíš mě? Hekal jsem. Bernardín nic. Dej mi pít. Škemral jsem. A co myslíš, že on? Zavrtěl hlavou, že ne. Odepěl jsem mu soudeček a odšpuntoval. Bernardín mě odstrčil a vypil to sám. Jak říkám, byl to zkažený Bernardín. Teplo mě však postavilo na nohy. Jemu se naopak přitížilo, vypil toho moc. Začal se mu pronášet žaludek, začaly se mu podlamovat nohy. Bernardíni znají horské stezky, zbloudilého člověka vedou po nich bezpečně, i ve vysokém sněhu, aby se nezřítil do propasti. Můj Bernardín se však potácel, škobrtal a věčně zíval. Řítil se do každé propasti, vpravo i vlevo. Každou chvíli jsem ho v posledním okamžiku chytil za ocas. Nevedl mě, vždyť nikam netrefil. Spletl se a místo do průsmyku mě odvedl na vrcholek hory, v divoké Vichřici. Tam zívl a usnul. Hora svatého Bernarda je vysoká 1943 metry. Snesl jsem ho z vrcholku až do kláštera. Ve 2 hodiny po půlnoci. Mniši byli radostí bez sebe. A starostí taky. Už večer poslali výpravu na záchranu tohoto Bernardína. Před půlnocí poslali druhou. Na záchranu té záchranné výpravy. Můj Bernardín byl příkladně potrestán. Dávno už ho podezřívali z nepravosti. Již několikrát se vrátil s prázdným soudkem, ale bez zachráněných obětí. Teď se poznalo proč. Dostal za to klášterníka. No to je jako na vojně dostat kasárníka. Nesměl prostě ven z kláštera. Po mně však pojmenovali první nové Bernardíňátko. z vděčnosti. Dostalo jméno Řehoř. Protože však v Alpách nedovede nikdo vyslovovat ř, volají na něj Fifi. Ostudu mi ale nedělá. Fifi zachránil už 7 lidí a taky se naučil ř. Neštěká haf, haf, ale řaf, řaf.
3: Strýček Řehoř poodhlédl, co Minka na to. Smíchy se nepřetrhla, jen snaživě vycenila zoubky. Aspoň to řekl si. Potom zívla a za chvíli zaklapla oči. A v té chvíli se ozvalo zase vrčení. Už ji však nevylekalo, jenom si přetáhla přes hlavu peřinu. Ale i tou pronikalo neodbytné... Tohle není horská bouda, to je spíš psí, přemýšlela rozmrzele. Třetí den byl v čudu a zbývali jen 4. Kdyby tu tak byla máma, pomyslela si Minka, sotva ráno otevřela oči. Táta se holil. Vedle postele stála její snídaně. Kdo mě dneska tati hlídá, zeptala se místo pozdravu. Strýček Arno. Strýček Arno. Jestli pak taky hned usne. Strejda Řehoř usnul, než se rozkoukala. Teď věděla, co měla udělat. Měla se tichonce obléct a utéct na autobus. Měla odjet za mámou. Než by se probudil, fičeli by si to po boleslavské dálnici. Než by se vrátil táta, byla by u mámy. Nebylo by to lepší? Co tady? Vidět, jak se strejdové nutí do zábavy? Jak si kvůli ní nemohou zaližovat? Jestli strejda Arno taky usne, půjde Minka na autobus. Pojede za mámou.
4: Ahoj, vstoupili do pokoje 2 strejdové, Arno a Roman. Strýček Roman vyndal z kufříku dřevěnou špachtli a řekl Mince: Baroneso, otevři tu svou míchačku. Minka otevřela ústa. Strýček ji pootočil hlavu pod lampu a pak jí poručil: Vyplázni tu překližku. Minka vyplázla jazyk. Holka, ty snad budeš už do konce srpna zdravá. Dělal si legraci, vždyť byl teprve leden. Já bych chtěla lyžovat už dnes. Nic mě nebolí a horečku nemám. Máš ještě knedlík v krku a už s tebou šijí všichni čerti, řekl strýček Roman. Rázem si vzpomněla na dědečka. Taky jí kdysi řekl, že s ní šijí všichni čerti. Copak čerti šijí? Ptala se ho. Děda jí vyprávěl.
5: Čerti? Čerti šijí v jednom kuse. A kdyby bylo po jejich, udělali by z pekla krejčovskou dílnu. Jenže by na to museli mít lidi. Nikdy nechtějí šít sami. Vždycky s někým. Nejraději ší teda kožichy. Holenku, sukně nebo šaty, to ne. Ty vždycky už mudlají. A hlavně je zatrhnou svými nestříhanými drápy. Ke kožešině však mají cit. Asi proto, že každý čert je taky chlupatý a žamba. Věď, jak říkám, sami si k šicímu stroji nesednou. Vezmou jen kožešinu a začnou si prohlížet, jestli v ní není bleška nebo veška. Pokaždé ji najdou. Ne, že by v kožešině žila, ale ona do kožichu seskočí z někoho z nich. Protože se nemyjí, protože jsou to špindírové. No, nač se máme mít, vymlouvají se, když nás něco kouše, podrbeme se a je to. Jakmile však vidí někoho sedět u stroje, hned se k němu seběhnou. Všichni. Budeme šít s tebou, slibují. No, ale zlaté oči, které by od nich viděli, zanehet práce. Čerti se jen podrbávají. Pak začnou drbat toho u stroje, aby ho to prý nekousalo. A potom začnou drbat kůži, ze které se má šít kožich. Že prý je samá breberka. A to je moje, křičí jeden, tu si zadrbnu sám. Jo, tvoje, tvoje, moje je, já si zadrbnu, hádá se druhý a třetí. No. A nakonec se poperou a je pošit.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: A když je má být poprava?
8: Už je zítra.
7: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
8: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
7: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mi něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
8: Co říkal?
7: Co kdyby se...
8: Ale přál bych to pořádně. Žádný bížlování.
7: Hálí je doutníkovej.
9: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
8: No proč? Aby nám je někdo neukradl.
9: Drnec, já nespal celou noc.
7: No, jo, no.
9: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
8: No to já taky.
7: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí, na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
8: Mohu přičuchnout?

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až to vrátí.

0: Nezvoň. A cože přitom dělají takový rámus?
1: Asi tancujou dupáka.
0: Aha. A dupáka je válečný tanec?
1: Něco na ten způsob.

0: teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando seca kramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Huvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
3: I ne.

0: Teda dnes, tohle ty vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Vládce náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte.
7: Ti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlivá?

0: Zatancuj si s ní.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?

páni muzikanti, polku.

0: sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na sedm píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo, a po stranách sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit. Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly. Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí.

0: těch šatičkách. Půjdu já.
1: Zadrželi je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a tam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
0: Ahoj,
1: zahučelí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
0: Jdu pro tebe, pojď domů.
1: Máš rozum? Až přijde jaro, o to mohu jít.
0: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
1: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
0: Pro jednou se to nezblázní, jen pojď.
1: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvírá zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří, už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
0: Koho voláte?
1: Zeptal se podzim. Zimu, kde u telefonu?
0: Podzim.
1: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
0: Není, topíme, zatopte si taky.
1: Řekl podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonily rolničky a

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnici tam sedělíš od půl. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Nový život. Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kadeřábku. kluka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: "To je Tulík! Můj bratr žije!" Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po Kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se Jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
5: Lichožrout mé ségry Božky,
6: tlusté břicho, žádné nožky,
5: z párů dělá licháče.

0: A zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říci mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá, lichá.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky. Ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hihněl se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem. Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
2: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušely mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
0: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomnělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: To jsem zvědavá, co mi řekneš, Hugo. Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Už se sypu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co, že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Hodně... Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševněla. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševněla. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševněla, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No, říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metář. Tomu, kdo mete, se říká metář. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhli ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
1: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
0: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali jeden přes druhého.
2: Tuleň!
3: Podívejte!
2: Tuleň!
0: Muži se ihned chopili kopí, naskákali do kajaků a hurá na tuleně. Útek proměněný v tuleně se rychle ponořil a odplaval dál, jak mu babička nakázala. Lovci za ním. Když musel nad hladinu, aby se nadechl, vynořil se vždycky někde za kajakem, tam zafuněl a zaprskal, aby lovce podráždil, a než ti stačili otočit člun a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé, zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty, protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal, skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesahala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
1: Pojď dál,
0: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, věšák se zase vrátil do původní polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
3: Podej mi ty ponožky.
0: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
1: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
0: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
3: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
0: Zavolal podrážděně na stařenu.
1: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
0: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak včíhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
3: Chce mě asi zabít.
0: Napadlo ho.
3: A věšák má odvést mou pozornost.
0: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
3: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl řev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
1: Tady máš své boty a punčochy.
0: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
3: Už ani krok!
0: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ně přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
4: Pluj pořád při pobřeží.
0: Promlouval k němu.
4: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
0: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen, o němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval ve své krutosti, ho prostě zabili.
3: Ale snad to jsou jen báchorky,
0: uvažoval Kivik.
3: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
0: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. A konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu. A to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kdesi daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará.

0: Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí? Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
1: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
0: Blesklo Kivikovi hlavou.
1: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
0: Uvažoval Kivik.
1: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
0: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři, ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
1: Bílý medvěde, pomoz.
0: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
2: Pamatuj na mou radu.
0: Nesl se za ním medvědí hlas.
2: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
0: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
1: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
0: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
3: Kivik se vrací!
4: Kivik se vrací!
0: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda,

Landok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti, byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla, ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo a ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebe víc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajmán souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla
a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

0: Písničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Sedlák milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila i udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O třech kuřátkách. Francouzská pohádka. Narodila se jednou tři kuřátka. Jedno bílé, jedno černé a jedno červené. Dokud byla malá, starali se o ně tatínek Kohoutek a maminka Slepička, ale když povyrostla a naučila se sama schánět potravu, řekl Kohoutek. Nic platno, děti, musíte se podívat trochu do světa. Jste už dost velké na to, abyste se sami starali o živobytí. Kuřátka chvíli plakala. A také tatínek Kohoutek a maminka Slepička potají utřeli slzičku. Bylo jim všem líto, že se musí rozloučit. Ale tak už to chodí na světě, že když děti odrostou, odcházejí od svých rodičů. A tak se kuřátka vydala do světa. Kohoutek a Slepička s nimi vyšli až před vrátka a mávali jim, dokud kuřátka nezašla za kopec. Po nějaké době přišla kuřátka k hromádce kamení. Zastavila se u ní a tu červené kuřátko povídá.
1: Což abychom si, bratři, udělali z toho kamení malou chaloupku. Žili bychom tam společně v družnosti a v bezpečí a bylo by nám všem dobře.
0: Bílému i černému kuřátku se to líbilo a tak se všechna tři pustila do práce. Snášela kamenky, vršila je pěkně na sebe a brzy tu stál hezký malý domeček. Když byl hotov, povídá červené kuřátko.
1: Počkejte, bratři, zkusím, jak se nám tu bude bydlit.
0: Ale sotva bylo červené kuřátko vevnitř, přirazilo dveře, zavřelo je na závoru a volalo, že k sobě nikoho nepustí, že prý je to jeho chaloupka a že tu bude žít jen ono samo. A žádné prosby ani pláč nepomáhaly. Červené kuřátko nechtělo o svých sourozencích ani slyšet. Tak se tedy vydalo bílé a černé kuřátko na další pouť. Netrvalo to dlouho a kuřátka uviděla při cestě zase hromádku kamení.
1: Víš co? Povídá černé kuřátko. Z téhle hromady si postavíme chaloupku a budeme tu společně bydlit a hospodařit. Souhlasíš?
0: Ano, odpovědělo bílé kuřátko a hned se pustilo do práce. Snášelo kamínky, vršilo je na sebe, černé kuřátko mu pomáhalo a zanedlouho tu stála pěkná malá chaloupka.
1: Tak, a teď vyzkouším, jak se nám tu bude bydlit,
0: řeklo černé kuřátko, když bylo už všechno hotovo. Ale sotva vklouzlo dovnitř, přirazilo za sebou dveře, zastrčilo závoru a volalo.
1: Jdi si kam chceš, já tě k sobě nepustím. Tohle bude jen můj domeček. Nechci, aby tu žil někdo se mnou.
0: Bílé kuřátko prosilo a plakalo, ale marně. Černé kuřátko bylo neoblomné, a tak nezbylo nic, než jít dál a hledat přístřeší. Ubohé, oklamané bílé kuřátko se vydalo samo na další cestu. Šlo dlouho a dlouho. Už se začalo smrákat a kuřátko ještě stále nevědělo, kde bude přenocovat. A jak tak šlo a usedavě plakalo, kde se vzala, tu se vzala, objevila se přímo proti němu krásná víla. Co pak pláčeš, kuřátko? Povídá laskavě. Stalo se ti něco?
2: Jak pak bych neplakalo?
0: Vzdychlo bílé kuřátko.
2: Pomáhalo jsem stavět chaloupku červenému kuřátku a vyhnalo mě. Pak jsem pomáhalo stavět chaloupku černému kuřátku a také mě vyhnalo. A teď ani nevím, kde budu přenocovat.
0: Jen nepláč, těšila krásná víla kuřátko.
1: Když ti tvoji bratři tak ublížili, dostaneš ode mne chaloupku mnohem lepší, než mají oni. Ale dávej pozor, co ti řeknu. Dobře se zamkni a kdyby někdo přišel a chtěl dovnitř, nesmíš mu otvírat. Mohla by to být lasička a ta by tě bez milosti zadávila. Sotva to krásná víla dořekla, zmizela, jako by se propadla do země. A na tom místě, co stála, objevila se najednou krásná malá chaloupka. Bílé kuřátko radostně zapípalo a hned vklouzlo dovnitř a dobře se zamklo, jak mu to ta dobrá víla poradila. A věru dobře udělalo, protože k večeru vyšla na lov lasice. Zavětřila a ucítila, že je tu někde kuřátko. Kuřátko, kuřátko, otevři! Začala volat lasička sladkým hlasem. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní, ochutnej! Ale červené kuřátko přece jen poznalo podle hlasu lasičku a odpovědělo.
3: Ba ne, neotevřu. Ty jsi lasička a kdybych otevřelo, zadávila bys mě.
2: Nezadávím tě, neboj se, řekla lasička.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě opravdu sním. Ale kuřátko neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a opřela se o chaloupku, až se kamenky rozsypaly. Potom skočila a zadávila červené kuřátko. Ale copak je jedno kuřátko pro lasičku? Sotva je spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ulovila ještě něco. Zavětřila, začichala a už běžela k druhé chaloupce, kde bylo černé kuřátko. Přiběhne k chaloupce a volá sladkým hlasem.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti ošatku zrní, ochutnej.
3: Ba ne, neotevřu. Jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
1: Odpovědělo černé kuřátko.
4: Nezadávím tě.
1: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se, rozbořím ti chaloupku a potom tě sním, odpověděla lasička. Černé kuřátko mělo strach, ale neotevřelo. Tu se lasička rozběhla a vrazila vší silou do chaloupky z kamenků a rozbořila ji. Potom skočila po černém kuřátku a na místě je zadávila. Sotva kuřátko spolkla, už se olizovala a přemýšlela, kde by ještě bylo něco na zub. A jak zavětřila, začichala, ucítila, že je tu na blízku ještě jedno kuřátko. A rozběhla se k domečku, kde bylo bílé kuřátko. Přiběhla a začala líbezným hlasem volat.
4: Kuřátko, kuřátko, otevři. Přinesla jsem ti plnou ošatku zrní.
3: Ba ne, neotevřu. Nestojím o tvé zrní,
1: odpovědělo bílé kuřátko.
3: Myslíš, že tě nepoznám po hlase? Ty jsi lasička a kdybych ti otevřelo, zadávila bys mě.
4: Nezadávím tě, kuřátko, řekla na to lasička.
3: Ale jestli neotevřeš, rozzlobím se, rozběhnu se a zbořím ti domeček a pak tě sním.
1: Bílé kuřátko se strachy celé zachvělo. Schovalo se do koutka, schoulilo se, ale neotevřelo.
3: Lasička se rozběhla, opřela se o domek, ale domek nepovolil. Rozběhla se tedy po druhé, zase nic. Rozběhla se po třetí, A tu se najednou na kraji lesa objevil myslivec. Jak uviděl lasičku, strhl s ramene pušku, zalícil a jednou ranou lasičku položil. Bílé kuřátko si oddechlo, poděkovalo myslivci a pak šlo s ním a zůstalo už v myslivně, kde dostávalo denně 3 hrsti zrní. Myslivcová sype zrní, má ho plné ošatky, kuřátko jde pěkně za ní, uteklo nám z pohádky.

0: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
1: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
0: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
1: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšli bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
0: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
1: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
0: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
0: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké, barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se Sluncem, ten nemá zuby.
1: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se Žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si:
2: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
1: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku, a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až Blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
2: Ty jsi taky klaun?
1: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl Blabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
3: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím,
1: řekl Blabuňka a ukázal na vodní hladinu.
2: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
3: To je dobře, že pomáháš lidem,
1: řekl malý smutný klaun.
3: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
3: Já nemám nikoho,
1: řekl malý klaun.
3: Mě nepotřebuje nikdo.
1: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale ten to stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se Žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
1: Malý klaun vzdychl.
3: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
1: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto, rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co, ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
1: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo.
0: Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
3: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
2: No, není to lehké být klaunem.
3: A teď už nebudu nikdy smutný,
0: zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
2: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
3: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
2: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
3: Ten bych chtěl,
0: řekl malý klaun.
3: Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
2: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
3: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
0: řekl.
3: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
2: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
2: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Biggy hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče po zemi.
3: To jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
2: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Je to žába.

Vypři plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. To bych tedy zjistit chtěl, kdo ty ploty vymyslel. Kdo ty ploty vymyslel, který myslitel. To bych zjistit chtěl. Postavím si plot, nebude tam vchod. Každá plaňka bude mít i velmi ostrý hrot. Velmi ostrý. Velmi, velmi ostrý hrot bude mít i každá plaňka. Na takovou plaňku se napíš.

0: básnička. Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představ

a šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl Bernardín.
1: Zbláznil jste se? Nechat řídit psa?
0: Rozčilují se na vedle sedícího muže.
1: Já za to nemůžu. Já jsem jen stopář.

0: Proč? Třikrát ahoj. Jedno ahoj ti nestačí?
1: Nestačí, Piggy. Když zdravím svoje kuchaříčky a chci jim naznačit, že dnes budeme připravovat něco doopravdy hodně mňamkózního, tak mi třikrát ahoj přijde jako parádní pozdrav.
0: Jo, a co pak tak mňamkózního si dnes ochutnám?
1: Chtěl ses asi zeptat, a co pak ti, milá laskonko, můžu dnes pomoci udělat dobrého? Co?
0: No, původně ne, ale teď jako, kdybych se na to zeptal, jo, takže s čím ti můžu pomoct, abych to pak sloup?
1: A na co by se ti zbíhaly sliny nejvíc?
0: Na něco sladoučkého. A hlavně, aby to nebylo zelené. Jak je to moc zelené? Kouká z toho nějaká ta tvoje super zdravá a super zelená mňamka.
1: Ale vždycky si pochutnáš, tak se nedělej.
0: Jenomže ta zelená, zelení.

0: zelenina je většinou co?
1: Zdravá, no.
0: No, zdravá. A dobře připravená je to i prvotřídní mňamka. To už bys mohl vědět.
1: Já to vím, ale dnes nejsem zeleninově naladěný.
0: A banánově naladěný bys byl?
1: No tak to Určo.
0: Co je to Určo?
1: No to říká Myška Bibi Určo. Znamená to určitě. Na banány jsem určitě úplně naladěný. Jako basa tydlidům banánům. Tak jsem naladěný.
0: Dnes si připravíme takové banánové bonbonky. Takové jednohubky. Prostě svačinku, která zažene mlsnou a udělá radost. A navíc třeba i parádu.
1: Takže by se dala tahle mňamka udělat i na narozeninovou oslavu?
0: No na narozeninové oslavy je jak dělaná.
1: Tak to jí budeme říkat narozeninový mls tydlidům banánům. Co ty na to?
0: No tak třeba když chceš, tak narozeninový mls tydlidům banánům.
1: Co na něj budeme potřebovat?
0: Připrav prosím tě dva banány, arašídové máslo, šokoládu a trochu kokosového oleje. Dál pak připrav prkénko na krájení, kulatý nůž, dřívka na nanuky, rendlík a tác vyložený pečícím papírem.
1: Škoda, že se nedělá ječící papír. Ha, to by mě bavilo. Tak jen ten pečící. Všechno mám, co teď?
0: V prvé řadě je potřeba nakrájet banány. Oloupej je tady a nakrájej na kolečka. Tak, ani tlustá, ani tenká. Zkrátka tak akorát.
1: Takhle používám ten kulatý nůž, takže se nemůžu říznout. Dělám to dobře.
0: Ano, děláš to moc dobře, Piggy. Přesně tak. Teď musíme banánová kolečka slepit jako cukroví arašídovým máslem. Tady u arašídového másla jsem si vzpomněla na jednu věc. My ho spolu používáme docela často, viď?
1: No, protože je dobré.
0: No to je. Ale snažte se vybírat to máslo s vysokým obsahem oříšků. Dá se sehnat i 100%. To znamená, že je vyrobeno opravdu a pouze jen z oříšků. K dostání jsou nejrůznější druhy. Ale vyhledejte si to opravdu kvalitní, vyplatí se vám, jsou v něm zdraví prospěšné látky z oříšků bez nějakých zbytečných příměsí navíc.
1: Jasně, tak na narozeninový mls tydlidům banánům jen to nejlepší arašídové máslo. Takže slepujeme banánová kolečka.
0: Ano, je několik možností, jak to udělat. Buď kulatým nožem namazání namažte jedno kolečko vrstvou arašídového másla a přiklopte ho druhým kolečkem. Ale při téhle metodě se může stát, že pak budete hodně upatlaní.
1: Já jsem upatlaný rád, aspoň je vidět, že jsem ti pomáhal.
0: Jenže to tvé upatlání pak všem kolem přidělává práci navíc, víš? A to my nechceme. Proto jsem vymyslela jinou věc. Pokud má doma maminka soupravu na zdobení cukroví, takový pytlíček s hubičkou, který naplníte krémem, nebo v našem případě arašídovým máslem. A pak ho opatrně hubičkou vytlačujete přesně tam, kam potřebujete.
1: Tak ten použijeme, že ty tu ten pytlíček s hubičkou někde máš, co?
0: Tady.
1: No jo, já to tušil.
0: Naplnila jsem ti ho už arašídovým máslem, takže jen opatrně vytlačuj máslo na připravená banánová kolečka.
1: Takhle.
0: Děláš to výborně. Ničeho se nebojte, kuchaříčkové. Je to opravdu jednoduché. nezapomeňte přiklopit druhým kolečkem banánu. Vzniknou nám takové mini banánové sendviče.
1: Tedy, laskonko, já bych už skoro i ochutnal.
0: I ty jeden mlsoune. Vím, že je to lákavé. Skoro bychom to už mohli nechat takhle. Ale ještě to není všechno. Pokračujeme. Teď do každého banánového slepence zapíchni nanukové dřívko.
1: Že by to nakonec byl zmrzlinový nanuk, tydlidům, banánům.
0: Nech se překvapit. A dělej to opatrně. Pomalu. Chce to trochu cvik, aby se vám banánová kolečka nerozjela do všech stran. Ale není to nic těžkého. Určitě to zvládnete. No koukám, že Piggy už taky chytnul ten správný gryf.
1: Co to je gryf?
0: No to znamená, že už víš jak na to.
1: No to vím, už jsem na to přišel, takže mám gryf. Aha.
0: Přesně. Skládej je na tác vystlaný pečícím papírem. Pak je dáme do ledničky nebo na chvíli do mrazáku. Potřebujeme je trochu zmrazit.
1: A vidíš, já to věděl. Já to říkal, že to nakonec bude zmrzlina.
0: Vydrž, ještě nekončíme.
1: Jsou v ledničce, co teď?
0: Potřebujeme udělat čokoládovou polevu. Tedy, rozpustit čokoládu s kokosovým olejem. K tomu budete doma potřebovat pomoc dospělého. Do rendlíku nalámejte čokoládu a přidejte kokosový olej. Až bude směs tekutá, přelijte ji do skleničky, aby se vám banány lépe namáčely.
1: A proč k té čokoládě přidáváš ten kokosový olej?
0: To je takový trik. Kokosový olej totiž tuhne už při pokojové teplotě. Jakmile do rozpuštěné směsi namočíme zmrzlé banány, poleva velmi rychle stuhne a vytvoří bezvadnou křupavou krustičku.
1: Krustička? To bude takový kabátek na ty banánky, co?
0: Ano. Jakmile budete mít polevu připravenou, vytáhněte banány z ledničky a začněte namáčet. Po namočení je vracejte zpět na tác s pečícím papírem.
1: S ječícím papírem. A papír vám krásně zaječí. Takhle.
0: Piggy, nech těch bláznivin, prosím tě. Komu by to obalení bylo pořád málo, může každý bombónek po namočení ještě posypat rozdrcenými arašídy. No a máme hotovo. Nechte mlz chvilku odpočinout, aby poleva opravdu stuhla. A můžete se do toho pustit. Piggy, ochutnej.
1: Já už ochutnávám.
0: No a co na to říkáš?
1: Jsem v banánovo-arašídovém nebi. Narozeninový mlz tydlidům banánům. No to je vážně mlz, jo.
0: Takže Piggy mu chutná. Jsem zvědavá, jak bude chutnat vám. Recept i postup najdete na www.piggy.cz. A nebojte se, i když vám to mohlo znít dneska složitě, nic složitého to není a za chvilku máte mňamku, jakou jste ještě nikdy předtím nejedli.
1: Já bych si dal ten mlz klidně i ráno, třeba k snídani, a nebo pak
0: k svačince. Uvidíte, že je to parádní start do nového dne. Tak ahoj!
1: Ahoj!
0: Ty jsi taky rozloučil třikrát.
1: Když ses třikrát s dětmi přivítala, tak jsem se třikrát musel rozloučit. Tu dá rozum.
0: To je pravda.

myší čest, že ona je vždycky v obraze, že zná odpovědi na tisíc otázek, že ona umí hryzat do problému. Yeah. Že ona je vždycky v obraze, že zná odpověď na tisíc otázek, že vyzná se v každém systému.

0: dělat, měj kuráž, ať nemá šanci stes.
1: Myší uši, myší drápky, šikovný jsou myší tlapky, vyklikaj si všelicos, myší ryb je dobrý los. Myší uši, hrdě nos.
2: Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty umíš hryzat do problémů. Buď i ty vždycky, vždycky v obraze, hledej odpověď na tisíc otázek, i ty se vyznáš v každém systému.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí jiní. Kuba, aneb když je pokojíček pro dva. Jak už jsme řekli na začátku, plyšáci, kteří přijdou do Emušákova, nemohou zůstat sami. Neměli by kde spát, co jíst a s kým si povídat. Stejně tak, jako se Ferdy ujali jeho rodiče, i jiní plyšáci tam naleznou maminku a tatínka. Jenomže těch, které někdo někde zapomene nebo už si s nimi nehraje, je mnoho. Takže brzy po Ferdovi se v Emušákově objevil Kuba. Zelený, plyšový, želvý kluk. Rodiče Ferdy si řekli, že by byla škoda, aby Ferda zůstal sám, a domů si vzali i Kubu. Ferda byl zrovna na školce v přírodě, když si maminka s tatínkem Kubu přivedli. A i když se Ferdovi chystali napsat pohled, rozhodli se neprozradit, že ho doma bude čekat nový bráška. Chtěli ho překvapit. Tohle je váš pokojíček, Kubo. Bohužel už nemáme další pokoj, takže budete s Ferdou bydlet spolu. Nevadí ti to? Jasně, že ne. Bude to super. Kuba byl nadšený. Pokojíček sice nebyl velký, ale už v něm měl připravenou svou postel, stolek se židlí, skřínku na oblečení a na uvítanou, jako dárek od rodičů, také nové kolo. Doteď bydlel jen ve svém malinkatém želvým krumíři, takže mu pokoj připadal obrovský. Než si stihnul Kuba všechno prohlédnout, maminka už volala k večeři. Je, špagety, ty mám nejraději, radoval se Kuba. Opravdu? Ferda taky. Myslím, že si budete rozumět, kluci, žertoval tatínek. A jaký je vlastně Ferda? Kuba na něj byl moc zvědavý. Viděl fotky, takže věděl, jak vypadá. Zajímalo ho ale, jaký je. Uvidíš v sobotu. Vrací se ze školky v přírodě. Teď jes, ať ti to nevystydne, pobídla Kubu maminka. Kuba se sobotního rána nemohl dočkat. A bylo to. Společně s rodiči se vydal Ferdovi naproti k autobusu. Už jedou, vykřikoval Kuba. Autobus zastavil. Ferda vyběhl jako první a skočil tátovi okolo krku. Tati, bylo to bezvadný. Musím vám toho tolik vyprávět. Víte, co se stalo, když... Počkej, rychlíku. Na povídání ještě bude dost času. Teď bychom ti chtěli s maminkou někoho představit. Tatínek poodstoupil a Ferda si všimnul, že za ním stojí malý želvý plyšák. Tohle je Kuba, tvůj nový práška. Kuba se usmál. Ahoj! Jak bráška? Ferda tomu nerozuměl. Stejně jako se k nám s tatínkem dostal ty, dostal se k nám i Kuba, vysvětlovala Ferdovi maminka. Aha, no tak ahoj, řekl Ferda. Ale stále to moc nechápal. Byl překvapený. On u nás i bydlí? Bydlím, máme teď společný pokojíček, odpověděl Kuba za rodiče. Vezmeme kufr a jdeme domů. Ferda nám bude vyprávět zážitky, seznámíte se a maminka udělá něco dobrého k obědu, zavelel tatínek. Dal bych si špagety, mňam! Mám na ně chuť celý týden, řekl Ferda. Kuba měl špagety ve středu, vymyslíme něco jiného, ano? Odpověděla maminka. Od té chvíle začal Kuba Ferdovi vadit. Nejenom, že se s ním musím dělit o pokoj, ale ještě mi sní moje oblíbené jídlo. Zlobil se v duchu, ale nedal na sobě nic znát. Když přišli do pokojíčku, všimnul si Ferda nového kola. Jupí, konečně mi naši koupili kolo, koukej, je parádní, jásal Ferda. Víš, to je vlastně moje kolo, ale klidně si ho půjčuj, nabídl Ferdovi Kuba. Jak tvoje kolo? Na co bude želvě kolo? S tím svým velkým krunýřem se na něj stejně nevyškrábeš, zlobil se Ferda. Kuba začal pofňukávat. Vypadalo to, že se každou chvíli rozpláče. Moc se těšil na nového bráchu. Doufal, že si budou rozumět. Tohle nečekal. Nebůl, jsem to tak nemyslel. Jasně, že umíš jezdit na kole, to byla jen sranda, ty jsi to nepochopil? Ferda měl strach. Bylo mu jasné, že kdyby se rodiče dozvěděli, jak se ke Kubovi chová, dostal by co proto. Kuba znejistěl. Trošku se mu ulevilo, že to byl jen vtip, ale zároveň cítil, že Ferda proti němu něco má. Ale nechal to být. Večer, když už Kuba spál, přistála na posteli hned u Ferdova ucha moucha a začala šeptat. Zzz, dej mu pod hlavu smradlavou ponožku, ať má smradlavý sny. Co když ho rodiče mají radši než tebe? Dej si pozor. A byla pryč. Ferda vstal a opravdu dal Kubovi špinavou ponožku pod polštář, jak mu moucha žárlivost poradila. Pak usnul. Během týdne si Ferda všímal toho, jak se rodiče Kubovi věnují. Pořád se ho na něco ptali, vyprávěli mu různé zážitky, maminka mu podstrojovala a kupovala oblečení. Pozvala i babičku s dědou, aby se s Kubou seznámili. Když se s nimi seznamoval Ferda, musel jít on k ním. Všechno mu připadalo strašně nefér. O víkendu vyrazila celá rodina na výlet. Ferda už měl dlouho slíbeno, že se zajdou podívat na rozhlednu, která stála na kopci, nedaleko Emušákova. Asi v půli cesty si maminka všimla, že Kuba už nemůže. Znala to sama, přeci jen, želvy jsou pomalejší, na zádech nesou těžký krunýř. Zastavili se. Ty už nemůžeš, viď? Zeptala se maminka Kuby. Ale jo, já to zvládnu, jen jsem se nějak celý týden dobře nevyspal a jsem unavený. Odpověděl udýchaný Kuba. Vypadalo to, že už doopravdy nemůže.
1: Tak počkej tady, my na rozhlednu půjdeme sami, že jo, tati?
0: Zkoušel to Ferda. V žádném případě. Společně jsme vyrazili, společně se vrátíme. Rozhodl tatínek.
1: Ale tati, slíbili jste mi to. To jako teď budeme dělat jen to, co zvládne on?
0: Zlobil se Ferda. Za prvé, Ferdo, není to žádný on, ale Kuba. Za druhé, kdyby to bylo opačně, taky bychom bez tebe nešli. A za třetí, aby si věděl, ráno za námi Kuba přišel a poprosil nás, abychom to nové kolo nechali tobě. A ty takhle? Cestou domů všichni mlčeli. Rodiče se na Ferdu zlobili. Kuba byl smutný a Ferda naštvaný. To určitě. Myslí si, že mi nechá kolo a já si pak nebudu všímat toho, že ho mají naši rači, říkal si. Když dorazili domů, maminka přišla za Ferdou do pokoje. Poznala, že ho něco trápí. Co se děje, Ferdo? Ferda mlčel. Na maminku se ani nepodíval. Ona ale pokračovala. Řekni mi, co tě tak rozzlobilo.
1: Máte ho radši než mě,
0: vyhrkl Ferda. Maminka se na něj překvapeně podívala. Ty si opravdu myslíš, že máme Kubu radši než tebe? Jak jsi na to přišel, prosím tě?
1: Jak? Pořád si s ním povídáte, kupujete mu věci, děláte to, co chce dělat on. Na mě jste úplně zapomněli.
0: Moc mě to mrzí, Ferdo, jestli ti to tak připadá, ale samozřejmě to tak není. Vzpomeň si na sebe, když jsi přišel do Emušákova. Nikoho si neznal, bylo ti smutno a vše bylo nové a těžké, pamatuješ? S tatínkem jsme se ti vše snažili co nejvíc usnadnit. To samé děláme i pro Kubu. Ty jsi měl naopak výhodu. Všechnu pozornost jsme mohli věnovat jen tobě. Teď ji dělíme mezi dva, vysvětlovala maminka. Když maminka odešla z pokoje, sednul si Ferda na postel a přemýšlel o jejich slovech. Za chvíli se objevil Kuba. Prošel kolem Ferdy, vylezl na svou postýlku a schoval se do krunýře. Najednou bylo v pokojíčku ticho. A tak tomu bylo i další a další den. Vždy, když spolu zůstali kluci sami, Kuba zmizel v krunýři. Ferda si najednou uvědomil, že přes všechnu tu žárlivost vůbec nevnímal, že když byl s Kubou, už nebyl v pokojíčku sám. Měl si s kým povídat a hrát? Vždyť Kuba byl docela normální, fajn kluk a vlastně s ním byla celkem sranda. Večer, než usnul, uslyšel Ferda zase mouchu žárlivost.
2: Něco mu proveď,
0: šeptala. Kšt! Ferda mávnul rukou a zahnal ji. Možná tenkrát, když dal na její radu, způsobil právě ono to, že byl Kuba unavený a neměl dost sil na výlet. Vytrestal tak i sebe. Vzpomněl si teď, večer pod peřinou, kolik stihnul Kubovi za tu krátkou dobu provést lumpáren. Zastyděl se. Uvědomil si totiž, že Kuba na něj byl vždycky hodný, nikdy nežaloval a s tím kolem. Myslel to určitě dobře. Kvůli škodolibosti neviděl, že rodiče ho mají rádi určitě úplně stejně jako Kubu. Vždyť Ferdovi maminka včera udělala špagety, jen tak, a před spaním mu dává pusu stejně jako dřív. Jen ji teď dává i Kubovi. Asi všechno vzal za špatný konec.
1: Čauec,
0: řekl ráno Ferda přátelsky.
1: Ahoj,
0: opatrně odpověděl Kuba.
1: Půjdeš odpoledne na hřiště se mnou?
0: Zeptal se Ferda. Kuba byl překvapený. Když chodili za ostatními plyšáky, Ferda šel vždy kus před ním, někdy mu dokonce nadával, že je pomalej želvák a někdy to vypadalo, že se za něj stydí. Tentokrát ne. Ferda s Kubou šli spolu. Po cestě potkali plyšovou ještěrku.
1: Koukám, že jste nasadili želvý tempo, posmívala se.
3: Hele, všímej si svýho a nech bráchu na pokoji,
0: zavolala na ni Ferda. Kuba se usmál. To bylo poprvé, co se ho brácha zastal. Na hřišti už bylo plno plyšáků. Dováděli, jezdili na skluzavce nebo si hráli na pískovišti.
3: Zahrajeme si stolní fotbálek, Kubo, zeptal se Ferda. Ve dvou to jde líp?
2: Jasně!
0: Hráli proti Ježkovi a Krtkovi a dali jim na frak. Kuba byl totiž na fotbálek machr. Společně šli i z hřiště domů. A tak už tomu bylo každý den.
4: A co třeba tahle písnička? O klukovi, kterému se nechtělo jet do lesa pro dříví, protože se bál hajného. Víš, hajný měl les na starosti a je pravda, že nerad viděl, když mu tam někdo kácel stromy nebo sekal větve. Ale já si myslím, že ten kluk byl spíš líný a jen tak se vymlouval. Zase ti nejdřív budu tu písničku vyprávět a teprve potom si ji zaspíváme. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajnej přišel, on by mě to všecko vzal. Sekera je za dva zlatý a to půrko za tolar. Kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal. Dva zlatý a tolar, to byly tenkrát peníze, jako jsou dneska koruny. No a co je to půrko? To určitě víš. Je to ta dřevěná násada, za kterou se sekera drží. Takže natáhnu strojek a písnička může začít.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Jak se tři bratři tahali o přikrývku. Byli jednou tři bratři. Sotva se naučili chodit, zemřel jim otec. Když povyrostli, zemřela jim matka. Nechala jim jen chalupu na spadnutí, velikou postel, zahrádku před oknem a políčko, že by ho přikryl dlaní.
1: Tři bratři spali na veliké posteli a celou noc se táhli o jedinou přikrývku. Nevyspali se a bylo jim zima. Jednou k ránu se nejmladší bratr dopálil, vyskočil z postele a řekl: jaký má tohle smysl? Dám vám svou třetinu přikrývky a vy mě za to necháte spát uprostřed. Bratři souhlasili a nejmladší se uložil mezi ně. Sotva ulehli, začali se oba starší tahat o přikrývku. Když už to trvalo příliš dlouho, nejmladší znovu vyskočil a zvolal: dal jsem vám svou třetinu a o přikrývku se netahám, protože mi nepatří. Proč mi tedy nenecháte spát? Tvoje přikrývka to není, odpověděli bratři. Taháme se o ní spolu a ty se do toho nepleť. Když mě necháte v klidu spát, rozdělím se s vámi třeba i o zelí, co nám roste na zahrádce. Povězte, chcete košťály nebo lupeny? Bratři se rozesmáli. Jen si nech košťály, když si tak hloupí, my si necháme lupeny. Hned ráno otrhali z hlávek zelí lupeny. Košťály však po nějakém čase obrazili znovu a nejmladší bratr měl plno velkých hlávek zelí. Bratrům se to nechtělo líbit, ale co mohli dělat?
0: Když tak zase jednou spali a tahali se o přikrývku, nejmladší opět vyskočil a zvolal: kdybyste mě aspoň nechali spát, co ještě chcete? Mám se s vámi rozdělit i o políčko s kukuřicí? Proč ne? Řekli bratři. Ale tentokrát budeme chytřejší. My dva si necháme stébla, ty si necháš palice. Nejmladší rád souhlasil. Uložil se do postele a spali až do rána.
1: Když kukuřice dozrála, sklidil nejmladší všechny kukuřičné palice a bratrům zbyla jen žloutnoucí stébla. Nové palice z nich už nevyrostly. Nejstarší bratr se rozlobil a řekl prostřednímu: náš bratříček nás zase podvedl. Pojď se mnou do světa, ať si hospodaří, jak umí. A prostřední bratr odpověděl: já nikam nejdu, jdi si sám. Já zůstanu s naším nejmladším, protože je chytřejší než ty. S ním mi bude líp než s tebou. Nejmladší bratr to uslyšel a řekl prostřednímu: víš co, když nechceš jít s naším nejstarším, pojď se mnou, ať si tady hospodaří, jak dovede. A šli. Když procházeli brankou u zahrádky, řekl nejmladší: máš široká ramena, nezapomeň na vrátka. Prostřední bratr to pochopil tak, že nemá zapomenout vrátka. Vytrhl je z plotu a posadil si je na ramena. Když už si je vzal, dobrá, vezmi je, řekl nejmladší. Třeba se nám budou někdy hodit.
0: Začalo se stmívat, když vešli do lesa. Nejmladší řekl: vylezeme si na strom, aby nás neroztrhali vlci. Vyšplhali se do koruny stromu a uvelebili se ve větvích.
1: Sotva usnuli, probudili je cizí hlasy. Otevřeli oči a uviděli, že v trávě pod stromem sedí loupežníci a dělí se o zlaťáky. Prostřední bratr se roztřásl strachem a zašeptal: bratříčku, co si počneme? Třesu se tolik, že neudržím vrátka v rukou. Já je snad pustím. Když je neudržíš, tak je pusť, odpověděl nejmladší. Nebo je tam raději rovnou hoď. Prostřední bratr zdvihl vrátka nad hlavu a vší silou je hodil mezi loupežníky. Ti se vylekali, vyskočili a utekli. Oba bratři slezli rychle ze stromu, pozbírali zlaťáky a vrátili se domů. Postavili si novou chalupu, přikoupili dvě postele a dvě přikrývky a všichni tři žili spokojeně a šťastně.
0: Vesničané jim však záviděli a říkali si, to je nějaká spravedlnost. Byli nejchudší z celé vesnice a teď mají nejpěknější chalupu ze všech. A šli a chalupu jim zapálili.
1: Tři bratři seděli nad spáleništěm a přemýšleli, čím se v noci přikryjí, aby jim nebylo zima. Když tak chvíli seděli, nejmladší vstal a řekl, přineste velký pytel a nasypte do něho popel z naší chalupy. Bratři si mysleli, že se nejmladší zbláznil, ale udělali, jak si přál. Nejmladší vzal pytel, hodil si ho přes rameno a vydal se do města. Když procházel městskou bránou, začalo se stmívat. Zabušil na dveře velkého domu a požádal sluhu o nocleh. Sluha přivolal svou paní. Ta si pocestného prohlédla a řekla, můžeš přespat ve stáji u koní, a co pak neseš v tom pytli? A nejmladší řekl, nesu v něm zlato. Když se však někdo do pytle podívá, promění se všechno zlato v popel. Proto vás prosím, abyste mi ten poklad do rána pohlídala.
0: Paní byla zvědavá. Otevřela v noci pytel, spatřila popel a vykřikla. Já nešťastná, co jsem to udělala. Všechno zlato se proměnilo v obyčejný popel. Ten chlapec měl pravdu. Když k ní ráno nejmladší bratr přišel, hodil si pytel na rameno a poděkoval za nocleh. Z pytle se vysypalo trochu popela a chlapec vykřikl. Neříkal jsem vám to? Proč jenom jste byla tak zvědavá? Teď mi musíte dát plný měšec zlaťáků. Co měla paní dělat? Musela mu dát měšec zlaťáků a ještě byla ráda, že jich nechce celý pytel.
1: Nejmladší koupil ve městě tři krásné přikrývky, vrátil se domů a ze zbytku peněz začal stavět novou chalupu. Sotva to uviděli závistiví sousedé, přišli k němu a ptali se, a co pak, že jste zase tak zbohatli? Nejmladší jim ochotně vysvětloval, prodal jsem popel z domu, který nám vyhořel. Dostal jsem ve městě za pytel popela měšec zlaťáků, to není zrovna málo. Závistivci spálili své chalupy a pytle s popelem odnesli do města na trh. Avšak lidé se jim vysmáli a považovali je za blázny.
0: Vesničané se vrátili domů a rozhodli se, že nejmladšího bratra potrestají. Počíhali si na něj, když jel na pole, svázali mu ruce i nohy, strčili ho do režného pytle a odnesli k řece. Na břehu ho položili do trávy u cesty a šli hledat nejhlubší tůň.
1: Sotva zmizeli mezi vrbami, přihnal po cestě jakýsi meskař stádo mesků. Nejmladší bratr začal v pytli hlasitě naříkat. Já nešťastný, já chudák, to je konec, to je můj konec. Meskař zaslechl křik, přistoupil blíž a zeptal se, co pak děláš v tom pytli? Zašili mě do pytle, protože jsem si nechtěl vzít královskou dceru za ženu. Chtěl jsem uprchnout, ale teď mě k ní donesou a já se s ní budu muset oženit. Když si to se mnou vyměníš, řekl meskař, dám ti všechny své mesky. Nejmladší rád souhlasil. Zašil meskaře do pytle a odehnal stádo do ohrady ke své chalupě.
0: Vesničané zatím popadli pytel, hodili ho do nejhlubší tůně v řece a spokojeně se vrátili do vsi. Uviděli nejmladšího bratra, jak krmí celé stádo mesků, a ptali se úžasle, co tu děláš, co pak ty ses neutopil? Nejmladší bratr se zasmál a odpověděl. Jak vidíte, neutopil. Pod hladinou řeky je veliká louka a na ní jsem našel celé stádo mesků. Kdybyste tak nepospíchali a hodili mě do větší hloubky, mohl jsem si přivést mesků 10x tolik. Závistiví vesničané se rozběhli k řece a naskákali do největší hloubky.

0: Figy hádanka. Co se to leskne v rybníce? Komu to spadla čepice? Třpití se, leskne u sítí, nikdo ji rukou nechytí.
1: Mňau, už víte. Je, to bude asi zlatá rybka.
2: No ne, zlatá rybka, když se nedá chytit rukou, to asi nebude rybka.
3: No a chytil jsi někdy zlatou rybku?
2: Zatím ještě ne.
3: No, tak ale, vidím.
2: Ale já si o tom sním a až ji chytím, tak si budu přát, abych se mohl dostat raketou na měsíc.
3: Je, počkej, a měsíc se přece odráží v hladině.
2: Na

tak ustříhla si cop. Ta v potu tváře žehlí, ta hlavu má jak snop. A tu je salon krásy, až touhle voňavky. Ach, na co myslí asi? No na co?

0: malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
5: a tam ji najdete.
6: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
7: Lidi, koukejte!
6: A hned se přidali ostatní. Co to je?
3: Potkaní!
6: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat.
4: Nasaďte na ně hadice,
6: zazněl povel z hasičského vozu.
3: Ne, ne, vodu, ne,
6: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout.

0: Kadeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty. Tak je to on! Profesor zatajil dech. Kudla Dederon! Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
1: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
0: Tak to ne, pánové, zvolal profesor Kadeřábek. Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
2: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
3: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
2: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
3: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!

0: Ahoj mrsotkové a šmakovinky, vítám vás opět v mé kuchyni a u našeho oblíbeného pořadu Laskončino veveří vaření.
1: Ten pořad se jmenuje jinak.
0: Jak prosím tě?
1: Pigiho nejlepší prasátkovaté vaření s veverkou Laskonkou.
0: Tak. No to je nějaký moc dlouhý název, ne?
1: Jo, protože je to nejlepší vaření, tak ten nejdelší název je nejlepší.
0: Pigi, říkáme nejlepší a nejdelší.
1: No to je jedno. Hlavně, aby byla nějaká ta mňamulinka do papulinky.
0: Neboj se, Pigi, bude.
1: Jaká?
0: Okurková. Co kdybychom se rovnou pustili do vaření? Co říkáš?
1: Rád. O kukurková. Tak to bude něco pro pro kukačky asi, ne?
0: Proč pro kukačky?
1: Kuká to.
0: Co kuká?
1: No ta o kukurka přece.
0: Aha. No to asi ano, máš pravdu. Já jsem to hned nepochopila. To je docela legrace. O kukurka.
1: Tak to pojmenujeme po kukačce.
0: To se ještě uvidí. Teď poslouchej. Přemýšlela jsem, co nového vymyslet, do které oblasti zabrousit. No a pak mě to trklo. Narození nové oslavy, návštěvy, slavnosti.
1: Uděláme slavnost pro kukačky s kurkou.
0: Ale ne ty popleto. Říkala jsem si, že vymyslím něco přesně pro takovéhle slavnostní krásné příležitosti. Takové, jaké jsem jmenovala. No, kdo by přece nechtěl pohostit kamaráda, když přijde na návštěvu, viď?
1: No.
0: Proto vám dneska prozradím, jak rychle vyrobit skvělé a okouzlující okurkové sendviče.
1: Tak to zní zajímavě. A mohly by se jmenovat sendviče o kurkové?
0: To by byl zvláštní název, Pigi, to by asi nešlo. Složitý název by to byl. A přitom je to tak jednoduchý recept. No a samozřejmě zdraví. Tak jdeme na to.
1: Tak dobře, tak bez kukaček. Já jsem připraven.
0: Takže prosím připrav salátovou okurku.
1: Mám.
0: Parmskou nebo jinou šunku a sýr.
1: Máš to tady všechno nachystané.
0: Tak to zopakuj. Co tu všechno je?
1: Okurka, sýr, šunka.
0: Tak. A budeme potřebovat prkénko, na kterém okurku nakrájíme. Možná i škrabku na okurku a párátka a pozor, nůž. A tedy
1: I pomoc někoho dospělého.
0: Správně. Pigi, umí okurku a začni prosím krájet na plátky. Pokud vám nechutná slupka, můžete jí z okurky škrabkou okrájet.
1: Mně slupka vůbec nevadí.
0: Mně taky ne. Tak si ji tam necháme. Alespoň to budeme mít hezky barevné. Pigi už má okurku krásně nakrájenou na kolečka. Teď dáme na jedno kolečko okurky složený plátek parmské šunky. Nebo jiné šunky, kterou máte rádi. A kousek sýra.
1: Tak.
0: A přiklopíme druhým kolečkem okurky. Skvěle. Pokud máte pocit, že horní kolečko padá.
1: No padá.
0: No tak celý sendvič propíchněte párátkem a bude vám držet krásně pohromadě.
1: Tak to já si radši udělám.
0: Opatrně s tím párátkem. Přece jen je špičaté. No tak, výborně. Moc pěkně si ten sendvič napíchl. Opatrně. Tak. taxíšikulka. A rovnou můžeš sendviče skládat tady na talíř. Justýna přijde co nevidět, ohlásila se na návštěvu.
1: No tak to podej raději ještě rovnou dvě okurky, Laskonko. Tohle rozhodně stačit nebude, Justýna je jako bagr, pokud jde o svačinu.
0: No klidně jich uděláme víc, vždyť je to jednoduché. A vy, moji milí, se podívejte na recept a postup na osvěžující okurkové...
1: Okurkové!
0: Sendviče, jako vždy, na www.pigi.cz. Recept i postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak příště ahoj! Pigi, rozluč se s dětmi pořádně.
1: Ať vám chutnají o kurkové sendviče. To vám přeje váš kukučák.
0: Co je to za slovo, kukučák? Takové slovo přece není.
1: Tak nemáš dělat takové dobré o kurkové věcičky. Jak je ochutnám, už se měním na kukučáka.
0: A to je kdo?
1: Speciální druh světle zelené kukačky, která má ráda šuntičku.
0: Teda Pigi. Pigi, víš, co jsi?
1: Vím, kukučák.
0: No, to taky.

vyskočil a hned ho mít chtěl. Žádal plísňák a posmažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapi.

Zvolal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho z nenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano, a já už mám ruku od krve.

do kopce pěšky, z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořáce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila. Veška fňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Ta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je dyna vařečka. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. A slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, alil, alil, alil, až se vylil a nebyl. I ta sebelepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.